A Bůh ví ani moje tvář a těch pár slov, pár krátkých vět já vůbec nevyslovil.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme nejčastější závady motorových zahradních pomocníků. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na řízkování skalniček. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Všude sucho. Dívám se na zahrádku a je to velice smutný pohled. Vysoké teploty letošního léta i dlouhodobé sucho sužuje také vzrostlé stromy i keře. Má smysl je zalévat? Tak přesně o tom bude následující reportáž naší hobby redaktorky Jarky Vykoupilové.
2: Sedíme v malém parčíku u Mendelovy univerzity v Brně a já se dendrologa Boleslava Jelínka ptám, jestli můžeme pomoci v téhle chvíli třeba stromům v parku nebo keřům tím, že bychom je šli zalévat?
3: No, pokud to bude něco malého, čerstvě vysazeného, řekněme z loňska nebo z letoška, tak jim to pomůže, ale vzrostlým stromům tolik vody k ním nikdy nikdo nenaléje, aby to mělo nějaký efekt prostě. Jo, když se podíváme tady kolem nás, tak tu máme vzrostlejší lípy, jasno, svítí slunko tak jako dneska, tak ten strom za den bez problému vypaří 300 litrů vody.
2: Každopádně máme-li ten strom vzrostlý jehličnan nebo jelisnáč na své zahradě, jsme mu blízko, tak při zalévání například trávníku a podobně ho asi nebudeme míjet.
3: Zkuste si někdy, když zalejete třeba i záhon, pak vzít lopatičku, udělat si řez a vidíte, do jaký hloubky se to dostane ta voda. A když vezmete, že ta hlavní část těch jemných kořenů je zhruba do 20-30 cm hloubky, tak zase ta voda se tam prostě nedostane. Něco málo mu to pomůže u toho povrchu těsně, ale pro ty velký stromy prostě nemáme šanci to uzalívat.
2: Dá se i říct v rámci různých druhů stromů, který je na tu péči méně náročný, pokud by lidé přemýšleli o tom, že si nějaký nový vysadí.
3: Tak pokud se bavíme z hlediska toho sucha, tak samozřejmě jsou druhy, které přirozeně rostou v těchto podmínkách. Třeba oblíbená tady po Brně borovice černá, tak ta snáší sucho, řekněme, dobře. Borovice Heldreichova ještě o něco lépe, nebo když to zobecníme, tak borovice jsou adaptované povětšinou na sucho. Z těch listnáčů už to bude horší, tak když se lidi podívají třeba na pálavu, to, co tam roste na těch vápencích, tak je přizpůsobeno tomu suchu, takže dub pířitý třeba, nebo mahalepka, takový typický dřeviny, které opravdu snesou hodně.
2: Pojďme se ještě podívat i na keře. I ty mají svoje specifika, jsou v té potřebě vody třeba méně náročné?
3: Čím menší listy, čím je jich méně, tak samozřejmě tím ty ztráty vody jsou menší. Pokud to má velké listy, ztrácí to vody víc.
2: Dívám se na tu výsadbu kolem nás a vidím tady i jakýsi živý plot.
3: U těch listnáčů, že jo, pokud to opadá na zimu, tak už to tu funkci tolik neplní, takže zase by musel volit nějakou třeba stále zelenou dřevinu. Těch druhů, které snesou sestřih, je poměrně dost. To, co vidíme tady my, tak většinou jsou tisové ploty. Jsou tu třeba z ptačího zobu okrouhlolistého, ten je stále zelený na rozdíl od toho našeho domácího obecného.
2: Vy jste před naším setkáním nastříhal tady větvičky, budete je používat k výuce pro studenty, k čemu přesně?
3: Tak tohle to konkrétně bude na herbářové položky, to znamená jednak přímo pro výuku, když oni se učí poznávat ty dřeviny, aby měli vzorky. No a potom samozřejmě je část těch položek, které se použijí na zkoušení, jak to zvládají. Je sezóna, tak musíme doplnit, ono to moc dlouho nevydrží, když se to používá v podstatě každý semestr pro výuku.
1: Tak to byly tipy na výsadbu stromů, které nepříznivému suchu lépe odolají, a to přímo od odborníka, který učí nastupující generaci budoucích expertů na péči o krajinu. Pokud se vám reportáž líbila, můžete si ji znovu poslechnout na našem webu rozhlas.cz/hobby. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Jak dobře sušit jitrocel, aby nesčernal? A nebo u divízny je lepší sběr udělat před navštěvou včelek a čmelaku nebo po navštěvě? Teď nám jde jenom o výživu té bylinky.
0: Tak na to odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová, kterou oslovila naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. No a začneme samozřejmě sušením jitrocele.
2: No, za tenhle dotaz děkuji. S jitrocelem je totiž potíž. On se fakt suší velmi špatně, je černá. Takže je to jedna z mála bylinek, která se doporučuje sušit na sluníčku, nebo aspoň teda předsušit na sluníčku a pak dosušit. Musím říct, že ani v sušičce se mě ho nepovedlo nějak kvalitně usušit, takže spíš pokud už ho zpracovávám, tak volím jiné metody, jakože dělám právě třeba ten oxymel, nebo do medu, různé syrupy s cukrem, ale jako to sušení je problematické. No. Nejlepší je si vždycky utrhnout ten čerstvý lístek na nějakou tu bolístku, no a na ten kašel bych doporučila spíš právě tu formu oxymelu.
3: Další dotaz se týká divizny. Jestli je lepší sklízet před čmeláky nebo po? Tady asi paní myslí před opylením nebo po.
2: Asi. No, tam je spíš podstatné, aby ty květy byly pěkné a sklízet je ve správnou denní dobu, což je ráno nebo dopoledne, protože oni už se pak začnou postupně zavírat a odpadávají, takže pak už ten sběr není ideální, ale myslím si, že to opylení roli nehraje, protože někteří sbírají třeba i květy, které už třeba odpadnou a jsou ještě pořád pěkné a čisté a kvalitní, jo, takže to opylení, to by mě nevadilo, ale spíš je dobré dodržet tu dobu sběru.
3: Vidím ji teďka nějak častěji než jindy?
2: Že jo, já taky říkám, že letos máme rok divizny a musím říct, že u nás na chaloupce jí byla letos plná zahrada. Já jsem z toho byla naprosto nadšená, protože všude zářily takové ty světelné svíce a musím říct, že mě to dalo zabrat, než jsem to tam vždycky ráno oběhla a pozbírala. Takže pokud mají posluchačky a posluchači možnost, tak určitě doporučuju si nazbírat, ale pozor, s tím sušením se to má podobně jako s jitrocelem. Tohle jsou dvě takové typické bylinky, které se suší na sluníčku nebo aspoň předsuší, protože i ta divizna by potom byla špatně usušená, mohla by stmavnout.
3: A na co to je dobré, hlavně divizna?
2: Tak nasušit, přidávat do směsí na dýchací cesty a ona ta divizna v sobě obsahuje zase takové ty slizovité látky, takže z tohohle pohledu není ideální to nějak dlouho vařit, prostě ta horká voda s lizovitým látkám nedělá dobře, takže skoro by bylo lepší udělat si z toho macerát, ale ne vždycky je to praktické, takže zase bych volila třeba tu formu oxymelu anebo naložení do medu a máme vynikající lék na dýchací cesty v zimě. A co se ještě z té divizny dá taky udělat, je olej. To je vlastně tedy olejový macerát, kdy ty kvítky mírně zavadlé naložíme do oleje a to se potom používá zevně a kape se to do oušek třeba dětem, které trpí na záněty oušek.
0: A máme tady další dotaz.
4: Letos jsem si poprvé koupila roubovaná rajčata, ale nikdy nemůžu najít a ani to zahradnictví návod neposlalo, jak se vyštipujou nebo co s nima. No, mám je zasazený, rostou hezky, ale nevím, jak dál.
0: Rajčata teď mají zelenou, dozrávají a všechny informace o jejich pěstování mají u nás přednost. Takže my jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: To, že rajče roubované, tak v podstatě nikterak nemění to, co byste s tím rajčetem standardně dělala. Keříčkové odrůdy nebo odrůdy, které jsou určené k pěstování někde na poli a jsou určené na nějaké zpracování typu, nevím, kečup a další věci, tak ty nevyštipujeme. Pokud jsou to rajčata tyčková, ty samozřejmě vyštipujeme. Už jenom podle toho, jaké tam máte to rajče, tak byste vlastně měla vědět, zda vyštipovat či nikoliv. A ta podnož, která tam je, to zná to, na čem je to rajče naroubované, slouží k tomu, aby byla odolnější, aby třeba lépe rostla, aby lépe prosperovala v nějakém prostředí, ale s tím samotným vyštipováním to společného nemá vůbec nic. Takže keříkový nevyštipujeme, pokud teda nejsme nějaký fanatičtí blázni a nadšenci, teďko to myslím trošku s nadsázkou. Tyčkový rajčátka samozřejmě vyštipujeme, měli bychom vyštipovat takové ty zálistky a v okamžiku, kdy nám ta rostlina už ty plody nalila, je vidět, že ty plody by dozrávaly, tak odstraňujeme i spodní části listů. Prosím vás, ty listy neodstraňujeme zbytečně brzo, protože ten list je v principu elektrárna, která to rajče vyživuje, krmí i ten plod. A pokud budete nadšeně štípat všechny listy, v okamžiku, když se tam objeví nějaké malé rajčátko, no tak té rostlině berete v podstatě to, čím ten plod má vyživit. Takže vyštipování ano, u tyčkových rajčat, vylamování listů také ano, ale v okamžiku, kdy ty rajčata už jsou v tom stavu, že se blíží to jejich zrání, tak tehdy můžete ty listy odstranit. Takhle by vám to mělo fungovat. A to, že jsou roubovaný, tak to je jenom výhoda, která vede k tomu, že to rajče je odolnější, lépe roste, více plodí a tak dál, ale na to vyštipování samotné, to, že je to rajče roubované, nemá žádný vliv.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Člověk je tvor zvídavý, tedy samozřejmě jak kdo. O mně moje hubatá manželka říká, že jsem občas trošku natvrdlý, než mi to dojde. Takže i když jste chytří, dokonalí, myslíte si to o sobě, přesto v přírodě pořád zůstávají určitá kouzla a ta je. Například život včel. Víme o nich toho spoustu, ale spousta věcí je pořád tajemstvím. Například jak si včely předávají informaci o zdroji potravy. Když je úl v zahradě nebo na kraji pole s kvetoucí řepkou, tak je to jasné, ale co když je zdroj potravy mnohem dál, třeba 4 kilometry daleko? Jak najdou cestu? Kdo jim ukáže mapu? Naší hobby redaktorce Slávce Brádlové o tom více řekl dlouholetý včelař Petr Caba.
2: To je zajímavá věc. Míní se, že včelky v takzvanými tanečky, které provádějí na česnech, říkají, kam má kolegyně letět, kde je teda zdroj nějaké potravy. Je to dost neprobádané ještě, protože samozřejmě včelka veliký mozek nemá. GPSku, kterou máme dneska všichni v mobilech, nemá taky, ale včely to prostě dokáží.
3: To je pro mě jedno z těch kouzel. Dalším kouzlem je to, co dokáže matka. Té prý stačí jeden svatební let a potom už celý život klade oplozená vajíčka a stará se tak o rozvoj včelstva. Je to pravda nebo je to nějaký blud?
2: Pravda to je. Samozřejmě matka, když se vylíhne, nějakou dobu teda ještě v úle vychovávána, ale když vyletí na svatební let, tak se potká s trubcem, který ji oplodní a matka pak doopravdy už potom plodí jenom vajíčka oplozená, klade jich denně 1500 až 2000.
3: Teď jste mě vzal úplně dech a je to všechno na základě toho, že dostává tu takzvanou mateří kašičku. Je to opravdu takový zázrak? Takovou sílu to má?
2: Nevím, jestli to způsobuje mateří kašička, ale samozřejmě pravda to je. A matka jako členka rodu, nebo respektive představitelka toho včelstva, je krmená tou nejlepší stravou, kterou jí dokážou včelky připravit. A potom teda, pokud je zdravá a oplozená, tak takhle plodná je. Samozřejmě vydrží to maximálně 2-3 roky, potom se musí vyměnit.
3: Já jsem si myslela, že prostě včela je včela, včela medonosná. Tak jsou nějaké druhy nebo rasy nebo plemena, nebo jak bych to řekla. Je fakt, že můj tchán se chlubil tím, že má včely hodné, protože jsou to kraňky.
2: Včel je spousta druhů. U nás v České republice máme povolené k chovu pouze včelu kraňskou. Český svaz včelařů je i šlechtitelem této včely. A v podstatě tato včela je v tomto našem středoevropském prostoru nejlepší a i svými vlastnostmi, to znamená takovým tím klidem, v podstatě všem včelařům vyhovuje.
3: Co vás osobně na těch včelách fascinuje? Možná ten med, možná mateří kašička, možná propolis, o kterém jsme dnes vlastně neřekli vůbec nic?
2: Asi všechno. Asi všechno, samozřejmě je u toho i to, že člověk, když se posadí k

0: a vidí ten cvrkot, ten šrumec, který teda je, pokud je hezky, je zdroj někde, včelky lítají, tak je to neskutečný relax.
1: A z vlastní zkušenosti mohu říci, že chviličku toho relaxu si každý včelař zaslouží, protože práce kolem včel je dost a dost. A právě teď je období, kdy včelaři připravují včely na zimu a zakrmují je a zúžují, a o tom zase někdy příště. My se v dnešním hobby magazínu po písničce zaměříme na takové obvyklé opravy zahradních motorových pomocníků.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zahradní pomocníci šetří spoustu času a námahy. Když ale začnou zlobit, je dobré zjistit, proč trucují. Tak třeba, že je máte řadu let, součástky stárnou a servis nikdy neviděli. Servisní technik Michal Zbráš má v Plzni na Roudné rozbitými sekačkami, vyžínači, pilami a další technikou doslova zaplavený celý dvůr i dílnu. Jak prozradil našemu hobbyredaktorovi Jirkovi Šobrovi, za zbytečné opravy si mohou většinou majitelé sami. No a začali u spalovacích motorů na benzín.
2: Lidé používají palivo Natural 95 do těchto strojů a tam palivo degraduje prakticky už po měsíci.
3: Jde do těch zahradních pomocníků se spalovacími motory natankovat něco lepšího nebo pomohou nějaké přísady, aditiva?
2: Ano, lze nahradit 98-oktanovými nebo 100-oktanovými palivy, ale ty taky degradují, protože tam máme 5% ekopřísad. Nejlépe je do toho používat aditiva. Aditiva ovšem, které jsou na trhu, jsou různých kvalit. My vlastně máme teď jenom jedno aditivum, které nám tak nějak funguje. Tam je psáno, že vydrží palivu do těch 10%, kde máme tyhle ty aditiva, až 12 měsíců, ale vyzkoušeno 6 měsíců, že to vydrží.
3: Co všechno udělá benzín právě v těch motorech?
2: Rozpouští některé palivové hadičky, korodují karburátory uvnitř a degradují membrány.
3: Teď už to není o tom koupit si 20-litrový kanistr benzínu na zahradu a mít ho na sezónu, ale spíš ho vozit po částech.
2: No jenom přesně v tom, co spotřebujeme. Ano, u těch lidí, co pracují doma, tak maximálně 2 litry stačí úplně bohatě.
3: Co se stane, když sekáme nějaké větší množství vyrostlé trávy anebo dřeviny? Uženeme tu sekačku anebo zničíme nůž?
2: Ta sekačka je přetěžovaná, tam vlastně nemáme spojky z pravidla, že tam dochází přehrátí motoru a zadření pístů ve válci, řadu dalších věcí.
3: Když posekáme trávník, potřebuje většinou začistit v místech, kam se sekačkou nedostaneme. Používáme nejrůznější vyžínače. U těch elektrických je dokonce stanovena doba, kdy je můžeme používat třeba 20 nebo 30 minut a pak nechat vychladnout. Proč?
2: To je tím, že tam máme ložiska nahrazený ložiskovým pouzdry, tam dochází k přehřívání.
3: A jak je to s řetězovými motorovými pilami? Tam bude problém benzín a další?
2: Je to benzín, no a hlavně, že používáme řetězy, které jsou už tupé, když řežu, a už mi to nedává hoblinky nebo nějaký ty větší piliny, ale už mi to dělá ten prach, ten řetěz vyměnit, protože když tam máme prach, tak ten se dostává do vzduchového filtru a vzduchový filtr se ucpává, motor je přetěžován a dochází k těm velkým problémům. A navíc, když řežeme tím řetězem, který už je hodně tupý, už vlastně neřežeme, prakticky to dřevo vlastně hladíme.
3: Možná brousíme. A co lišty v pilách?
2: Lišty jsou různých kvalit. Samozřejmě jsou lišty, které nám vydrží spotřebu 10 řetězů, ale zpravidla jsou tak ty 3-4, pokud máme ty klasické řetězy, je nutno vyměnit. Některé lišty jsou tak špatné, že nevydrží ani jeden řetěz.
3: I od značkových výrobců?
2: U značkových výrobců ne.
3: A co olej? Můžeme používat ekologický, ale také obyčejný.
2: Minerální olej nám vydrží několik let, zatímco tyhle ty ekologické oleje, tak dochází k tomu, že po otevření té nádoby po měsíci začínají degradovat, začínají nám lepit a tak nějak medovatět a už jsou vlastně nepoužitelné, protože ničí celou mazací soupravu, včetně čerpadel.
1: A na závěr tu mám ještě jednu radu od servisního technika Michala Zbráše z Plzně. Pokud používáte ekologické oleje na mazání řetězu a lišty pily a nebudete měsíc pilu používat, vyplatí se ekologický olej vyjet nebo odsát. Mazací soustavu zakonzervujte olejem minerálním a po jeho nalití ještě chvíli řezejte, aby se olej dostal všude. Pokud odsajete nebo vyjedete i benzín, ušetříte si spoustu možných dalších starostí. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, že právě teď je čas na řízkování skalniček.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pohádkářský kalendář.
1: A někam si do kalendáře poznamenejte, že nás čeká od 24. do 30. srpna takzvaný Bartolomějský týden. A říká se o něm, že bouřky v Bartolomějském týdnu přinášejí přívaly, kroupy a vichřice, které mohou uškodit velice. A nebo se také říká, že svatý Bartoloměj pase berany, tedy bouřkové mraky. Co je ale pro nás důležité? Třeba to, že po 20. srpnu se mají vysévat, řízkovat a rozdělovat trsy skalniček. Také je dobrý čas na řízkování pelargonií. Řízky se třemi listy, to radí odborníci, zapíchněte do malých květináčů a postavte do stínu. Srpen je ovšem měsíc, kdy se rychle množí nejrůznější škůdci. Zejména mšice si vybírají výhony, lichořeřišnice, první poupata jiřin i druhé kvetení růží. Procházka zahradou a pečlivé prohlížení rostlin se vám vyplatí, protože proti mšicím a také houbovým chorobám na listech zasáhnete včas a použijete lokální postřik, který zabrání jejich šíření. No a je také čas na vysazování tysů nebo jedlovců do velkých zahrad, kde chcete vytvořit stále zelené místečko pro odpočinek. A kdo má rád narcisy, tak konec srpna to je právě ideální čas pro vysázení jejich cibulí. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak chovat žížaly a jak využívat jejich schopnosti na výrobu výtečného hnojiva. Vypravíme se mezi sokolníky a zaměříme se na chov a výcvik raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síň od rána

0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. 6. rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i z tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku, no a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku. A on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, tak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškeré informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejblíž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenovány v Praze i sady?
3: Ano, zbyly, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to nepletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále a tak dále. Stál v čele, nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garrigovi Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme v pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů, našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, českém sněmu nebo ve Vídni, ale taky na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl, nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby, tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má,

máš závoj z oblaků. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala, taková ta situace trošku o té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel to, ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
2: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem, a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým, ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
3: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
2: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi, když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několikastránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, měl to rád prostě.
3: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
2: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až dokonce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně. Jako máme toho plnou kroniku a ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
3: Ten titul barona byl dědičný?
2: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
3: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
2: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj zbyl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily, a jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51, s tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaký ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Letech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivezl, myslím, spacák, jestli si vzpomínám.

0: Vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
1: Jaké bylo to ráno?
0: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
1: Jak bydlíte dnes? Kde, v jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
0: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná, nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všecko se dá řešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy abyste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme 2 schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel pod mě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí.
2: No tak my jsme trošinku cestovali po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju. Já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života a takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím. Takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: Napřed živé bytosti samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 a 50 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
2: Já i mluvím, Já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků,

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více než 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klenby jsou renesanční zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klenbami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na 3 zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na 2. zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na 3 zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to někdy...
3: Sáno O-I.
2: Je to někdy složitý tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. No. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
2: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom 2.
3: Možná, že z ní Rieger pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje, je to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože ho měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní zlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla. No a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho 2 slavným operám, Dimitrij a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husitský hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde ve spod. Že jo. Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebujou tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebujou jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi 2 minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad a to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Skoro polovina dětí při nehodě na kole nebo koloběžce podle BESIPu nemá helmu. Jindřichov na Bruntálsku má nové infocentrum. Město Vítkov opraví bystu hudebního skladatele Šéna. Dnes bude slunečný den, teploty až 33 stupňů. Posloucháte ranní zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová. Bez přilby jela téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo na koloběžce. Vyplývá to z analýzy BESIPu. V Česku přitom musí mít cyklisti a jezdci na koloběžkách do 18 let přilbu povinně.
2: Co se týče malých cyklistů, tak při nehodě helmu neměli přibližně 4 z 10. U dalších dopravních prostředků byl poměr ještě vyšší, říká Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.
3: Vyšší ten poměr evidujeme na koloběžkách, respektive elektrokoloběžkách, tam je to 68 a 65%.
2: Pro zmírnění následků pádu nebo nárazu je důležité dítěti helmu taky správně nasadit, říká Veronika Vošická-Buráňová z BESIPu.
4: Přilba má sedět tak, aby dítěti jsme mohli nad spojnici obočí vložit dva prsty a zároveň do toho řemínku, který mu vede pod bradou, stejně tak, prostě dva prsty.
2: BESIP analyzoval 1700 nehod dětí do 14 let, které se staly od roku 2023 do poloviny letošního roku. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: Ministerstvo zahraničí chce částečně rozvolnit zákaz udělování víz občanům Běloruska. O krátkodobá víza by mohli znovu žádat ti, kteří mají v Česku blízké příbuzné. Změnu prosazovali i představitelé běloruské opozice. Podle nich současná pravidla komplikují setkávání rodin odpůrců režimu Alexandra Lukašenka. Návrh je teď v připomínkovém řízení a platit by mohl od konce září. Radnice v Jindřichově na Bruntálsku má nové infocentrum. Obec ho postavila v rámci velkého projektu přes zahraniční spolupráce. V dalších etapách mají vzniknout třeba nové cyklostezky mezi Jindřichovem a Polským Prudnikem. Infocentrum ale zatím přístupné není. Obec čeká na kolaudaci.
5: V minulých měsících tam stavaři udělali nové podlahy s vytápěním, ale i omítky a štuky. Vstupní chodba je teď nově vydlážděná dřevěnou kostkovou dlažbou. Nové je i sociální zázemí a protipožární zabezpečení. Radnice musí po klaudaci ještě doplnit vybavení. Jindřichova, Adam Tomáš, Český rozhlas.
1: Ve Vítkově na Opavsku začala rekonstrukce a oprava památníku hudebního skladatele Eduarda Schéna Engelsberga. Před 100 lety byla jeho bysta odhalená ve Vítkovském městském parku. Restaurátoři ji vrátí původní podobu.
6: Hudba Eduarda Schéna, rodáka z Andělské hory, byla ve Vítkově velmi oblíbená a jeho dílo často využívali místní pěvecké sbory. Bysta se v restaurátorské dílně dočká opravy poškozených míst a celkového zpevnění, aby vydržela další roky. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 29 až 33 stupňů. Na horách naměříme okolo 25.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Provoz na silnicích a dálnicích v kraji je v tuto chvíli bez vážných komplikací. Pokud o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krásné ráno, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Po Lucce Kociánové vám příjemný den přeje také Pavla Daňková. Jsou 4 minuty po páté, no a my startujeme sobotní vysílání s datem 15. srpna. Dneska mají svátek všechny Hanky, takže pokud mezi ně patříte, všechno nejlepší, pokud nějakou znáte, nezapomeňte popřát. No a my se vrháme do našeho pravidelného programu. Během tohoto víkendu startuje nový ročník první fotbalové ligy žen. Baník do něj vstoupí s několika posilami. vámi, podrobnosti přidáme v našem vysílání. A pokud byste nevěděli, co s dnešním dnem, pak jsou tady tipy pro trávení právě tohoto dne a také zítřejší neděle. K tomu předpověď počasí a také kalendárium a spousta písniček, které nestárnou za chvíli, třeba Čechomor anebo František Nedvěd. Buďte s námi a hezký den.

0: Sobota 15. srpna, kromě toho, že mají svátek všechny Hanky, tak samozřejmě se udály i jiné důležité věci a události. Zhrneme si je na vlnách Českého rozhlasu Ostrava v našem pravidelném kalendáriu.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota, 15. srpna. Svátek má milostná, milostiplná, popřípadě něžná, líbezná Hana. Římskokatolická církev slaví slavnost na nebevzetí Panny Marie. A tady je Petr Jungmann. Kapitulaci Japonska oznámil císař Hirohito v roce 1945. Po šesti letech bojů definitivně skončila druhá světová válka. Spojenci si dnes připomínají Den vítězství nad Japonskem. Vojenská akademie v Brně byla založena před 75 lety v roce 1951. Od roku 2004 po sloučení s vojenskými školami ve Vyškově a Hradci Králové je to Univerzita obrany. Sídlí ve čtvrti Veveří a je to jediná vysoká vojenská škola u nás.
4: Už jedou!
3: Tehdejší šéf Fiatum Gianni Agnelli a sovětský ministr průmyslu podepsali v Moskvě před 60 lety v roce 1966 smlouvu o výrobě automobilů. Licenční Fiaty 124 se jmenovaly nejdřív Žiguli, pak Vaz a proháněly se i po našich silnicích.
5: Krásné zanti samochodky.
3: Country rádio dneska slaví 35. Vysílat začalo 15. srpna 1991. Islamistické hnutí Talibán po rychlé a překvapivé ofenzívě obsadilo před 5 lety metropoli Kábul a prakticky celý Afghánistán. Postup umožnil odchod amerických vojáků a jednotek dalších zemí NATO. Loni se setkali na Aljašce na letecké základně v Anchorage Donald Trump a Vladimir Putin. Za zavřenými dveřmi jednali o Ukrajině. Žádná dohoda nepadla. Kulatých 80 má americký skladatel Jimmy Webb. Proslavila ho třeba hudba k animovanému filmu Poslední jednorožec. A já přeju hezkou sobotu.
6: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Dneska opět pozor na vysoké teploty, bude 31 až 36 stupňů Celsia tady v Moravskoslezském kraji v 1000 metrech na horách kolem 25. Var bude slabý, proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku přechodně mírný jižní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Předpokládáme jasno nebo skoro jasno, no a meteorologové varují, že na mnoha místech předpokládají silnou zátěž teplem, tak buďte na sebe opatrní.

0: o nejlepší písničky nazvaný Chtěl bych mít kapelu přichází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Už zítra nastoupí fotbalistky Baníku k prvnímu utkání v nové sezóně. Na úvod první ligy žen se Ostravanky představí na hřišti Slovácka. Jak jsou Baňky připravené, zjišťoval reportér Lukáš Kaleta.
1: Ambice máme minimálně stejné, jako jsme dokončili sezonu vlastně tu minulou. Skončili jsme pátí s ziskem 23 bodů, chtěli bychom to samozřejmě překonat. Jsme ale nohama na zemi, děláme kroky postupně. Věřím, že se můžeme dostat do první čtyřky.
2: Říká manažer fotbalistek Baníku Richard Urban. Do elitní čtyřky nejvyšší ženské soutěže patří mistrovská Sparta, Slavia, Liberec a Slovácko. Právě s moravským týmem se Ostravanky střetnou hned v prvním kole.
1: Ty týmy z té první čtyřky byly odskočené, to je potřeba si říct. Na druhou stranu my věříme, že tady i tím, jak jsme doplnili ten kádr, že tu šanci máme, ale to se uvidí až v neděli na Slovácku.
2: Baníku se povedlo udržet talentované odchovankyně, nejlepší střelkyně Řehovou nebo třeba Krupníkovou. Jediným výrazným odchodem je konec kapitánky Janíkové, kterou zavedl soukromý život do Bratislavy. Naopak družstvo doplnili zkušená americká záložnice Tyletová, slovenská obránkyně Gunišová a ze Sparty přišla gruzínská záložnice Ambaliová. To ale není vše.
1: Ten kádr jsme jak posílili, tak máme nějaké hráčky na zkoušce. Dobře se jeví i Ukrajinka Sofia Lucan a věřím, že dotáhneme do konce i Chloe Robinson, ale tam samozřejmě ještě má hlavní slovo pan trenér, který tady toto musí posvětit.
2: Zmiňuje Richard Urban další dvě možné posily z Ukrajiny a Spojených států amerických. V kombinaci s mladými ostravskými hráčkami, které v týmu zůstaly, by mohl být Baník silnější než v minulém ročníku. V premiérovém utkání na Slovácku ale favoritkami Baňky nebudou. Moravský celek má zkušenosti z evropských pohárů a Ostravanky tak budou muset své protivnice překvapit. Z Ostravy Lukáš Kaleta, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V Ostravě se komplikuje stavba nového koncertního sálu. Stavební úřad dnes podle magistrátu nařídil zastavení prací v historické budově kulturního domu, na který má koncertní hala navázat. Město musí přepracovat projekt. Termín dokončení se tak znovu posune. Podle města je jasné, že koncertní hala za 4 miliardy korun podle návrhu amerického architekta Stevena Halla nebude hotová ani na začátku roku 2029. Český rybářský svaz omezil v regionu na některých místech lov kvůli nízkému průtoku vody. Konkrétně jde o Jičínku a také o část Odry, a to v úseku od ústí Jičínky až po Jezmankovicích. Zákaz lovu ryb platí od pátku až do odvolání. Odbor pražského magistrátu, který vedl stíhaný Aleš Krejča, dlouhodobě povoloval billboardy v rozporu se zákonem. Potvrdil to ředitel magistrátu Tomáš Havel v reakci na podnět spolku Nelegální reklama. Povolení úředníci vydávali i tam, kde to zákon neumožňoval. Krejču od července stíhá policie kvůli podezření z korupce při povolování dopravních staveb. S billboardy ale jeho obvinění přímo nesouvisí. Chovatelé včel v Příboře na dnešní odpoledne chystají pro veřejnost včelařské odpoledne. Začne ve 13 hodin za klubovnou svazu včelařů u nádraží. Lidé ochutnají medové speciality, mohou se zapojit také do soutěže o nejlepší med nebo si prohlédnout ukázkový včelí úl. Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na 50 znak. Závod v Paříži ovládl o jedinou setinu sekundy před Rusem Kolesnikovem. A jaké nás dnes čeká v kraji počasí? Sobota bude slunečná. Jasno až polojasno a teploty ty naměříme mezi 29 a 33 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Heřmanovicích na Bruntálsku dávejte u úřadu pozor. Na silnici je rozlitý olej a může to klouzat. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Tak ještě nějaké 3 minutky a dozvíme se, jaké nás dnes a také zítra čeká počasí. Budeme telefonovat do Českého hydrometeorologického ústavu, ale já už jsem naznačila, že dneska to bude hodně teplé, hodně hezké, hodně jasné. Uvidíme, jak v dalších dnech, kdy se začne ochlazovat, protože i to je na pořadu následujících dní. A posloucháte Český rozhlas Ostrava. Přejeme krásné ráno.

0: počasí.
1: O počasí si budeme povídat s Petrem Drobkem z Českého hydrometeorologického ústavu. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak Petře, začneme tím, jak to vypadá venku. Aktuálně kolik je třeba stupňů v Moravskoslezském kraji obecně?
2: Tak teplota klesla a v průběhu noci na 14 až 10 stupňů většinou, ale v horských údolích tam klesla i níže, tam jsou teploty kolem 7 stupňů. Naopak v těch nejvyšších polohách na Lysé hoře máme 15 stupňů, 14 stupňů je na pradědu. No a jinak je jasno, a fouká jenom slabý proměnlivý vítr do 3-4 metrů za sekundu.
1: Přes den se to bude vyvíjet jakým směrem?
2: Tak čekáme slunečno a horko, při jasné nebo skoro jasné obloze vystoupí teploty na 29 až 33 stupňů, na horách na 23 až 27 a povane zpočátku slabý, během dne potom mírný jižní až jihozápadní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Co se týká dalšího vývoje v noci a zítra, bude taky takové teplo nebo jasno?
2: Tak v noci ty teploty nebudou už klesat tak nízko jako dneska. Předpokládáme, že minima budou od 20 do 16 stupňů, v údolích můžou klesnout teploty k 13 stupňům, stále ještě bude jasno a povane jenom slabý jižní až jeho západní vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu. No a zítra očekáváme o něco vyšší teploty než dnes. Ráno bude jasno nebo skoro jasno, od západu bude v průběhu dne, hlavně v těch odpoledních hodinách, přibývat oblačnost, ojediněle se potom mohou přidat i přehánky nebo bouřka. Teploty vystoupí tedy na 31 až 35 stupňů, bude to vyvrcholení toho teplého vzduchu, v těch dalších dnech nás čeká ochlazení. No a ještě přidám vítr, ten bude slabý a přechodně mírný, jeho západní až jižní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, k večeru se potom bude měnit na severozápadní.
1: Děkujeme pro tuto chvíli za informace, přejeme krásný den, Petře, naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro trávení dnešního dne se líbilo sem tady jsou. Letní kino v parku pod zámkem na Štěpnici ve Frýdku Místku promítá dnes snímek Nečekané léto. Rodinný film si užijete od 8:30. Letní burza nejen vinylových desek se koná od 10:00 na zahradě Národního domu ve Frýdku Místku. Hudebním hostem akce je místní muzikant Petr Górny. V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá, takže nepřesouvá, protože bude hezky. Sdružení kuckých spolků pořádá Kucký fest aneb odpust trošku jinak. Akce ve sportovním areálu Olšinky v Kravařích Koutech začíná v 15:00. Potěší vás safari vláček, skákací hrady, kolo štěstí, dílničky a od 19:00 letní kytarovka ke zpěvu i poslechu. Do archeoparku v Chotěbuzi pod Oboře zveme na archeologické léto. Akce se koná od 10:30, komentovaná prohlídka s archeoložkou Martinou Uhlářovou představí historii jednoho z nejvýznamnějších raně středověkých hradišť Těšínského Slezska. Nutná je předchozí rezervace. Koupaliště Libodín u Štramberku zve na akci Letní večer, začíná v 17:00. Zábavný večer s hudbou nabídne kapely Kiss a O 105, taky soutěže pro děti, pěnu a skákací hrad. Šance Fest 2026, to je kulturní a historický festival, který se koná v opevnění Velká šance v Mostech u Jablunkova. Akce začíná v 11:30. Historický program doplní klání o nejlepší guláš Šancmajstra. Interaktivní hry v duchu gorolských tradic, řemeslný jarmark, kapela z hity Hany Zagorové či vystoupení Terezy Maškové. To vše vás tam čeká. Mějte krásný víkend a buďte s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Stavební úřad v Ostravě zastavil klíčové práce na stavbě nové koncertní haly. Novorozenci v nemocnici ve Valašském Meziříčí mají nové monitory dechu. Oddělení jich dostalo 10. Plavec Miroslav Knedla je evropským šampionem na 50 znak. Dnes bude jasno, teploty okolo 30. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. V Ostravě se spožďuje stavba nového koncertního sálu podle návrhu amerického architekta Stevena Halla. Český rozhlas zjistil, že klíčové práce zastavil stavební úřad kvůli nekvalitním příčkám v památkově chráněné budově. Oficiální termín zahájení provozu na jaře 2029 už neplatí.
3: Nezvykle ticho na stavbě ostravského koncertního sálu. Asi po hodině pozorování staveniště se rozjíždí jeden z malých bagrů. Je ale zřejmé, že největší investice v Ostravě neběží na plné obrátky.
4: Stavební úřad vydal 30. července rozhodnutí, kterým omezil pokračování prací v některých částech stávajícího objektu. Jakmile bude postup jednoznačně stanoven, bude možné sdělit taky termín pokračování prací.
3: Potvrzuje mluvčí magistrátu Petr Havránek. Město teď musí požádat o dodatečné povolení stavby za víc než 4 miliardy korun a zřejmě bude třeba i přepracovat projekt. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
2: Každé dítě narozené v nemocnici ve Valašském Meziříčí má teď svůj monitor dechu. Novorozenecké oddělení dostalo 10 nových přístrojů od nadace Křižovatka. Mají odhalit chvíle, kdy dítě přestane dýchat. Jak přístroje fungují, vysvětluje mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
5: Monitory máme v postýlkách na pokojích u maminek a jsou také součástí vyhřívaných lůžek, kde děťátko sledujeme. Když dítě nedýchá déle než 20 vteřin, spustí přístroj alarm. To je pořád dost času, abychom zasáhli.
2: Na syndrom náhlého úmrtí umírá v České republice každý rok kolem 10 dětí. V zoo Ostrava se od června zabydluje nový samec kočky rybářské, který dorazil ze Severní Ameriky. Jeho nepříbuzné geny jsou cenné pro plánované rozšiřování evropského chovu. Lidé ho mohou pozorovat ve výběhu po pardálech obláčkových. Poslední mládě tohoto druhu kočky se v Ostravě podařilo odchovat před 2 lety. V minulosti hrozilo, že populace koček rybářských zmizí z Evropy úplně.
1: Sport.
2: Plavec Miroslav Knedla slaví největší úspěch v dosavadní kariéře. Na evropském šampionátu v Paříži vyhrál závod na 50 metrů znak, když druhého Rusa Kolesníkova startujícího pod neutrální vlajkou porazil o jedinou setinu sekundy. Pokračuje Knedla.
6: Já jsem před startem vůbec neočekával, že něco takového dokážu. Vím, jak jsem došel odpoledne na bazén, tak jsem byl takový unavený. Trenér mi teda řekl, ať se nevymlouvám, ať pořádně zaplavu, ať mě. Neříkám, že jsem unavený, ale myslím si, že jsme se dobře schopili na tady ten závod a padlo to tam hezky.
2: Pár minut po svém triumfu nastoupil Knedla po boku krajanů Kryškého, Janíčkové a Sémanové ke štafetě na 4x100 metrů volným způsobem. Češi doplavali 6. Po diskvalifikaci Francouzů se posunuli na 5. příčku. Zvítězili ruští plavci startující pod neutrální vlajkou.
1: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 29 až 33 stupňů. Na horách naměříme okolo 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ve Frýdku Místku jsou uzavřeny ulice Zámecké náměstí a Řeznická, a to z důvodu konání akce. Uzavírka potrvá do neděle, tak s tím počítejte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Ráno, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Máme 4 minuty po 6. hodině, dneska 15. srpna. A hned ze startu našeho vysílání se podíváme do Frýdku Místku. Bývalo tam dopravní hřiště a schátrala velká plocha, změnila se ale na neobvyklý dětský park s vysokými prolézačkami a lezeckou stěnou. Už za chvíli se podíváme do nově otevřeného Rivka parku ve Frýdku Místku. Buďte s námi a mějte hezký víkend.

0: Chlupák váha, já doufám, že to není váš případ, protože před námi je pravidelná rozcvička a u té byste rozhodně neměli chybět. Posloucháte Český rozhlas Ostrava.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme z pedlahví. Zpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla širší než ramena. Paže propnuté před hrudníkem, dlaně vzhůru drží láhev. S nádechem jdeme dolů do dřepu, paty na zemi, paže stále propnuté. S výdechem jdeme zpátky do stoje. Cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Dneska opět dávejte pozor na vysoké teploty, ale nebojte se, protože už v pondělí se má docela razantně ochladit. Dneska 31 až 630 stupňů v 1000 metrech na horách bude okolo 25. Vád bude slabý proměnlivý vítr na Moravě a ve Slezsku o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. No a i podle meteorologů by ta zátěž teplem měla být na mnoha místech velmi patrná. Takže opatrně po kraji a pokud možno s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Haló, haló, Veselice v Kobeřicích.
3: Český rozhlas Ostrava míří za vámi do Kobeřic. V sobotu 22. srpna od 14 hodin na hřišti místního Sokola. Čeká vás spousta zábavy, atrakcí pro děti i koncerty. Vystoupí písničkářka Kači a také kapela Na Fest Band. O občerstvení se postarají místní spolky. Zapište si do kalendáře.
2: Sobota 22. srpna od 14 hodin Kobeřice a Veselice Českého rozhlasu Ostrava.
4: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
5: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
4: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin, 20 minut, už za chviličku písničky, které nestárnou, třeba Miroš Birka, no ale nejdříve se koukneme do Frýdku Místku. Velká dřevěná loď jako prolézačka, 15 metrů vysoká lezecká stěna. To jsou dominanty nově otevřeného volnočasového parku Rivka ve Frýdku Místku. Stojí na místě bývalého dopravního hřiště, je určený hlavně rodinám s dětmi a nabízí také houpačky, trampolíny, petank nebo skákací balóny.
1: Počítejte s námi. 3, 2, 1,
2: hej! Úplně nový herní park tady ve Frýdku Místku vzali děti útokem. Dokázali ho zaplnit za pouhých několik sekund.
3: Líbí, je to tady zábavné.
2: Co jsi už zkusil?
3: Tady koule, skákal jsem na ně.
4: Jo, líbí.
2: Co ta stěna třeba?
4: Tam jsem ještě nebyl.
2: A ta loď velká?
4: Tam jsem taky ještě nebyl.
2: A rodiče to všechno sledují.
5: Jsme tu chvíličku, ale tak vypadá to tu krásně, ale bude to tu asi hodně obsazeno, že to je pro děcka tady jako jediné také velké nové, ale je to tu krásné.
6: Já vzhledem k tomu, že nejsem místní už, ale je to super, já si myslím, že to bylo potřeba pořádně.
2: Ještě nedávno to tady vypadalo úplně jinak, bylo tady kdysi dopravní hřiště. Vzpomíná náměstek primátora města Jiří Kajzar z uskupení Naše město FM.
7: A byla tady vlastně plocha, která chátrala, která byla teda úplně rozbitá, byly tady pokusy nějaký minigolf, to potom už selhalo, bylo to zanedbané. Byla tady výborná spolupráce s horolezci, tím pádem tady vznikla i věž, to znamená na aktivní sportování.
2: Vysoká dřevěná loď, kterou se dá prolézat skrz naskrz, byla okamžitě plná dětí. No a hned u lezecké stěny dole pod ní je další zajímavost. Tunel pod umělým kopcem.
7: Je vlastně takovou jako dobrodružnou zastávkou, protože ty děti tam vejdou a vyjdou prostě na úplně opačné straně. Koncipovali jsme s tou lodí jako taková tajemná jeskyně, jo, kde je prostě nějakým způsobem jeskyně pokladu a tak dále. Oni si ty děti to potom sami už jako nazvou a budou si to prostě už potom si to přizpůsobí.
2: Rivka Park je v těchto místech dalším sportovištěm a rekreační plochou, kterou můžou využít i cyklisti mířící do Beskyd. Vede tudy oblíbená cyklotrasa. Z Frýdku Místku Martin Knitl, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: je 6:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: České úřady už odmítly udělit dočasnou ochranu několika desítkám mužů z Ukrajiny. Jde o bojeschopné muže, kteří neprokázali splnění vojenských povinností. Nová pravidla platí 10 dní a jsou stejná v celé Evropské unii. V Česku má podle ministerstva vnitra aktivní dočasnou ochranu téměř 391 tisíc lidí. Zdravotničtí záchranáři z Bruntálu získali nový videolaryngoskop. Pomůcka usnadní lékařům zajištění dýchacích cest u kriticky ohrožených pacientů v případech, kdy je nutná intubace obtížná. Přístroj má kameru a obrazovku, která pomáhá zdravotníkům zavést přesně dýchací trubici. Nový videolaryngoskop vyšel na 50 tisíc korun. Od pátečního večera je uzavřená část cyklostezky v parku Adama Sikory v Českém Těšíně. Lidé na kolech neprojedou přibližně půlkilometrovým úsekem podél řeky Olše od křížení s Potoční ulicí až po nábřeží Míru. Omezení skončí v neděli ráno, a to z důvodu konání kulturní akce. Objízdná trasa je pro cyklisty značena. Na havířovském koupališti Jindřich dnes budou lidé závodit ve skocích do vody. Před několika lety Správa sportovních a sociálních zařízení soutěž přestala pořádat kvůli špatného stavu skokanských můstků. Letos 10-metrovou věž Správa opravila a závody obnovila. Do soutěže se může přihlásit kdokoliv. Tenistka Sara Bejlek porazila na turnaji v Cincinnati v českém derby bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou jasně 6-0, 6-2. Postoupila tak do druhého kola. V něm narazí na další krajanku Barboru Krejčíkovou. Uspěla taky Nikola Bartůňková, která si poradila ve třech setech s Alinou Čarajevovou z Arménie. A jaké nás dnes čeká počasí? Sobota bude slunečná, jasno až polojasno. Teploty naměříme mezi 29 a 33 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve městě Albrechtice je silnice číslo 1/57 zúžena v úseku ulic Krnovská a Osvobození na jeden jízdní pruh. Na místě probíhá oprava vozovky, uzavírka potrvá až do 10. září. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Hezké ráno, posloucháte Český rozhlas Ostrava, 6 hodin 39 minut. Máme velkou radost, obří radost. Plavec Miroslav Knedla se stal v Paříži mistrem Evropy v závodě na 50 metrů znak a slaví úplný velký životní úspěch. Časem 24.11 vylepšil o 8 setin svůj český rekord z rozplavby a napodobil svou kolegyni Barboru. No a já jsem dneska ráno slyšela rozhovor právě s Miroslavem Knedlou a ten říkal, že vlastně ráno před tím plaváním, že se mu vůbec nechtělo, že byl líný, že věděl, že mu to asi nepůjde a přesto všechno se stalo to, co se stalo. Takže přátelé, pokud máte dneska pocit, že jste unavení, nic vám nejde, ještě to vůbec nebalte, protože to vůbec nemusí být známka toho, že se vám nakonec všechno úplně ideálně nevydaří. Posloucháte Český rozhlas Ostrava, za chviličku mrkneme na to, jaké nás nejen dnes čeká počasí.

0: počasí.
1: O počasí si budeme povídat s Petrem Drobkem z Českého hydrometeorologického ústavu. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak Petře, začneme tím, jak to vypadá venku aktuálně, kolik je třeba stupňů v Moravskoslezském kraji obecně.
2: Tak teplota klesla a v průběhu noci na 14 až 10 stupňů většinou, ale v horských údolích tam klesla i níže, tam jsou teploty kolem 7 stupňů. Naopak v těch nejvyšších polohách na Lysé hoře máme 15 stupňů, 14 stupňů je na pradědu. No a jinak je jasno, jenom a fouká jenom slabý proměnlivý vítr do 3-4 metrů za sekundu.
1: Přes den se to bude vyvíjet jakým směrem?
2: Tak čekáme slunečno a horko, při jasné nebo skoro jasné obloze vystoupí teploty na 29 až 33 stupňů, na horách na 23 až 27 a povane zpočátku slabý, během dne potom mírný jižní až jihozápadní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Co se týká dalšího vývoje v noci a zítra, bude taky takové teplo nebo jasno?
2: Tak v noci ty teploty nebudou už klesat tak nízko jako dneska. Předpokládáme, že minima budou od 20 do 16 stupňů, v údolích můžou klesnout teploty k 13 stupňům, stále ještě bude jasno a povane jenom slabý jižní až jeho západní vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu. No a zítra očekáváme o něco vyšší teploty než dnes. Ráno bude jasno nebo skoro jasno. Od západu bude v průběhu dne, hlavně v těch odpoledních hodinách, přibývat oblačnost. Ojediněle se potom mohou přidat i přehánky nebo bouřka. Teploty vystoupí tedy na 31 až 35 stupňů. Bude to vyvrcholení toho teplého vzduchu. V těch dalších dnech nás čeká ochlazení. No a ještě přidám vítr, ten bude slabý a přechodně mírný. Jeho západní až jižní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. K večeru se potom bude měnit na severozápadní.
1: Děkujeme pro tuto chvíli za informace. Přejeme krásný den, Petře, naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Letní turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Pokud jste ještě nevyrazili, je nejvyšší čas. Navštivte Beskydské horské chaty, sbírejte razítka a hrajte o turistické ceny i hlavní výhru – jízdní kolo. Soutěž končí 31. srpna. Máte už soutěžní kartu vyplněnou? Stačí podepsat, doplnit kontaktní údaje a nechat na některé ze soutěžních chat, případně poslat anebo odevzdat na naší recepci. Více informací najdete na webu a na sociálních sítích Českého rozhlasu Ostrava.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: nás tří.
1: Hezké ráno s Českým rozhlasem Ostrava, tady jsou tipy pro trávení dnešního dne. Zajímavým zážitkem pro celou rodinu je víkendový výlet parním vlakem na Osoblažské úzkokolejce po trase Třemešná, Osoblaha a zpět. Na nádraží Třemešná přijede vlak v 10.45 a z Osoblahy zpět pak vyráží v 15.10. Každý prázdninový víkend se na Frýdeckém zámku konají kostýmové prohlídky, začínají v 10 hodin. Zámeckým okruhem vás provedou urozené hrabinky a mladí šlechtici. Roje Perzeji tam můžete pozorovat na chatě Prašivá ve Vyšních Lhotách. Součástí programu jsou tematické přednášky Honzy Konziolky a Jaroslava Filipa z Muzea meteoritů ve Frýdku Místku. Akce začíná v 18.30. Dny obce Chlebičov pobaví po celý víkend obyvatele a návštěvníky. Těšit se můžete na klauna Hopsalína, vystoupení kapely Na gauč nebo Slza, v neděli pak třeba slavnostní mši svatou od 10:30. Akce se koná v areálu Lipno v Chlebičově. Arboretum Nový dvůr zve na indiánské léto. Vy zkoušíte si, jaké to je být indiánem. Dozvíte se, jak indiáni žili, v čem bydleli a jaké používali zbraně. Atmosféra divokého západu prostoupí všechny kouty botanického parku. Dvoudenní akce nabídne soutěže pro děti, výrobu indiánských ozdob, tábor lovců kožišin, projížďky na ponících, komentované prohlídky zámku a parku nebo ukázky indiánského týpí. Program začíná v 10 hodin a děti v indiánském oblečení mají vstup zdarma. V areálu hradu Štramberg se dnes koná experimentální tavba bronzu. Akci pořádá město, začíná v 19 hodin na spodním nádvoří. Dozvíte se, jak vznikal bronz v pravěku a jak předkové z bronzu odlévali nástroje, zbraně a ozdoby. Celý proces od rozžhavené pece po hotový odlitek proběhne před vašima očima.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ministerstvo zahraničí plánuje rozvolnění zákazu udělovat víza pro část Bělorusů. Bohumín kvůli suchu o víkendu zrušil provoz půjčovny lodí. Jablunkov chce otevřít novou cyklostezku v září. Bude slunečná sobota, teploty se vyšplhají až na 33 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Občané Běloruska, kteří mají v Česku příbuzné, by mohli mít opět možnost žádat o krátkodobé vízum. Český rozhlas zjistil, že s tím počítá návrh vládního nařízení, který připravilo ministerstvo zahraničí. O víza Bělorusové nemůžou žádat od roku 2022, tedy od začátku války na Ukrajině.
3: Část Bělorusů do své rodné země kvůli svým aktivitám proti režimu nemůže. Jejich příbuzní zas kvůli zákazu nemůžou do Česka. Pokračuje šéfka České kanceláře demokratických sil Běloruska Kristina Šijanoková.
4: Změnu vítám a doufám, že bude mít vliv i na obecné psychologické stav běloruské komunity v České republice, který byl podlomen.
3: O víza by mohli podle mluvčího rezortu Adama Čurgého žádat jen rodiče, prarodiče, děti a vnuci Bělorusů.
5: Návrh je zatím v připomínkovém řízení. Pokud bude návrh schválen, počítá se s účinností od konce září.
3: Proti návrhu už se ohradil bývalý šéf rezortu a současný poslanec za ODS Jan Lipavský. K rozvolnění nevidí důvod. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Letiště v sicilské Katánii zůstane mimo provoz nejméně do dnešních 15 hodin. Uzavřené je několik dní kvůli erupci sopky Etna a už od minulé soboty fungovalo v omezeném režimu. Podle provozovatele letiště patří situace mezi nejhorší za posledních 20 let. Aerolinky spoje do Katánie buď zrušily nebo přesměrovaly na jiná letiště na Sicílii. Zrušení letů ovlivnilo taky spojení východu Sicílie s Prahou. Jak dlouho bude erupce Etny pokračovat, zatím není jasné. Ne, vulkán chrlí lávu od minulého čtvrtka. Sucho dopadá i na vodáky. Bohumín tento víkend zrušil provoz městské půjčovny lodí na Odře, protože řeka je příliš měkká a má nízký průtok. Voda teď v Bohumíně teče rychlostí necelých 7 kubíků za sekundu. Přitom pro bezpečný provoz půjčovny je potřeba alespoň 10.
6: Radnice kontaktuje všechny zájemce, kteří měli na tento víkend rezervované lodě a nabízí jim náhradní termín, případně vrácení peněz. Při nízkém průtoku mohou být některé části koryta pro lodě velmi obtížně průjezdné. Z Bohumína Andrea Brtníková, Český rozhlas.
1: Cyklostezka kolem koupaliště Amerika v Jablunkově má být hotová v polovině září. To je o 2 měsíce později, než bylo v plánu. Práce pozastavila špatná stabilita půdy u břehu řeky Olše. Stavební firma tak musela více zpevnit podloží. Nová trasa bude dlouhá 3/4 kilometru a bude mít oddělený pruh pro pěší a pro cyklisty. Dosud silnice směrem do městské části Lísky žádný chodník neměla, říká lidovecký starosta Jablunkova Jiří Hamrozy.
7: Se tam musela udělat sanační vrstva, je to vlastně kameninová, skoro půl metru navýšení, takže jednalo se vlastně o cenu, jednalo se o termín a další věci. A teďka jsou udělané sanační vrstvy, plus už se začínají dělat obrubníky, protože všechno bude v zámkové dlažbě, jak cyklostezka, tak chodník.
2: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 29 až 33 stupňů. Na horách naměříme okolo 25.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dálnice D1 je u polských hranic ve směru na Polsko neprůjezdná. 10 kilometrů od hranice totiž stála vážná nehoda, tak s tím počítejte. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, přejeme krásné ráno i 4 minuty po 7 hodině. To je jedna zpráva za druhou, kde se co posouvá, kde co bude v jiném termínu. Původně to mělo být v roce 2027, pak v roce 2029 a nakonec to nebude zřejmě ani v něm. Řeč je o jedné z největších kulturních investic v Česku, která aktuálně vázne. Ostravský stavební úřad zastavil některé práce na koncertním sále za více než 4 miliardy korun. Zjistil to Český rozhlas. Ohrožený je i oficiální termín otevření na jaře 2029. Takže se nám ta Janáčková filharmonie maličko v tom kině Vesmír asi zdrží. Uvidíme, jak to půjde a jak velké nakonec celé to zpoždění bude. Podíváme se na to také za chvíli v následující reportáži a kromě toho zahájíme novou sezónu první fotbalové ligy žen. Buďte s námi a mějte krásnou sobotu.

0: Dvakrát měř a jednou řeš, to je náš tradiční seriál sobotní, tedy dobré rady všeho druhu. Tentokrát se s kutilem Arturem Kubicou zaměříme na roztočíka širokého, který ničí úrodu paprik i okurek ve skleníku.
1: Dvakrát měř, jednou řeš, dobré rady všeho druhu.
2: Psala nám do Hobby magazínu, který vysíláme každou sobotu po 10. hodině, jedna naše posluchačka, že již třetí sezónu její rostliny ve skleníku likviduje roztočík široký. Postříky nezabírají, dusíkaté vápno na podzim a sirný knot také nezabrali. A naši odborníci vysvětlili, že nejlépe zabírá přípravek Vertimek. Roztočík na paprikách je velmi úporný škůdce a je nutné postříky opakovat. Jeho vajíčka přečkávají zimu a nedají se ničím zlikvidovat, ostatně jako u všech škůdců. Preventivně je nutné neustále odstraňovat všechny nejvíce napadené listy a poškozené zbytky, nejlépe spálit nebo vyvést z pozemku. Jelikož je roztočík mikroskopický, není vidět. S ochranou musíte začít při prvních příznacích, a to je, že mladé lístky se začínají svírat a kroutit. Skleník je nutno neustále větrat, aby se nepřehříval. Roztočíkův vývojový cyklus je velmi krátký. Postřik je nutné několikrát opakovat, a to po 10 až 14 dnech. Postřikovač musí jemně mlžit a důkladně ošetřit hlavně mladé části rostlin. Stříkat musíte ráno anebo na večer. Do 1 litru naředěného roztoku přidejte několik kapek jaru, aby lépe ulpěl na listech. Podobně se dají ošetřit i okurky. Přípravek likviduje i jiné škůdce. Zdraví vás Kutil, tělem i duší Artur Kubica.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Krásné ráno, posloucháte Český rozhlas Ostrava.
1: Počasí.
0: A jdeme na předpověď počasí, ta bude dneska taková, řekněme, jednotvárná. Platí výstraha před vysokými teplotami, které mohou být v nížinách až kolem 36 stupňů, takže meteorologové varují. No a kromě toho byste se měli obrnit i na horách, protože tam bude nějakých 25 až 26 stupňů Celsia. Meteorologové také vydali speciální zprávu o suchu v krajině. Současná situace podle Českého hydrometeorologického ústavu není dobrá a letošní rok zatím patří k těm nejsušším od roku 1961. A to jak z hlediska spadlých srážek, tak ostatních věcí, jako je to prohlubující se sucho v těch podzemních částech. Vyvíjí se tento rok ještě hůře než ten loňský, a to už ten loňský byl docela špatný. Více než 2/3 sledovaných profilů vodních jsou pod limitem sucha a ve 164 profilech je dosažen stav na úrovni historického minima, tedy nižší než za sucha v roce 2015, 18 a v roce 1947. Takže myslete na to, že pokud byste si chtěli třeba umýt někde auto v potoce nebo nabrat vodu do bazénu, tak to asi úplně nepůjde a nebude to ideální. Takže teplo, sucho, ochladí se v pondělí, kde nás čekají občasné přehánky.
2: Haló, haló, veselice v Kobeřicích.
3: Český rozhlas Ostrava míří za vámi do Kobeřic. V sobotu 22. srpna od 14 hodin na hřišti místního Sokola. Čeká vás spousta zábavy, atrakcí pro děti i koncerty. Vystoupí písničkářka Kači a také kapela Na Fest Band. O občerstvení se postarají místní spolky. Zapište si do kalendáře.
2: Sobota 22. srpna od 14 hodin Kobeřice a veselice Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Stavba koncertního sálu v Ostravě nabírá zpoždění. Český rozhlas zjistil, že klíčové práce na rekonstrukci kulturního domu zastavil Ostravský stavební úřad. Oficiální termín otevření kulturního centra světových parametrů na jaře roku 2029 už neplatí.
1: Nezvykle ticho na stavbě ostravského koncertního sálu. Jeřáb se nehýbe a nesedí v něm ani jeřábník. Bagry a další stavební stroje jsou zaparkované. Asi po hodině pozorování staveniště se rozjíždí jeden z malých bagrů. Je ale zřejmé, že největší investice v Ostravě neběží na plné obrátky.
2: Stavební úřad vydal 30. července rozhodnutí, kterým omezil pokračování prací v některých částech stávajícího objektu. Jakmile bude postup jednoznačně stanoven, bude možné sdělit taky termín pokračování prací.
1: Potvrzuje mluvčí města Ostravy Petr Havránek to, co Český rozhlas zjistil od stavbařů. Město teď bude muset požádat o dodatečné povolení stavby a zřejmě bude třeba i přepracovat projekt. Jasněji by mělo být v následujících týdnech. Už teď ale oficiální termín spuštění provozu v novém kulturním centru VOX neplatí.
2: Tuto chvíli nepovažujeme za odpovědné deklarovat nový pevný termín dokončení a zahájení provozu, dokud nebude k dispozici aktualizovaný harmonogram. Projekt VOX jako celek pokračuje a práce, kterých se rozhodnutí stavebního úřadu netýká, můžou probíhat.
1: Dodává mluvčí Petr Havránek. V novém kulturním sále bude sídlit Janáčkova filharmonie Ostrava. Jeden z tuzemských špičkových orchestrů teď koncertuje v provizorních prostorách kina Vesmír. Podle ředitele Jana Žemly není zpráva o zastavení prací příjemná.
3: Já jsem nějakým způsobem s tím rokem 2029, ať už je to jeho první nebo druhá polovina, víceméně počítal. Samozřejmě budeme muset provést i některé úpravy v našem provizoriu, s kterým se teda počítalo na kratší dobu, nicméně stále s tou situací umíme pracovat.
1: Na odpovídající sál se špičkovou akustikou čeká Janáčkova filharmonie už 72 let. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
4: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: a hned poté koncert Michal Prokop Live 80. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Bez přilby jela téměř polovina dětí, které od roku 2023 havarovaly na kole nebo koloběžce. Ukázala to analýza více než 17 sednehod, kterou zveřejnil BESIP. Přilba přitom může výrazně zmírnit následky pádu nebo nárazu. Podle BESIPu je důležité taky její správné nasazení. Cyklisté a jezdci na koloběžkách do 18 let musí v Česku helmu nosit povinně. V tropických dnech mění městská policie v Karviné režim služby. Velitelé nařídili častější střídání hlídek v terénu, aby strážníci nebyli na prudkém slunci dlouho. V terénu se tak hlídky častěji mění a dostávají více vody. Ostravská fakultní nemocnice vyzývá lidi k darování krve. Zdravotníkům chybí všechny krevní skupiny. Stávající dárci i prvodárci se mohou do krevního centra objednat telefonicky nebo online prostřednictvím internetových stránek. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes začíná starodávný jarmark. Řemeslníci z celé republiky budou přímo před návštěvníky plést zuberské metly, drátovat nebo točit na hrnčířském kruhu. Některé techniky si lidé vyzkoušejí sami v tvořivých dílnách. České volejbalistky v generálce na domácí mistrovství Evropy podlehly i po druhé Srbkám. V Bělehradě v přípravném zápase bez diváků prohrály s vícemistryněmi z minulého šampionátu 0-3 na sety. No a jaké nás dnes čeká počasí? Sobota bude slunečná, bude jasno až polojasno a na teploměrech naměříme mezi 29 a 33 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě se u křižovatky ulice Výškovická poblíž kotvy bouralo. Projíždějte místem se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Už zítra v neděli ve 14.30 nastoupí fotbalistky Baníku k prvnímu utkání v nové sezóně. Na úvod první ligy žen se Ostravanky představí na hřišti Slovácka. Jak jsou Baníky připravené, zjišťoval reportér Lukáš Kaleta.
1: Ambice máme minimálně stejné, jako jsme dokončili sezonu vlastně tu minulou. Skončili jsme pátí s ziskem 23 bodů, chtěli bychom to samozřejmě překonat. Jsme ale nohama na zemi, děláme kroky postupně. Věřím, že se můžeme dostat do první čtyřky.
2: Říká manažer fotbalistek Baníku Richard Urban. Do elitní čtyřky nejvyšší ženské soutěže patří mistrovská Sparta, Slavia, Liberec a Slovácko. Právě s moravským týmem se Ostravanky střetnou hned v prvním kole.
1: Ty týmy z té první čtyřky byly odskočené, to je potřeba si říct. Na druhou stranu my věříme, že tady i tím, jak jsme doplnili ten kádr, že tu šanci máme, ale to se uvidí až v neděli na Slovácku.
2: Baníku se povedlo udržet talentované odchovankyně, nejlepší střelkyně Řehovou nebo třeba Krupníkovou. Jediným výrazným odchodem je konec kapitánky Janíkové, kterou zavedl soukromý život do Bratislavy. Naopak družstvo doplnili zkušená americká záložnice Tyletová, slovenská obránkyně Gunišová a ze Sparty přišla gruzínská záložnice Ambaliová. To ale není vše.
1: Ten kádr jsme jak posílili, tak máme nějaké hráčky na zkoušce. Dobře se jeví i Ukrajinka Sofia Lucan a věřím, že dotáhneme dokonce i Chloe Robinson, ale tam samozřejmě ještě má hlavní slovo pan trenér, který tady toto musí posvětit.
2: Zmiňuje Richard Urban další dvě možné posily z Ukrajiny a Spojených států amerických. V kombinaci s mladými ostravskými hráčkami, které v týmu zůstaly, by mohl být Baník silnější než v minulém ročníku. V premiérovém utkání na Slovácku ale favoritkami Baňky nebudou. Moravský celek má zkušenosti z evropských pohárů a Ostravanky tak budou muset své protivnice překvapit. Z Ostravy Lukáš Kaleta, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Předpověď počasí a na lince máme Václava Smolku z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Václave, pokud se teď někdo chystá ven, tak s čím počítat, jaké jsou teploty, jaké je počasí?
2: Tak obloha je úplně jasná, teploty už nám poměrně rychle stoupají, teďka jsou nejčastěji od 14 do 18 stupňů a vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Přes den ta situace bude jaká?
2: Tak mělo by to být velmi podobné, čeká nás slunečný a horký den s jasnou nebo skoro jasnou oblohou, maximální denní teploty od 29 do 33 stupňů, na horách kolem 25 stupňů a vítr bude během dne přechodně mírný jižní až jihozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Kdyby naopak mohlo přijít ochlazení, začněme zítřkem, jak to bude vypadat a to ochlazení potom kdy?
2: Tak zítra čekáme ráno ještě s málo oblačností, od západu bude postupně hlavně v průběhu odpoledne přibývat oblačnost a ojediněle se také může vyskytnout přeháníka nebo také bouřka. Minimální noční teploty budou od 20 do 16 stupňů, v údolích to může být až 13 stupňů Celsia, maximální denní teploty potom ještě vyšší než dnes, to znamená 31 až 35 stupňů, na horách kolem 26 stupňů a vítr bude slabý, přechodně mírný, jihozápadní až jižní od 2 do 6 metrů za sekundu, k večeru se bude měnit na severozápadní. No a to ochlazení, tak to by mělo přijít už v pondělí, kdy čekáme ty maximální denní teploty od 19 do 23 stupňů Celsia, k tomu déšť nebo přeháníky, lokálně se mohou také objevit i bouřky.
1: Co se týká vlhkosti a tlaku, poslední informace?
2: Tlak vzduchu přepoštěný na hladinu moře je aktuálně 1018 hektopaskalů a relativní vlhkost se pohybuje nejčastěji mezi 45 a 85%.
1: Václave, moc děkujeme za informace a krásné ráno. Naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den. Naslyšenou.
3: Naším pondělním dopoledním hostem bude herečka a zpěvačka Natálie Tichánková. Je to žena, která žije nejen svou profesí, ale intenzivně se věnuje i řadě dalších věcí, které jí ohromně baví. Zkrátka, žije život naplno. Na detaily se jí bude ptát Kateřina Huberová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Každou sobotu a neděli až do 20. září se můžete projet báňským spěšným vlakem po ostravsko-karvinském Černouhelném revíru. Trasa komentovaných jízd vede po uhelných vlečkách bývalých dolů, po kterých se ještě donedávna vozily miliony tun uhlí. Soupravy vyjíždí v sobotu ve 12.30 ze stanice Ostrava Střed a úvodní jámy Žofy a bývalého dolu Barbora zastavují na fotozastávkách. V neděli jedou ze stanice Havířov. Letní kino v parku pod zámkem na Štěpnici ve Frýdku Místku promítá dnes snímek Nečekané léto. Rodinný film si užijete do 20.30. Letní burza nejen vinylových desek se koná od 10 hodin na zahradě Národního domu ve Frýdku Místku. Hudebním hostem akce je místní muzikant Petr Gorny. V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do kina Vlast. Združení kuckých spolků pořádá Kucký fest aneb Odpust trošku jinak. Akce ve sportovním areálu Olešinky v Kravařích Koutek začíná 15 hodin. Potěší vás safari vláček, skákací hrady, kolo štěstí, dílničky a od 19 hodin letní kytarovka ke zpěvu i poslechu. Do archeoparku v Chotěbuzi po Toboře zveme na archeologické léto. Akce se koná od 10:30. Komentovaná prohlídka s archeoložkou Martinou Uhlářovou představí historii jednoho z nejvýznamnějších raně středověkých hradišť Těšínského Slezska. Dopředu je nutná rezervace. Koupaliště Libotín u Štramberku zve na akci Letní večer, začíná v 17 hodin. Zábavný večer s hudbou nabídnou a kapely Kiss o 105 a také vás čekají soutěže pro děti a skákací hrad. Šance Fest to je kulturní a historický festival, který se koná v opevnění Velká šance v Mostech u Jablunkova. Akce začíná o 10:30, historický program doplní klání o nejlepší guláš, šancmajstra, interaktivní hry v duchu gorolských tradic, řemeslný jarmark, kapela z hity Hanky Zagorové nebo vystoupení Terezy Maškové.

0: nás umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: 8 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Chorvatským hasičům se podařilo dostat pod kontrolu požár u letoviska Omiš. Pomáhá jim i zmírnění větru. Čeští houbaři zažívají velmi slabou sezónu. Nerostou skoro žádné druhy hub. Město Frýdek-Místek otevřelo nový volnočasový park. Sobota bude slunečná, teploty překročí 30 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Požár v okolí chorvatského města Omiš je podle vedení hasičů pod kontrolou. Meteorologové taky ohlásili, že silný vítr se postupně uklidnil. Během noci na včerejšek rychle se šířící požár zasáhl v Omiši a okolí obydlené oblasti a zabil jednoho člověka. 8 dalších lidí je v kritickém stavu v nemocnici. Někteří s vážnými popáleninami na 70% těla. Do evakuačních center museli utéct asi 2000 lidí, včetně 300 českých turistů. V lesích v Česku teď nerostou skoro žádné houby. Českému rozhlasu to řekl mykolog Jan Borovička. Situace je kvůli dlouhotrvajícímu suchu nejhorší za poslední roky. Počasí zřejmě nebude houbám přát minimálně do konce prázdnin, říká Borovička.
4: V principu můžeme říct, že standardně s košíkem do lesa teďka to nemá prakticky smysl. Houby de facto ještě pořádně nezačaly růst a máme už polovinu srpna a to není úplně obvyklé.
2: Houbaři ale ojedinělé můžou najít třeba méně časté druhy hub. Jedním z těch, který může růst, je hřib teplomilný, přezdívaný barevný. Takové hřiby se totiž na teplo i sucho lépe adaptují a stačí jim třeba jen bouřka. Situaci s růstem hřibů v Česku sleduje i Český hydrometeorologický ústav. Podle něj je ale šance na plný košík hub nízká. Ojedinělé můžou i jiné druhy hub růst třeba v Krušných horách nebo v Podkrkonoší. Ve Frýdku-Místku je nově otevřený volnočasový areál Rybka. Na místě bývalého dopravního hřiště vznikly atrakce pro děti, prolézačky a trampolíny. Nejvýraznější stavbou v parku je velká loď a 15 metrů vysoká lezecká stěna. Neobvyklé jsou také tunely pod umělým kopcem, dodává Jiří Kajzar, náměstek primátora za hnutí Naše město FM.
5: Ty děti tam vejdou a vyjdou prostě na úplně opačné straně. Koncipovali jsme s tou lodí jako taková tajemná jeskyně, kde je prostě nějakým způsobem jeskyně pokladu a tak dále. Oni si ty děti to potom sami už jako nazvou a budou si to prostě už potom si to přizpůsobí.
2: Městská část Ostrava jich pořádá jednodenní přehlídku místních kapel, zpěváků a zpěvaček. Na náměstí obvodu se od 13 hodin představí 8 hudebních talentů. Zazní různé žánry od roku po slezský folklor.
6: Původní nápad na přehlídku hudebníků s bydlištěm na jihu přišel od jednoho z obyvatel. Letošní ročník už pořádá obvodní kulturní středisko. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 29 až 33 stupňů a na horách naměříme okolo 25.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V centru Ostravy teď dávejte velký pozor při projíždění Českobratrské ulice u křižovatky s ulicí Sokolská třída. Probíhají tam práce údržby a na silnici se pohybují lidé.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Hezké, ještě stále ráno, 4 minuty po 8 hodině, posloucháte sobotní vysílání, datum máme 15. srpna, to znamená, že jsme v polovině měsíce a že už se nám ty prázdniny pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Před sebou máme poslední 2 týdny a malinký kousek, takže užívejte, dokud můžete. No a my se podíváme, co nás čeká v aktuální hodině. Řecko na dosah a přitom přímo ve Frýdku Místku. Zámecké náměstí dnes ožije festivalem plným dobrého jídla, hudby a jižanské atmosféry. A co všechno nabídne letošní Frýdek Místek plný chutí, zjistíme za chvíli přímo na místě s naší redaktorkou Petrou Pivkovou už za chviličku. Nejdříve ale, co v učebnicích nebylo, dnešní vydání této rubriky se bude věnovat spánku. Ovšem pozor, ne tomu lidskému, ale zvířecímu. Takže za pár chvilek k tomu všemu písničky, které nestárnou, třeba Dalibor Janda nebo Marta Kubišová už za chvíli. Buďte s námi a mějte krásné ráno.

0: Martin Pisařík nám řekne něco o spánku, ne ale tom lidském, ale tom zvířecím, co v učebnicích nebylo. To je dnešní vydání rubriky na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některá zvířata umí spát jen jednou polovinou mozku? Lidský spánek je ve srovnání s tím zvířecím velmi prostý. U zvířat se liší podle způsobu zpracování potravy i podle velikosti těla. Rekordmany v délce spánku jsou netopíři. Zavěšení za jednu nohu prospí klidně 20 hodin denně. Naproti tomu nejméně času tráví spánkem kopytníci, třeba koním nebo kravám stačí jen 3 až 4 hodiny. Spí navíc ve stoje a v krátkých přerušovaných úsecích. Uspat jen jednu mozkovou hemisféru dokážou mořští kytovci, například delfíni, a pak také ptáci. Této schopnosti využívají třeba husy, když jsou v hejnu. Pták sedící na okraji spí jen půlkou mozku, ta druhá spojená s vnějším okem dává pozor. Husy sedící uprostřed jsou chráněné a můžou spát naplno. I pro zvířata je důležité pohodlí. Vlci nebo lišky si pokládají hlavu na huňatý ocas. Sloni si budují mohutné polštáře z nahrabané vegetace. Naproti tomu žirafa spí doslova krkolomně. Nohy má skrčené pod tělem, krk prohne dozadu a opře si ho o zadek.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Dneska platí opět výstraha před vysokými teplotami, takže pokud máte třeba nějaké problémy nebo jste staršího věku nebo naopak velmi mladšího, dávejte na sebe pozor a buďte opatrní, protože ta denní maxima se mají dneska pohybovat až kolem 36 nebo 37 stupňů Celsia. I na horách bude poměrně teplo, 25 stupňů, na Šumavě kolem 28. Vánd bude slabý, proměnlivý, přechodně mírný jižní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. No a meteorologové také varují, že ta zátěž teplem bude opravdu velká. Ochlazení přijde v pondělí.
2: Pozvání do naší rozhlasové poradny přijal tentokrát Petr Vitula ze Včelařského spolku Pro Frýdek a Dobrou. Řeč bude o medu, letošní snůžce i o tom, co mají teď včelaři aktuálně na práci. K poslechu zve Romana Kubicová.
0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Frýdecké zámecké náměstí se právě chystá zaplnit vůněmi, chutěmi a také hudbou. Už za chvíli tady začne další ročník festivalu Frýdek místek plný chutí, který letos návštěvníky přenese až do slunného Řecka. Kromě nejrůznějších dobrod nabídne i zajímavý doprovodný program. Poslední přípravy jsou teď v plném proudu a přímo na místě je už naše redaktorka Petra Pivková. Petro, přejeme krásné ráno. Jak to na zámeckém náměstí vypadá chvíli před začátkem festivalu?
2: Krásné ráno, no všechno se to chystá, přípravy opravdu vrcholí, jak bylo řečeno, protože stánky už stojí a gastrozóna se připravuje a já jsem zrovna teďka pozorovala, jak se vytírá pódium, takže to jsem už dlouho neviděla a i to se tady děje, takže umělci můžou jít v klidu a budou mít čisto. A já jsem tady s jednou z pořadatelek akce, s paní Talaváškou, dobrý den. Řeknete mi, co se dneska vlastně bude dít a na co se mohou tady na zámeckém náměstí lidé těšit?
3: Tak bych ráda pozvala posluchače na náš festival Frýdek místek plný chutí. Ten začíná v 10.30 tady u nás na Zámeckém náměstí a v jeho okolí. Budeme tady až do 22. hodiny. No a my jsme letos, máme trošku takovou menší premiéru, protože my jsme původně byli čistě jenom gastrofestival, ale letos jsme se rozhodli pro takovou menší změnu a budeme se posouvat kousek dále a budeme mít z toho takový rodiny festival, kde si program budete skládat sami podle své nálady.
2: My jsme se bavili o tom, že to není jenom tady na náměstí, ale že se tak jako, nechci říct, rozlézáte, ale takže mohou lidé navštívit i okolní uličky a místa.
3: Ano, my tady vlastně ten střed celého toho festivalu je tady na Zámeckém náměstí. Tady máme více jak 50 stánků s gastronabídkou. No a potom dále budeme mít program na nádvoří Frýdeckého zámku, tam budeme mít design zónu, o kousíček dále potom zase budeme mít v Zámeckém parku art zónu. No a pro děti, ale nejenom asi pro děti, jsme připravili ještě dětskou zónu, kde bude spousta zábavy, kde se budou moct stavět z lega, budou tam zvířátka, budeme mít airsoft, vakamole a podobně, takže já si myslím, že ta zábava tady bude opravdu pro celou rodinu. No a samozřejmě se zapojili i tady k okolní restaurace, obchůdky, takže ta nabídka tady si myslím, že bude hodně pestra.
2: A když se vrátíme zpátky tady na to, na náměstí a na hlavní stage, tak tady nás bude čekat co?
3: Budeme mít tady cooking show, přijede Patrik Kolar z Hell's Kitchen, potom tady budeme mít koncerty, to spektrum těch koncertů bude opravdu pro širokou škálu jakoby lidí, od těch mladších, to budeme mít zase jako třeba Matiase Hloška, budeme mít tady k Team Revival, budeme mít tady k Ilonu Čákovou, no a večer potom zakončí Lake Malawi.
2: Je něco, na co se vy nejvíc těšíte z toho dneška?
3: Až to bude možná za námi a bude to všechno úspěšné, ale ne, já si myslím, že určitě si projedu tady stánky s gastronabídkou, že si určitě vyberu něco dobrého a určitě si užiju ty koncerty tady u nás.
2: Tak já přeju, ať nejenom to počasí je váš prospěch, ale ať jsou lidé spokojení a všechno to dneska klapne. Děkuju moc.
3: Taky děkuju moc a budeme se těšit.
2: Jak jste slyšeli, od 10.30 můžete na Zámeckém náměstí navštívit Frýdek místek plný chutí.
1: Petro, děkujeme za informace, přejeme krásný víkend, naslyšenou.
2: Díky moc, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: na Houla nebude hotová ani na začátku roku 2029. Český rybářský svaz omezil v regionu na některých místech lov ryb kvůli nízkému průtoku vody. Konkrétně jde o Jičínku a také o část Odry, a to v úseku od ústí Jičínky až po jez v Mankovicích. Zákaz lovu ryb platí od pátku až do odvolání. Česko by mohlo znovu umožnit části Bělorusů žádat o krátkodobá víza. Počítá s tím návrh ministerstva zahraničí. Týkal by se lidí, kteří mají v Česku příbuzné, například rodiče, děti nebo prarodiče. Pokud vláda návrh schválí, žádosti by mohly podávat od konce září. Česko udělování víz Bělorusům výrazně omezilo v roce 2022. Počet potvrzených obětí zemětřesení na jihu Indonésie stoupl na 20 a pravděpodobně ještě poroste. Některé odlehlejší oblasti ostrova Flores totiž podle zpráv agentury Reuters zůstávají kvůli sesuvům půdy odříznuté od zbytku světa. Otřesy o síle 7,7 stupně zasáhly oblast brzy ráno tamního času. Epicentrum bylo v moři severně od ostrova Flores v hloubce 10 kilometrů. Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na 50 znak. Závod v Paříži ovládl o jedinou setinu sekundy před Rusem Kolesnikovem. A jaké nás dnes čeká počasí? Sobota bude slunečná, jasno až polojasno. Teploty naměříme mezi 29 a 33 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz je v tuto chvíli bez vážných komplikací v kraji. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity se podílí na přípravě dvou vesmírných ultrafialových observatoří. První z nich, družice Brnosat, by měla být vynesena na oběžnou dráhu koncem příštího roku. U druhého projektu ambiciózní mise Quick se pak stala vědeckým lídrem ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou. Podrobnosti pro nás má opavský astronom Tomáš Graf. Dobré sobotní ráno.
1: Hezké ráno vám i všem, kteří nás poslouchají.
0: Tak pane Grafe, představte nám nejprve družici Brnosat, jaký vlastně bude její úkol?
1: Tak Brnosat je družice, která by měla odstartovat na oběžnou dráhu Země na konci příštího roku a na tom vývoji spolupracuje nejenom Hvězdárna planetárium Brno a Masarykova univerzita, ale také slovenská společnost Spacematic a další partneři. Na té brněnské straně je dodání toho hlavního vědeckého přístroje, kterým bude dalekohled, který sice má malý průměr, ale pracuje v ultrafialovém oboru záření, to znamená v kratších vlnových délkách, než registruje lidské oko. A tam vlastně v té ultrafialové části spektra při sledování hvězd můžeme sledovat zajímavé procesy. Například na toto bude zaměřeno silné erupce na povrchu hvězd, konkrétně u chladnějších málohmotných hvězd, které označujeme jako červené trpaslíky, což jsou vlastně nejpočetnější hvězdy v naší galaxii. Jsou sice hmotností menší než Slunce, ale ty procesy na nich bývají velmi bouřlivé. Dá se říct, že ten Brnosat bude mít ještě jednu roli. Bude se jednat o jakéhosi technologického průkopníka, protože se ověří nové přístroje, nové způsoby pozorování a také nová metoda komunikace mezi tím řídícím střediskem, které přijímá ta data, a tou družicí. Možná máte pocit, že když se řekne kosmický výzkum, tak většina lidí si představí NASA nebo Evropskou kosmickou agenturu, ale tady jsou důkazy o tom, že i české univerzity dnes vyvíjí samostatné přístroje, které mohou pracovat přímo ve vesmíru.
0: Zmínili jste také, že brněnští vědci se stali vědeckými lídry na misi Quick. Kdo ji vlastně realizuje a jaký je její cíl?
1: Tak nejprve ten netradiční název, tam je Q na začátku, potom UVIK, což je zkrátka z anglického názvu Quick Ultraviolet Kilonová Survey, což bychom mohli volně přeložit jako ultrafialová observatoř pro sledování kilonov, která pracuje ve velmi rychlém režimu. A možná bychom měli si připomenout, co to jsou kilonovy, protože to vlastně takové označení používáme pro jednu z nejdramatičtějších událostí ve vesmíru, protože kilonovy vznikají při srážkách dvou neutronových hvězd. Dá se říct, že při těchto srážkách se ukazuje, což je poměrně nové zjištění z posledních let, že právě při těchto srážkách vznikají těžší prvky, než je železo. Znamená to, že zase to sledování bude probíhat v ultrafialovém oboru záření a na tom projektu spolupracuje Česká republika s Evropskou kosmickou agenturou a právě Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity je vědeckým lídrem celé té mise. Tady ta mise bude zahájena později, ten start je plánován na rok 2031, budou tam právě dvě ultrafialové kamery, které budou sledovat nejenom ty kilonovy, ale také supernovy, aktivní galaxie a proměnné hvězdy. A zase je to jeden z těch důkazů, že čeští vědci už nejenom, že spolupracují se zahraničím, ale mnohdy vlastně vyvíjejí a navrhují vlastní projekty, kde k té spolupráci naopak přizývají oni zahraniční vědce, takže ta situace se v tomto pohledu obrací.
0: Pane Grafe, děkujeme za informace, přejeme krásný víkend i vám a mějte se hezky, naslyšenou.
1: Já taky velmi děkuji, naslyšenou.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava. Počasí.
0: A pojďme se v rychlosti mrknout na to dnešní počasí. Bude docela jednotvárné, bude jednoduše hezky jasno nebo skoro jasno, teploty kolem 33 až 34 stupňů, na horách 23 až 27, takže buďte opatrní. Meteorologové předpokládají silnou zátěž teplem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
4: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Zajímavým zážitkem pro celou rodinu je víkendový výlet parním vlakem na Osoblažské úzkokolejce po trase Třemešná Osoblaha a zpět na nádraží Třemešná. Přijede vlak v 10.45 a z Osoblahy zpět pak vyráží v 15.10. Každý prázdninový víkend se na Frýdeckém zámku konají kostýmové prohlídky, začínají v 10 hodin. Zámeckým okruhem vás provedou urozené hraběnky a mladí šlechtici. Roje perzeit můžete pozorovat na chatě Prašivá ve Vyšních Lhotách. Součástí programu jsou tématické přednášky Honzy Konziolky a Jaroslava Filipa z Muzea meteoritů ve Frýdku Místku. Začíná se v 18.30. Dny obce Chlebičov pobaví po celý den obyvatele a návštěvníky. Chybět nebude Hopsalín, kapela Na gauč nebo Slza a v neděli pak třeba mše svatá od 10:30. Arboretum Nový dvůr zve na indiánské léto. Vyzkoušíte si, jaké to je být indiánem. Dozvíte se, jak indiáni žili, v čem bydleli a jaké používali zbraně. Program začíná v 10 hodin a děti v indiánském oblečení mají vstup zdarma. V areálu hradu Štramberg se dnes koná experimentální tavba bronzu. Akci pořádá město, začíná v 19 hodin na spodním nádvoří. Dozvíte se, jak vznikal bronz v pravěku a jak předkové z bronzu odlévali nástroje, zbraně a také ozdoby. Celý proces od rozžhavené pece po hotový odlitek proběhne před vašima očima. Za nějakých 6 minut bude 9 hodin. Přejeme krásné ještě stále ráno na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ostravské fakultní nemocnici chybí zásoby krve. Speciální kamera na autě pomáhá vědcům hledat v Krkonoších invazní rostliny. Dřevěné městečko ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm hostí o víkendu starodávný jarmark. Čeká nás slunečná sobota s teplotami až 33 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Ostravská fakultní nemocnice vyzývá lidi k darování krve. Zdravotníkům chybí všechny krevní skupiny. Stávající dárci i prvodárci se mohou do krevního centra objednat telefonicky nebo online prostřednictvím internetových stránek. Letní prázdniny jsou obdobím zvýšené spotřeby krevních transfuzí, říká mluvčí nemocnice Petra Petlachová.
2: Jen v průběhu prvního srpnového týdne krevní centrum vydalo více než 450 transfuzních přípravků. Lékaři je použili nejen pro lidi po úrazech a pro plánované operace, ale také k léčbě dlouhodobě nemocných hematologických a hematoonkologických pacientů.
0: Vědci v Krkonoších testují speciální kameru. Ta při jízdě autem fotografuje a pomocí umělé inteligence mapuje vegetaci podél cest. Spolu s drony a klasickým terénním průzkumem jim má pomoct zjistit, kde se invazní rostliny vyskytují a jak se krajinou šíří. Výsledky pak můžou ochranářům jejich šíření účinněji omezovat.
3: Každý z těch snímků má svou GPS souřadnici.
4: Vysvětluje Martin Vojík z Agentury ochrany přírody a krajiny. Právě propojení rychlého mapování s přesnou lokalizací má ukázat, jestli se podobný způsob sledování dá využít i při péči o další chráněná území, říká vedoucí projektu Michaela Vítková z Botanického ústavu Akademie věd.
5: Cílem našeho výzkumu je testovat inovativní metody. Používáme srovnání klasického botanického terénního výzkumu s použitím dronů. A kamery.
4: Nové výsledky navíc vědci porovnají i s unikátními záznamy o vegetaci podél krkonošských cest z doby před 50 lety. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Zdravotniční záchranáři z Bruntálu získali nový videolaryngoskop. Pomůcka usnadní lékařům zajištění dýchacích cest u kriticky ohrožených pacientů. V případech, kdy je jiná intubace obtížná, přístroj má kameru a obrazovku, která pomáhá zdravotníkům zavést přesně dýchací trubici. Nový videolaryngoskop vyšel na 50 tisíc korun. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes začíná starodávný jarmark. Řemeslníci z celé republiky budou přímo před návštěvníky plést zuberské metly, drátovat nebo točit na hrnčířském kruhu. Některé techniky si lidé vyzkoušejí sami v tvořivých dílnách, dodává mluvčí Pavlína Polášková.
6: Kdo přijde, může si vyzkoušet chůdy, šipky nebo siloměr. Otevřena je i historická kuželna. V dobovém fotoateliéru se lidé vyfotí v historickém stylu. Děti sveze na loďce vodní krambousek a v zahradě foťství voní čerstvě pražená káva a brambory z pece.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 29 až 33 stupňů. Na horách dnes naměříme okolo 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme. Pokud ale víte o nějaké dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
7: Na Šumavě se letos chytají kouzelné rybičky, nejsou ale na talíř, pomáhají plnit přání lidem, kterým už vlastní síly nestačí. Řekneme vám, jak tahle neobvyklá sbírka Charity Sušice funguje. Čeští filmaři a novináři mají u Dalajlámy dlouhá léta tak trochu protekci, říká režisér William Poltikovič. V kinech se objevil jeho snímek Dalajláma – Oceán moudrosti, řekne nám o něm víc. Pozoruhodné sakrální památky a stavby najdete v Pilníkově na Trutnovsku. Karel Sladký zjišťoval víc. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Michala Kluse, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková a přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Helenu Vondráčkovou jsme zahráli v úvodu této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pokud vás letní cestování zavedlo na Šumavu, možná jste v Sušici, na Modravě, v Kašperských horách, v Prášilech nebo na dalších místech narazili na síť plnou barevných rybiček. Tyhle rybičky jsou kouzelné, pomáhají totiž plnit přání lidem, kterým už vlastní síly nestačí. Charita Sušice prostřednictvím této sbírky pomáhá lidem, aby mohli zvládnout náročnou životní situaci nebo pečovat o své blízké s důstojností. Jak takové rybaření funguje, zajímalo Danielu Brůhovou.
1: Na to, jak pomáhají pestrobarevné papírové rybičky zavěšené v háčkované síti, se ptám ředitelky Charity Sušice Štěpánky Brabcové.
2: Poskytujeme službu všem lidem bez rozdílu a spousta těch lidí propadá tím sítem sociálních služeb. To znamená, že už potom pro ně není žádná pomoc a pak právě přichází ta charita, která pomůže. A tím vznikl vlastně ten název Charitní záchranná síť. Jsme začali jak zaměstnanci, tak dobrovolníci, jak seniori háčkovat sítě a roznášet je po kavárnách a kempech tady v našem regionu.
1: V ostrém šumavském povětří mě zajímá, co taková vybarvená rybička dokáže.
2: Můžou přispět na náš účet.
1: Kolik sítí na rybky jste rozprostřeli?
3: Letos jsou rybky, které plní přání na 80 místech.
1: Říká koordinátorka akce Michaela Zouharová.
3: Jsme velmi rádi, že se nám podařila zhmotnit myšlenka pomoci, která není omezená věkem, pohlavím, vzděláním, prostě zapojují se všichni. Malé děti velmi rádi spolupracují, rodiče se zapojí tím, že pošlou svůj dar. A my ten dar můžeme využít na služby.
2: Největší část práce našich zaměstnanců jsou služby péče, kde vlastně pomáháme lidem, aby mohli zůstat co nejdéle v tom svém přirozeném prostředí, to znamená doma. Ty pečovatelky přijedou a pomůžou prakticky s čímkoliv, když ten člověk je tam sám, anebo ta rodina třeba jde do práce a potřebuje prostě si na chvilku odskočit, tak my je vlastně zastoupíme. Pak máme služby prevence, tam patří právě odborné sociální poradenství, kde pomáháme lidem najít prostě cestu, ať mají ztrátu bydlení, zaměstnání, anebo jsou opravdu vyloučení a jsou na ulici.
1: Rybky houpající se v sítích jsem objevila v několika šumavských restauracích a kavárnách. Jaká přání plní?
3: Ti naši klienti, jak klienti péče, tak klienti poradny, mají i svá přání, stejně jako my, úplně obyčejná přání. Například někdo si přál knihu o Šumavě, někdo si přál ochutnat smaženou rybu na vánočním stole, nebo domácí cukroví. A takovéhle malé drobnosti my jsme mohli splnit okolo těch Vánoc. Takže se nám vlastně letní kampaň krásně prolne až do vánočního období, kdy my můžeme plnit ta skromná přání dětem, dospělým, všem.
1: Jak se v tom odráží duchovní přesah?
3: Já tam vidím ten přesah toho duchovna v podobě té lidskosti, protože my jsme součástí osudu těch lidí, my jim věnujeme něco ze své osobnosti a žijeme s nimi ten běžný život, který třeba není tak atraktivní na sociálních sítích, ale je tady a vždycky bude. A pro mě to, že mohu dělat pro organizaci, pro níž je lidskost, důstojnost, pracovní náplň, tak to mě naplňuje velkým pocitem štěstí a pokory a jsem vděčná, že můžu být součástí.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Krajský soud v Hradci Králové rehabilitoval číhošťského farníka a očitého svědka takzvaného číhošťského zázraku z prosince 1949 Václava Trtíka. Trtík, který byl v roce 1950 vězněn v souvislosti s perzekucí faráře Josefa Toufara, umučeného komunistickou státní bezpečností, byl tehdy ve věci nezákonně zadržován. Vyplynulo z úterního rozhodnutí soudu. O očištění Trtíka, který zemřel v roce 2007, usiluje jeho dcera Marie Vavříčková. Toufar byl soudně rehabilitován v říjnu 2024. Výstava Těkání kostí představí v podkroví katedrály na nebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v kutnohorském Sedlci tvorbu současných vizuálních umělců Terezy Bartuňkové a Ondřeje Klavíka. Připravili instalaci určenou pro prostory katedrály a výstava reaguje i na blízkost sedlecké kostnice. Výstava začala včera a propojuje kresby, světelné objekty i práci se zrcadly a zve návštěvníky mimo jiné k zamyšlení nad pomíjivostí života. Inspiraci čerpá z nadčasového poselství Memento Mori, které je se Sedlcem neodmyslitelně spjato. Potrvá do 21. září. Obraz Panny Marie Pomocné, který věřící na Zlatohorsku uctívají již 300 let, se vrátil z restaurátorské dílny. Ve zlatohorském farním kostele jej slavnostně přivítají zítra při poutní slavnosti. Obraz z počátku 18. století je spjatý s poutním místem Maria Hilf. Do ukončení rekonstrukce celého oltáře poutního kostela zůstane na bočním oltáři zlatohorského farního kostela. Rekonstrukce celého oltáře vyjde na 4,7 milionu korun. Zlatohorský obraz je jednou z významných kopií díla Lukase Cranacha staršího, takzvané Pasovské Madony z roku 1537. Namaloval jej malíř Simon Schwarz. Restaurování obrazu předcházel důkladný průzkum. Využit byl například i rentgen ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Kovové prvky pomáhalo analyzovat Technické muzeum v Brně. Taky tuto dobrou zprávu jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také Dana Bartu jsme vám zahráli v magazínu Mezi nebem a zemí tady na vlnách Českého rozhlasu. Dobré dopoledne přejeme. Řadu sakrálních památek najdete v Pilníkově na Trutnovsku. Toto město tak připomíná i duchovní odkaz našich předků. S průvodcem Janem Balcarem se tam zastavil redaktor Karel Sladký.
1: Na území bylo v minulosti zřízeno poměrně velké množství kamenných soch. Co o tom víme?
2: Pilníkov, dnešní město Pilníkov, historicky také město Pilníkov, se nachází v bývalých Sudetech a pilníkovská výzdoba je unikátní. Prakticky, když cestou od Trutnova vyjíždíme, tak na Vlčické křižovatce můžeme spatřit krásná boží muka s křížem na kamenném podstavci.
1: Víme datování zhruba?
2: No, je to v roku 1718 a jsou tam i iniciály GHM. Zajímavý je, že v roce 2010 ty zbytky kříže byly zrestaurovány místním kamenictvím, tedy z Čermné.
1: No, ale rok 2013 byl takovým nepříjemným rokem právě pro toto místo.
2: Bohužel, někdo odcizil sošku, ale místní na to pružně reagovali a při kácení stromu, kdy byl kříž poškozen, tak zároveň celý ten kříž, včetně sošky, bylo to opraveno.
1: Ano, soška se zase vrátila na místo, kříž opraven. My můžeme vidět právě tady v městě Pilníkov ještě jeden velmi zajímavý polní kříž.
2: Pokud bychom se vydali dál cestou do města, tak tam je odbočka do Starých Buků a tam se nachází krásný kamenný kříž, který byl opraven nejprve v roce 2007 a teďka čest je 2023. Jinak původ tohoto kříže se datuje k roku 1802.
1: No, víte, co mě tady zaujalo? Taky kamenný krucifix, to je velmi zajímavá památka.
2: Tak je to ještě dál, poblíž domu číslo 294, tak ten se tam nachází. Na podstavci je reliéf Panny Marie Bolestné a dal ho zhotovit v roce 1802 místní sedlák Johann Christoph Bauer, což byl místní německý hospodář.
1: My jsme nezmínili monument a to je kostel, který celému Pilníkovu vévodí. Co je to za kostel?
2: Přesně jak říkáte, na náměstí se nachází kostel Nejsvětější Trojice, který má trošku pohnutou historii. Stojí na takovém návrší uprostřed náměstí a připomíná se už v roce 1357. Nejprve to byl dřevěný kostel a postupně byl opravován. Nynější kostel byl vystavěn v letech 1768 až 1770 a postavil ho stavitel Johann Ješke v pozdně barokním slohu.
1: Co víme o vybavení kostela?
2: Pochází ze závěr 18. století a část toho vybavení byla doplněna v roce 1820. Ale barevné vitráže byly v 20. století nahrazeny tvrzeným sklem. Zajímavý je, a to je právě ten pohnut našich kostelů v pohraničí, že 28. ledna 2006 se zřítila klenba kopule ve střední části kostela a v posledních letech tam najdete kilometry lešeňových trubek, které drží vnitřní stav a byla kompletně opravena kopule, takže to je teď dominantní a krásná.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí vás teď zveme do kina. Slovo Dalajláma je složenina. Skládá se z mongolského výrazu Dalaj, oceán, a tibetského láma, což je výraz pro duchovního učitele. I proto zvolil režisér William Poltykovič jako podtitul svého nového celovečerního distribučního dokumentu o Dalajlámovi spojení Oceán moudrosti. Ve snímku, na který si právě můžete zajít do kina, vzdává filmař Dalajlámovi hold. Mapuje přitom jeho životní cestu a zprostředkovává divákům názory, postoje a povahu tibetského duchovního vůdce. Jak v rozhovoru s redaktorem Tomášem Pilátem říká, s Dalajlámou je v kontaktu řadu let.
1: Měl jsem tu možnost setkat se s ním už při té první návštěvě v roce 90 v únoru, kdy přijel jsem na pozvání Václava Havla, což si on velice vážil, že ho hlava státu pozvala. No a ta vstřícnost se pak trošku odrazila i v přijímání českých filmařů a novinářů, že jsou vždycky měli tak trošku protekci. A on tady pak viděl, že ještě mám zaměření na tu spiritualitu, tak o to víc se snažil vždycky mi to umožnit nějak, takže těch setkání bylo hodně. A vždy je okouzlující to setkání s takovou tou jeho bezprostředností, hravostí, takovou tou dětskou radostí, s neformálností a samozřejmě ta jeho aura té čisté přímé mysli je taky z člověka obojíme velkým zážitkem, takže jo, ta setkání byla vždycky krásná, hluboká, milá. No v tom filmu většina záběrů je mých, mám tam něco převzatého, nějaké tři veřejné přednášky, co mi poskytla kanceláře o svatosti, protože už teď ho víc chrání, přece jen tak, jak byl dřív střícný a třeba se mohl na chvilku točit třeba před odletem někde ve VIP salonku na letišti, tak to už teď právě hodně chrání a on už necestuje, že jo, ani Dalaj Lama, jenom v rámci Indie, takže už nechtěli, abych dál natáčel, tak mi zase na oplátku poskytli svůj archiv, tak něco tam z toho je, ale drtivá většina jsou moje záznamy.
2: Hlavní osou toho příběhu jsou názory, vyprávění a setkávání Dalajlámy s lidmi. A skrze ta setkávání vlastně on ty své názory tlumočí.
1: Ano, tak bychom vždycky rozprávali na různé věci. Tento film je zaměřený právě na to, co si myslím, že tak teď v tom našem životě společenském chybí, že přece jenom ty naše hodnoty jsou poněkud deformované, příliš se zaměřujeme na ty materiální věci, opomíjíme ty druhé, že spíš jsem to já, možná moje rodina, tak. Tady je taková výzva k tomu brát se více jako součást toho celku, vnímat se v tom celém společenství, rozvíjet tu empatii, soucítění, láskyplnost. A to vlastně, jak hezky Dalaj Lama říká, důležité, abychom dali i do toho vzdělávání, aby se ty děti učili něco, co opravdu v tom životě potřebují, protože vztahy, emoce a to, jak funguje naše mysl, s tím jsme konfrontováni den o denně. Ale bohužel nikdo moc nás tomu nevede, takže považuji to za důležité a proto se mi ten film takhle zaměřil, i když samozřejmě jsou tam jiné roviny, jako vzpomínání jeho maminky na něj. A trošku on tam vysloví ten svůj příběh, jak musel vlastně odejít do té emigrace a tak, ale dominuje tomu takový ten apel na tu sekulární etiku, na náboženskou spiritualitu.

0: vzpomínání jeho maminky. Je převzato z knihy Dalajlámovy matky. Je velmi zajímavé, není ho tam mnoho, ale vy jste vybral ty zajímavé pasáže. Mimo jiné třeba, jak v jednu chvíli byla zpochybněna existence Dalajlámy, nebo že právě Dalajláma je Dalajlámou, ale jak prováděli takové zajímavé losování.
1: Tento současný Dalajláma zrušil to, že je i mocenským představitelem Tibetu, jo? Že nejen duchovním, ale vlastně byl i vládcem, což někdy v roce 2011 zrušil a tu politickou světskou moc převzala.

0: exilová vláda. Takže v té době, kdy ještě byl malý, tak měl i tu moc jako panovník, nejen teda duchovní představitel. No a to víte, že ty zájmy mocenské jsou vždycky ve hře. Kdo by se toho rád uchopil, takže to bylo zpochybňováno a tak dále, tak nakonec teda osud rozhodl, že se to dobře vybralo a potvrdila se ta volba jakoby náhodným losováním v nádobě, ale před sochou Jerinpocheho, který vlastně je takovým velkým šiřitelem buddhismu a položil ty základy výrazné v tom buddhismu v Tibetu. No.
1: Vzpomínky Dalajlámových rodinných příslušníků, hlavně tedy matky a pak taky jejího vnuka, to znamená asi synovce Dalajlámova, jsou vždycky v takovém ozdobném rámečku a často je doprovázíte animací a nebo záběry, které vytvořil umělá inteligence. Jak moc jste spolupracoval s umělou inteligencí u tohohle filmu?
0: Bylo to v těchto případech, musím říct, že teda pro filmaře ta umělá inteligence velkým pomocníkem, že vlastně i z fotek nám vytvořila jakoby dobové záběry a ty sny a představy té maminky, že dala do těch animací velice pro mě příznivě. Dokonce i hudbu jsme nějakou složili k tomu pomocí umělé inteligence. Takže jo, dobrý sluha, zlý pán. Samozřejmě zneužití, to víme, že je velice křehké a možné a výrazné, pokud se opřel do toho určité skupiny. Ale pro tu tvůrčí praxi, myslím, že pořád člověk zůstane, ale mnohé z toho ta umělá inteligence vytvoří a je v tom pomocníkem. No. Hlavně v tom obrazovém stvárnění různých abstrakcí a takových věcí, že bude se určitě používat čím dál tím více. Vybraný filmek běžně.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí, kde se nyní vydáváme do Vsetína. Už ve čtvrtek začne multižánrový křesťanský festival United. Koná se každoročně na konci prázdnin právě ve Vsetíně. Multižánrovost festivalu United se promítá ve škále koncertů, různých hudebních stylů a spektru dalšího programu, semináře, workshopy, divadla, sporty, stream scéna, služba modliteb a duchovního poradenství. Kromě většího třídenního festivalu přišli pořadatelé také s konceptem United City, tedy jednodenními akcemi, které se konají v různých městech napříč Českou republikou. Natáčela Sofie Čiripová.
1: Vzhledem ke svému bohatému programu vyžaduje festival United propracovanou organizaci a nespočet pořadatelů. Jedním z nich je také Ludvík Kysela. Ten popisuje, jak festival vznikal a co nabízí.
2: United je multižánrový křesťanský festival, jehož cílem je si ukázat současným generacím, hlavně mladý generaci, nějakou poutavou cestu, jak vnímat křesťanství. Ta multižánrovost je v tom, že to jsou nejenom jako různé žánry hudební, ale zároveň jde o workshopy, semináře, divadla a dokonce i outdoorové aktivity. Samotný festival United vzniknul ve Vsetíně, už je to 15 let zpátky, připravuje se teď 16. ročník. Co já vím, tak to byla touha potom spojit dohromady mladé křesťany z různých církví. Takže úplně ta původní myšlenka byla, aby se sešly jednotlivé mládeže z okolí Vsetína. Oni si potom setkání uvědomili, že mají strašně moc věcí společných, byť se předtím nesetkávali tolik, anebo vůbec, a že to je vlastně škoda. Já si osobně myslím, že United na Vsetíně je opravdu vsetínský zázrak, že když tam přijedete, tak zjistíte, že na tom malém městě se sjedou opravdu jako tisíce mladých křesťanů. Když budete úplně noví a vezmete si do ruky letáček, tak ta pestrost té nabídky je tak velká, že začnete úplně zběsile hledat, co všechno chcete vidět, slyšet a o co nepřijít, a zjistíte, že vždycky o něco jako přijdete. Festival United probíhá od čtvrtečního večera až do sobotní noci a je to prostě velká jízda úplně od ranních chvál akustických až po večerní late night show. Je tam venkovní scéna, ten festival je dneska opravdu takový jako rozprostřený úplně přes celé to město, takže v několika tělocvičnách lidé spí, je obsazený kulturní hlavní prostě dům, co tam je, je obsazená městská knihovna, divadlo, školy, aby prostě všude se dostalo na ty desítky seminářů a workshopů.
1: Během pandemie byla ale organizace takto veliké akce nemožná. Pořadatelé si ji však nechtěli vzdát, proto přišli s novým konceptem United City.
2: Během té první vlny vsetínský tým vymyslel, že United bude v online prostoru. Ano, byla to úplná nouzovka, ale podařilo se, že jako něco bylo. Ten další ročník už bylo možné, aby se lidé sešli, ale pouze venku, v otevřených prostorách. Tudíž ten tým se rozhodl, že zkusí udělat takové jakoby malé United, které udělá venku, a tím pádem to může udělat jenom jako na jeden den, protože ty lidé nesmí nikde spát. Tak vznikla myšlenka United City, což byla tehdy Plzeň, Litomyšl a potom Vsetín.
1: Tato myšlenka se později začala rozrůstat. Jelikož působí Ludvík Kysela v Českých Budějovicích a pracuje už řadu let s mladými lidmi, byl osloven, zda nechce také v jihočeském krajském městě uspořádat United City. Zpočátku byl skeptický kvůli náročnosti organizace této akce, ale později po schůzce s hlavními pořadateli ze Vsetína s uskutečněním projektu souhlasil.
2: Když jsme končili, tak jsme se domluvili všichni na tom setkání, že bychom opravdu chtěli, aby festival United v Českých Budějovicích byl, a že jsme ochotní do toho jít a dát tu svoji energii, protože nás bylo docela dost, že to byly prostě společenství napříč od katolické církve až po evangelikální církve, až po charismatické, prostě takový mix jako těch budějovických církvích. Dneska už jsme taky kamarádi, přitom jsme se tehdy vůbec neznali, což je vlastně United, to je vlastně to krásný. Takže sice United znamená spoustu věcí i vzhledem k lidem a společnosti, ale je to i United právě tady v tomto organizování, kdy my neřešíme rozdíly mezi námi, ale řešíme, že jdeme za nějakým cílem a táhneme za jeden pro vás. To tak je.
1: Na realizaci festivalu United City je potřeba schopný a početný tým, kde každý má své poslání a úkol. A Ludvík Kysela je jeho neoddělitelnou součástí.
2: A na tom budějovickém týmu je asi hodně realizace. Realizace úplně na místě. Já mám na starosti takzvanou malou techniku. Mám jako tým 5-6 mladých lidí. Naším úkolem je zajistit ozvučení seminářů. I když bude třeba nějaká talk show, nebo diskuze, nebo jenom seminář, tak ho musíte nahrát, musíte ho přenést, musíte počítat s tím, že tam je nějaká projekce, že třeba někdy chtějí pouštět nějakou hudbu, a to všechno musí prostě fungovat. Z toho, co se nahrává, tak potom se dělají podcasty.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Michala Kluse, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Vážení rozhlasoví posluchači, v našem sboru v Třanovicích se v těchto dnech zamýšlíme nad tím, jaké my, křesťané, máme poslání. To zcela zásadní křesťanské poslání definoval Pán Ježíš Kristus na konci své služby. Evangelista Matouš je zaznamenal takto. Ježíš přistoupil a řekl učedníkům, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získavejte mi učedníky. Křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Z toho našeho českého překladu to není úplně zřejmé, nicméně ústředním příkazem tohoto textu je čiňte učedníky. Tedy získavejte lidi pro Pána Ježíše Krista a pomáhejte jim růst ve vztahu s ním. To je zásadní poslání křesťanů i církve. Nebyt tohoto poslání, Pán Bůh by si nás dávno vzal k sobě na věčnost. Ale on chce, aby i ti, kdo ještě Ježíšovými učedníky nejsou, doznali proměny, stali se jeho následovníky a nalezli pokoj, který přináší jedině Pán Ježíš Kristus. Máme tedy činit učedníky Pána Ježíše a to je velká výzva. Nemáme jen usilovat o to, aby se lidé stali ještě lepšími lidmi. Máme usilovat o to, aby byli učedníky Pána Ježíše. Proto kdysi vznikaly a dodnes slouží různé misie. Proto žádnému křesťanovi nemůže být lhostejné to, zda jeho soused, spolupracovník či člen rodiny je následovníkem Pána Ježíše nebo není. Proto nám nemůže být lhostejné, zda lidé v jiných zemích mají přístup k evangeliu nebo ne. Proto nám křesťanům nestačí, když jsou naše děti či naši blízci prostě jen dobrými lidmi. Jediná naděje člověka pro věčnost je v tom, že budeme učedníky Spasitele Ježíše Krista. V minulých měsících jsme v našem sboru dělali sbírku na auto pro kaplanský manželský pár na Ukrajině. Spolu s dalšími partnery jsme toto auto zakoupili a věnovali jim ho. Tito manželé ho využívají, aby přinášeli naději evangelia vojákům na frontě nebo třeba zdrceným vdovám popadlých. Slyšeli jsme mnoho příběhů o tom, jak lidé v těchto náročných situacích dychtivě naslouchají poselství evangelia o tom, že je tady Bůh, který taky ztratil svého syna, Ježíše Krista. Nicméně tento Bůh s námi nezdílí pouze naději tam, kde my žádnou nevidíme. A tak i v temnotě válečného traumatu se z lidí stávají učedníci Pána Ježíše. Milí přátelé, pokud jste následovníci Ježíše Krista, pak i vás dnes tento Ježíš ujišťuje, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Naše poslání nestojí jen na našich schopnostech, je založeno na jeho autoritě a na jeho zaslíbení. Já jsem s vámi po všechny dny. A vás, kdo ještě učedníky Pána Ježíše Krista nejste, i dnes Ježíš volá na cestu víry a spolehnutí se na něj, protože v jeho blízkosti je dobře. O tom jsem se sám mnohokrát přesvědčil a o tom se můžete přesvědčit i vy. Stačí se vydat na cestu následování. Pán Bůh vám v tom žehnej.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: jsem dlouho.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Skoro polovina dětí při nehodě na kole nebo koloběžce podle BESIPu nemá helmu. Novorozenci v nemocnici ve Valašském Meziříčí mají nově monitory dechu. Oddělení jich dostalo 10. Sportovci dnes budou soutěžit ve skocích do vody na Havířovském koupališti Jindřich. Čeká nás slunečný den a teploty nad 30 stupňů. Dobré sobotní dopoledne přeje Lucie Kociánová. Bez přilby jela téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo na koloběžce. Vyplývá to z analýzy BESIPu. V Česku přitom musí mít cyklisti a jezdci na koloběžkách do 18 let přilbu povinně.
3: Co se týče malých cyklistů, tak při nehodě helmu neměli přibližně 4 z 10. U dalších dopravních prostředků byl poměr ještě vyšší, říká Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.
4: Vyšší ten poměr evidujeme na koloběžkách, respektive elektrokoloběžkách, tam je to 68% a 65%.
3: Pro zmírnění následků pádu nebo nárazu je důležité dítěti helmu taky správně nasadit, říká Veronika Vošická-Buráňová z BESIPu.
5: Přilba má sedět tak, aby dítěti jsme mohli nad spojnici obočí vložit dva prsty a zároveň do toho řemínku, který mu vede pod bradou, stejně tak, prostě dva prsty.
3: BESIP analyzoval 1700 nehod dětí do 14 let, které se staly od roku 2023 do poloviny letošního roku. Sára Adamcová, Český rozhlas.
2: České úřady už odmítly poskytnout dočasnou ochranu prvním bojeschopným mužům z Ukrajiny. Podle ministerstva vnitra jich byly řádově desítky. V Česku už 10 dní platí nová pravidla pro udělování dočasné ochrany. Muži od 23 do 60 let musí prokázat, že splnili vojenskou povinnost. Pravidla platí v celé Evropské unii. Aktivní dočasnou ochranu mělo v Česku podle ministerstva vnitra ke konci června 391 tisíc lidí. Z toho víc než 34 tisíc o ní žádalo od začátku letošního roku. Každé dítě narozené v nemocnici ve Valašském Meziříčí má teď svůj monitor dechu. Novorozenecké oddělení dostalo 10 nových přístrojů od nadace Křižovatka. Mají odhalit chvíle, kdy dítě přestane dýchat. Jak přístroje fungují, vysvětluje mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
6: Monitory máme v postýlkách na pokojích u maminek a jsou také součástí vyhřívaných lůžek, kde děťátko sledujeme. Když dítě nedýchá déle než 20 vteřin, spustí přístroj alarm. To je pořád dost času, abychom zasáhli.
2: Na syndrom náhlého úmrtí umírá v České republice každý rok kolem 10 dětí. Na Havířovském koupališti Jindřich dnes budou lidé závodit ve skocích do vody. Před několika lety Správa sportovních a sociálních zařízení soutěž přestala pořádat kvůli špatného stavu skokanských můstků. Letos 10-metrovou věž Správa opravila a závody obnovila. Do soutěže se může přihlásit kdokoliv. V kvalifikaci předvedou sportovci dva skoky, ve finále pak jeden, říká vedoucí plavčíků a lékař tamního koupaliště Jindřich Dolanský.
7: Bude se hodnotit složitost toho skoku, náročnost a čistota provedení. Samozřejmě i ty děti mohou skočit jakkoliv. Kategorie nerozlišujeme, protože jsme se za ta leta přesvědčili o tom, že i dítě školního věku je šikovnější než třeba 50-letý jedinec.
1: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 29 až 33 stupňů. Na horách naměříme okolo 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V centru Ostravy dávejte pozor při projíždění Českobratrské ulice u křižovatky s ulicí Sokolská třída. Probíhají tam práce údržby a na silnici se pohybují lidé.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
8: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme nejčastější závady motorových zahradních pomocníků. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na řízkování skalniček. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.
0: Půl

0: magazín. Všude sucho. Dívám se na zahrádku a je to velice smutný pohled. Vysoké teploty letošního léta i dlouhodobé sucho sužuje také vzrostlé stromy i keře. Má smysl je zalévat? Tak přesně o tom bude následující reportáž naší hobbyredaktorky Jarky Vykoupilové.
1: Sedíme v malém parčíku u Mendelovy univerzity v Brně a já se dendrologa Boleslava Jelínka ptám, jestli můžeme pomoci v téhle chvíli třeba stromům v parku nebo keřům tím, že bychom je šli zalévat?
2: No, pokud to bude něco malého, čerstvě vysazeného, řekněme z loňska nebo z letoška, tak jim to pomůže, ale vzrostlým stromům tolik vody k ním nikdy nikdo nenaléje, aby to mělo nějaký efekt prostě. Jo, když se podíváme tady kolem nás, tak tu máme vzrostlejší lípy, jasno, svítí slunko tak jako dneska, tak ten strom za den bez problému vypaří 300 litrů vody.
1: Každopádně máme-li ten strom vzrostlý jehličnan nebo jelisnáč na své zahradě, jsme mu blízko, tak při zalévání například trávníku a podobně ho asi nebudeme míjet.
2: Zkuste si někdy, když zalejete třeba i záhon, pak vzít lopatičku, udělat si řez a vidíte, do jaký hloubky se to dostane ta voda. A když vezmete, že ta hlavní část těch jemných kořenů je zhruba do 20-30 cm hloubky, tak zase ta voda se tam prostě nedostane. Něco málo mu to pomůže u toho povrchu těsně, ale pro ty velký stromy prostě nemáme šanci to uzalívat.
1: Dá se i říct v rámci různých druhů stromů, který je na tu péči méně náročný, pokud by lidé přemýšleli o tom, že si nějaký nový vysadí.
2: Tak pokud se bavíme z hlediska toho sucha, tak samozřejmě jsou druhy, které přirozeně rostou v těchto podmínkách. Třeba oblíbená tady po Brně borovice černá, tak ta snáší sucho, řekněme dobře. Borovice Heldreichova ještě o něco lépe, nebo když to zobecníme, tak borovice jsou adaptované povětšinou na sucho. Z těch listnáčů už to bude horší, tak když se lidi podívají třeba na pálavu, to, co tam roste na těch vápencích, tak je přizpůsobeno tomu suchu, takže dub pířitý třeba, nebo mahalepka, takový typický dřeviny, které opravdu snesou hodně.
1: Pojďme se ještě podívat i na keře. I ty mají svoje specifika, jsou v té potřebě vody třeba méně náročné?
2: Čím menší listy, čím je jich méně, tak samozřejmě tím ty ztráty vody jsou menší. Pokud to má velké listy, ztrácí to vody víc.
1: Dívám se na tu výsadbu kolem nás a vidím tady i jakýsi živý plot.
2: U těch listnáčů, že jo, pokud to opadá na zimu, tak už to tu funkci tolik neplní, takže zase by musel volit nějakou třeba stále zelenou dřevinu. Těch druhů, které snesou sestřih, je poměrně dost. To, co vidíme tady my, tak většinou jsou tisové ploty. Jsou tu třeba z ptačího zobu okrouhlolistého, ten je stále zelený na rozdíl od toho našeho domácího obecného.
1: Vy jste před naším setkáním nastříhal tady větvičky, budete je používat k výuce pro studenty, k čemu přesně?
2: Tak tohle to konkrétně bude na herbářové položky, to znamená jednak přímo pro výuku, když oni se učí poznávat ty dřeviny, aby měli vzorky. No a potom samozřejmě je část těch položek, které se použijí na zkoušení, jak to zvládají. Je sezóna, tak musíme doplnit, ono to moc dlouho nevydrží, když se to používá v podstatě každý semestr pro výuku.
0: Tak to byly tipy na výsadbu stromů, které nepříznivému suchu lépe odolají, a to přímo od odborníka, který učí nastupující generaci budoucích expertů na péči o krajinu. Pokud se vám reportáž líbila, můžete si ji znovu poslechnout na našem webu rozhlas.cz/hobby. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Jak dobře sušit jitrocel, aby nesčernal? A nebo u divízny je lepší sběr udělat před navštěvou včelek a čmelaku nebo po navštěvě? Teď nám jde jenom o výživu té bylinky.
0: Tak na to odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová, kterou oslovila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. No a začneme samozřejmě sušením jitrocele.
2: No, za tenhle dotaz děkuji. S jitrocelem je totiž potíž. On se fakt suší velmi špatně, černá. Takže je to jedna z mála bylinek, která se doporučuje sušit na sluníčku, nebo aspoň teda předsušit na sluníčku a pak dosušit. Musím říct, že ani v sušičce se mě ho nepovedlo nějak kvalitně usušit, takže spíš pokud už ho zpracovávám, tak volím jiné metody, jakože dělám právě třeba ten oxymel, nebo do medu, různé syrupy s cukrem, ale jako to sušení je problematické. No. Nejlepší je si vždycky utrhnout ten čerstvý lístek na nějakou tu bolístku, no a na ten kašel bych doporučila spíš právě tu formu oxymelu.
3: Další dotaz se týká divizny. Jestli je lepší sklízet před čmeláky nebo po? Tady asi paní myslí před opylením nebo po.
2: Asi. No, tam je spíš podstatné, aby ty květy byly pěkné a sklízet je ve správnou denní dobu, což je ráno nebo dopoledne, protože oni už se pak začnou postupně zavírat a odpadávají, takže pak už ten sběr není ideální, ale myslím si, že to opylení roli nehraje, protože někteří sbírají třeba i květy, které už třeba odpadnou a jsou ještě pořád pěkné a čisté a kvalitní, jo. Takže to opylení, to by mě nevadilo, ale spíš je dobré dodržet tu dobu sběru.
3: Vidím ji teďka nějak častěji než jindy?
2: Že jo, já taky říkám, že letos máme rok divizny a musím říct, že u nás na chaloupce jí byla letos plná zahrada. Já jsem z toho byla naprosto nadšená, protože všude zářily takové ty světelné svíce a musím říct, že mě to dalo zabrat, než jsem to tam vždycky ráno oběhla a pozbírala. Takže pokud mají posluchačky a posluchači možnost, tak určitě doporučuji si nazbírat, ale pozor, s tím sušením se to má podobně jako s jitrocelem. Tohle jsou dvě takové typické bylinky, které se suší na sluníčku nebo aspoň předsuší, protože i ta divizna by potom byla špatně usušená, mohla by stmavnout.
3: A na co to je dobré, hlavně divizna?
2: Tak nasušit, přidávat do směsí na dýchací cesty a ona ta divizna v sobě obsahuje zase takové ty slizovité látky. Takže z tohohle pohledu není ideální to nějak dlouho vařit. Prostě ta horká voda slizovitým látkám nedělá dobře, takže skoro by bylo lepší udělat si z toho macerát, ale ne vždycky je to praktické, takže zase bych volila třeba tu formu oxymelu anebo naložení do medu a máme vynikající lék na dýchací cesty v zimě. A co se ještě z té divizny dá taky udělat, je olej. To je vlastně tedy olejový macerát, kdy ty kvítky mírně zavadlé naložíme do oleje a to se potom používá zevně a kape se to do oušek třeba dětem, které trpí na záněty oušek.
0: A máme tady další dotaz.
4: Letos jsem si poprvé koupila roubovaná rajčata, ale nikde nemůžu najít a ani to zahradnictví návod neposlalo, jak se vyštipujou nebo co s nima. No, mám je zasazený, rostou hezky, ale nevím, jak dál.
0: Rajčata teď mají zelenou, dozrávají a všechny informace o jejich pěstování mají u nás přednost. Takže my jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: To, že rajče roubované, tak v podstatě nikterak nemění to, co byste s tím rajčetem standardně dělala. Keříčkové odrůdy nebo odrůdy, které jsou určené k pěstování někde na poli a jsou určené na nějaké zpracování typu, nevím, kečup a další věci, tak ty nevyštipujeme. Pokud jsou to rajčata tyčková, ty samozřejmě vyštipujeme. Už jenom podle toho, jaké tam má to rajče, tak byste vlastně měla vědět, zda vyštipovat či nikoliv. A ta podnož, která tam je, to zná to, na čem je to rajče naroubované, slouží k tomu, aby byla odolnější, aby třeba lépe rostla, aby lépe prosperovala v nějakém prostředí, ale s tím samotným vyštipováním to společného nemá vůbec nic. Takže keříkový nevyštipujeme, pokud teda nejsme nějaký fanatičtí blázni a nadšenci, teďko to myslím trošku s nadsázkou. Tyčkový rajčátka samozřejmě vyštipujeme, měli bychom vyštipovat takové ty zálistky a v okamžiku, kdy nám ta rostlina už ty plody nalila, je vidět, že ty plody by dozrávaly, tak odstraňujeme i spodní části listů. Prosím vás, ty listy neodstraňujeme zbytečně brzo, protože ten list je v principu elektrárna, která to rajče vyživuje, krmí i ten plod. A pokud budete nadšeně štípat všechny listy, v okamžiku, když se tam objeví nějaké malé rajčátko, no tak té rostlině berete v podstatě to, čím ten plod má vyživit. Takže vyštipování ano, u tyčkových rajčat, vylamování listů také ano, ale v okamžiku, kdy ty rajčata už jsou v tom stavu, že se blíží to jejich zrání, tak tehdy můžete ty listy odstranit. Takhle by vám to mělo fungovat. A to, že jsou roubovaný, tak to je jenom výhoda, která vede k tomu, že to rajče je odolnější, lépe roste, více plodí a tak dál, ale na to vyštipování samotné, to, že je to rajče roubované, nemá žádný vliv.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Člověk je tvor zvídavý, tedy samozřejmě jak kdo. O mně moje hubatá manželka říká, že jsem občas trošku natvrdlý, než mi to dojde. Takže i když jste chytří, dokonalí, myslíte si to o sobě, přesto v přírodě pořád zůstávají určitá kouzla a ta je. Například život včel. Víme o nich toho spoustu, ale spousta věcí je pořád tajemstvím. Například jak si včely předávají informaci o zdroji potravy. Když je úl v zahradě nebo na kraji pole s kvetoucí řepkou, tak je to jasné, ale co když je zdroj potravy mnohem dál, třeba 4 kilometry daleko? Jak najdou cestu? Kdo jim ukáže mapu? Naší hobby redaktorce Slávce Brádlové o tom více řekl dlouholetý včelař Petr Caba.
2: To je zajímavá věc. Míní se, že včelky v takzvanými tanečky, které provádějí na česnech, říkají, kam má kolegyně letět, kde je teda zdroj nějaké potravy. Je to dost neprobádané ještě, protože samozřejmě včelka veliký mozek nemá. GPSku, kterou máme dneska všichni v mobilech, nemá taky, ale včely to prostě dokáží.
3: To je pro mě jedno z těch kouzel. Dalším kouzlem je to, co dokáže matka. Té prý stačí jeden svatební let a potom už celý život klade oplozená vajíčka a stará se tak o rozvoj včelstva. Je to pravda nebo je to nějaký blud?
2: Pravda to je. Samozřejmě matka, když se vylíhne, nějakou dobu teda ještě v úle vychovávána, ale když vyletí na svatební let, tak se potká s trubcem, který ji oplodní a matka pak doopravdy už potom plodí jenom vajíčka oplozená, klade jich denně 1500 až 2000.
3: Teď jste mě vzal úplně dech. A je to všechno na základě toho, že dostává tu takzvanou mateří kašičku. Je to opravdu takový zázrak? Takovou sílu to má?
2: Nevím, jestli to způsobuje mateří kašička, ale samozřejmě pravda to je. A matka jako členka rodu, nebo respektive představitelka toho včelstva, je krmená tou nejlepší stravou, kterou jí dokážou včelky připravit. A potom teda, pokud je zdravá a oplozená, tak takhle plodná je. Samozřejmě vydrží to maximálně 2-3 roky, potom se musí vyměnit.
3: Já jsem si myslela, že prostě včela je včela, včela medonosná. Tak jsou nějaké druhy nebo rasy nebo plemena, nebo jak bych to řekla. Je fakt, že můj tchán se chlubil tím, že má včely hodné, protože jsou to kraňky.
2: Včel je spousta druhů. U nás v České republice máme povolené k chovu pouze včelu kraňskou. Český svaz včelařů je i šlechtitelem této včely. A v podstatě tato včela je v tomto našem středoevropském prostoru nejlepší a i svými vlastnostmi, to znamená takovým tím klidem, v podstatě všem včelařům vyhovuje.
3: Co vás osobně na těch včelách fascinuje? Možná ten med, možná mateří kašička, možná propolis, o kterém jsme dnes vlastně neřekli vůbec nic?
2: Asi všechno. Asi všechno, samozřejmě je u toho i to, že člověk, když se posadí k úlu a vidí ten cvrkot, ten šrumec, který teda je, pokud je hezky, je zdroj někde, včelky lítají, tak je to neskutečný relax.
1: A z vlastní zkušenosti mohu říci, že chviličku toho relaxu

relaxu si každý včelař zaslouží, protože práce kolem včel je dost a dost. A právě teď je období, kdy včelaři připravují včely na zimu a zakrmují je a zúžují, a o tom zase někdy příště. My se v dnešním hobby magazínu po písničce zaměříme na takové obvyklé opravy zahradních motorových pomocníků.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zahradní pomocníci šetří spoustu času a námahy. Když ale začnou zlobit, je dobré zjistit, proč trucují. Tak třeba, že je máte řadu let, součástky stárnou a servis nikdy neviděli. Servisní technik Michal Zbráš má v Plzni na Roudné rozbitými sekačkami, vyžínači, pilami a další technikou doslova zaplavený celý dvůr i dílnu. Jak prozradil našemu hobbyredaktorovi Jirkovi Šobrovi, za zbytečné opravy si mohou většinou majitelé sami. No a začali u spalovacích motorů na benzín.
2: Lidé používají palivo Natural 95 do těchto strojů a tam palivo degraduje prakticky už po měsíci.
3: Jde do těch zahradních pomocníků se spalovacími motory natankovat něco lepšího, nebo pomohou nějaké přísady, aditiva?
2: Ano, lze nahradit 98-oktanovými nebo 100-oktanovými palivy, ale ty taky degradují, protože tam máme 5% ekopřísad. Nejlépe je do toho používat aditiva. Aditiva ovšem, které jsou na trhu, jsou různých kvalit. My vlastně máme teď jenom jedno aditivum, které nám tak nějak funguje. Tam je psáno, že vydrží palivu do těch 10%, kde máme tyhle ty aditiva, až 12 měsíců, ale vyzkoušeno 6 měsíců, že to vydrží.
3: Co všechno udělá benzín právě v těch motorech?
2: Rozpouští některé palivové hadičky, korodují karburátory uvnitř a degradují membrány.
3: Teď už to není o tom koupit si 20-litrový kanistr benzínu na zahradu a mít ho na sezónu, ale spíš ho vozit po částech.
2: No jenom přesně v tom, co spotřebujeme. Ano, u těch lidí, co pracují doma, tak maximálně 2 litry stačí úplně bohatě.
3: Co se stane, když sekáme nějaké větší množství vyrostlé trávy anebo dřeviny? Uženeme tu sekačku anebo zničíme nůž?
2: Ta sekačka je přetěžovaná, tam vlastně nemáme spojky zpravidla, že tam dochází přehrátí motoru a zadření pístů ve válci, řadu dalších věcí.
3: Když posekáme trávník, potřebuje většinou začistit v místech, kam se sekačkou nedostaneme. Používáme nejrůznější vyžínače. U těch elektrických je dokonce stanovena doba, kdy je můžeme používat třeba 20 nebo 30 minut a pak nechat vychladnout. Proč?
2: To je tím, že tam máme ložiska nahrazený ložiskovým pouzdry, tam dochází k přehřívání.
3: A jak je to s řetězovými motorovými pilami? Tam bude problém benzín a další?
2: Je to benzín, no a hlavně, že používáme řetězy, které jsou už tupé, když řežu, a už mi to nedává hoblinky nebo nějaký ty větší piliny, ale už mi to dělá ten prach, ten řetěz vyměnit, protože když tam máme prach, tak ten se dostává do vzduchového filtru a vzduchový filtr se ucpává, motor je přetěžován a dochází k těm velkým problémům. A navíc, když řežeme tím řetězem, který už je hodně tupý, už vlastně neřežeme, prakticky to dřevo vlastně hladíme.
3: Možná brousíme. A co lišty v pilách?
2: Lišty jsou různých kvalit. Samozřejmě jsou lišty, které nám vydrží spotřebu 10 řetězů, ale zpravidla jsou tak ty 3-4, pokud máme ty klasické řetězy, je nutno vyměnit. Některé lišty jsou tak špatné, že nevydrží ani jeden řetěz.
3: I od značkových výrobců?
2: U značkových výrobců ne.
3: A co olej? Můžeme používat ekologický, ale také obyčejný.
2: Minerální olej nám vydrží několik let, zatímco tyhle ty ekologický olej, tak dochází k tomu, že po otevření té nádoby po měsíci začínají degradovat, začínají nám lepit a tak nějak medovatět a už jsou vlastně nepoužitelný, protože ničí celou mazací soupravu, včetně čerpadel.
1: A na závěr tu mám ještě jednu radu od servisního technika Michala Zbráše z Plzně. Pokud používáte ekologické oleje na mazání řetězu a lišty pily a nebudete měsíc pilu používat, vyplatí se ekologický olej vyjet nebo odsát. Mazací soustavu zakonzervujte olejem minerálním a po jeho nalití ještě chvíli řezejte, aby se olej dostal všude. Pokud odsajete nebo vyjedete i benzín, ušetříte si spoustu možných dalších starostí. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, že právě teď je čas na řízkování skalniček.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pohádkářský kalendář.
1: A někam si do kalendáře poznamenejte, že nás čeká od 24. do 30. srpna takzvaný Bartolomějský týden. A říká se o něm, že bouřky v Bartolomějském týdnu přinášejí přívaly, kroupy a vichřice, které mohou uškodit velice. A nebo se také říká, že svatý Bartoloměj pase berany, tedy bouřkové mraky. Co je ale pro nás důležité? Třeba to, že po 20. srpnu se mají vysévat, řízkovat a rozdělovat trsy skalniček. Také je dobrý čas na řízkování pelargonií. Řízky se třemi listy, to radí odborníci, zapíchněte do malých květináčů a postavte do stínu. Srpen je ovšem měsíc, kdy se rychle množí nejrůznější škůdci. Zejména mšice si vybírají výhony, lichořeřišnice, první poupata jiřin i druhé kvetení růží. Procházka zahradou a pečlivé prohlížení rostlin se vám vyplatí, protože proti mšicím a také houbovým chorobám na listech zasáhnete včas a použijete lokální postřik, který zabrání jejich šíření. No a je také čas na vysazování tysů nebo jedlovců do velkých zahrad, kde chcete vytvořit stále zelené místečko pro odpočinek. A kdo má rád narcisy, tak konec srpna to je právě ideální čas pro vysázení jejich cibulí. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak chovat žížaly a jak využívat jejich schopnosti na výrobu výtečného hnojiva. Vypravíme se mezi sokolníky a zaměříme se na chov a výcvik raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Chorvatským hasičům se podařilo dostat pod kontrolu požár u letoviska Omiš. Pomáhá jim i zmírnění větru. V několika revírech na Vsetínsku začal platit zákaz rybolovu. Jablunkov chce otevřít novou cyklostezku v září. Sobota bude slunečná, teploty až 33 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Požár v okolí chorvatského města Omiš je podle vedení hasičů pod kontrolou. Meteorologové také ohlásili, že silný vítr se postupně uklidnil. Během noci na včerejšek rychle se šířící požár zasáhl v Omiši a okolí obydlené oblasti a zabil jednoho člověka. 8 dalších lidí je v kritickém stavu v nemocnici. Někteří s vážnými popáleninami na 70% těla. Do evakuačních center museli utéct asi 2000 lidí, včetně 300 českých turistů. Rybáři od dneška nesmí lovit na 9 revírech na Vsetínsku. Zákaz vydal Český rybářský svaz kvůli nízkým průtokům, které způsobilo dlouhodobé sucho.
3: Zákaz se týká Rožnovské i Vsetínské Bečvy, Dásenice, Rokytenky a Valašské Bystřice. Podle povodí Moravy klesla zhruba polovina sledovaných profilů pod hranici hydrologického sucha. Situace je kritická například ve Valašském Meziříčí, kde v červenci spadla pouhá třetina obvyklého množství srážek. Zákaz platí do odvolání. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
1: Cyklostezka kolem koupaliště Amerika v Jablunkově má být hotová v polovině září. To je o 2 měsíce později, než bylo v plánu. Práce pozastavila špatná stabilita půdy u břehu řeky Olše. Stavební firma tak musela více zpevnit podloží. Nová trasa bude dlouhá 3/4 kilometru a bude mít oddělený pruh pro pěší i pro cyklisty. Dosud silnice směrem do městské části Lísky žádný chodník neměla, říká lidovecký starosta Jablunkova Jiří Hamrozy.
4: Se tam musela udělat sanační vrstva, je to vlastně kameninová, skoro půl metru navýšení, takže jednalo se vlastně o cenu, jednalo se o termín a další věci. A teďka jsou udělány sanační vrstvy, plus už se začínají dělat obrubníky, protože všechno bude v zánkové dlažbě, jak cyklostezka, tak chodník.
1: Chovatelé včel v Příboře na dnešní odpoledne chystají pro veřejnost včelařské odpoledne. Začne ve 13 hodin za klubovnou svazu včelařů u nádraží. Lidé ochutnají medové speciality a mohou se zapojit do soutěže o nejlepší med nebo si prohlédnout ukázkový včelí úl. Sport. Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy. V Paříži triumfoval na trati 50 metrů znak v čase 24 sekund a 11 setin. A oštěpař Jakub Vadlejch vstoupí po 21. hodině do svého 5. finále na evropském šampionátu v řadě. Předešlých dvou skončil na 2. a 1. místě. V 21 hodin a 10 minut pak odstartuje v Birminghamu finále běhu na 400 metrů žen i s Češkou Lourdes Glory Manuel.
2: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 29 až 33 stupňů. Na horách naměříme okolo 25.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě dávejte pozor v ulici Peterkova. Stala se tam vážná nehoda, na místě zasahují složky IZS a je tam i zranění. No a pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: My jsme se nenadáli a už tady máme 11. hodinu, konkrétně 4 minuty. Posloucháte Český rozhlas Ostrava z písniček, které nestárnou, třeba Tomáš Linka nebo kapela Elán, už je za pár okamžiků. Nicméně důležitá věc po 11. hodině také pravidelný pořad s dechovkou na zločince už za pár okamžiků. Lucie Kociánová a Pavla Raňková za mikrofonem přejeme krásné sobotní dopoledne.

Čechovkou na zločince. Tak to je zábavný pořad pro vás, pro posluchače Českého rozhlasu Ostrava. A věřte nebo nevěřte, je to jediný podobný pořad svého druhu na světě. A z toho krásného světového studia vás tradičně každý týden v sobotu dopoledne vítá Artur Kubica. A objevil jsem jeden poučný rodinný vtip, a to se taková: mladá, krásná slečna chystá na svatbu. Obléká si ty svatební šaty, češe si vlasy, dívá se na sebe do zrcadla a její maminka jí pomáhá. A ta mladá nevěsta se tak zamyslí a říká: maminko, já ti nevím, jestli se mám vdávat. Pořád nad tím uvažuju a říkám si, že až se vdám, tak všichni ti chlapci, co za mnou teď běhají, tak z toho budou smutní, budou zoufalí. A ta maminka, zkušená žena, povídá: co blázníš, dceruško, klidně se vdej. Zoufalý bude jenom ten, za kterého se provdáš. Každou, ale každičkou sobotu vás zvu na procházku tím nejpěknějším, co dechovka dala světu. Ovšem to nestačí, takže my se v následujících 25 minutách podíváme na hřebínek darebákům a podvodníkům všeho druhu. To, abyste věděli, jak na ně, kdybyste se s nimi, nedej bože, potkali. A na úvod nám zahrají Regrůti Polečku, Když jsem já šla dědinu. To, aby vám bylo dobře, nebylo smutno a měli jste z toho Českého rozhlasu Ostrava, nejmilejšího rádia, radost.

A máme tady dva simulanty z Opavy. A ti, představte si to, roky a roky, přesněji 19 let, předstírali, že jsou na tom duševně velice špatně a že si sami ani na záchod nemohou dojít a brali od státu dávky. A teď, jak ti rodiče a ti mladí dokázali roky lidi okolo a hlavně lékařské kontroly klamat. Ten první simulant nekomunikoval, nemluvil, předstíral těžkou retardaci a pokaždé, když přišla kontrola do místa bydliště, tak tvrdě spal. No a podle rodičů měl být i agresivní, což byl také jeden z důvodů, proč nemohl udělat některá vyšetření. Takže nemluvil, na záchod si nedošel, furt spal a ještě se pral. No a úplně stejně se choval i jeho o rok a půl mladší bratříček, ten začal simulovat od roku 2010, do té doby byl téměř zdravý, 19-letý kluk, absolvoval základní školu i několik ročníků střední školy a pak najednou se úplně změnil a tady ten chytrolín navíc k těm příznakům těžké retardace začal vydávat nejrůznější skřeky. Jenže ono se ukázalo, že chlapci si chodí po nákupu v kupních centrech, všude se domluví, půjčky na sebe brali a ještě se hádali s lidmi. Na dávkách obrali stát o 11,5 milionů korun a teď jim za to hrozí, to je důležité, trest od 2 do 8 let a těm dvěma dámám, co to spískali a vymysleli, od 1 do 5 let. Já bych řekl, že to jsou velice šikovní simulanti. A to vejde sekretářka k řediteli do kanceláře a povídá, máte na drátě nějaký soukromý hovor, telefonující se vůbec nepředstavil. A ten ředitel povídá, no a jak pak potom, slečno, sekretářko, víte, že je to hovor pro mě? A ta sekretářka se tak zaculí a povídá, no protože ten na druhé straně toho telefonního spojení se ptal, jestli je tady ten starý, vypelíchaný kozel. A jsem s dobrou dechovkou plechovkou. Valčík lásku jsem našel, bude hrát Vlčnou Janka. Zpívají Joška Malina a Laďka Hurábová.

Máme tady paní, co nechala na parkovišti v Ostravě před domem zaparkované auto i sklíčky v zapalování a nosila si věci do bytu z toho auta. No ale všiml si toho nějaký zloděj, takže jakmile se vzdálila, tak už tam seděl a odjel. Okamžitě vyhlásili pátrání napříč Ostravou a zapojilo se do toho několik hlídek. Netrvalo dlouho a policisté uviděli to hledané auto ve chvíli, kdy chtělo vyjet z jednoho parkoviště. A jak se ukázalo, za volantem seděl 40-letý zloděj se zákazem řízení a může za to dostat až 2 roky natvrdo. To hlavní pro nás ale je, že díky okamžitému zásahu policistů se to auto dostalo zpátky do rukou té majitelky, která si ho zapomněla zamknout. Určitě víte, co ta paní udělala špatně, byla bezstarostná a nečekala, že se zrovna na ní zaměří zloděj. Prostě až do té doby si žila šťastný život bezstarostné dámy. A policisté připomínají, jakmile opouštíte své auto, byť i na malou chviličku, zamkněte ho a nedávejte šanci zlodějům. Nevíte, kdo vás na tom parkovišti pozoruje. Je a mám pro vás jeden pohádkový vtip. To stojí sedlák uprostřed lesa a volá: čerte, čerte, kde jsi? Upíšu ti svou duši. A ten čert se hned zjeví a povídá: jaké je tvé přání, než mi ten úpis podepíšeš? A ten sedlák povídá: čerte, zbav mě mojí tchýně. A ten čert se tak zaculí, mávne nad tím rukou a povídá: tak z toho nic nebude. My máme od našeho vedení zakázáno dělat dobré skutky. Já vůbec nechápu, proč jsou takové vtipy na tchýně, kdy jsou to hodné maminky, že? A proč nejsou třeba nadchány na ty rošťáky zlé? Nejsou, fakt to nechápu. A dáme si orchestr Dalibora Kaprase a má to název Uvizovic trnky dozrávají a zpívají to Joška Šmukař a Karla Grufíková.

A to se baví dva hazardní hráči a ten první povídá: vymyslel jsem geniální plán na to, jak vyhrát v kasínu v ruletě. A ten druhý, zkušený návštěvník kasína, povídá: to je ale přeci blbost. Jeden den prohraješ, druhý den vyhraješ a tak se to pořád opakuje, tak to jde pořád dokola. A ten první povídá: no právě, v tom je ta finta. Budu hrát co druhý den. A to se na nádraží paní loučí s mužem. To je krásný příběh. Vlak odjíždí, ona mu ještě z okna posílá poslední polibky a pak si sedne do toho kupé a je smutná. Paní, co to sledovala, povídá: to se loučíte s manželem na delší čas? To bylo takové krásné, takové zamilované. A ta první paní povídá: ne, to nebylo s manželem, k tomu se právě vracím z lázní. Co se staráte, bábo jedna o cizí věci. Tak vtip nic moc, ale písnička bude super, protože na to se nám hodí polečka Nepůjdeme na hody a hrají to Legrůti.

A tady ten vtip mám moc rád. To jde karkulka lesem, musíte si to představit, a najednou potká vlka. A ten vlk se na ní tak znalecky podívá a povídá: Karkulko, karkulko, ty jsi ale husa. A ta karkulka se rozčílí: Jaká husa? Co si to dovoluješ, vlku? A ten vlk povídá: No tak schválně, karkulko, kde máš košíček? A ta karkulka se zamyslí a říká: Jsem to já ale husa, nechala jsem košíček doma. Takový celkem nevinný vtip to byl. A to se ptá maminka synáčka: No a synu, co říkal náš tatínek na to, že se mu dnes nabourala naše auto? A ten chlapeček povídá: A maminko, chceš slyšet ta sprostá slova o tobě? A ta maminka říká: Ne, chci slyšet to ostatní, co říkal. A ten chlapeček chvilku uvažuje a pak říká: Tak on vlastně neříkal vůbec nic. A to přijde krásná slečna za svým milencem a povídá: Miláčku můj, představ si, co se mi stalo. Jsem těhotná. Co bys chtěl, aby to bylo? A ten chlap chvilku přemýšlí, dá si hlavu do dlaní, bledne a bledne a pak povídá: Víš, lásko, já bych chtěl, aby to byl vtip. Mám pro vás pěknou písničku, je to polka Na pouti a zpívají to S křídlovankou, Zdeněk Baťka, Ivana Brožová, Jiří Škvára, a pokud se dostanete někam třeba na Dožínky nebo na nějakou pouť, kde mají kolotoče, tak by vám to mohlo udělat radost, protože autoři téhle písničky, Jirka Pohnán a Václav Bárta, to tak pojali.

Pořad s dechovkou na zločince právě končí. Objevil jsem pro vás takový klasický přátelský vtip. A to jdou dva kamarádi ulicí a najednou vidí v dálce nějakého chlapa. A ten jeden kamarád povídá: to je Karel, toho nesnáším.

0: ho nenávidím. A ten druhý kamarád se ptá, proč, jako, co ti udělal? A ten první povídá, Karel se měl před 30 lety oženit a chtěl si vzít mou ženu Blaženu, ale nakonec si to těsně před svatbou rozmyslel a tomu nikdy, nikdy, nikdy neodpustím. A teď důležitá zpráva, dnes po obědě mají v Závíšicích dožinky a hraje tam ostatně, jako už posledních 30 let, pokaždé Straňanka. Přesněji, hrají tam už 34 let a začíná to tam ve 14 hodin, to bude nejprve dechovka a potom cymbálovka a pak býťáci Marazbanda a ti končí o půlnoci. Zvali mě tam, volali mi, abych dojel, užil si dožínek, ale já v té době jsem v Domažlicích na Chodských slavnostech a tam je také hodně pěkného k vidění. A dáme si na závěr od Straňanky polku na Břeclavském Rynečku, to abyste věděli, jak taková Straňanka krásně hraje. Příjemný den bez lumpů a darebáků vám přeje
1: Artur Kubica s defokou na ty zločince, no a to asi je všechno.

0: Letní turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Pokud jste ještě nevyrazili, je nejvyšší čas. Navštivte Beskydské horské chaty, sbírejte razítka a hrajte o turistické ceny i hlavní výhru – jízdní kolo. Soutěž končí 31. srpna. Máte už soutěžní kartu vyplněnou? Stačí podepsat, doplnit kontaktní údaje a nechat na některé ze soutěžních chat, případně poslat anebo odevzdat na naší recepci. Více informací najdete na webu a na sociálních sítích Českého rozhlasu Ostrava.
1: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Paní má se má, voní má tou, zpívá Tomáš Linka ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. 7 minut nás dělí od pravého poledne a to znamená, že už za chvíli je tady hudební pošta. Těšit se na ní můžete hned po aktuálních zprávách. Pavla Daňková se s vámi loučí, mějte se krásně, zítra opět naslyšenou. No a nezapomeňte, hned třeba po 13. hodině výlety Pavla Kudrny, spousta dalších reportáží nejen z Moravskoslezského kraje a písničky, které nestárnou. Mějte se krásně a zítra naslyšenou.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Česko by mohlo znovu začít udělovat některým Bělorusům krátkodobá víza. Záchranářům z Bruntálu usnadní intubaci pacientů v ohrožení života nový přístroj. Město Vítkov opraví bystu hudebního skladatele Shana Engelsberga. Počasí bude v neděli v regionu opět tropické, bude slunečno, teploty až 35 stupňů Celsia. Dobré poledne přeje u zpráv Českého rozhlasu Ostrava Lenka Blažejová. Část Bělorusů si možná bude moci opět požádat v Česku o krátkodobá víza. Počítá s tím vládní návrh připravený ministerstvem zahraničí. Týkalo by se to těch Bělorusů, kteří mají v Česku příbuzné. Pokud kabinet návrh schválí, mohli by podle mluvčího rezortu Adama Čergeho začít podávat žádosti od konce září.
4: Ministerstvo navrhuje umožnit podávání žádostí pouze pro úzce vymezený okruh nejbližších příbuzných občanů České republiky nebo Bělorusů dlouhodobě legálně pobývajících v Česku. Jde zejména o rodiče, prarodiče, děti a vnuky.
3: Záchranáři z Bruntálu získali nový videolaryngoskop. Pomůcka usnadní lékařům zajištění dýchacích cest u kriticky ohrožených pacientů v případech, kdy je jiná intubace obtížná. Přístroj má kameru a obrazovku, která pomáhá zdravotníkům zavést přesně dýchací trubici. Nový videolaryngoskop vyšel na 50 000 korun. Ve Vítkově na Opavsku začala rekonstrukce a oprava památníku hudebního skladatele Eduarda Shana Engelsberga. Před 100 lety byla jeho bysta odhalená ve Vítkovském městském parku. Restaurátoři ji teď vrátí původní podobu.
5: Hudba Eduarda Shana, rodáka z Andělské hory, byla ve Vítkově velmi oblíbená a jeho dílo často využívali místní pěvecké sbory. Bysta se v restaurátorské dílně dočká opravy poškozených míst a celkového zpevnění, aby vydržela další roky. Martin Knitl, Český rozhlas.
3: Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se dnes koná starodávný jarmark. Řemeslníci z celé republiky budou přímo před návštěvníky plést zuberské metly, drátkovat a nebo točit na hrnčířském kruhu. Některé techniky si lidé mohou sami vyzkoušet, dodává mluvčí muzea Pavlína Polášková.
6: Kdo přijde, může si vyzkoušet chůdy, šipky nebo siloměr. Otevřena je i historická kuželna. V dobovém fotoateliéru se lidé vyfotí v historickém stylu. Děti sveze na loď vodní krambousek a v zahradě foťství voní čerstvě pražená káva a brambory z pece.
1: Počasí.
3: A jak bude v Moravskoslezském kraji? V noci jasno, nejnižší noční teploty 20 až 16 stupňů, v údolích kolem 13 stupňů, ráno pak bude jasno a nebo skoro jasno, od západu bude postupně, hlavně v průběhu odpoledne, přibývat oblačnost a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty v neděli 31 až 35 stupňů, na horách 24 až 28 stupňů Celsia a vítr bude slabý, přechodně mírný, jihozápadní s rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na silnici první třídy číslo 67 u Bohumína vyšetřuje dopravní policie nehodu osobního auta. Provoz je zatím částečně omezený, tak na to dejte pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Přejeme krásné a hlavně klidné sobotní odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. 4 minuty po 12. hodině začíná pravidelná hudební pošta, což znamená, telefonujte na číslo 596 11 22 66 a popřejte k svátku, k narozeninám, k výročí, všem blízkým, známým, zkrátka těm, kterým chcete popřát a poslat písničku. Svátek slaví všechny Hany, Haničky, tak na ně rozhodně nezapomeňte a opět podívejte se do kalendáře, kdo slavil nebo bude slavit, abyste mu mohli poslat hezký vzkaz s gratulací a písničkou. Příjemný poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v Hudební poště je připravena se svým vzkazem už paní Štěpánka. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den, tady je Štěpánka z Dárkoviče a chtěla bych popřát zítřejším narozeninám naší sestřičce Marcelce do Klokočova. Marcelko, zítra je tvůj velký den, tak bych ti chtěla popřát hodně štěstíčka, zdravíčka, spokojenosti a ti vnoučátka dělají samou radost a je to Honzíček, Nelinka a taky Tomášek. Tomáškovi ať se daří ve fotbale. A kdo ti to může přát? No přece naše mamča Evča, potom taky tvoje sestřičky, Evička s rodinou, taky Irenka s rodinou a taky tvoje dvě dcery, je to Katka a Verunka a kdo nejvíc ti to může si přát, to přáníčko ti přeje tvoje sestřička Štěpánka s Martinem. Děkuji vám a zase někdy nashledanou.
1: Také děkujeme Štěpánko za milá slova a rádi pošleme písničku od Lucie Vondráčkové.
2: Děkuji, nashledanou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava, kde si vybíráte písničky a posíláte je blízkým. U telefonu je paní Anička z prostřední Bečvy. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den, pěkně vás zdravím a zdravím všechny v redakci i posluchače rozhlasu. Dneska, 15. srpna, sláví svoje jmeniny paní Hanka Mikudová z Horní Bečvy Hluboky. Hanko, protože tě rádi máme, písničku ti posíláme. Přejeme ti hodně zdravíčka, štěstíčka a lásky. Ať radostí a sluncem dnešní den svítí, stejně jako louka rozkvetlého kvítí. A se ti splní všechny tvoje sny a prožíváš jenom šťastné dny. To ti z celého srdce přejí tvoje děti, mamka a celá tvoje velká rodina. Připojuje se teta Anička a celá její rodina taky. Děkuju pěkně, nashledanou.
1: Také děkujeme za zavolání a posíláme směs písniček od Moravěnky Teče vodička.

0: Kobylice v Kobeřicích.
1: Český rozhlas Ostrava míří za vámi do Kobeřic. V sobotu 22. srpna od 14 hodin na hřišti místního Sokola. Čeká vás spousta zábavy, atrakcí pro děti i koncerty. Vystoupí písničkářka Kači a také kapela Na Fest Band. O občerstvení se postarají místní spolky. Zapište si do kalendáře.
0: Sobota 22. srpna od 14 hodin Kobeřice a Veselice Českého rozhlasu Ostrava.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte stále hudební poštu, do které telefonujete na číslo 596 11 22 66 a vybíráte si písničky. Před okamžikem se dovolala paní Olga. Hezké odpoledne.
5: Dobrý den. Včera oslavil se krásné narozeniny pan Teodor Kučaty ze Šilheřovic. Milí Teoši, přejeme k narozeninám pevné zdraví, štěstí, lásku, osobní a rodinnou pohodu. Měj stále dobrou náladu a všechny trable a starosti hoď za hlavu. To ti přeje Olga, dále Erna s Mírkem, tvá manželka Lída a všech pět dětí s rodinami a všichni přátelé a známí. Pane Pavle, děkuji za píseň, přeji krásný den a naslyšenou.
4: Také děkujeme za zavolání, paní Olgo, a rádi posíláme Zlatý křížek Zdeňka Krásného.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A pokračujeme dalším telefonickým přáním v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Na číslo 596 11 22 66 se dovolala paní Anička.
2: Já bych chtěla popřát svatku Alence Tekeliové, Alence Bajnarové, paní Alence tady od nás z Heřmanické, paní Hance Dokunčíček a paní Hance z Místku. Všem zdraví, štěstí, pohodu a ještě všem, kterým nikdo nezahraje. Děkuji za výběr písničky a naslyšenou.
1: Také děkujeme za zavolání i za milá slova, paní Oničko. Tady je směs písniček od mistří Janky.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Do hudební pošty se také na číslo 596 1122 66 dovolala paní Jarmila, které přejeme krásné odpoledne.
2: Krásné odpoledne i vám, pane Pavle, tady je Jarmila z Třince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače, včetně rozhlasové rodinky. Dnešní meninám všem Hanám, Hankám, Haničkám přejeme jen to nejlepší. Především paní Haničce z Místku, paní Haničce z Rychvaldu. Milé Haničky, v kalendáři vytištěno je dnes zrovna vaše jméno. Tak přejeme vám srdečně, ať se máte stále báječně. K meni na mnoho zdraví, štěstí, lásky od nejbližších, boží požehnání a pohodu v kruhu rodiny vám ze srdce přejí vaše rodiny a také manžele Jarmila a Kazimír Lipkovi z Třince Dolní Lištné. Moc krát vám, pane Pavle, děkuji a budu se těšit příště naslyšenou.
1: A ještě jedna prosba, písničku Životem jít máme, ale nespívá ji Eva a Vašek, jsou to Komňané. Myslíte, že můžeme poslat?
2: Můžete určitě, nebo já nevím, jaký to je.
1: Ale je to, zpívají to
2: určitě
1: moc hezky.
2: Určitě to bude
1: spokojená.
2: Moc krát děkuji.
1: Také děkujeme, mějte se krásně.
2: Ano, naschledanou.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Další vzkaz v hudební poště už máme připravený. U telefonu je pan Marek. Přejeme krásné odpoledne.
4: Dobrý den, děkuji za přivítání, pane Noše, zdravím i vaše posluchače. Chtěl bych prostřednictvím vašeho rádia popřát dnešním narozeninám paní Marii Vajsové z Chlebičova. Přejeme jí za sebe, za rodinu, za Gabku, za Matěj, za Zuzku, za všechny členy základní organizace Chlebičov. Hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta, ať s námi stále je, stále peče svoje velmi dobré zákusky a těšíme se na dnešní setkání. Díky vám a ti poslechne písničku, kterou si sama vybrala. Děkuji vám, nashledanou.
3: Děkujeme a pošleme písničku od skupiny Queen, Bohemian Rhapsody.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Další hudební přání už je připraveno v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Kdo je prosím u telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den. Tady pan Karel z Opavy. Přeji písničku od Kobežanky tak jako v pohádce. Dnes slaví krásné narozeniny. Můžu mluvit?
1: Samozřejmě, povídejte.
2: Pan Josef Novotný z Opavy. Přejeme mu hodně zdraví a příjemné chvíle. A tomu přeji štamgasti a kamarádi z práce. Moc krát děkuji za písničku.
1: Nemáte zač. Mějte se krásně a poslechněte si písničku, kterou posíláme také. Naschledanou.
2: Děkuji, naschledanou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A ještě máte možnost telefonovat do hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava na číslo 596 11 22 66. Kdo se právě dovolal? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady je Jiřina ze Zubří.
1: Jiřinko, už jsme přímo ve vysílání, tak kterou písničku byste ráda slyšela?
2: Dvě růžičky vedle sebe.
1: Je připravena a můžete rovnou říci, komu písničku pošleme.
2: Já bych chtěla nechat zahrát Haničce Adamkové, která má dneska jmeniny, a ještě mám jednu Hanku Válkovou, která má taky jmeniny. Oběma Haničkám přeju hodně štěstí, zdraví, lásky a božího požehnání. A to jim přeje babička Skopečka a celé jejich rodiny a jejich děti. Děkuji moc a naschledanou.
1: Také děkujeme, paní Jiřinko, mějte se krásně, naschledanou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Několika desítkám bojeschopných mužů z Ukrajiny už Česko odmítlo udělit dočasnou ochranu. Bohumín kvůli suchu o víkendu zrušil provoz půjčovny lodí. Jednodenní festival představí kapely, zpěváky a zpěvačky s bydlištěm v Ostravě jihu. Zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku slunečno, odpoledne a večer s možností přehánek a bouřek. Teploty až 35 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás teď vítá Lenka Blažejová. České úřady už odmítly poskytnout dočasnou ochranu prvním bojeschopným mužům z Ukrajiny. Podle ministerstva vnitra jich byly řádově desítky. V Česku už 10 dní platí nová pravidla pro udělování dočasné ochrany. Muži ve věku od 23 do 60 let musí prokázat, že splnili vojenskou povinnost. Pravidla platí v celé Evropské unii. Aktivní dočasnou ochranu mělo v Česku podle ministerstva vnitra ke konci června 391 tisíc lidí. Z toho více než 34 tisíc lidí o ní žádalo od začátku letošního roku. Sucho dopadá i na vodáky. Bohumín tento víkend musel zrušit provoz městské půjčovny lodí na Odře, protože řeka je příliš mělká a má nízký průtok. Voda teď v Bohumíně teče rychlostí necelých 7 kubíků za vteřinu. Přitom pro bezpečný provoz půjčovny je potřeba alespoň 10.
4: Radnice kontaktuje všechny zájemce, kteří měli na tento víkend rezervované lodě a nabízí jim náhradní termín, případně vrácení peněz. Při nízkém průtoku mohou být některé části koryta pro lodě velmi obtížně průjezdné. Z Bohumína Andrea Brtníková, Český rozhlas.
3: Městská část Ostrava jih pořádá jednodenní přehlídku místních kapel, zpěváků a zpěvaček. Na náměstí obvodu se od 13 hodin představí 8 hudebních talentů. Zazní různé žánry od roku po slezský folklor.
5: Původní nápad na přehlídku hudebníků s bydlištěm na jihu přišel od jednoho z obyvatel. Letošní ročník už pořádá obvodní kulturní středisko. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
3: Tradiční mariánskou pouť od dnešního odpoledne hostí obec Braná na Šumpersku. Potrvá do neděle a její součástí budou různé ukázky řemesel a historického šermu, dílny pro děti anebo divadelní představení. Pokračuje starosta Brané Martin Alexa.
6: Program začne v sobotu 15.8. o 13 hodin. Návštěvníci si mohou vyzkoušet keramický workshop a večer se na náměstí mohou těšit na cymbálovou muziku Javor Brno a letní kino. Neděle tradičně nabídne poutní mši, žehnání mariánského pramene a po celý den doprovodný bohatý program. Historický tábor, šermíře i spoustu dalších atrakcí.
1: Počasí.
3: Bude v Moravskoslezském kraji většinou jasno, nejnižší noční teploty 20 až 16 stupňů, v údolích kolem 13 stupňů Celsia. Ráno bude jasno nebo skoro jasno, od západu bude postupně hlavně v průběhu odpoledne zítra přibývat oblačnost a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů Celsia, na horách 24 až 28 stupňů a vítr bude slabý, přechodně mírný, jihozápadní do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na dálnici D1 u Klimkovic na kilometru 349 ve směru na Brno je nehoda osobního auta, provoz je omezený, dejte na to pozor.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
7: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i s tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku. A on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, tak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškeré informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejbliž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenováni v Praze i sady?
3: Ano, zbyly, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to nepletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále, stál v čele. Nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garrigovi Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů. Našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval, to matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, českém sněmu nebo ve Vídni, ale taky na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl, nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby, tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má,

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta v okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala taková ta situace trošku z té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
2: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem, a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým, ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
3: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
2: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi, když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několikastránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, měl to rád prostě.
3: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
2: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až dokonce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně. Jako máme toho plnou kroniku a ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
3: Ten titul barona byl dědičný?
2: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
3: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
2: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj byl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily. A jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51. S tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: Kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaký ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Létech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivezl, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná, nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všecko se dá vyřešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudým abyste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme 2 schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel po tmě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okno.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí.
2: No tak my jsme trošinku cestovali po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju. Já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života a takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím. Takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: Napřed živé bytosti samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
2: Já i mluvím. Já, já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více než 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klemby jsou renesanční zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klembami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny, nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to někdy...
3: Psáno O-I.
2: Je to někdy složitý tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
2: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom dvě.
3: Možná, že z ní Rieger pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože ho měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní vzlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla. No a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho dvěma slavným operám, Dimitri a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husický hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
2: No tak, já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. Takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde ve spod. Že jo. Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebují tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebují jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi dvě minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad. A to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Zdržení stavby nového koncertního sálu komplikuje situaci Janáčkově filharmonie Ostrava. Autobusovou dopravu ve Zlínském kraji omezují rychlostní zkoušky soutěže Barum Rally. Téměř polovina dětí při nehodě na kole nebo na koloběžce nemá helmu, uvedl BESIP. V neděli bude tropické počasí s teplotami do 35 stupňů. Později odpoledne a večer se mohou objevit přehánky a bouřky. U poslechu aktuálních zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Hezké odpoledne. Klíčové části stavby nového koncertního sálu v Ostravě zastavil stavební úřad. Důvodem jsou špatně postavené příčky v památkově chráněné budově kulturního domu. Kvůli zdržení už neplatí oficiální termín zahájení provozu v novém sále na začátku roku 2029. Podle ředitele Janáčkově filharmonie Ostrava Jana Žemly zůstane špičkový orchestr déle v provizorních prostorách.
2: Já jsem nějakým způsobem s tím rokem 2029, ať už je to jeho první nebo druhá polovina, víceméně počítal. Samozřejmě budeme muset provést i některé úpravy v našem provizoriu, s kterým se teda počítalo na kratší dobu, nicméně stále s tou situací umíme pracovat.
0: Rychlostní zkoušky Pohořelice, Troják a Bunč omezí dnes autobusovou dopravu. Zkoušky jsou součástí motoristického závodu Barum Rally. Pokračuje mluvčí integrované dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
3: Po celý den nebudou autobusovými linkami obslouženy obce Komárov, Pohořelice, Oldřichovice a také Vlčková. Autobusy neobslouží ani trasu mezi Kašavou a Bystřicí pod Hostýnem. K omezením dojde také v Rajnochovicích a na Salaši u Velehradu.
0: Bez přilby jela téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo na koloběžce. BESIP vyhodnotil 1700 nehod dětí do 14 let za poslední 3 roky. V Česku musí mít cyklisti ve věku do 18 let přilbu povinně, pokračuje Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.
4: U jízdních kol byl ten poměr cyklistů bez přilby 37%. Vyšší ten poměr evidujeme na koloběžkách, respektive elektrokoloběžkách, tam je to 68% a 65%.
0: Chovatelé včel v Příboře připravili pro veřejnost včelařské odpoledne. Koná se za tamním nádražím v klubovně Svazu včelařů a v okolí. Lidé ochutnají medové speciality a mohou se zapojit do soutěže o nejlepší med anebo si prohlédnout ukázkový včelí úl.
1: Počasí.
0: V noci bude v regionu Severní Moravy a Slezska jasno, nejnižší noční teploty 20 až 16 stupňů, v údolích kolem plus 13 stupňů Celsia. Ráno bude jasno nebo skoro jasno, od západu bude postupně hlavně v průběhu odpoledne přibývat oblačnost a ojediněle se v regionu vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty v neděli 31 až 35 stupňů Celsia, na horách 24 až 28. Vítr bude slabý, přechodně mírný, jihozápadní s rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: A ještě aktuálně z dopravy na trase Český Těšín Rybí Třanovice je vážná nehoda se zraněním několika lidí. Probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce a provoz je omezený. Dejte na to velký pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Čtyři minuty po 14. hodině přejeme krásné sobotní odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Za okamžik se podíváme na hrad Sovirec, kde jsou rytíři, šermíři, kejklíři a další historické postavy. Jde o akci sezóny, my vás na ni pozveme za malý okamžik. A také to tady bude vonět gulášem, protože vás pozveme do Lichnova na Vojčínsku, kde začaly před chvílí tradiční gulášové slavnosti a soutěžní týmy mají plné ruce práce. Přidáme i historky z historie a také počasí v telefonátu s meteorologem. Rozhodně si na vše slíbené počkejte. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava a písniček, které nestárnou, třeba od Miroš Birky nebo Karla Gotta, přeje Pavel Janošec.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Pojďme na hrad Sovinec na Bruntálsku, kde o tomto víkendu probíhá největší akce sezóny. Jde o historicko-řemeslný jarmark, jehož součástí je i večerní ohnivá show. Jaký program si můžete na hradu užít, tak to už se ptáme kastelána Michala Koutného, se kterým jsme v telefonickém spojení. Hezké odpoledne, pane kasteláne.
1: Krásné odpoledne i vám.
0: Tak program začal už dopoledne. Jak to teď na hradě vypadá? Baví se lidé? Není třeba na návštěvu hradu moc horko?
1: Tak když se dívám z okna kanceláře na dvoří, tak návštěvníci hradem korzují, proudí a vypadají spokojeně. Samozřejmě máme zde poměrně teplo a slunečno, nicméně si myslím, že na hradě je o pár stupinků přece jenom méně než v okolních městech. Navíc návštěvníci se mohou trošku ochladit během prohlídky v našich interiérech.
0: Tam je takové přírodní chlazení a to stojí za to vyzkoušet. Hrad bude dnes otevřený déle, než bývá obvykle. Co se bude dít večer na Sovinci?
1: Tak počítáme s tím, že večerní program bude končit někdy lehce před 10:30 a určitě doporučuji přijet, pokud ještě nejste rozhodnutí. Dalo by se říct, že nás čeká ještě odpoledne až do večera šermíři, tanečnice, no a potom večer, jakmile se sešeří, tak zlatý hřeb večera, budou různá ohňová show, ať už Kejklíře a Fakíra, Vojty Vlčka, šermířských skupin Allegros, Malberg nebo Grál. Takže kdo ještě váhá, tak určitě doporučuji se na dnešní podvečer k nám podívat.
0: A posetnění to obzvlášť vynikne. A je nutno říct, že historicko-řemeslný jarmark bude na hradě i zítra, kdyby někdo dnes už neměl prostor se vypravit. Tak na co byste pozval z toho zítřejšího programu?
1: Tak zítra bych rád pozval například na ukázky sokolníků, máme tu různé dravé ptáky, sovy na přelety dravých ptáků, pak tu máme samozřejmě šermířská představení skupin Fuente Ovechuna nebo Malberg, no a také ukázky poměrně zajímavé, takový malý turnajíček šermířské skupiny Grál. V programu máme i takové krátké pohádky pro nejmenší, aby si na své přišlo široké spektrum návštěvníků.
0: Vy máte na Sovinci akce tohoto typu velmi často, tak co ty další akce, které ještě připravujete do konce prázdnin?
1: Tak již příští víkend nás čekají netradiční prohlídky, během kterých návštěvníci uvidí různé scénky. Na ty denní prohlídky není potřeba se rezervovat, ovšem v sobotu večer máme i noční prohlídky a zde už tedy rezervace je nutná. No a potom poslední víkend v srpnu proběhne na hradě oblíbená akce Škola kouzel, která je určena převážně samozřejmě dětem. Doporučujeme to pro děti zhruba od 4 let. No a děti dostanou na začátku, vlastně na startu dá se říci, na studijním oddělení studijní průkaz a pak musí zdárně projít několik stanovišť a když všechny zvládnou, tak na konci čeká studijní diplom a také samozřejmě taková malá drobnost, taková odměna.
0: Na hradě Sovince na Bruntálsku se právě teď koná největší akce sezóny, historicko-řemeslný jarmark, na který nás pozval kastelán hradu Michal Koutný. Děkujeme a přejeme, ať se vše vydaří. Naslyšenou.
1: Díky a nashledanou a naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozvání do naší rozhlasové poradny přijal tentokrát Petr Vitula ze Včelařského spolku Pro Frýdek a Dobrou. Řeč bude o medu, letošní snůžce i o tom, co mají teď včelaři aktuálně na práci. K poslechu zve Romana Kubicová.
0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: Prachy. Si. Nekoupíš.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: A živě se podíváme do Lichnova na Novojičínsku, tam to voní gulášem. Před chvílí tam začaly tradiční gulášové slavnosti a soutěžní týmy už mají plné ruce práce. Pod kotly hoří oheň, krájí se cibule, maso, další dobroty, míchá se tam, každý z kuchařů se samozřejmě snaží připravit ten nejlepší guláš. No a na výsledek si musíme ovšem nějakou dobu počkat. Tak teď jsme teprve na začátku celého klání mezi soutěžními týmy, ale už prochází také naše redaktorka Petra Pivková, se kterou jsme živě ve spojení. Petro, dobré odpoledne. Co se teď v Lichnově děje a jak už to tam voní?
3: Krásné odpoledne, no voní to nádherně samozřejmě tady. Je tady 9 soutěžních týmů, všichni vypadají, že jsou velmi připraveni, ale já jsem se tady zastavila u týmu číslo a teďka musím najít číslo 3, to jsou švýcaři a ti, pokud jsem správně zjistila, tak už mají za sebou několik vítězství a to loni a předloni, tak to měli první místo a předtím 2 roky místo druhé, no a tak já jsem samozřejmě velmi zvědavá, jak to dámy paní Klimková a Vaculíková zvládají. Dobrý den, dobrý den. Řekněte mi, já jsem se koukala na všechny ty skvělé úspěchy, které máte za sebou. Tak plánujete a počítáte s tím, že letos to zase jako cinkne?
4: Snažíme se jako každý rok, už tedy letos 6. rokem. Dáváme do toho srdce, děláme to z radosti, hlavně si chceme užít ten den, takže doufáme, že třeba budeme zase úspěšní a hlavně, že bude chutnat všem, kteří se k nám i vrací.
3: Já jsem se dívala, jak máte nádherně vyzdobený ten stánek, ono se to očima už jí hnedka. Všichni podle mě chtějí nejenom ten guláš, ale i ty sladké dobroty, které tady máte. Řekněte mi, proč zrovna Švýcaři?
4: Jsme s nimi spjati pracovně a Švýcarsko máme rádi, protože hory, příroda i jejich politika se nám líbí a je to takové netradiční, tak jsme s tím tak začali a každý rok jako něco přidáváme, tuníme to.
3: Je nějaká speciální, já vím, že to nemůžeme říct na hlas, jo, protože samozřejmě zatím se nehodnotilo, ale je nějaký takový tip na to, který byste měli, když máte tolik úspěchů, jak udělat teda ten dobrý guláš?
4: Dát do toho srdce. Jedině takto.
3: Tak já přeju, ať to srdce, které jste do toho dali, letos klapne a ať to zase cinkne na nějaký to místo. A moc děkuju za váš čas a budu držet pěsti. Samozřejmě odkoštuju, to je jasný.
4: Děkuju taky. Všem přeju pěkný den.
3: Tak pokud byste měli zájem a chtěli vyzkoušet, jak výborné guláše se dneska dělají v Lichnově na Novojičínsku, tak rozhodně přijďte, protože právě teď se startuje a myslím si, že do večera bude co jíst a pít a zábava tady bude určitě výborná.
2: No Petro, já tady všechno vypínám a odjíždím do Lichnova na Novojičínsku, kde to voní gulášem a do Lichnova nás na gulášové slavnosti pozvala redaktorka Petra Pivková. Děkujeme a naslyšenou.
3: Díky moc, se naslyšenou.
1: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Georg Friedrich Ganz byl významným stavitelem, který dal barokní podobu celé řadě významných staveb na severní Moravě a ve Slezsku. Proč vám to říkáme? Protože začíná 13. díl Moravskoslezských historik z historie.
1: Historky z historie.
2: Je první polovina 18. století a na severu Moravy a ve Slezsku je budována řada kostelů, přestavovaná jsou šlechtická sídla, rozrůstají se města i městečka a architektuře a umění dominuje baroko. Nad střechami každé druhé vsi ční barokní kostelní věž a jen těžko byste u nás hledali zámek, jehož podoba nebyla alespoň částečně ovlivněna barokem. V této době v kraji působí i krnovský stavitel a architekt Georg Friedrich Ganz. Ten se narodil v roce 1697 v Chomíži do rodiny krnovského zednického a kamenického cechmistra a městského stavitele Andrease Ganze. A je to právě jeho otec, který vede Georga i jeho mladšího bratra Gabriela k řemeslu. Konec konců otec je respektovaným mistrem svého umění. Vždyť spolu se stavitelem Sebastianem Hohenadelem přijal zakázku od hraběte Karla Julia Sedlnického z Choltic a do barokní podoby přestavil zámek v nedalekých Linhartovech. Georg se rozhodně má od koho učit a učí se skvěle. Ve svých 23 letech je přijat mezi krnovské měšťany jako etablovaný zedník a štukatér. V roce 1722 ve spolupráci se svým otcem navrhuje a postaví poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné a povýšení svatého kříže na Cvilíně, který dodnes patří mezi klenoty slezského baroka. Po smrti svého otce přebere funkci hlavního městského stavitele a cechmistra. Od 30. let 18. století je jediným stavitelem v Krnově s právem přestavovat městské domy. Georga předchází skvělá pověst a tak se zakázky jen hrnou. V roce 1733 postaví farní kostel svatého Mikuláše v Lichnově. Ve stejném roce si odskočí do Jemelnice, kde podle jeho projektu přestaví cisterciácký kostel i s klášterem. V letech 1736 až 1740 přestaví i zámek v Bílovci. Je autorem kostelů v Pšově, městě Albrechticích i Václavově. Buduje klášter františkánů i s kostelem na hoře svaté Anny. A v letech 1755 až 1758 vyroste na Uhlířském vrchu na dohled Bruntálu mariánský poutní kostel Panny Marie Pomocné. V knížecím městě Těšíně pak vystaví barokní komplex kasáren a pro velmistra řádu německých rytířů Karla Alexandra Lotrinského projektuje barokní přestavbu zámku v Bruntále a tak bychom mohli pokračovat dál a dál. A jen tak mimochodem, Georg nebyl jediný z Ganzovy rodiny, kdo byl nadán stavitelským umem. Jeho mladší bratr Gabriel postavil ve 20. letech 18. století podle dosud neznámého projektu zámek v Kravařích, který je dodnes považován za skvost barokní architektury. Z dochovaných dokumentů víme, že 6 příslušníků

rodiny ve dvou generacích pracovalo ve stavitelství a jejich práce je do dnešních dnů dokladem profesního mistrovství. Jejich stavby již 3 století tvoří nezaměnitelné dominanty vsí, měst i volné krajiny, a to na území překračující dnešní státní hranice. Konec konců stačí si vyjmenované stavby zakreslit do mapy a vydat se na výlet. Toulat se krajinou barokních staveb Georga Friedricha Ganze budete i na polské straně Slezska.

0: Veselice v Kobeřicích.
1: Český rozhlas Ostrava míří za vámi do Kobeřic. V sobotu 22. srpna od 14 hodin na hřišti místního Sokola. Čeká vás spousta zábavy, atrakcí pro děti i koncerty. Vystoupí písničkářka Kači a také kapela Na Fest Band. O občerstvení se postarají místní spolky. Zapište si do kalendáře.
0: Sobota 22. srpna od 14 hodin Kobeřice a Veselice Českého rozhlasu Ostrava.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava, 14 hodin 47 minut. Za malý okamžik se spojíme s meteorology, přidáme pravidelnou předpověď počasí. No a meteorologové předpokládají stále silnou zátěž teplem. I tomuto tématu se budeme už za chvíli věnovat.

0: Krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava přejeme, připravena je předpověď počasí a u telefonu je Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu. Pěkné odpoledne i vám.
1: Dobré odpoledne.
0: Václave, já jsem před chvílí říkal posluchačům, že meteorologové předpokládají silnou zátěž teplem. Takže to souvisí asi s aktuální situací ohledně počasí, je to tak?
1: Je tomu tak, hlavně se jedná o to, že ty teploty jsou poměrně vysoké, teďka aktuálně od 29 do 34 stupňů Celsia, takže očekáváme tu silnou zátěž teplem, kde hrozí riziko přehřátí dehydratace, zvýšená zátěž zdravotnického systému a tak dále.
0: To je důležité, takže aktuální situaci máme probránu, můžete samozřejmě k ní ještě něco dodat a přidejte i výhled na noc a zítřek.
1: Tak jenom doplním, že vlastně oblohu máme bezoblačnou, teploty už jsme říkali, vítr ten je mírný, jihozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu. Co se týče noci, tak tam se příliš měnit nebude, kromě těch teplot bude jasno. Teploty čekáme minimálně od 20 do 16 stupňů, v údolích kolem 14 stupňů Celsia. Vítr bude jenom slabý, jižní až jihozápadní do 4 metrů za sekundu. Zítra už by se to počasí mělo malinko měnit, ráno ještě čekáme málo oblačnosti, od západu bude ale postupně hlavně v průběhu odpoledne přibývat oblačnost a zejména večer se můžou ojediněle vyskytnout přehánky nebo i bouřka. Teploty ty budou ještě hodně vysoké, nejčastěji od 31 do 35 stupňů, na horách to bude kolem 26 stupňů a vítr bude slabý, přechodně mírný, jihozápadní až jižní od 2 do 6 metrů za sekundu, k večeru se potom bude měnit na severozápadní.
0: Ale pondělí a úterý by už mělo být nějaké ochlazení. Můžete alespoň naznačit?
1: Tak mělo by to být výrazné ochlazení, jak v pondělí, tak v úterý. Ty maximální denní teploty budou v intervalu od 19 do 23 stupňů Celsia. Co se týče minimálních teplot, tak ty čekáme v pondělí od 18 do 14 stupňů, v úterý potom od 14 do 10 stupňů Celsia a bude převažovat zejména v pondělí velká oblačnost na většině území s deštěm nebo přeháníkami, lokálně i bouřkami, kterých bude postupně během odpoledne ubývat. V úterý tam čekáme lokální občasný déšť, který bude ustávat během těch odpoledních hodin.
0: Informace o počasí a Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď počasí. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji, hezky zbytek dne, naslyšenou.
0: Tolik tedy aktuální meteorologické informace. Za chvíli už zprávy přesně za 8 minut. V 15 hodin uslyšíme i to, že příští týden na střední Moravě začne sklizeň chmele. A bude toho více. Klidný poslech.
2: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Na silnici první třídy číslo 57 mezi Skřipovem a Kajlovcem na Opavsku začne v pondělí oprava za zhruba 37 milionů korun. Příští týden na střední Moravě začne sklizeň chmele. Indonésii zasáhlo silné zemětřesení. Hlásí minimálně 4 desítky obětí. V neděli bude v našem regionu slunečno s teplotami až 35 stupňů. Ojedinělé bouřky. U poslechu aktuálních zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Hezké odpoledne. Na silnici 57 mezi Skřipovem a Kajlovcem na Opavsku začne v pondělí oprava za zhruba 37 milionů. Rekonstrukce přibližně 2 kilometry dlouhého úseku potrvá do října. Provoz bude celou dobu veden kyvadlově. Objízdná trasa proto nebude nutná. Uvedl to Miroslav Mazal z ředitelství silnic a dálnic. Stavba začne odfrézováním starého asfaltu a po sanaci podloží bude položený nový asfaltový koberec. Součástí prací bude také recyklace materiálu přímo na stavbě a taky oprava svodidel. Někteří zemědělci z Hané plánují na druhou polovinu příštího týdne zahájení sklizně chmele. Česačky by se měly rozjet například v Prosenicích na Přerovsku. Úroda bude podle tamního agronoma Martina Rýpara kvůli horku a suchu podprůměrná.
2: Není na co čekat, protože ty teploty vysoké přetrvávají a mají přetrvávat i v těch následujících týdnech, takže ten chmel vlastně buď dozraje nebo nedozraje, ale spíš jako teď už těch 14 dní visí na stejné té vývojové fázi jak doposud.
0: Na havířovském koupališti Jindřich se dnes závodí ve skocích do vody. Před několika lety Správa sportovních a sociálních zařízení soutěž přestala pořádat kvůli špatnému stavu skokanských můstků. Letos desetimetrovou věž Správa opravila a závody obnovila. V kvalifikaci předvedou sportovci 2 skoky, ve finále pak 1, říká vedoucí plavčíku a lékař tamního koupaliště Jindřich Dolanský.
3: Bude se hodnotit složitost toho skoku, náročnost a čistota provedení. Samozřejmě i ty děti mohou skočit jakkoliv. Kategorie nerozlišujeme, protože jsme se za ta leta přesvědčili o tom, že i dítě školního věku je šikovnější než třeba 50-letý jedinec.
0: Indonésii v noci zasáhlo zemětřesení o síle 7,7 stupně. Záchranáři hlásí zatím 38 potvrzených obětí. Prohledávání trosek ale pokračuje. Některé oblasti navíc zůstávají kvůli sesuvům půdy a výpadkům elektřiny odříznuté a počet obětí tak nejspíš ještě poroste. České ministerstvo zahraničí nemá zprávy o tom, že by zemětřesení postihlo také české občany.
4: Země se začala třást brzy ráno indonéského času. Na záběrech zveřejněných na sociálních sítích jsou vidět lidé prchající v panice i množství pobořených domů. Epicentrum leželo v moři několik desítek kilometrů severně od ostrova Flores a otřesy vycházely z hloubky 10 kilometrů. Varování před ničivou tsunami se ale nenaplnilo. Některé pobřežní oblasti sice zaplavila voda, přílivová vlna ale byla vysoká jen asi metr. Indonésie leží v seismicky velmi aktivní oblasti a zemětřesení o síle přes 7 stupňů zažila letos už potřetí. Dnešní otřesy jsou ale zdaleka nejničivější. Ty předchozí měly vždy jen po jedné oběti. Ondřej Himer, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Noci bude v našem kraji jasno, teploty 20 až 16, v údolích kolem 13 stupňů. Ráno bude jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů, na horách 24 až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Opavské ulici v Ostravě je provoz zastavený v obou směrech. Jsou tam vozidla hasičů, došlo tam k požáru domu. Policie auta odklání na objízdnou trasu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přejeme krásné sobotní odpoledne, 4 minuty po 15. hodině. No a za chvíli nás čeká i povídání s člověkem, který se stará o les a jeho obyvatele. Budeme hovořit s revírníkem z Hukovald Miroslavem Bednářem. Co nám prozradí, tak to se dozvíme už za malý okamžik. No a ještě půjdeme na zámek Nová Horka. S průvodcem projdeme interiéry v přízemí stylizované do muzejní expozice. Můžete vidět řadu zajímavých zákoutí, třeba vitrínu se záhadnými kleštěmi. To zní velmi napínavě. Pozvánku pro vás budeme mít krátce po půl čtvrté. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava a poslech písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava a teď představíme profesi revírníka. Ten se stará o les, plánuje a organizuje těžbu dřeva, chrání les před škůdci a dohlíží na zalesňování. K tomu všemu má ale i velké znalosti o zvířatech, které v jeho revíru žijí. A to je případ i revírníka biskupských lesů z Hukvalt, Miroslava Bednáře. Na prašivé, na něj a jeho edukační stánek narazila redaktorka Romana Kubicová.
1: Hukvalt je krásný revír, že jo? Patří tam nejenom obora, kterou my všichni jako dobře známe, ale co ještě zahrnuje?
2: No tak třeba Palkovské hůrky. To je hned vlastně v sousedí toho s oborou a je to taky součást vlastně majetku biskupství.
1: A uteče občas nějaký Daněk nebo muflon tam do Palkovických hůrek, nebo to se stát nesmí?
2: To se stát nesmí, protože každý zodpovídáme za to své a kluci v oboře vlastně mají na starost oborní plot, takže vlastně zvěř tam nemá jak utéct. A u mě vlastně v lese je zvěř taky dančí, je tam aj vysoká, je tam divočák, je tam srnčí, takže vlastně ta zvěř obsazuje to prostředí i kolem.
1: A vy vlastně všechno tady na Prašivé dneska v rámci setkání rodin prezentujete, tak se tak jako zamýšlím, to všechno je uloveno ve vašem revíru?
2: To u mě ulovené úplně přímo není, to máme vlastně tady jak kdyby ukázku, aby vlastně všichni návštěvníci tady mohli vidět, co vlastně v těch našich biskupských lesích můžou potkat. Takže máme to tak trochu na osvětu, protože takovou specialitu, kterou tady mám až vzadu.
1: To vypadá jak čert.
2: Ano, to, co vypadá ano, jako čert, tak to máme kamzíka, vlastně protože biskupské lesy ostrovsko-opavského dieceze vlastně jsou i v jeseníkách a vlastně zde můžete vidět zastupce z těch jeseníků charakteristického, a to je kamzík.
1: To se málo vidí, vlastně lebka kamzíka a ty jeho. A teď budu hádat, protože paní kolegyně nám tady dala těsně předtím, než jste přišel, otázku, jaký je rozdíl mezi rohy a parohy.
2: Ano, takže co si myslíte, že to je?
1: Takže rohy budou duté, parohy plné?
2: Ano, výborně tak. Takže ten roh tady nemám sundávací, ale vedle na muflonový vám to můžu ukázat, vlastně opravdu, abyste to viděla, že je dutý. Roste to s tím zvířetem po celý jeho život, takže vlastně, když to zvíře najdete ty rohy v lese, tak rozhodně najdete i to zvíře mrtvé. Když to u parohu, ten paroh můžete volně najít, tak jak ho tady mám, ho najdete v lese, ale je dost velká šance, že to zvíře žije.
1: No oni vlastně vytloukají ty rohy. A teď jsem to spletla, ty parohy.
2: Ano, přesně tak, jo, a tím nám vznikají ty škody na, třeba na tom lese, jo, které se snažíme vlastně jak kdyby nějak ovlivnit, takže můžeme za nás, jedna z věcí je, že vlastně snižujeme stavy zvěře, druhá věc je, že taky se snažíme ten les chránit, takže stavíme nějaké oplocenky, máme nějaké individuální ochrany, kdy vlastně jednotlivé druhy nebo ty stromy chráníme třeba proti tomu, protože jsou pro nás tak cenné, že bychom je tam v tom prostředí chtěli zachovat, takže můžeme dlouhodobě vlastně tu ochranu provádět.
1: Takže vidím hned dvojí úskalí. Jednak když zasadíte třeba nové stromky, tak aby vám je ti mlsouni neokousali a druhý potom, aby si oni nevytloukli třeba tady takhle krásně ti jelení parohy.
2: Ano, přesně tak, jo, protože ono, když si to člověk představí, jo, když vidí, jak ten paroh je dlouhý, tak aby on ho dobarvil, tak on opravdu pár těch stromů musí zničit. Jo, takže potom nám to v tom prostředí chybí, ale ta zvěř tady byla a lesy tady jsou taky. Jo, takže za mě je třeba najít to postavení, jo, aby ten les tady opravdu mohl být a byl zdravý, aby nám poskytoval, protože to není jenom, že nám poskytuje zvěř, jo, kterou vlastně tady nějak prezentujeme, ale vlastně my hlavně potřebujeme tu surovinu, kterou vlastně potřebujeme jako lidé. Jo, za další určitě, když teď je takové horko, tak jste ráda, že teď jste v tom stínku tady, že jo, takže ten strom nám nabízí ten stín, takže máme nějaké další funkce, že za další nám zadržuje třeba vodu v krajině, s kterou máme obrovské problémy, že jo, takže proto bez lesa to nejde, takže potřebujeme ten les, aby tady skrka byl.
0: Zdůrazňuje revírník z Hukvalt Miroslav Bednář a po písničce se budeme více věnovat zvířecím obyvatelům revíru.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Naším pondělním dopoledním hostem bude herečka a zpěvačka Natálie Tichánková. Je to žena, která žije nejen svou profesí, ale intenzivně se věnuje i řadě dalších věcí, které jí ohromně baví. Zkrátka, žije život naplno. Na detaily se jí bude ptát Kateřina Huberová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
3: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Teď je 15 hodin 19 minut. Zpátky za revírníkem z Hukvaltem Miroslavem Bednářem. Ten před písničkou zdůraznil, že důležitost lesa pro nás všechny je opravdu zásadní. Hovořil o tom s redaktorkou Romanou Kubicovou. Ovšem to, co naprašivé k jeho stánku táhlo nejvíce lidí, byly nejenom trofeje, ale také vyčiněné kůže zvířat, které v jeho revíru žijí.
4: Víte, co jsme se ještě pátrali tady s dcerou, když vy jste tu nebyli, tak jsme určovali tady ty kůže vyčiněné, ano. Takže liška, jezevec, ano. Je to tak? A to jsou nějaké lasičky?
5: To nejsou lasičky, ano, to jsou kuny. Teď, ano. A dobře jste to řekla, jsou to kuny, takže jsou tady dva druhy, které vlastně můžete v naší přírodě potkat. Jo, takže vlastně tady to je kuna lesní, která má tu skvrnu víceméně jenom tak pod hrdlem, aby vás spíš dožluta, ta kuna bývá větší. A pak je kuna skalní, tu znáte, která s náma bydlí, jo, která...
4: Leze do automobilu?
5: Ano, přesně, takže máte tu samou zkušenost. Ano, takže to bydlí s náma, zakousne veškeré, já nevím, holuby, jo, slepice, jo, tady to všechno. Takže ta je vlastně s náma, tu můžete potkat v městě, kdekoliv, jo, jako.
4: A jezevce, já si přiznám, že jsem asi nikdy ve volné přírodě jezevce nepotkala. Je to vzácnost, nebo spíš jako tím, že to je noční tvor, tak se nějak míjíme v těch biorytmech?
5: Ano, já si myslím, že v té době, kdy on loví, tak vy spíte. Jo? Takže opravdu je to zvíře, které můžete potkat převážně v tu noc, jo, ale i jako ve dne se dá. Je taková popelnice, která pobíhá po tom lese, takže on opravdu uklidí všechno, co najde. Takže od vajíček, jo, přes, já nevím, dokáže sbírat jabka, sežere kukuřici, najde nějaké zvíře, ptáče, tady to všechno dokáže. Takže je to velký takový konzument, vlastně dbá o zdraví lesa. Takže i mršiny, jo, a tady takové všechno jako skrka uklidí.
4: A dokáží být agresivní, kdybych mu teda v noci někde si tam lehnu pod strom, třeba tábořím a on na mě narazí?
5: On dobře cítí, takže si myslím, že na vás určitě přijde dřív, než vy na něho. Takže on o vás bude vědět. Další věc je, oni mají, tak máme u velké zvěře, máme nějaké ochozy, tak vlastně ty šelmy mají vlastně spády. To jsou jejich, jak kdyby takové ulice, tak my chodíme v městě po chodnicích, po silnicích, tak úplně stejně oni chodí po těch svých trasách, jo, kde se cítí bezpečně.
4: A ještě se tady podívám vedle, tady podle skvrnek, to bude Daněk?
5: Ano.
4: A úplně ta na kraji, tak tu jsme teda neidentifikovali.
5: No, tak zkuste.
4: Šáhneme si, uvidíme. Ano. Podle hebkosti. No. No, tak. Aha, vy mi napovídáte. Je to muflon.
5: Ano, přesně tak, jo. Ano, je to zimní kůže z muflona, aby vlastně tady je vidět ten rozdíl. Tady, jak jste říkala o tom Daňkovi, tak tady vidíte letní srst, jo, a tady je zimní. Takže, aby člověk jako viděl, že ta zvěř na roční období vlastně je přizpůsobená, proto dokáže vlastně obměnit, to je to línání, které známe u psa, jo, kdy vlastně taky má zimní srst, která mu vypadne, aby se neuvařil teď v těch horkách, že, a zase potom mu vlastně naroste. Ten chlupí je dutý, jo, takže víceméně to zvíře, když si na něho lehne, tak víceméně je odizolované vlastně vzduchem, jo, jako tady to. To je jenom k rozdílu mezi letní a zimní srstí.
4: Dodává revírník Spalkovský Hůrek Miroslav Bednář. Z Prašivé Romana Kubicová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. No a až se vypravíte na zámek Nová Horka, tak určitě s průvodcem projdete interiéry v přízemí stylizované do muzejní expozice. Můžete vidět řadu zajímavých zákoutí, třeba vitrínu se záhadnými kleštěmi. My už jsme se o tom zmiňovali, ale pozvánku přímo do zámku uslyšíte ve vysílání už za malý okamžik.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. No a zveme na zámek Nová Horka, což je areál, který má za sebou rekonstrukci a návštěvníkům má co nabídnout. Kromě aktuálních výstav v Patře nebo v Márnici, nebo také výstav zajímavých dřevin v parku, nabízí interiéry v přízemí zařízeném jako muzejní expozice. A tyto interiéry si prošla redaktorka Petra Štrimplová.
1: Přízemí zámku Nová Horka je vlastně expoziční...
2: Říkáme muzejní expozice.
1: Muzejní expozice. Kastelán Krištof Hivnar mě zastavil teď u kousku zábradlí a ten je asi významný.
2: Není významný, ale mi se na tom líbí někdy ty kontrasty, že to je vlastně pracovní schodiště,
1: ano,
2: které vedlo do hraběcích ložnic, protože tady, ač to nevypadá, tak jsme vlastně v části, kde bydlelo služebnictvo a správce zámku.
1: Ano.
2: Takže my je to trošku jako mateme zase naše návštěvníky, protože když se podíváte, tak ty místnosti jsou dneska nejhonosněji vybavené. Že jo? Máme tady vzácný barokní nábytek, intarzované skříně, pozlacená zrcadla a tak dál. No ale před zase těmi 100 lety tady to tak určitě nevypadalo a byl to vlastně středobod. Hned těma dveřma se jde na dvorek, tam je studna, chlívky, všechno po schodech, rychle sluha vyběhl nahoru.
1: Kložnicím
2: panstva.
1: No a ty klenby to měly krásné, ale pokoje, služebnictvo.
2: Ale ty popravdě nejsou taky původní, ty vznikly až během vlastně renovace teď moderní. Nebo té poslední, když se renovovalo první patro. Takže tím trošku mateme, ale přiznáváme to potom v rámci výkladu.
1: No a dáva ta nahlídnout teda do doby jaké?
2: Pořád říkáme, že jsme v baroku, náš zámek hlavně je na téma baroko, takže je to pořád 18. začátek 19. století. A i když ten nevětšina nabytku je původního, my se k tomu přiznáváme tím černým soklem, ale je z našeho regionu, je teda z Novojičínska a je z té doby, o kterém si povídám.
1: Tak podobný teda fetrové mohli mít
2: přesně
1: těch svých ložnicích.
2: Přesně tak. Říkáme, že to slouží pro představu, jak to asi na zámku u fetrů mohlo vypadat.
1: No tady se blízkají pozlacené stoličky, leskne se ten nábytek, ale tady ta vitrína, ta obsahuje cosi kovového, co mě zaujalo. A podle cedulek vidíme, že jsou to kleště na
2: pečení hostí.

0: mohly být i takhle velké.
1: Tak luxusní kousky dva z děkanátu Nový Jičín, přelom 18. 19. století, hezká záležitost.
2: A na zámek v Nové Horce se vrátíme i po písničce od skupiny Turbo. A vy se například dozvíte, co je to takzvaný kapyžon. A řeč bude také o fetrovské kuchařce a receptu na zpracování želvy. Tak si na to rozhodně ve vysílání počkejte.

Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava, přejeme klidné odpoledne. Zajímavé zážitky čekají na návštěvníky na zámku v Nové Horce. V přízemí se mohou podívat do stylizovaných komnat, které na

0: vízejí zajímavosti v muzejních vitrínách. S kastelánem zámku Nová Horka Krištofem Hivnarem natáčela redaktorka Petra Štrimplová.
1: No, vitrínek máte tady vícero a mě ještě zaujalo místnostmi, kterými jsme šli tu do této, nebo do toho středobodu. Tam bylo ty klobouky hledám, tam bylo pár klobouků a to je zase pozvánka taková univerzální.
2: Je, ale nechodí k nám navštěvníci jenom z našeho kraje, tak je to taková jako lehká reklama, že jo, na Nový Čín, na naše tamní muzeum klobouků a pokrývek a hlavy, takže je to taky zase jenom ukázka toho, jak to třeba v tom 19. století, co se zhruba nosilo, takže kvadrátek kněžský nebo úřednický klobouk, dámy často zaujme ten kapižon, což je vlastně takový jako čepec, nejen proti dešti.
1: No to mi řekněte, kde to má původ, to slovo kapižon, to nějaká...
2: Popravdě nevím, ale tak zní nám to trošku francouzsky, že?
1: Vy si umíte představit, že našinec, paní tuzemská, kapižon tady nosila?
2: Víte, co, já si o tom rád povídám spíš z důvodu toho zahalování a občas tady někomu jako připomenu, že my jak se dneska ještě pořád smějeme tomu islámskému světu, jak se tam ženy zahalují, říkám, není to tak dávno, kdy přece i u nás se prostě vdané dámy museli zahalovat, zakrývat si vlasy a různými formami, že buď šátkem, anebo zrovna třeba takovým kapižónem.
1: No přijďte prostudovat, i krásný klobouk s květinovou výzdobou najdete ve vitríně a není to vše, určitě, když celé to přízemí si projdete, kolik to je místností za sebou, tak budete mít takový lehký vhled do historie tohoto regionu.
2: Co bychom mohli přidat, pak je to původní porcelán. Že my toho nemáme opravdu mnoho, ale tenhle porcelán právě opatřený těmi rodovými erby je náš a právě, že je rozpoznatelný podle toho rodového erbu. A my ještě donedávna jsme měli jenom ty dva talíře, ale pak jedna dáma ze Staré Vsi u své babičky podle erbu objevila právě ty dvě, tu misu na ovoce a já nevím, jestli to je omáčník, nebo jak to nazvat, a vrátila nám to vlastně na zámek.
1: Já vám nepomůžu, no omáčky, kdo dneska vaří, ale co si umíte představit, že se servírovalo na tom tady u Fetru?
2: Víte, co teď...
1: Na co máme chuť?
2: Abych nebyl úplně vtip, tak nevím, jestli máte chuť třeba na želvu? Ale a želva určitě, protože my máme dokonce, ještě ho nemáme prostudovaný, ale v knihovně je fetrovská kuchařka. A my ještě pořád jako se připravujeme, jak je to letos 200 let, myslím, výročí Magdaleny i Dobromily Rettigové, tak chceme jako publikum taky seznámit s tím, že i my máme fetrovskou kuchařku a myslím si, že zrovna i recept na želvu, že tam je.
1: Polikám sliny, no, tak do oběda ještě daleko. Želvu si úplně představit neumím, ale věřím, že jim z toho chutnalo. Porcelán je krásný. Z Nové Horky Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

pořad o nejlepší písničky nazvaný Chtěl bych mít kapelu přichází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archívu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co

Posloucháte Český rozhlas Ostrava, teď je 15 hodin a 52 minuty, no a po 16. hodině nás čekají pravidelné hvězdné návraty. No a v těch dnešních se můžete setkat s oblíbeným hercem Jiřím Lábusem. Kolega Patrik Rozehnal si pozval Jiřího Lábuse do studia a bude se ptát na to, proč se Jiří Lábus nestal doktorem nebo malířem a jaké bylo jeho studium na DAMU nebo jak vznikaly slavné scénky a komedie. To vše doprovodí celá řada filmových, televizních i rozhlasových ukázek. Začínáme, jak jsme říkali, krátce po 16. hodině.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Karviná upravuje v horku služby strážníků městské policie. Hlídky se střídají častěji. Firmu na odvoz suti po budově číslo 34 hledá společnost Cream ve Zlíně. Na Šumavě dnes ráno opět mrzlo. Zítra bude v Moravskoslezském kraji slunečno s teplotami kolem 35 stupňů Celsia. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lenkou Blažijovou. Hezké odpoledne. V tropických dnech mění městská policie v Karviné režim služby. Velitelé nařídili častější střídání hlídek v terénu, aby strážníci nebyli na prudkém slunci dlouho. V terénu se tak střídají hlídky častěji a dostávají více vody, potvrzuje ředitel městské policie Petr Kionka.
2: Ten výkon služby u těch strážníků je neskutečně rizikový. Strážníci nemusí nosit v těch letních obdobích dlouhé kalhoty, ale v rámci výstrojní normy mají i služební bermudy.
0: Společnost Cream hledá firmu na odvoz a zpracování suti z budovy číslo 34 ve Zlíně. Po dokončení bouracích prací na to bude mít prostor do 15. prosince letošního roku. To je termín, který stanovil zlínský stavební úřad. Sutiny po vyhořelé budově se podle mluvčího společnosti Marcela Šmita budou zřejmě odvážet kamiony anebo vlaky.
3: Zároveň odebíráme vzorky z té suti, abychom vyhodnotili, jaký ten typ materiálu tam po tom velkém žáru je, aby se dalo potom i posoudit a detailně nachystat, v jakých variantách vlastně ten finální odpad bude.
0: Oslavám na nebevzetí Panny Marie bude věnována nedělní bohoslužba na svatém Hostýně na Kroměřížsku. Dnes se tam konala takzvaná titulární slavnost a v neděli pak bude následovat hlavní pouť. Pokračuje mluvčí arcibiskupství olomouckého Jiří Gračka.
4: Bohoslužeb se každý den koná hned několik, od brzkého rána, někdy až do odpoledne, ale ta asi hlavní z pohledu každého poutníka začíná každý ten den v 10 hodin 15 minut. V sobotu ji bude celebrovat arcibiskup Josef Nuzík a v neděli biskup Antonín Vassler.
0: Na Šumavě dnes ráno opět mrzlo. Na Rokycké slati na Klatovsku naměřili meteorologové dnes ráno minus 2 stupně Celsia. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu. K nule se přiblížily i teploty na dalších místech Česka. Odpolední maxima budou ale dnes i zítra výrazně překračovat tropickou třicítku.
1: Počasí.
0: V noci bude v regionu Severní Moravy a Slezská většinou jasno, nejnižší noční teploty klesnou na 20 až 16 stupňů, v údolích bude kolem 13 stupňů Celsia. Ráno čekáme jasno anebo skoro jasno, od západu zítra bude postupně hlavně v průběhu odpoledne přibývat oblačnost a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů, na horách 24 až 28. Vítr v neděli bude slabý, přechodně mírný jihozápadní, 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: A ještě důležité dopravní varování z dálnice D1 u Klimkovic ve směru z Ostravy. Policie stále vyšetřuje okolnosti nehody 3 osobních aut. Provoz je tam stále částečně omezený. Tak na to dejte pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Je tu hodina legrace vytažené z rozhlasu, televize i filmových komedií. Navrch to ještě okořením životopisnými daty. Přidám vtipy a k mikrofonu si pozvu vzácného hosta. Na váš úsměv u přijímačů se těší Patrik Rozehnal. Vydáme se dnes za komikem, který se narodil 26. ledna roku 1950 a hercem chtěl být už odmala.
6: Nebudete se nám divit, když jsme se s celým štábem vyplavili k bytu pana
5: Jiřího, který má rád recesy. Je to strhující vypravěč a podle mínění kolegů tak trochu stále dítě v dospělém těle.
6: Všechny nás pochopitelně zajímá, jak vypadá.
5: Je vysoký, s nadšeným pohledem v očích a má trochu rozcuchané vlasy.
6: kde pracuje?
5: V Ypsilonce.
6: Kde má hodinu?
5: Nemá.
6: Co to je? To přece není normální.
5: Jmenuje se a bavit nás bude Jiří Lábus.
7: Správně,
8: ano.
7: Konec vlády jednoho Lábuse.
9: Konec vlády jednoho Lábuse. Konec vlády jednoho Lábuse.
10: Naše heslo, vemte Lábusovi veslo.
9: Naše heslo, vemte Lábusovi veslo.
5: Tak dobře, přidáme i kousky Oldřicha Kajzra, jeho o 5 let mladšího kolegy. Tak se těšte, právě začínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus, to je herecká stálice už desítky let divadelního souboru Ypsilonka. Je to jeden z nejvýraznějších českých herců své generace. Komik, který baví snad každého. A co udělám já? Přivítám Jiřího Lábuse přímo tady u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: I vám dobrý den. Asi naše posluchače nepřekvapím, když se teď budu ptát, co byli vaši rodiče?
2: Udělali něco úplně jiného, než dělám já. Úplně nevím, kde se to ve mně vzalo. Maminka byla zdravotní sestra a otec byl architekt. Takže úplně jinou profesi měli.
1: Jestli se nepletu, tak váš bratr je architekt. Nechtěl třeba tatínek s maminkou, abyste pokračoval i vy v jejich šlépějích?
2: No ne, nechtěli, protože takhle, já jsem teda hrozně rád maloval. Já jsem měl takový, protože otec skvěle maloval, on původně tatínek chtěl jít na výtvarnou školu na akademii, ale moje babička, jo, maminka mu to rozmluvila, že to je nejistý povolání a být malířem a tak, aby šel na techniku, tak nakonec vystudoval architekturu. Ale malování bylo i velkým koníčkem a mně se to tak líbilo, že vlastně mě i tomu trošku vedl, když jsem byl malej, a tak jsem taky trošku se snažil malovat, dokonce jsem měl právě to divadlo a malování jako takový dva koníčky, které spolu souvisely a teda vlastně tak jako soupeřili, chci říct. A když jsem, dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letce, ale tam jsem se nedostal, tak jsem potom zvolil teda gymnázium a pak jsem dělal zkoušky na DAMU, no. Ale já musím říct, že já pořád výtvarné umění mám hrozně rád a když mám trošku čas, to je hlavně teda v létě na chalupě, tak třeba něco i namaluju tam a, nebo nakreslím a tak to mě to baví, když to samozřejmě dělám amatérsky a nikomu to ani v podstatě dělám to pro sebe a pro svý potěšení, že někde se mě chlubím ani, takže, ale mám to rád pořád, musím říct.
1: Co vás vlastně v malování baví? Já když si vzpomenu na svá studentská léta, také jsem studoval architekturu, tak rozhodně mi nešly postavy a zvířata. Jak jste na tom vy?
2: No tak já dokonce zvířata jsem maloval, my jsme dělali na devítiletce takové představení právě o zvířatech a byli jsme, to taková naše taková, ta akademie taková už jsme dělali, kde právě jsem maloval velký takový obrazy zvířat, jo, to jsem, a dělal jsem to podle fotografií teda, a pastelama to bylo, to si pamatuju, tak to jsem jako dělal podle teda předloh. No ale jako nejvíc mě baví krajinky, otec maloval právě krajiny a maloval hrozně pěkně podle mého názoru, teda on maloval olejem nebo akvarelem a já teda, protože jsem takový člověk netrpělivý, tak olej chce velkou trpělivost, tak já radši teda maluju akvarelem, tedy naopak to je zase rychlejší technika, anebo pastelem, když teda něco si maluju teda.
1: Malování tedy teď necháme stranou a přesuneme se do divadla, kde Jiří Lábus kraluje. A poslechneme si i kus představení, kde se mimochodem také mluví o dětství.
3: Já jsem jako dítě hrál na housle. 2 roky, no 3 roky jsem cvičil na housle, no. Vystřelal jsem 3 profesory. A to jsem chodil asi vysokou takové 4. třídy, jsem chodil 4., 5., 6. A pamatuju si, že maminka chodinka platila složenky a chodil za školu spíš než do školy na ty housle. A jednou jsem tam po měsíci přišel. Tak jsem mi to tam fidlel a pan profesor říkal, tak už můžeš skládat. Říkám, to snad ještě ne. No, můžeš skládat. A prosím vás, to bych se netrouf. No máš 6 hodin, tak si se brvěcadě domů. Jo, takhle. Jsem to pochopil. Pak jsem musel chodit taky na hodiny notových, takovou tu hudební teorii. Protože já jsem znal, zajímavý, že já jsem znal jako ty prsty, jak se kladou ty noty, ale neznal jsem názvy těch not, jo. Tak jsem pak tam musel docházet a jednou takhle notový diktát. Tak paní učitelka diktovala, říkala, pište si, fis, cis, ha, a. Dis. A já psal písmena. Říkala, chlapče, ty jsi blázen. Ty jsi lékaři. Když se ještě vrací u té devítiletce, tak já třeba jsem byl takový jako už dítě, jako, tak jsem byl rád, že jsem byl středem pozornosti, jo. A vzpomínám, to bylo hrozný, no. Já, že bych chodil do parku teďka, ale ne, takhle, jako, že jsem... Já si vzpomínám, že jsem třeba jako děcko, vždycky někdo řekl nějaký vtip ve třídě, takový pátý třídě, že jo, a třída se smála a já se smál poslední, až jsem vždycky dosmál, jo. A ta třídní vždycky říkala, Lábuse, ty jsi ubohý, ty jsi ubohý. To bylo strašné. No, prosím. Můj bratr.
1: Hostem našeho pořadu je Jiří Lábus. A tak budeme ještě chvíli vzpomínat na ty okamžiky dětství. Co říkali rodiče tomu, že jste se rozhodl pro herectví?
2: No tak já musím říct, moje maminka to už pracovala jako zdravotní sestra na krčím oddělení a pracovala i v Národním divadle, takže měla kontakt s herci různými a takže díky ní jsem třeba měl podepsaný velký český herci jako Zdenka Štěpánka, Ladislava Peška, Jiřím Šejbalovou, tady ty velký herci k ní chodili třeba na ty inhalace nebo na ty různé vyšetření. Takže no tak moje rodiče byli velice rozumní, protože přestože nikdo tuto profesi nevykonával, tak prostě chtěli, abych byl v životě šťastný, abych dělal to, co mě těší, takže mě tomu vůbec nebránil.
1: Poté, co režiséři objevili komický talent u Jiřího Lábuse, začal se celkem pravidelně objevovat jak ve filmu, tak i v televizi a rozhlase. Nebyl snad žádný silvestrovský pořad, kde by chyběl, nebo i nějaký ten zábavný v průběhu roku. A tak máme i dnes z čeho vybírat. Zabrousíme-li do televize, můžeme si dopřát i dávku reklam v podání tohoto skvělého herce. Dobře se bavte.
4: Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
5: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
4: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém Gelé Royal. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Můžete. Státní spořitelna splní každé vaše přání.

0: Yeah!
1: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.

0: Zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásné. Pss, jau, vrazi, jau.
1: Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechce ani vidět ty zvíře.
2: Takže půjdu, mám jiného přítele.
1: Koho?
2: Dobrou knihu.
3: Co jste to říkala, paní Pokorná? To nevíte, co se stalo včera v Nuslích? Ne, povídejte. No představte si, že bylo asi 9 metrů. Neříkejte, ale vy jste paní Drbna.
0: Není Drbna. Denně čte Večerní Prahu.
1: Mámo, červená!
2: Táto, zelená!
1: Mámo, flek!
2: Červená!
1: Flek!
2: Zelená!
1: Flek!
0: Barevný televizor do každé rodiny.
4: Ta píše... Ta píše...
0: Tušky Kohinor do celého světa.
4: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
5: Kde ty pracky, proč já tě prastím?
4: Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
5: Já tě mám facku.
4: Ale brouku.
5: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
4: Ale co to je s tebou dneska?
5: Já tě mám facku.
4: Ano, tak au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L108.
6: Měli jsme tu divadlo, rozhlas, televizi, teď zbývá kousek filmu. Objevil se i v komedii Hop a je tu Lido Op. To byla radost nad přístrojem, kterému k technické dokonalosti pomohl velký vezír z láhve. Stačilo malé kouzlo a obyčejná plechová krabice mohla vyrábět hračky.
7: Co blbneš, člověče?
8: Je.
9: Ono to vyrábí hračky. Počkej, já to zkusím s botou.
7: Je, Martičko. Martičko, podívej se, povedlo se to. Tohle to by nedokázal ani Edison.
9: Ten největší okamžik v dějinách techniky.
6: Film režíroval Milan Muchna a patří k němu i titulní písnička. A to si teď pustíme. A pak budeme pokračovat ve výčtu uměleckých kousků a životních peripetií s Jiřím Lábusem.
10: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořadem vás provází Patrik Rozehnal. Dnes si tu povídáme o a s Jiřím Lábusem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jsme se dozvěděli, že se kdysi rozhodoval mezi výtvarnou školou a DAMU, která nakonec zvítězila. Dodám ještě, že ji absolvoval v roce 1973 rolí Mekýho Mesra v Žebrácké opeře, na základě které byl šéfem liberecké Ypsilonky Janem Šmidem přijat do prvního a zatím i posledního angažmá. Ale Jiří, který předmět vám na DAMU tehdy dělal největší problémy? S čím jste nejvíc bojoval?
2: No, musím říct, že s takovými předmětama pohybového charakteru, protože já zaprvé já jsem takový dost bázlivý a takový třeba jako tělesnou výchovu a hlavně takovou gymnastiku, to jsem se tam opravdu strašně bál třeba udělat takový ty jako vyloženě salta, to ze mě nikdo nedostal. Pan profesor Pachl tam učí dodnes, musím říct, a ten teda musí ze mě mít asi tik, když mě někde vidí, protože já opravdu byl jeden asi z jeho nejhorších žáků, protože já jsem se hrozně bál na těch nářadích třeba cvičit. Tak kozu jsem přeskočil, to ještě jako jo, ale jako víc tak jako, to jsem se, nebo pak třeba, jediné, co jsem udělal, to byla hvězda, to tak trošku jsem tu hvězdu udělal, to jako, a dál už takový salta, nebo nějaký takový ty, já jsem měl docela slabý ruce, takže takový šplch, nebo ty věci, co jsem vůbec nezvládal, absolutně ne teda. Tak to bylo jako problém. A potom takový ty, protože já jsem nešikovný docela na pohyb, a takový ty pohybový předměty jako dobový tanec, toho jsem měl dokonce, myslím, trojku tehdy z dobového tance, nebo z lidového, nebo z nějakého tance, tak to mi taky tyhle ty předměty mě jako moc nešly. No.
0: A musel jste někdy potom třeba odříct roli, nebo dokonce musel se měnit scénář kvůli tomu, že pohyb vám dělal problémy?
2: No tak já myslím, že režisér už věděli, jak na tom jsem, takže mě většinou obsazoval do role spíš lidi, kteří zrovna, že by nešel, hrál jsem Fanfana Tulipána zatím, asi ho rád nikdy nebudu a takové role jsem jako nikdy nehrál, vyloženě. Třeba musel jsem říct, my jsme měli jízdu na koni na DAMU, jsme měli jako kurz, tak to jsem asi dvakrát z koně spadnul, tak jsem dostal pak taky takový strach trošku. No jednou jsem dokonce dostal takového koně, já jsem říkal, dejte mi nějakého hodný a oni mi dali tak strašně hodný koně, že pode mnou šel a usnul. To byl tak starý kuň, že pode mnou usnul ten kuň, ale musím říct, že teda, když jsem třeba hrál ve filmu a musel jsem jezdit na koni, tak toho jsem se docela obával. Tak to jsem řešil, buď teda, že jsem jako takový ty rychlejší třeba klus, to už jsem se bál a to jsem radši předal někomu zkušenějšímu a nějakému třeba i kaskadérovi nebo cval vůbec, to už jako, no a i pády s koně jsem pak dělal takovým různým trikem, takže takhle asi, no.
0: A teď si dopřejeme snad nejkratší pohádku vysílanou v rozhlase pro děti v rámci slavného Hajaji.
3: Ještě nespíte? Ale honem koukejte už chrápat.
4: Pohádku o králi Herodesovi vyprávěl Jiří Lábus.
0: Jiří Lábus je členem divadelního studia Ypsilon, které původně vzniklo na severu Čech. V roce 1980 se divadlo přestěhovalo do Prahy a dodnes sídlí v centru ve Spálené ulici. Tohle divadlo je ale také známé svými šprýmy. Jiří, kdy naposledy jste se stal obětí nějakého vtípku svých kolegů?
2: No, tak to je tak každou chvilku něco se tak vymyslí, musím říct, no tak...
0: Nebo něco, na co rád vzpomínáte?
2: Já jsem nedávno jednu známou divadle seděla a pak po představení jsem seděl v té naší kavárně a jsou tam okna do Spálené ulice, že jo, tam vlastně jsou velké takové vlastně výkladní skříně a kolegové tam napsali, protože to bylo i vidět, když jsem tam s někým seděl, tak to bylo vidět, že tam teda sedím a s tou jednou paní a napsali tam velkou dceru Lili, Jiří Lábus zde sedí se svou paní. Takže lidi koukali jak blázni, když šli po ulici a my to lidi, že tak se divně dívají, já to samozřejmě neviděl. To bylo na ulici směrovaný, ta cedule, že jo, tak já jsem netušil, že tam je to napsané. Tak divně po mně koukali, že jo, tak jako se dívali, jako že takový zvíře zvláštní sledovali.
0: Prýmy a legrace jsou základem všech divadelních her, které ve studiu Ypsilon můžete vidět. Dokáže vám to i krátká ukázka, takový malý medailon, který se natáčel i za účasti rozhlasových mikrofonů.
5: Tak co, děcka, jak je? Co? Taky tak, přesně, no. Přesně se to vystihl. Tam úplně přesně, opravdu. Prosím vás, já se vám musím na začátku hnedka omluvit. Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem s nepříjemnou věc, že jsem vůbec skoro nemluvil. To se stává málo kdy, dneska se to stalo, tak jsem navštívil svého kožního, teda svého, tak to podvědomí. Navštívil jsem svého hlasového lékaře. A on říkal, že měl mi ta hlasový klid, jo. A já jsem, totiž to dnešní představení se má natáčet, kde tady vidíte ty šibenice na audiozáznam, na magnetický záznam, jo. Takže já jsem si říkal, jak to udělat, aby to vůbec se dalo odehrát, tak jsem dostal tady všechny před chvíličkou takový spásný nápad, jestli teda si můžete souhlasit, že by těch prvních pět povídek čet někdo z vás, takže byste se střídali. No ne, a já bych pak dočetl tu poslední, která je nejdelší, ta trvá 7 minut. Jestli by to bylo takhle možné, co říkáte? Já vám teda, vy máte rovnou už brýle, byste to tušil, koukám, že... Takže byste začal, tak si to vezměte. Jestli chcete, prosím vás, můžete i na jeviště, tam je víc světla, zkus pokušte se o to. Co?
6: Já mám brýle na dálku.
5: Vy máte brýle na dálku? Tak takhle to budu držet, jo? Nebo řekněte si, to si řekněte, jak to půjde, jestli takhle, nebo to si řekněte, jo? Tak prosím, posloucháme. Nebo... Cože? Víc ne. A ráj tam je ještě. No, tak to bychom daleko nedošli. Zkuste to, byste si nasadila brýle, ne? Chcete taky zkusit?
7: Taky na dálku,
5: no to je výborný, no tak co budeme dělat? No já zase mám na blízko, tak to víte co? Ne, já totiž mám, musím vám říct, já mám od září brýle. Ano, já jsem zatím byl bezbrýlovec, teď jsem už brýlovec od září. Mně bylo loni 45 let. Letos je mi teda 46, to je logicky, že? Tak jsem navštívil svou lékařku, protože jsem zjistil, že jsem tohleto představení zkoušel. Ne, kožní. Když jsem tohle představit zkoušel, jsem zjistil, že už přece, když čtu tu poslední povídku, že už ty písmenka se tak jako míhají. Říkal jsem, o, to bych chtěla navštívit. Co s tím, tak se podívala, změřila mě ty oči, říkala, no, pan Lábus, chce to půlky. Říkám, no, že jo, už to, no, ale to tak ve vašem věku, to je tak přirozené. Teď už to bude jenom měnit. Já čekám, jak. A já to tuším. Já to tuším, jak se to bude měnit. Takže mládence, ještě něco zahrajte, ať se dostaneme dále.

0: Mluvíme o šprýmech a teď to trochu otočím, Jiří, když dovolíte. Kdy jste naposledy vyvedl vy něco nepředpokládaného? Něco, co naplánováno nebylo? Nějaký ten kanadský žertík třeba?
1: No tak to už je dost dlouho. Já teda, že bych byl, že něco takhle vymyslel, to teď si nevybavím, ale občas takhle třeba si třeba připravím nějakou legraci na jevišti a kolegové se baví, no, tak třeba teď jsme nedávno hráli představení Praha 100 věžata a já tam přišel takovým tričku a řekl jsem, já tam mám textu, že jsem taky, že vlastně místem mého narození je Praha a teď jsem tohle řekl, tak jedna dívenka asi 15 letá první řeba udělala Ježíš Maria. No tak to jsem potom teda měl takový monolog ty dívence, jo. Tak to si teda chudinka užila. Já jsem říkal, no holčičko, no to už já jsem, tak jednou budeš stará. Jako já, ukaž mi žákovskou knížku, takhle jsem na ní začal hartusit, jo. Tak to se kamarádi tady velice bavili, jo. Takže mě jakákoliv taková věta z publika docela jako tak inspiruje, že i hned na to reaguju, no. Tak to je prostě, to já se prostě neudržím, no.
2: Na Kanárských ostrovech.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Stále posloucháte jeden díl našeho dlouhodobého seriálu o českém humoru a českých komicích. Dnes je to o Jiřím Lábusovi.
2: Ukončeme to tady, prosím.
1: No nemůžeme, máme ještě zhruba polovinu před sebou.
2: Jo, já zapomněl, ano. No tak pokračujte.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus je nadaný herec, skvělý improvizátor, také výborný kuchař, i když vařit se naučil až v pozdějším věku. Dnes ale patří mezi gurmety a mistry kuchařského řemesla. Je také známý tím, že je manuálně skoro nezručný, řekl bych. Třeba takové balení vánočních dárků je u něj už legendární. A ještě jedna věc ho proslavila – hypochondrie. A tak není divu, že byl pozván i do show Karla Šípa Všechno párty, kde se tohle onemocnění trochu řešilo.
3: Já jsem tlakař.
4: Ty jsi tlakař.
3: No, já jsem tlakař.
4: Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
3: Já mám právě vysoký tlak. Měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. Normál. No, kdyby ho teďka měřili, tak možná mám vyšší, že přece člověk jako je rozrušený, že tady tolik lidí, že ano. Tak teď by mi to možná stouplo. Ale ano. Jako... jinak si myslím, že ten tlak jako...
4: Dneska jsi ho ráno měřil?
3: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
4: Kolik tam bylo?
3: No, teď už to bylo tak...

0: operace kýly, protože jsem u babičky zvedl žehličku. Ale takovou tu krajčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zvedl. A víte, ale že to jsou zážitky, když řekneš tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak jsem tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, že jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl takový zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ale pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako, a řval jsem, a teďka ty sestřičky říkali, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Ano, ano. Takže to opravdu, tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli, že jo.
1: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
0: No, byl jsem tam třeba na návštěvě. Jako to jo, ale jo,
1: já
0: nebyl.
1: Jako nebyl.
0: Nebyl.
1: A přesto máš takový strach o svoje zdraví.
0: No tak já to mám jako prevenci. Víš, jako, že co, já užívám léky, já ti řeknu.
1: Všechny, co užíváš.
0: Tak ne? Užívám. Troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna. Potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
1: Ty bereš všecko preventivně.
0: No, tak ono to je dobrý, ale že pak se to nepřekvapí nakonec. No, takže, no proto jsem byl jednou v nemocnici zatím taky ano. Možná. No,
1: a ty tak... bereš 8 druhů prášku různej?
0: Asi tak, no po barvách 9, takhle to mám jako složené. Jednou se mi stalo, já přišel do lékárny a mě se strašně líbí lékárny. Já mi to přitahuji, oni to mají dneska hezký designy, že jo, ty krabičky všechny a takový, já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto, to je nějaká novinka, to se ještě, a říká, to je na menstruaci. Takže tak to jako, ne, tak to jsem, takže, no, takže.
1: To byl prášek, který jsi neznal.
0: Ten jsem ještě právě neznal.
1: A chtěl jsi ho zobnout.
0: Chtěl jsem si zobat.
1: Chtěl jsi ho zobnout, no. Ale ty máš...
0: No já už stejně u jedný známý ochutnal.
1: A zastavilo se to, jo?
0: Jo, mám
1: to.
2: Vraťme se zase na chvíli do filmu. Do toho, který byl natočen v roce 1983. O prázdninách tehdy Zdeněk Troška sezval známé herce do jižních Čech a natáčela se první komedie z dlouhé série Slunce, seno, jahody. Nenatáčelo se ale pouze v Hošticích. Některé záběry, třeba dům paní učitelky anebo fara, stojí v sousední obci Dobrš. Hezké prázdniny tam určitě ale prožil i náš dnešní host Jiří Lábus. Jak na to vzpomínáte?
3: No tak vzpomínám na to v dobrým, protože zaprvé já mám 5 kilometrů, bo tam tu škálupu, kde jsme to točili ve Volyni u Strakonic, to se točilo v Hošticích tenhle film, že jo, tak pro mě to vlastně byly příjemně strávené prázdniny divadelní. To se točilo přes léto, všechny ty tři filmy, že jo. Takže to bylo ve velice jako příjemné společnosti a já pro mě vždycky přijeli, odvezli do Hoštic, natočil jsem to a zase měl na chalupu. No a pak jsme odjeli do Itálie, to bylo trošku bylo kde sední, jsme byli v Itálii, tak to bylo taky docela, když to byl ta hrozný fofr, to jsme teda projížděli docela ty města v hrozném fofru, ale myslím, že ten film vůbec jsem netušil, že když jsem to točil, že to bude se po letech pořád jako promítat a pořád to bude, lidi se to na tím filmem budou pořád bavit, tak což jsem teda byl překvapený, jsem to vůbec nečekal, takovou reakci.
4: No tak co, máš něco? No a dívala jsi se všude a pořádně. Na co včera, říkal něco?
5: No, mluvil o té své práce ve škole, že se kvůli ní pohádal s tátou.
4: No, a dál?
5: Dál už mě.
4: Tak se na něj blbě.
5: Tak sedě na něj sám, když jsi tak klid, mě už to nebaví.
4: A nás to asi baví, ne? Tak se na to vykašlím a přijdeme o titul, o prémii a jediný, co nás bude ostuda po celém kraji. To přece nejde.
6: A víte co? Tak mu s tím jeho nesmyslem pomůžeme.
7: Ivole! Jdi mu s tím pomoct, ukaž. Ivole, já ti to podržím. Pojdem.
8: Jestli to už teďka nedopadne, tak nás všechny zavřou. Z voloviny.
4: To si teda pište.
8: Kraviny do kravín.
9: Ale nemel furt.
4: Ale já se tam vřít nedám, to teda ne. Ale... Žuják, vůle ještě.
2: Po úspěchu téhle komedie přišel i druhý díl Slunce, seno a pár facek a na

0: Začátku 90. let i třetí, Slunce, seno, erotika. V něm na Jiřího Lábu se čekalo trochu nevděčné natáčení, úplně bez.
1: Pozor, hlášení. Žádáme všechny účastníky výcviku na nudistickou pláž, aby se okamžitě dostavili na generálku do Mlejna.
0: Pan Lábusi, když jste si přečetl ten scénář, neměl jste trochu chuť z toho utéct?
2: Ne, vůbec ne, já jsem exhibicionista, to vůbec ne. Ne, to si pamatuju, že jsme točili tu scénu, jsem nepřipravený v té stodole na ten záběr a tam byly ty pracovnice JZD tam okolo mě, jako v tom, jak tam pak jako vybíhali za mnou, že no a ta jedna říkala, kolik za to máte, pane Lábu, a když jsem jí to řekla, to bych za to z peníze nedělala, to bych tam nahá neběhala, říkala.
0: No a my si teď inkriminovaný kousek filmu pustíme, aspoň ve zvukové podobě.
3: Ani za nic, ženský, já první nepůjdu.
4: Budeš ještě k tomu nahá, ukaž, co tam máš.
3: To je právě na aerobik, to zřímá. A já jsem řekla, že vypomůžu, uvařím, upeču, ale nahá tu nikde lítat nebudu.
5: Ženský, jsme tu pro Italii, ne pro hostice. To od stále čumáku je celá vesnice.
6: Ježišmarja, ženský, takovou dobu to nacvičujete tamhle v kravině, teďka budete dělat fóry.
3: No jo, no,
6: to
3: je nahý.
6: Cože, nahý, no to byla zkouška, to se zkoušelo.
3: Ale nahý jsme tam nebyli.
6: Ale nebyli, a teď budete, ale no, o to
7: ne.
8: No jak jsme se to učili, připravíme se hezky s úsměvem, abychom celému světu ukázali, že i prostá česká žena se může chovat jako dáma.
6: V gumátách a s vídlem a z vás žádný jítel nebondli.
9: Holky, já jdu domů. Ať si tam jdou ty mladí.
8: Správně.
6: Dostanete za to prémě, tak o co jde?
8: Prosím vás, vy s tím naděláte. Ráno se tady slíkal kde kdo a nikomu to nevadilo.
6: To jsme si to rozuměli teda, tak hodně. Gabino, pochováš se? Když to okamžitě nenecháš, tak se s tebou rozvedu.
9: Vidíte, ho kaňoura nás by slíkal a svou si nenechá.
5: A je to prémít, ať se zvykne sám.
6: Co jste se zprázdili, že jste zprázdili? Lidičky, pomoc! Lidi, jau, jau, matuško, jau!
10: Nebylo tohle, to tady nebylo.
11: Ticho, lidi, podívejte, už to začíná.
6: Ženský, otevřete! Ženský, slyšíte?
9: Nepřepuste mě, to je nějaký odmyl, to přece v nácviku nebylo.

0: Naším hostem je Béďa z filmu Slunce seno, tedy herec Jiří Lábus. S vámi tam účinkovali i kolegové z Ypsilonky. Přidávali jste si tedy jako velký improvizátoři i do toho scénáře něco navíc, nebo jste se ho striktně drželi?
1: Musím říct, že pár věcí tam vzniklo teda přidáním, třeba tam taková ta scéna, jak sledujeme to porno, tak o těch kozách a o těch, tak to jsme si zrovna, myslím, nějak vymysleli společně, tady tu, myslím, mám pocit, tady tu repliku, ne? Ale jinak to všechno bylo, myslím, velice pevně daný a zřejmě troška, protože přímo z toho kraje, tak ten dokonale zná ty lidi a proto to bylo tak jako tak autenticky kolikrát ty dialogy. To bylo opravdu všechno ve scénáři, bych řekl.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Jestli máte teď úsměv na tváři, je to možná i díky tomu, že posloucháte pořad na vlnách Českého rozhlasu, který se věnuje tvorbě Jiřího Lábuse.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A teď se zaměříme na tu část života, kterou vyplňoval slavný pořad Možná přijde i kouzelník. Natáčelo se na různých místech, nejčastěji v Táboře, ale také v divadle ve Slaném nebo v Jablonci nad Nisou.
2: To si pamatuju, jaký byl strašný problém v prvním díle, to bylo za hluboký totality, a protože Jiří Korn měl náušnici v pravém nebo v levém uchu, tak se přišel příkaz od ředitele té redakce zábavy, že všechny záběry, kde Korn má tu náušnici, musí pryč, tak se to muselo celý přestříhat ten pořad. Což jsou, když se to dneska člověk uvědomí, co to bylo za blbce a všecko, který takhle tohle to řídili, jo, tak to je opravdu neuvěřitelné, co všechno se muselo dělat a co za práce navíc to bylo, že sice ten první díl musel přestřelit, aby tam nebyl Jiří Korn vidět s tou náušnicí. Jo. V žádném záběru, no to bylo neskutečné.
1: Dotřejme si malou ukázku z jednoho dílu. Je tu Mariša.
3: Babi,
4: co zas?
3: Když mi seženeš C-čka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
4: Dáš si kávu?
3: Dáš si čaj?
4: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
3: A od koho je káva?
4: Od Žida.
3: A proč ne ze spolku?
4: Měli zavříno.
3: Tahle je stuchlá, či co? Já jsem z toho ze všeho tak otrávaný.
1: Jiří, hráli jste někdy takové etídy, jako třeba v pořadu Možná přijde i kouzelník, v běžném, soukromém životě?
2: To jo, vlastně většina těch scének vlastně vznikla, že jsme to někde předvedli, třeba scénka, kterou si lidi často pouští i tak různě na internetu, třeba ta škola v roce 2020 a hodina dějepisu, tak ta vznikla tak, že jsme seděli s Oldou Kajzerem někde v nějaký vinárně před krátce po listopadu 89 a já říkám, nebo říkal, jak to asi bude vypadat za takových 50 let, jak se o tom bude učit. A Olda se už hnedka stoup a začala dělat žáka, no a já jsem si hnedka začal, u stolu jsem seděl, já jsem dělal teda učitele, hned jsme začali rozvíjet improvizaci a takhle to vlastně vzniklo, no.
5: K tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady, je.
6: Já to věděla.
5: No tak pojď. Tak pojď, prosím tebe. Bez těch komedií. No až se smějte první klavici, to je hezký. Známý firmy, no, Kazdová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný tohle. No. Tak děvčata, prosím vás, tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
6: No. Tak jako teda bylo to jako těžký teda.
5: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
6: Bylo to teda v tom jako teda... V tom listopadu.
5: No v listopadu, to jsem, ano. A kolik to bylo přesně?
6: To jsem jako teda na podzem.
5: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
6: No v listopadu říkám.
5: No 17.
6: 17. no.
5: A kde?
6: Kde?
5: No. Na Al. Al?
6: Na Al Jašce.
5: Ale prosím tebe. Na Albertově. Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
6: Holky, nechte to.
5: Tak děvčata, opravdu. Kolik bylo studentů na manifestaci?
6: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
5: No to víš, že bude málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně. No,
6: byl tam Petr, Dušan, Mirek.
5: Tak prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zejcka. Asi 20 000 studentů tam bylo.
6: Jo.
5: No! Přesně to, já to opravdu, já to nechápu, jak to, že to nevíš tohleto, za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
6: Ne, no prostě... No,
5: zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta. No jistě.
6: No? To se tak blbě učí.
5: No blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
6: Tak hlavní hesla...
5: No, to zas bude.
6: Byly jako...
5: Na Štěpána, bez Štěpána.
6: Bez Štěpána.
5: Jak ještě, do koše, no a dál,
6: no. Pak to, svobodné dolby.
5: A prosím tebe, dolby. Svobodné volby.
6: Teda volby.
5: No, jsem neviděl tohleto. Co ještě?
6: Máme hole v ruce.
5: Ale prosím tebe! Máme holé ruce, oni měli holé! Jsem neviděl tohleto. To je opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
6: Na Václavském náměstí promluvil... No. Lid.
5: No. To máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohleto nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vloučen ze strany?
6: Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa, Zapa.
5: Já tě opravdu vyrazím, já tě vyrazím s pětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamenala zkrátka OF? Opravdu, to jsem neviděl.
6: Osvobození Fojtíka.
5: Ale prosím tě!
1: Tak jsme si zopakovali kousek našich dějin. Možná, že Jiří Lábus ani netušil, že se toho roku, o kterém tehdy mluvil jako o budoucnosti, dožije. Bylo něco, co jste museli vystřihnout, co bylo zakázáno, s čím byly potíže?
2: Myslím, že vyloženě vystřiženo nebude. My jsme věděli, že to nemělo cenu psát něco, co víme, že by pak třeba vyndali a šlo by to pryč, to jsme tušili, co by mohlo samozřejmě nastat. Ale vím, že třeba se stala taková situace, když v tom jednom, dokonce myslím, to bylo silvestrovské vydání, tam Otakar Brousek, známý recitátor, řekl tu básně, tu pohádku, a kde potom řekl to zprostý slovo, že jo, na konci.
7: A upadla mu prdel.
2: To vím, že zbudilo u některých lidí hroznou nevoli a psali, jak je to možné, takový recitátor může říct takhle zprostý slovo v televizi, a pak dokonce nějaký pán napsal, že už do té televize psal, že to opakovali, že to řekl znova.
1: Improvizační kousky přinesla dvojice Jiří Lábus a Oldřich Kaiser na televizní obrazovky i v 90. letech. Poprvé například v televizi Nova a pořadu Ruská ruleta. Moderoval ho Marek Eben. Ten vylosoval vždy nějaké divácké téma a na dvojici bylo, aby to rychle stvárnili do krátké scénky. Tady je jedna z nich. Herec se připravuje na roli ve hře Otelo a do šatny vejde uklízečka.
8: Kdo ty prokletí, co jsi učinil?
6: Neruším.
9: No, maličko, ano, to víte, po ránu se musím trošku dostat do formy.
6: Po ránu, teď je 11:30.
9: No to víte, my večer zpíváme, ráno líháme.
6: Jo, vy jste holt bohémové, že jo?
9: Jo, Bohéma Puccini, to je krásná opera.
6: Vy a Puccini, prosím vás, vodko, ještě vy si chcete pučovat.
8: Já.
6: Pokudník si taky po sobě můžete laskavě vysypat příště, já to ve vás věčně dělat nebudu.
9: Prosím vás, už vypadněte! Já za chvíličku letím do studia!
6: Já zas letím na mandl, víte, a se smetím.
8: Poslyšte,
6: vy byste to mohl vědět. Prý se Dvořák proslavil v Americe, je to pravda?
9: No jo, ten se tam zapsal natrvalo.
6: Tak neříkejte, natrvalo. Já jsem si to hned myslela, vidíte. A víte, jak tam jsou drahý čin, že? Mně říkala Čechová, odvedle z Masny, co tam má vody jak živa snachu. Vody jak živa, co tam má snachu. Že nemůže vidět. Ani na ulici. A já to i četla v tom. No, jak se to plus nebo... No, je to všude, no. Tak Dvořák, říkáte. No vidíte, a kdo by to byl do něj řekl, že jo? Já nevím, co mu chybělo. Vždyť se měl krásně. Já nevím opravdu, co mu chybělo. Jsem ho ještě viděla i to týden, jak venčil psa. Měl se nádherně.
9: Kdo, pes?
6: Pes jsem měl. Ne, pes, Dvořák.
9: Ale prosím vás, Antonín Dvořák, známý skladatel, ten už je dávno po smrti.
6: No vidíte, a mně se nic neřekne, já jsem ho dobrá jenom na ty schody, že jo? No, taky bych si mohla zaspívat, nemyslete si, že jste nějaký eso, víte? Já jsem chodila do Krušnohorského chodnického kroužka a zpívala jsem tam, víte? Švitodinka, švitodila, taky jsem měla dobře poznané ten hlas, víte?
9: Tak už budeš stříkat!
6: Patr mě to zničí,
9: já za chviličku letím do studia, já mám tam zpívání odřu, a já tady takhle s tebou ztrácím! No. Ty babuny, dělku, to by ztratil hlas!
6: Já jsem včera ztratila hadr a víte, kde jsem ho našla? V Nezaninu, v Patře, ty lidi jsou...
9: Já se nebudu rozpakovat!
6: Věce, co to děláte, vy měžky to...
9: Ano! Paní Houdová.
10: Pánové, Kaiser a Lábus, prosím na scénu.
9: Tak Oldu, jdem na to. Myslíš ten konec takhle, že bude dobrý ten závěr? Co? Oldo? Oldo? Jo.
11: ho zabil. A mě říkal, Rejža, trošku přitlačím na konci. Mě to říkal, já zabil. Oldo, já nerad, ale já zabil! Já zabil!
12: Nezabil! My jsme nezničitelní!
1: Jiří, nastal někdy takový problém, že jste měli tak krátký čas, že jste prostě nedokázali vymyslet vůbec nic v ruské ruletě a byli jste v úzkých?
2: No, možná, že se to někdy stalo, já už teda těch dílů bylo, já už to teďka přesně nepamatuju, ale asi jsme někdy měli, samozřejmě některé scénky byly lepší, některé horší, to se nedá nic dělat, že? Ale hlavně jsme se vždycky snažili, důležité bylo, aby jsme hnedka věděli, koho budeme hrát, jakou postavu. Abych věděl, když jsem učitel, tak protože okamžitě mi naskočí, jak se chová učitel, jaký má slovník učitel, že? Nebo když jsem doktor, tak jsem zase doktor, lékař, že? Nebo samozřejmě ženská chlap, to jsme se museli v tomhle tom střídat v těch ženských postavách, že? A hlavně jsme museli vědět, jako k čemu to bude směřovat a že to bude mít vlastně nějakou poentu a k té poentě to směřovat, to vždycky hlavní, k jaký poentě to budeme směřovat, že?
1: Humor je dobrá věc, pro kterou stojí žít. Zvlášť, když ji pro vás dělají kumštíři, takový, k jakým patří i Jiří Lábus. Já se s vámi loučím a doufám, že si cestu k našemu pořadu najdete i příště. A Jiřímu Lábusovi moc děkuju.
2: Děkuju vám taky a naschledanou.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ostravské fakultní nemocnici chybí zásoby krve. České úřady odmítly udělit dočasnou ochranu prvním Ukrajincům, kteří neprokázali splnění vojenských povinností. U mateřské školy v Lipové Lázních na Jesenicku bude nové parkoviště. Zítra bude v regionu slunečno, teploty do 35 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Ostravská fakultní nemocnice vyzývá lidi k darování krve. Zdravotníkům chybí všechny krevní skupiny. Stávající dárci i prvodárci se mohou do krevního centra objednat telefonicky anebo online prostřednictvím internetových stránek. Letní prázdniny jsou obdobím zvýšené spotřeby krevních transfuzí, říká mluvčí nemocnice Petra Petlachová.
2: Jen v průběhu prvního srpnového týdne krevní centrum vydalo více než 450 transfuzních přípravků. Lékaři je použili nejen pro lidi po úrazech a pro plánované operace, ale také k léčbě dlouhodobě nemocných hematologických a hematoonkologických pacientů.
0: Několika desítkám ukrajinských mužů už české úřady odmítly udělit dočasnou ochranu. Před 10 dny 5. srpna začala platit nová pravidla pro její udělování. Jsou stejná v celé Evropské unii.
3: Cílem pravidel je zabránit bojeschopným mužům od 23 do 60 let, kteří nesplnili na Ukrajině svou vojenskou povinnost, hledat v Evropské unii dlouhodobý pobyt. Splnění povinností musí prokázat vojenským evidenčním dokladem nebo hraničním výjezdním razítkem. Podle ministerstva vnitra má v Česku aktivní dočasnou ochranu skoro 391 tisíc lidí. Z toho 34 tisíc oni požádalo od začátku letošního roku. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Samospráva Lipové Lázní na Jesenicku investuje do nového parkoviště před tamní mateřskou školou. Nahradí dosavadní provizorní plochu k parkování. Práce by měly být hotové do začátku školního roku, pokračuje nezávislý starosta Vladimír Šantrůček.
4: Bylo to ve špatném stavu, vlastně to parkoviště, spíš to nebylo ani parkoviště, byla to jenom chypaná hliněno-štěrkovitá plocha prostě, která při jakémkoliv dešti se měnila v blátivou zónu. Teďka ho už celáme, to parkoviště, samozřejmě ho chceme stihnout do začátku nového školního roku. Bude hlavně sloužit rodičům, které přiváží děti do školky.
0: V Zoo Ostrava se od června zabydluje nový samec kočky rybářské, který dorazil ze Severní Ameriky. Jeho nepříbuzné geny jsou cenné pro plánované rozšiřování evropského chovu. Lidé ho mohou pozorovat ve výběhu po pardálech obláčkových. Poslední mládě tohoto druhu kočky se v Ostravě podařilo odchovat před 2 lety. V minulosti hrozilo, že populace koček rybářských zmizí z Evropy úplně.
1: Počasí.
0: V noci bude na celé severní Moravě a ve Slezsku jasno, nejnižší noční teploty od 20 do 16 stupňů, v údolích kolem 13 stupňů. Ráno bude jasno nebo skoro jasno, od západu bude ale postupně hlavně v průběhu odpoledne přibývat oblačnost a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů, na horách 24 až 28 a vítr bude slabý, přechodně mírný, jihozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Ostravská v obci Petřvald v okrese Karviná havarovalo osobní auto a motorkář. S opatrností se dá projet a zranění tam nejsou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Přejeme hezké odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Jsou 4 minuty po 17. hodině a začíná pravidelná hudební pošta, ve které budeme vyřizovat vaše vzkazy, které jste poslali, ať už e-mailem nebo klasicky poštou, a budeme moci hrát také na přání, pokud se dovoláte na číslo 596 11 22 66. Ke všemu se včas dostaneme. Teď hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v hudební poště přinášíme první přání, které dorazilo ze Svazu tělesně postižených v České republice ze místní organizace Friedland nad Ostravicí. A vše nejlepší přejeme paní Marii Urbánkové a také vše nejlepší přejeme paní Aně Zemachové, které slaví narozeniny. Milé dámy, jen a jen to nejlepší, hodně zdraví, spokojenosti a splnění dalších přání a věříme, že jich je ještě celá řada. Užijte si svůj den a posíláme vám písničky s blahopřáním i vlastně od Heleny Vondráčkové.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A dále budeme v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava hrát srpnovým oslavencům z klubu seniorů z Karviné Starého Města. V tomto měsíci oslavili kulaté narozeniny například paní Marie Laštovková, a to 80, dále paní Libuše Pončová, a to 70. No a dalšími oslavenkyněmi a oslavenci jsou paní Alena Májová a pánové Stanislav Konzilka, Vladislav Musiolek a pan Josef Beťák. Oslavenkyním i oslavencům přejeme hodně zdraví, rodinnou pohodu a stále dobrou náladu. Předem děkuje samospráva klubu seniorů z Karviné Starého Města. A přáli jste si písničku od Valdemara Matušky, tak už je připravena.

krv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuznává.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A právě dnes v sobotu 15. srpna slaví své životní jubileum 90 let pan Miroslav Škrobánek ze Studénky. Chtěli bychom mu touto cestou popřát hodně zdraví, štěstí a životního elánu. Děkujeme ti za vše, co jsi pro nás udělal. Máme tě všichni moc rádi. Ze srdce přeje vše nejlepší dcera Pavla s manželem Radkem, vnučka Nikol s manželem Kubou a pravnoučata Adámek a Emička. A my rádi posíláme písničky od Moravanky.

0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A další přání je k 70. narozeninám panu Janu Páskovi z Frýdku Místku. Milý taťko, dnes k tobě míří jedno krásné narozeninové přání. K narozeninám přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu energie, dobrou náladu a co nejvíce pohodových dnů strávených mezi těmi, které máš rád. Ať je každý další rok naplněný radostí, příjemnými setkáními, splněnými přáními a také časem na všechno, co tě dělá radost. Přejeme ti, aby tě neopouštěl optimismus, životní elán a chuť užívat si všech hezkých okamžiků, které život přináší. Krásné narozeniny, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti přejí manželka Marie, dcera Jana s rodinou a syn Petr s rodinou a posílají písničky od Jošky Černého.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Dostáváme se k dalšímu přání v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava, a to pro paní Janu Kolárikovou z Fulneku, která právě dnes slaví svůj svátek. Milá Haničko, k tvému dnešnímu svátku posíláme velkou gratulaci a přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu radosti, pohody a důvodů k úsměvu. Ať máš kolem sebe lidi, se kterými je ti dobře, a ti každý nový den přinese alespoň jeden důvod, proč si říct, že život je krásný. Přejeme ti také mnoho splněných přání, spoustu příjemných zážitků, co nejvíce chvil, na které se bude hezky vzpomínat. Tak si užij svůj sváteční den přesně tak, jak bys ráda. Všechno nejlepší k svátku přejí manžel Karel, děti Lucie a Martin a kamarádka Zdena.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Veselice v Kobeřicích.
3: Český rozhlas Ostrava míří za vámi do Kobeřic. V sobotu 22. srpna od 14 hodin na hřišti místního Sokola. Čeká vás spousta zábavy, atrakcí pro děti i koncerty. Vystoupí písničkářka Kači a také kapela Na Fest Band. O občerstvení se postarají místní spolky. Zapište si do kalendáře.
2: Sobota 22. srpna od 14 hodin Kobeřice a Veselice Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: Další vzkaz už je připravený v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava, a to k 30. výročí svatby Jany a Milana Válkových z Opavy. Je to přesně 30 let, co jste si řekli své ano, 30 let společného života, během kterých jste spolu určitě prožili krásné chvíle, radost, starost, obyčejné všední dny i okamžiky, na které se nezapomíná. Tak ať máte stále jeden pro druhého důvod k úsměvu, ať se spolu radujete z maličkostí a i po dalších letech si řeknete, že právě ten člověk vedle vás je ten, se kterým chcete život dál žít. K vaší krásné třicítce přejeme ještě mnoho spokojení.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v Hudební poště můžete vybírat písničky telefonicky, stačí zavolat na číslo 596 11 22 66 a popřát někomu prostřednictvím rozhlasu. U telefonu je teď paní Maruška, přejeme hezký den a dobré odpoledne.
2: Já přeju všem, pane redaktore, vám i všem posluchačům, kteří poslouchají toto vaše krásné vysílání, pěkné pozdní odpoledne. A moje přání je pro paní, protože mají svátek dneska Hanky, Hany, Haničky, tak pro Hanku do sousedku a pro Haničku do Naštítinu. Tak bych jim přála pevné zdraví, hodně lásky těch nejbližších a těch nejmilejších. Ať se mají všichni dobře a ať prožívají toto krásné slunečné odpoledne. Děkuji vám moc, pane redaktore, a přeji vám taky pěkný den.
1: Děkujeme za milé přání a i tady písnička, kterou jste vybrala od Milana Chladila. Krásné je žít.
2: Děkuji pěkně.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: U hudební poště Českého rozhlasu Ostrava máme připravený další telefonický vzkaz. U telefonu je pan Karel. Dobrý den.
2: Zdravím vás, pane Pavle, zdravím vás. Celý Český rozhlas Ostrava na Moravě, všech těch posluchačů a celé rozhlasové rodinky. A dneska mají svátek, nebo jmeniny, jak tomu říká, Haničky, Hanky, Hany. Já mám jednu, jmenuje se Hana Lipová, je z Havířova. Přejeme jí hodně, hodně štěstí, zdraví, lásku, pohodu, žádnou nehodu. Zdraví pevně jako chřen a se jí splní každý sen. A v kapse trochu drobných, ať má kolem se lidí sebi dobrých. Tomu boží požehnání, to z celého srdce přeju kamarádi a přátelé od kafička. Děkuji vám za vyzření a krásný, krásný víkend všem i vám, pane Pavle. Děkuji za vyzření a mějte se pěkně.
1: Za milá slova, mějte se hezky.
2: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Bohouš bude jmenován zasloužilým všeumělcem. Seriál Chalupáři. ČT2. Ve zrůdném těle se ukrývá laskavé srdce a vznešený duch. Anthony Hopkins jako zvoník od Matky Boží. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea známého hudebníka, politika a moderátora dokument Michal Prokop, Až si pro mě přijdou. A hned poté koncert Michal Prokop Live 80. Sobotní večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Zdržení stavby nového koncertního sálu komplikuje situaci Janáčkovy filharmonie Ostrava. V Karviné dnes hořel bytový dům. Hasiči museli evakuovat 16 lidí. Rybáři ode dneška nesmí lovit v některých revírech, kde je málo vody. Zítra bude opět tropické počasí. Teď máme podrobnosti u zpráv. Vás vítá Lenka Blažejová. Klíčové stavby nového koncertního sálu v Ostravě zastavil stavební úřad. Český rozhlas zjistil, že důvodem jsou špatně postavené příčky v památkově chráněné budově kulturního domu. Ten doplní přístavba sálu od amerického architekta Steva Halla. Kvůli zdržení už neplatí oficiální termín zahájení provozu v novém sále na začátku roku 2029. Podle ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava Jana Žemly zůstane špičkový orchestr déle v provizorní prostorách.
4: Já jsem nějakým způsobem s tím rokem 2029, ať už je to jeho první nebo druhá polovina, víceméně počítal. Samozřejmě budeme muset provést i některé úpravy v našem provizoriu, s kterým se teda počítalo na kratší dobu, nicméně stále s tou situací umíme pracovat.
3: Požár bytu v bytovém domě v Karviné si dnes vyžádal evakuaci 16 lidí a jedno zranění. Hořet začalo ráno krátce před 6 v městské části Nové Město. Zraněná žena se nadýchala kouře a byla předána zdravotníkům. V hořícím bytě podle policie nikdo nebyl. Hasiči požár lokalizovali do 15 minut od příjezdu na místo, informovala jejich mluvčí Kamila Langrová. Téměř polovina dětí při nehodě na kole nebo koloběžce nemá helmu, vyplývá to z analýzy BESIPu, která vyhodnotila více než 1700 nehod cyklistů ve věku do 14 let za poslední 3 roky. Nošení přilby přitom může výrazně zmírnit následky nehody. Důležité je také její správné nasazení, říká koordinátorka BESIPu Veronika Vušická-Buráňová.
5: Zlaté pravidlo 2 prstů. Ta přilba má sedět tak, aby vlastně dítěti jsme mohli nad spojnici obočí vložit 2 prsty a zároveň do toho řemínku, který mu vede pod bradou, stejně tak, prostě 2 prsty. A cokoliv je víc, tak je velmi vážným rizikem pro ten případný úraz.
3: Nošení přilby je v Česku povinné pro cyklisty do 18 let. Rybáři ode dneška nesmí lovit na 9 revírech na Vsetínsku. Zákaz vydal Český rybářský svaz kvůli nízkým průtokům vody, které způsobilo dlouhodobé sucho.
6: Zákaz se týká Rožnovské i Vsetínské Bečvy, Dásenice, Rokytenky a Valašské Bystřice. Podle Povodí Moravy klesla zhruba polovina sledovaných profilů pod hranici hydrologického sucha. Situace je kritická například ve Valašském Meziříčí, kde v červenci spadla pouhá třetina obvyklého množství srážek. Zákaz platí do odvolání. Gabriela Hickel, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: V noci bude jasno, nejnižší teploty 20 až 16 stupňů, v údolích kolem 13. Ráno bude jasno nebo skoro jasno, od západu bude postupně, hlavně v průběhu odpoledne, přibývat oblačnost a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty do 35 stupňů na horách, 24 až 28. Vítr jen slabý, přechodně mírný, jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na dálnici D1 v Ostravě Svinově u nádraží ve směru na Brno je neprůjezdný pravý jízdní pruh dálnice, hoří tam osobní auto. Dejte na to pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásný a nerušený sobotní podvečer s Českým rozhlasem Ostrava přejeme. Jsou 4 minuty po 18. hodině a to je čas pro pravidelnou dechovkovou hitparádu, tedy pořad Chtěl bych mít kapelu. Představíme opět 12 soutěžních písniček, pro které budete moci hlasovat. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

Krásný podvečer, vážení nadšenci hudby, hrané, zpívané ústy, dechem a především srdcem. Začíná další velké mezinárodní hudební klání o 12 zajímavých dechovek plechovek. Začíná originální soutěžní pořad Chtěl bych mít kapelu, bez kterého žádný dechnář nemůže žít. Nemít v sobotu po 18. hodině puštěné rádio, tedy Český rozhlas Ostrava, tak by na tom světě vůbec nebylo pěkně. A kdo nás ještě neposlouchal, tak vězte, že tady to je dechovková hitparáda, čili samá dechovka, a budeme soutěžit o nejkrásnější písničky, které jsem pro vás někde našel. Příjemný poslech vám všem přeje Artur Kubica, dechovek plná krabica. Co jsem pro vás dnes připravil nového, jaké krásné skladby se zařadí mezi tři, řekněme, novinky. Tak bude to polka Hej, hej, kamaráde, a zahraje to Lália. Pak jsem pro vás našel na CDčku Moštěňanky krásný valčík, ten si určitě zaspíváte, a je to Za tu horu, za vysokou. No a nakonec to bude Polečka na silnici doprášil, jeden mladý cestář žil, a zahraje to jihočeská dechová kapela Šumavanka. Jestli jste si všimli, tak jsem vám předložil novinky vhodné ke zpívání u rádia, a tak by to tu mělo být pravidelně. Potom v naší soutěži bude seznámení se zprávou nepříjemnou, tedy se kterými dechovkami se předčasně rozloučíme, no a ty pak uslyšíte na konci září v dobrých smolařích a ve zlaté hitparádě. No a pak to tu roztočíme. Připravte si bloček, připravte si tušku, vážení porodci, vážené porodkyně, vážená porodčátka, zesilte si rádio na plné pecky, odsuňte stoly a židle, vemte partnera dokola, protože právě začíná mezinárodní dechová hitparáda Chtěl bych mít kapelu. Jako první jsou tu soutěžní novinky. Ta první písnička je z CDčka zpěváku Aleny Rapáčové a Jindry Kotka, nazvaného Šohajíčku můj. A ta polečka má název Hej, hej, kamaráde. Autory jsou Tomáš Matula a Marie Matulová a s číslem 12 vstupuje do naší soutěže Lália.

Jako druhá, tedy další, se nám představí Moštěňanka z Dolného Moštěnca u Povážské Bystrice s kapelníkem Mariánem Valo. Mám pro vás od nich lidovou písničku, to abyste si mohli zaspívat, a ten valčík má název Za tu horu. Uvidíme, jak se vám bude zpívání s Moštěňankou líbit, podle toho samozřejmě posílejte hlasy. Valčík Za tu horu má startovní číslo 11. Hraje vám Moštěňanka.

Třetí dnešní soutěžící je až z jižních Čech. Dostal jsem CDčko od Šumavanky Václava Rožbouda a moc mě potěšilo, že jsou tam samé krásné lidové písničky. Tak trochu to připomíná Babouky, ale je to tím, že ti muzikanti se mezi sebou znají a dokonce někteří spolu i hráli anebo hrají. Takže my si teď dáme se Šumavankou polku Na silnici doprášil a mají startovní číslo 10.

A teď, kdo nám jde do zlaté hitparády a kdo mezi dobré smolaře. Do zlaté hitparády odchází zaslouženě Maguranka z Kaňanky s písničkou V hluboké dolině. Připomínám, že zlatá hitparáda bude 26. září, no a mezi dobré smolaře se odporoučí překvapivě, to jsem opravdu zíral, Moravanka s rozvernou polečkou Naša vrátka vrzajů. A také ještě odchází minulá novinka Uvizovic trnky dozrávají v podání orchestru Dalibora Kaprase. Dobří smolaři budou 19. září v 18 hodin a 5 minut. Pojďme k soutěžícím, tedy ke kapelám, které běsnění vás, porodců, přežili. Na 9. místě jsou České hospůdky od Veselky. Přišlo jim 1003 body. Zopakujme si, že u zrodu Veselky v roce 1975 stál jeho český skladatel Ladislav Kubeš starší. Umřel v roce 1998 a k jeho poctě se koná každoročně velký červencový mezinárodní festival Kubešova Soběslav. Veselku po něm vede Ladislav Kubeš, syn tohoto skladatele. No a my si dáme dnes po čtvrté jejich české hospůdky. Zpívají Ivana Jelínková, Ivana Zbořilová, Barbora Lišková, Blanka Tůmová, Milan Černohous a hraje Veselka. Mají startovní číslo 9.

A máme tady 8. místo a to získal Jirka Helán s písničkou Kdo má počernou galánku. Jirka Helán před lety naspíval celé CDčko nazvané Příběh nejen o Polce a Valčíku a na něm jsou právě takové krásné písničky. Dostal od vás, jestli jsem to dobře spočítal, 1083 bodů a tak nějak mu to může být srdečně jedno, protože je u nás soutěži právě po 6. Takže pro něj už nemusíte hlasovat. Uprostřed té písničky je soličko na saxofon, to hraje Felix Slováček. No a Kdo má počernou galánku, zpívá Jirka Helán, hraje Moravěnka a dnes mají soutěžní číslo, takové symbolické číslo 8.

Na CDčku Když mě láska zavolá od jihočeské originální kapely Keramičky je velice pěkný valčík nazvaný Ty vltavský tůně. A tu písničku Ty vltavský tůně určitě znáte z pohádky Princezna Zemlejna od Zdeňka Trošky a tam si to zpívá Chasník Jindřich. Takže je to písnička i pro mladší generaci, co nemá co dělat a kouká na pohádky anebo do počítače. V podání jihočeské Keramičky zpívají valčík Ty vltavský tůně Petr Térek a Aleš Kolář. Jsou tady podruhé a mají dnes soutěžní číslo 7.

Po šesté je u nás v soutěži indiánská píseň lásky, takže pro ní už nemusíte hlasovat a hraje to Lácaranka s kapelníkem Pavlem Svobodou. Přišlo jim na to šesté místo, tentokrát 1197 bodů. Jak jsem říkal, už pro ně nemusíte hlasovat. Příští týden je slavnostně přesuneme do zlaté hitparády. Indiánská píseň lásky v podání Lácaranky má dnes, řekněme, symbolické soutěžní číslo 6.

Polka Tana Šakoberská je u nás v soutěži dnes po páté a zároveň na pátém místě. Hraje to kobeřanka, dechovečka, výjimečná, úspěšná, plná dobrých muzikantů. Zrovna tento týden mi někdo říkal, že má v Kobeřících příbuzné a zrovna v rodině Vaška Fuse, což je jejich kapelník. Tak jsme je hned pěkně pomluvili, jak je to mezi muzikanty zvykem a jak se to sluší. To byste se divili, jak se muzikanti mezi sebou dokáží pomlouvat. Polečka Leoše Drastíka, Tana Šakoberská.

Na čtvrtém místě je minule stříbrná písnička Anička, Dušička a zpívají to Petra Cipková, Janka Lukáčová, Petr Kučera a Anton Baláš z malé dechové hudby Predměrčanky, kterou řídí kapelník Peter Bajza. Predměrčanka je mistrem Slovenska v letošní soutěži malých dechovek a na sobotu 29. srpna bude u nich v Predměry setkání dechovek a zahraje tam Kotáranka, hornická kapela ze Stonavy, Kolárovičanka, Mužáci, Morávia a po Predměrčance, která tak oslaví 120 let svého trvání, si taktovku přebere Krásinka. Pojďme zpátky k soutěži. Anička Dušička od Predměrčanky je tady po šesté, nemusíte pro ně už hlasovat a dnes mají soutěžní číslo 4.

A teď prosím zvukový mistře Aleši Hubře, pusť nám slavnostní fanfárku. Máme tady tři nejlepší soutěžící v hitparádě Chtěl bych mít kapelu ze soboty 15. srpna roku 2026. Na třetí místo se dostala minulá novinka od Legrutu a s těmi jsem se potkal koncem července na setkání dechovek v Prostřední Bečvě v Knihyni a hráli tam velice pěkný valčík a jak jsem se později dozvěděl, tak ten valčík, Kobylský šohajku, je o bývalém bubeníkovi Láceranky, který ve 23 letech nezvládl řízení auta, naboural, zemřel, Láceranka i veselá muzika z Ratíškovic přišli o kamaráda, o bubeníka Libora Hamana a pořád na něj vzpomínají a Martin Horák s Pavlem Karlíkem dali dohromady valčík Kobylský šohajku, který tady ten smutný příběh vypráví. Legruti se zpěváky Soňou a Jurajem Polákovými a kapelníkem Jirkou Haladym mají dnes startovní číslo 3 a dostali od vás 1412 bodů.

Na druhém místě, na stříbrné pozici s 1471 bodem je tango Srdce hlas od Chodvarky a tu řídí klarinetistka a zpěvačka Věrka Kestřánková. A ta jednou týdně, to už jsem říkal minule, jenom připomínám, moderuje v Českém rozhlase Plzeň dechovou hudbu v pořadu Muziky muziky a je to po 18. hodině. Takže když nespívá a nehraje na klarinet, tak vykecává v rádiu. Chodvarka je v soutěži dnes po třetí a my si od nich dáme tango Srdce hlas Václava Sudy a Jaroslava Hájka. Zpívají to Lucie Márová, Věra Kestřánková a Václav Kašpar. A dnes mají soutěžní číslo 2.

A je tady první, zlaté, krásné, nejvyšší místo a je dobré říci, že jako vždy zpěvák a skladatel Bedřich Čuba se do srdcí milovníků dechovky zapsal spoustou písniček, a to především za doprovodu Policejní třináctky. A tak si dnes dáme po čtvrté v jeho podání polečku nazvanou Opíjam sa vínkem. Hraje Policejní třináctka a zpívá Bedřich Čuba. Připomínám, startovní číslo 1 a 1521 bodů a jsou tady dnes po čtvrté.

0: Všechny dechovky, plechovky znáte, víte, kdo přežil, kdo šokoval, kdo zklamal, kdo zmizel na smetišti historie této hitparády stálice Českého rozhlasu Ostrava. Takže my si je teď zopakujeme, to abyste v tom měli jasno a mohli hlasovat pro tu svou nejkrásnější a nejoblíbenější jedničku na seznamu 12 vynikajících dechovek. Se soutěžním číslem 12 vstupuje do naší soutěže Lália spolkou Hej, hej, kamaráde.
1: Odešla mě moja milá, já se nehněvám.
0: Moštěňanka s Valčíkem Za tu horu má soutěžní číslo 11.
2: Za tu horu, za vysokou, mám krajárku čerenáku.
0: Číslo 10 má Šumavanka s Polkou Na silnici do Prášil.
3: Na silnici do Prášil. Jeden mladý se stářil.
0: Veselka s Polkou Českého spůdky má soutěžní číslo 9.
4: Neznám českou hospůdku, v níž by smutek byl.
0: Osmičku má Jirka Helán s lidovou písničkou Kdo má počernou galánku, ale už pro něj nemusíte hlasovat, takže popojedeme na Valčík ty vltavský tůně v podání jeho české keramičky a ta má soutěžní číslo 7.

Indiánská píseň lásky a Lácaranka má soutěžní číslo 6, ale už pro ně také nemusíte hlasovat, takže následuje se soutěžním číslem 5 Kobeřanka s polkou Tanaša Koberská.

Číslem 4 je v soutěži dnes naposledy také Predměrčanka s lidovou písničkou Anička Dušička. No a tak to další je číslo 3 a to mají Legrůti s Valčíkem Kobylský Šohajku.

Přehled soutěžních skladeb znáte, těšíme se samozřejmě na vaše hlasy a ty můžete telefonovat na záznamník 221 555 570 a pokud máte po ruce internet, tak můžete psát na adresu artur.kubica@rozhlas.cz. Poštovní adresa je Chtěl bych mít kapelu, Český rozhlas Ostrava, Doktora Šmerala 2, poštovní směrovací číslo 702 00 Ostrava. No a celý pořad Chtěl bych mít kapelu. Pokud vám něco uteklo, nebo vás někdo přitom vyrušil při tom poslechu, tak celý pořad máte na webu ostrava.rozhlas.cz a to i zpětně. Sám jsem zvědavý, jak se pořadí tentokrát rozhoupe, protože ty novinky jsou dost vysoká laťka a mají spoustu a spoustu fanoušků. A pro toto vysílání jedinečné rozhlasové mezinárodní soutěže Chtěl bych mít kapelu, jsem si mimo hodnocení na úplný závěr připravil Paso doble, šťastný let a hraje to Frištátská Javořina. Pohodový podvečer s krásnou hudbou vám všem přeje ostravský Syneček a

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Počet lidí v exekucích v Česku mírně klesá. Hasičům se podařilo dostat pod kontrolu požáry v Dalmácii. Město Frýdek-Místek otevřelo nový volnočasový park. Zítra bude opět tropické počasí. Jsou tady zprávy s Lenkou Blažejovou. Vítejte. Počet lidí v exekuci v Česku mírně klesá. Na konci prvního pololetí bylo lidí s exekucemi necelých 590 tisíc. Meziročně jich je zhruba o 17 tisíc méně. Vyplývá to z aktuálních dat mapy zadlužení. Průměrná vymáhaná částka je přes 900 tisíc korun. Nejhorší situace s exekucemi se týká jen několika regionů, popisuje Pavla Ašermanová, předsedkyně konzorcia dluhových poraden.
2: Karlovarsko nebo Ústecko a částečně Moravskoslezský kraj, tam ten počet lidí v exekuci je daleko vyšší. Především tedy v Ústecku a v Karlovarském kraji. Tam jsou v některých obcích, tam je třeba 40% lidí zadlužených. To bych řekla, že je zásadní problém i pro ten samotný kraj, pro tu samotnou oblast, protože tím samozřejmě chudne celý kraj.
0: Ke snížení počtu zadlužených přispělo několik oddlužovacích kol takzvaného milostivého léta. Dalším důvodem je zastavování exekucí kvůli malým částkám. Hasičům v Chorvatsku se podařilo dostat pod kontrolu požáry v Dalmácii. Pomáhá jim hlavně slabší vítr. Lesní požáry od včerejška zasáhly poloostrov Pelješac, ostrov Dugi Otok a zejména letovisko Omiš. Tam přišel o život jeden člověk a několik zraněných zůstává s vážnými popáleninami v ohrožení života. Evakuace se tam v noci na dnešek dotkla i 300 českých turistů. Dnes se situace v Omiši vrátila k normálnímu stavu a hasiči dokončují práci na horských svazích nad městem. Evakuační centra už dnes ráno opustili i poslední Češi. V tropických dnech mění městská policie v Karviné režim služby. Velitelé nařídili častější střídání hlídek v terénu, aby strážníci nebyli na prudkém slunci dlouho. V terénu se tak hlídky častěji mění a dostávají více vody, potvrzuje ředitel městské policie Petr Kionka.
3: Ten výkon služby u těch strážníků je neskutečně rizikový. Strážníci nemusí nosit v těch letních obdobích dlouhé kalhoty, ale v rámci výstrojní normy mají i služební bermudy.
0: Ve Frýdku-Místku je nově otevřený volnočasový areál Rivka. Na místě bývalého dopravního hřiště vznikly nové atrakce pro děti, prolezačky a trampolíny. Nejvýraznější stavbou v parku je velká loď a taky 15 metrů vysoká lezecká stěna. Neobvyklé jsou také tunely pod umělým kopcem, dodává Jiří Kajzar, náměstek primátora za hnutí Naše město FM.
4: Ty děti tam vejdou a vyjdou prostě na úplně opačné straně. Koncipovali jsme s tou lodí jako taková tajemná jeskyně, kde je prostě nějakým způsobem jeskyně pokladu a tak dále. Oni si ty děti to potom sami už jako nazvou a budou si to prostě už potom si to přizpůsobí.
1: Počasí.
0: V noci bude v našem kraji jasno, teploty 20 až 16 stupňů. Zítra přes den skoro jasno, odpoledne více oblačnosti a ojedinělé odpoledne přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty zítra do 35 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Hradci nad Moravicí na Opavsku v ulici Stránka je zastavený provoz, koná se tam hudební festival, omezení bude platit do zítřejší půlnoci.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

brána folkloru, milí posluchači. Pěkný večer, den či noc. Dnes se spolu v rámci folklorního notování vydáme na jihovýchod Moravy, konkrétně na kyjovské Slovácko, do Milotic. Tato půvabná obec vznikla ve 14. století, leží 6 kilometrů od města Kyjov a proslavil jí krásný barokní zámek i atypické vinné sklepy v místní čtvrti Šidleny. A na zámku i v Šidlenách se každý druhý rok koná národopisný festival kyjovského Dolňácka. Letos proběhl o minulém víkendu a protože je v mnoha ohledech výjimečný, vypravila jsem se na místo, abych zjistila, v čem spočívá jeho kouzlo. A výsledky uslyšíte v následujících minutách. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Ševčíková.

A sluší se hned úvodu říci, které muziky a muzikanty dnes uslyšíte. Samozřejmě místní, v čele s cymbálovou muzikou Jury Petrů, varmužovou cymbálovou muzikou, cymbálovou muzikou Josefa Válka, takže vzhůru do Milotic.

0: Festival v Miloticích je specifický hned z několika hledisek. Po celé tři dny tam panuje velmi přátelská atmosféra. A to ať jste na zámku v Miloticích nebo kolem vinných sklepů v lokalitě Šidleny. A právě tam jsem v sobotu večer potkala jako prvního folkloristu, muzikanta, divadelníka a také autora pořadu na festivalu v Miloticích, rodáka z Kyjova, Pavla Růžičku. Tak měli bychom si asi nejprve představit, kde se vlastně nacházíme, jak to souvisí s vámi.
1: Jsme v Šidlenách, což člověk na mapě téměř nenajde. Jsme v nádherném areálu vinných sklepů nad obcí Milotice. Milotice u Kyjova, tak to jsou právě ty Šidleny. A tady je amfiteátr, na kterém se každé dva roky pravidelně pořádá národopisný festival kyjovského Dolňácka, který se jmenuje podle obce Milotice. Je tady víno, je tady dobré víno, je tady spousta písniček, je tady spousta výborných muzikantů, zpěváků. Máme tu spoustu zajímavých tanců, zapsaných písní, takže v tom my tady tak jako žijem a to nás asi formuje a zároveň si to takhle dokážeme užít. Takže ten plný amfiteátr je důkazem toho, že lidi to mají rádi, že sem prostě přijedou. Spousta lidí se tu zná, spousta lidí je z tohoto regionu a já mám pocit, že tady skutečně ta atmosféra a energie je úplně neuvěřitelná. Já bych chtěl, aby to takhle skvělý bylo, abych za 30 let dáli Bůh tady mohl takhle sedět, popíjet sklenku vína a říkat si, to jsou ty naše Milotice.

0: dětství chodíme do nejrůznějších dětských souborů a vržeme na housličky a nebo na jiné nástroje, tak vlastně k tomu máme hodně blízko. A pak jsou takoví, kteří u toho jenom nezůstanou, nechtějí se jenom bavit nebo jenom vystupovat, ale začnou po těch kořenech jít trošičku víc do hloubky a zjišťovat, jak to všechno bylo, jak to mohlo být, jestli to, co se říká, je pravdivé nebo není pravdivé, jestli to vychází z nějakých reálí nebo nevychází. A tak se začnete trošku pídit a stane se z vás takový, řekněme, amatérský etnograf nebo amatérský milovník folkloru. A takoví lidé potom obvykle mají blízko k tomu, aby třeba připravili nějaký pořad pro festival, protože už jak si mají ta témata nacítěná a vědí, co si můžou dovolit a jak třeba můžou jít i do hloubky.
1: No, my se tady povídáme, protože vy jste autorem jednoho pořadu, tak o čem to bude? Já vlastně teď navazuju na to, co jste říkal, že každý se pídí, hledá, tak co jste objevil nového, co vás překvapilo samotného?
0: Ten můj pořad se jmenuje Neskrotné duše živlů a já ho nosím v hlavě už několik let, respektive to téma živly, oheň, voda, země, vzduch, jakým způsobem se odrážejí třeba v symbolice lidové kultury, tam jsem objevoval, ale nejenom tom, jakým způsobem pomáhají lidem, ale jakým způsobem škodí ve chvíli, kdy se vymknou z rukou nebo se vymknou přírodě z rukou. Takže já jsem to pojal takto a hledal jsem témata a tematické celky, tance, písně, které se těch živlů dotýkají. Takže to víc než nějaká etnologie nebo víc než nějaký pořad, který by měl představovat nějakou bohatost kulturního dědictví, bude o pocitech, o emocích, o tom si to krásně užít. A myslím si, že jsem to poskládal tak, že tam jsou nádherné písničky, skvělí muzikanti, vynikající zpěváci a zpěvačky a také tanečníci a tanečnice, takže je to taková, řekl bych, malebná poetická mozaika o tom, jak na nás ty živly působí a jak s nimi žijeme. Od kolébky až po hrob.

0: Každý velký festival musí mít samozřejmě svého ředitele, tedy vůdce. A tím je v Miloticích už dlouhá léta velmi renesanční muž, protože je to nejen muzikant, zpěvák a učitel hudby, ale také chemik, výrobce likérů a léčivých lektvarů. Michal Strýček pochází z Dolních Bojanovic a hudbu i folklor má v srdci. A je to právě on, kdo na festival do Milotic přišel a dnes ho řídí.
1: Tento festival vznikl jako taková výplň mezi slováckými roky, které jsou jednou za 4 roky jako olympiáda. Ale stalo se z toho toto naprosto suverénní festival. Tentokrát je to už 36. ročník a my jsme pokračovatele toho slováckého roku. A je to taková odměna pro folkloristy, kteří v regionu fungují, že nemusí čekat jednou za 4 roky, aby si na těch prknech odtančili to, co za ten rok vytvoří.
2: A je to festival, který mi přirostl k srdci. Festivalů je tady spoustu kolem dokola, ale tento ve mně zanechal něco takového, že jsem si řekl, musím ho udržet, aby mohl pokračovat, protože tradice nejsou mrtvé. Tradice jsou živé a proto si myslím, že ti mladí, kteří tady dneska jsou, tohle všechno vidí a proto máme tolik diváků, za což jsem neuvěřitelně vděčný. Takže věřím, že jdeme tou správnou cestou.
0: Mě by strašně zajímalo, protože já vidím tady neuvěřitelnou furu nadšených lidí. Co je vlastně cíl toho festivalu? Abyste přivedli k tomu mladé, nebo to má být naopak setkání folkloristů, kteří to mají rádi? Tady je velmi milá vřelá atmosféra, ale určitě jste si vytyčil nějaký cíl.
2: Tady ty šidleny mají takové kouzlo, stejně jako zámek, že ono to není ani o těch pořadech jako samotných. Je to o tom, že ten festival od začátku do konce žije. Je tady atmosféra, potkají se tady lidi, kteří se třeba ty 2 roky vůbec nevidí nikde. Sice dělají ten svůj folklor v té svojí obci, ale pak, když jsme tady dohromady všichni, tak se potkáváme, podáváme si ruce a než projdete festivalovým publikem, tak potkáte desítky lidí, se kterými se vítáte, se kterými se objímáte. A to je to nejkrásnější na tom festivalu. Já si nemyslím, že všichni se přišli podívat na ty pořady. Jo, spoustu lidí přijde jenom kvůli tomu, kvůli té atmosféře. Pokud jste si prošla tu uličku v jiných sklepů až do vrchu, tak víte, o čem mluvím.
0: No a zkusme, pane Michali, popsat, v čem jsou šidleny výjimečné, protože já už jsem viděla fůru v jiných sklepů, ale tady je opravdu velmi výjimečná architektura, velmi výjimečná atmosféra. Jsou to velmi zvláštní v jiné sklepy, tak zkusme to popsat posluchačům, kteří tady nikdy nebyli.
2: Řekla jste to výborně, je tu velmi zvláštní architektura. Když se podíváte na sklepy, tak každý sklep si postavil jeho majitel, co se mu zrovna líbilo a přesně tak ty sklepy vypadají. Ten má malované, ten má jenom cihlové, ten má bílé s modrou obrovnávkou, ale nevadí to. Miločáci říkají, každému, jaký se líbil sklep, takový si postavil a v tom jsou ty šidleny krásné, že nemáte to všechny sklepy, jeden jako druhý přes kopírák. Architektura je individuální, ale dohromady to tvoří takový komplex, že než projdete ze spora nahoru, můžete zhlédnout ten vývoj, jak ty sklepy postupně vznikaly, protože uvidíte ty nejstarší a na konci už uvidíte úplně ty moderní. Dokonce teď tam stojí jeden takový, který je celý prosklený a nikomu to nevadí, protože to jsou šídleny. To je to kouzlo toho celku, které tady funguje v těch šídlenách. Můj malý 40. syn se ptal, a co tam tatí ti lidi, když tady pěstují jenom hrozny a pijou jenom víno.

0: Jakou máte představu, že by tady tento festival měl mít budoucnost? Určitě s ním máte nějaký záměr, sám jste hudebník, tak koho chcete vlastně oslovovat do budoucna? Pro koho to má být?
1: Chci oslovit naprosto všechny, protože my potřebujeme ty staré, to jsou ti nositelé těch tradic. A ty mladé zase, ti to budou předávat dál, ti to dostanou, ale musí se to naučit do těch starých, takže potřebujeme všechny generace. A samozřejmě, pokud to všechno se takhle prolne, tak ti mladí poznají, že ty lidové tradice nejsou o tom jenom zaspívat si někde písničku, ale žít tím. A on to není jenom ten festival, který trvá 4 dny. Ty lidi se na to připravují celý rok. A to je to, co mě na tom baví, že oni sem přijdou nadšení po tom půl roce, po těch několika měsících, kdy se na to připravovali. A teď si tam to své vystoupení stříhnou na pódiu a jsou z toho nadšení. A dohromady to dá tu celou skládačku toho festivalu. A to mě na tom těší nejvíc. Všechno tady tohle, jak to zapadá do sebe, tak oni natáhnou další lidi. A tak to je přece to, jak říkáte, poselství. Kdybych sem dotáhl jednoho, dva mladého člověka, tak i to je pro mě obrovská odměna, že mám dalšího pokračovatele. Že jsem nadchl někoho pro tak nádhernou věc, jako je folklor, moravský folklor.
0: Tak na závěr nějakou vaši oblíbenou, aspoň zanotovat.
1: Vzhledem k tomu, že jsem ze Svatobořic, tak bych zvolil písničku třeba Svatoborský dvorku. Svatoborský dvorku, svědčí ti dvorkem být, mojej galánečce, svědčí po něm chodit, mojej galánečce, svědčí po něm chodit.

0: se neuvěřitelné věci, protože když jsme ukončili náš rozhovor s panem Michálem, tak jsme tady rozpoutali divokou diskuzi o prapůvodu skladby Vltava. Asi bychom to měli uvést.
1: Protože Vltava tady zazněla z pódia, jedna taneční skupina na to tančila svoji choreografii a tančila na to folklorní prvky. A ono totiž, to souvisí s tím, že ona to není úplně autorská skladba našeho obrozence Bedřicha Smetany. On totiž, jak byl ve Švédsku, jak tam působil nějakou dobu, můj názor je ten, že si s tama odnesl jednu melodii lidové písně a tu vetknul do Vltavy. Ve stejné době vznikala i izraelská hymna Hatikva, která má velice podobnou melodii jako naše Vltava. A teď kdo řekne, co bylo dřív? Náš Smetana odnesl Vltavu do Švédska a vznikla z toho lidová písnička a nějaký Izraelita odnesl naši Vltavu a vytvořil z ní hymnu. Kdo to ví?

0: po intelektuálních debatách je na čase vydat se na exkurzi také do jednoho z pověstných vinných sklepů v Šidlenách. Tak jsem si pro jistotu vybral jeden z největších. Jeho vlastníkem je navíc hasič a záchranář Libor Vacenovský.
1: Já jsem z Dubňan a moje vinařství vzniklo v roce 2011. Kamarádi mých spolužáků vlastně chtěli ode mě nějaké víno. Tehdy jsem ještě studoval vinařskou školu. Postupně vlastně jsem tak přikupoval vinice, rozšiřoval své vinařství a podařilo se mě právě tady v Miloticích, čistě náhodou, když se tady prodával vlastně ten sklep, za kterým teď momentálně sedíme, a díky tomu jsem se dostal vlastně tady do Milotic. Máme tady sklep.
0: Když byste měl charakterizovat tady tu oblast nebo popsat ji pro naše posluchače, tak v čem je tato oblast výjimečná a v čem je ten její duch?
1: Výjimečné hlavně tím, že tady ještě tady ten cestovní ruch není takový hodně velký, jak je třeba v Pavlovicích, v Lednici a tak. Tady víceméně ani ti lidi ty Milotice, Šidlany vlastně moc neznají, takže tady úžasný klid. Vlastně ty vinice jsou víceméně orientovány na severozápad a ideální je to třeba poloha na odrůdy typu Pinot, což je Rulanda šedá, Rulanda bílá, Rulanda modrá a Chardonnay. Krásně to tady dostává do sebe ty vína z té těžké půdy, takovou tu velkou chuť a takový ten svůj terroir, ten milocký, jak má být. Vína dělám hlavně pro sebe, aby mě chutnali, a když potom chutnají tím lidem, tak je to pro mě obrovské potěšení. A hlavně vrátím se k tomu místu tady. Je to kouzelné, že tady bývá ten národopisný festival. Tak to má vlastně takové to své kouzlo. Mezi týma sklípkama hrají cymbálky, tady probíhá pořad. Je to prostě nádherné.
2: Kdyby nebylo s

0: A nemohli bychom být na Kyjovsku, kdybychom nepotkali naživo i ikony kyjovského folkloru. A mně se hned první večer povedlo potkat proslulého cymbalistu Juru Petru a pokusili jsme se o rozhovor uprostřed programu.
1: Jura Petru a Milotice, jaký to ve vás tady ta atmosféra vyvolává dojem? Proč sem jezdíte?
2: Mám z toho radost, zkrátka vidím, že to pokračuje. Je to příjemný, prostě vymýšlí to mladí lidi, má to vtip, je to dobrý. No. Zkrátka se tu bavíme.
1: Všichni se tu baví, ale jako my bychom měli asi popsat posluchačům i z jiných koutů republiky, čím je Kyjovsko významné. A vlastně celá tato oblast, jako v čem je krásné podle vás, jedinečné, výjimečné?
2: Dělají to asi ty písničky a taky ty rozdílné tance a od toho se to zřejmě všechno odvíjí.
1: Celá rodina Petru je velmi aktivní a akční, takže co vaše děti, co vy?
2: No já už víceméně už tak akční nejsou. Protože už je to přece jenom věkem a taky dává možnost, jak se ti mladí realizují. Takže brácha, když po mně chce, abych si šel s ním zahrát, tak mu řeknu, prosím tě, vezmi si někoho z těch mladých, ať si zahraje. A já už chodím akorát na takové akce, prostě takového charakteru, jak je tady v Miloticích. Tady mě to baví. Já nepotřebuji sedět ve sklepě někde, kde mě nějaký host hodí na cymbál u brůz a bude chtět po mně a zaváže mě oči, abych tam dělal nějaký tohle už, to prostě už ne, jo. A i kdyby mě platili, jak by mě platili, to dělat nechci. Takže víceméně mě baví tady tohle, no. Když je to jako v duchu toho lidového, a není to komerční, nemusí to být vůbec placený. Já taky už 41 roku dělám mužský sbor v Kyjově zadarmo, nikdy jsem za to dostal kačku. Prostě, kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. No.
1: A co chystáte dalšího?
2: Chystám teď kompletní zpěvník, protože jsem na těch zpěvníků napsal několik. Jo. 4 díly zpíváme v Kyjově, no a další, já nevím, Kyjovská svatba, a legrudské písničky a teď to chci svázat prostě do jedné knihy, kde bych popsal i historii kyjovského mužského sboru a protože už vlastně ten mužský sbor vznikl v 61. roku a je tam i spojímavých takových zajímavých pohledu na ty období, jo, kdy to vedl náš otec, kdy to vedli bratři Venclovi a jsou i nějaké fotky a rád bych se komplexně to zpracoval a rád bych to vydal.
1: Proč by lidé měli přijet na Slovácko a na kyjovské Slovácko a na kyjovské Dolňácko?
2: Protože to je dobře, no.
1: Jura Petru, představitel celé generace rodiny Petru. Díky a naslyšení.
2: Zdravím všechny, ahoj.

0: A jelikož z Milotic do Prahy je cesta daleká, pomalu jsme se rozloučili a měla jsem v úmyslu ihned zamířit domů. Ovšem na festivalu kyjovského Dolňácka v Miloticích to není možné a nelze ho jen tak opustit. Tady je důkaz. Tak a my tady v Šidlenách máme neuvěřitelnou možnost se tady seznámit s muzikanty, kteří tady právě hrají, takže páni, dobrý večer.
1: Dobrý večer. My jsme cymbalová muzika Dur a každý jsme z jináčí dědiny. Sídlo máme teda v Šardicích, ale jsme od Mistřína přes Šardice, přes Podvorov až po Lanžhoc, takže máme taky široký záběr.
0: Vy jste velmi mladí, co vás na tom všem baví? Vy jste profesionální muzikanti nebo to děláte jenom z lásky?
1: Ne, děláme to z lásky, děláme to, protože nás to baví. Jsme dobrá parta, zatím jsme se ještě nedokázali pohádat, takže stále nás to drží pohromadě.
0: Tak asi bychom vás měli i představit, tak já jsem mluvila s primášem.
1: Ano, Martin Marada.
0: A máme tady i další členy kapely.
1: Jasně, na terc Vašek Varmuža, dneska hostující třetí housle Jan Holubík, cymbal Marek Cipris, kontrabas Patrik Havlík a violová kontra Vaškův brácha Petr Varmuža.
0: Tak páni, jsme tady na kyjovském Dolňácku, tak bude teď nějaká kyjovsko-dolňácká série.
1: Klidně můžeme dát nějaké kyjovské skočné.
0: Ano, tak vzhůru.

Těmito tóny v podání cymbálové muziky Dur se s Národopisným festivalem i kyjovským Slováckem loučíme, milí posluchači. No a příští rok, tedy v roce 2027, se v srpnu, doufám, potkáme přímo v Kyjově na slavném festivalu Slovácký rok.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Tentokrát začínám záměrně výrokem Ester Honti z předešlého setkání.
2: Maďaři jsou podobnější Moravákům než Čechům. Určitě, a to jsem teď i četla, otevřenější, řekněme vřelejší, ale opět to není lepší, je to jenom jiný. Na druhou stranu já miluju ten český odstup. To české vykání, kde vlastně pak do stavu vstupuje třeba i méně manipulace.
1: Tehdy paní Ester vysvětlovala mimo jiné, jak se dostala do Česka a jaké rozdíly vidí mezi oběma státy a jejich obyvateli. Pochází z Maďarska a svým maďarským klientům také týká, ale české vykání a odstup, jak milé sama říká, miluje. A když už je tomu tak, zdálo se mi, že pozitivní nadhled může být dobrým základem pro nové otázky a další kapitoly našeho rozhovoru. Ester Honti působí více než 20 let jako překladatelka a tlumočnice a posledních 10 let žije paralelně v Praze a Budapešti. To považuje za obrovskou výhodu i pro svou profesi. Udržuje si prý oba jazyky stále živé a v rovnováze. V této souvislosti mě zajímalo, jak se na tlumočení připravuje. Dá se vůbec připravit na nějakou novou událost nebo nenádalou akci?
2: Určitě dá, je to nutné, kdo to nedělá, není profesionál. Problém je v tom, že někdy z těch klientů nedostaneme téměř nic a v tom případě musíme víceméně náhodně z internetu lovit slovíčka z toho tématu, ale taky někdy dostaneme prezentace, materiály. Důležité je mít seznam účastníků, včetně jejich funkcí, protože smrt tlumočníka, nebo aspoň teda moje smrt je, když se začnou představovat a všichni odrmolí, jak se jmenují, z jaké organizace jsou a jaká je jejich funkce, a než já to dotlumočím simultánně, tak už mluví jiný v jiným jazyce. Takže třeba, když klient říká, že nic nemá, tak aspoň píšeme dobře, ale víte určitě, koho jste pozvali, kdo tam bude, prosíme o seznamy.
1: Tlumočení a překládání není totéž. Co z toho byste vybrala jako srdeční záležitost?
2: Já si myslím, že já jsem ráda, že dělám oboje, protože tlumočení doplňuje překládání a překládání doplňuje tlumočení. U překládání se člověk naučí spousta věcí, má často dohledávat a pak to může uplatnit při tlumočení. U překládání se s tím může dlouho hrát, v mém případě až moc dlouho, ale zas u toho tlumočení je ten okamžik a to je taky určitý jako až příjemný adrenalin, pokud teda člověk není zrovna vystresovaný nebo se nebojí, že nevím, zapomene slovíčko a pak se blokne, protože když nemá jedno slovíčko, tak nemá podmět nebo přísudek a pak nemá větu. Jo? Je to hodně o stres managementu, o tom, že si člověk musí věřit a že se z toho musí nějak vykroutit a ne se zablokovat.
1: Co, když se opravdu stane ta blokáda?
2: To nevím, ale z toho mám hrůzu někdy.
1: Nestalo se vám to nikdy?
2: Tak určitě jsem se už několikrát takhle zakoktávala, to trošku jo.
1: A co, když udělá chybu? Opravdu nenajde to slovo, nebo ho shodou okolností nezná?
2: To záleží na situaci. Už se mi stalo, že jsem měla obecenstvo, které bylo dvojjazyčné a já jsem se jich zeptala, oni mi to řekli, já jsem poděkovala a jelo se dál.
1: To nebylo nepříjemné. A co je pro vás nepříjemné při tom tlumočení?
2: Určité stresové situace jsou nepříjemné. Poslední době tlumočím víc třeba u soudů, tak tam se lidi nechtějí vždycky dohodnout. Nebo je to stres, že nevím. Já jsem hodně citlivá, takže na sebe beru trošku nálady těch ostatních. Já jsem hodně empatická, takže neumím se od toho vždycky odříznout.
1: Stane se, že nesete práci domů?
2: Těch tlumočení si práci domů nenesu a jak jsem to řekla, tak to bylo. Jasné, že si člověk někdy říká, mohla jsem to udělat jinak. Ale práci si nesu domů u překladu, kde teda tu práci mám doma, ale já ji jsem schopná dělat nekonečně, dokud není termín odevzdání. Kolikrát mám ty překlady lepší než ten originál, protože ten originál někdy je opravdu hrozný. Jo? A neumím to udělat aby to bylo na stejno. Neumím napsat něco, co není hezké.
1: Mnozí si asi myslí, že se poslední věta o tom, jak Ester Honti neumí napsat něco, co není hezké, vztahuje k překladům literárních textů. Je tomu opravdu tak?
2: Literární překlady nedělám, to je tak špatně placené a není to úplně můj šálek čaje. Já bych umřela hlady, kdybych byla literární překladatel. Já nemám ten odvaz na to, jo? Já tím, že dělám přes 20 let komerční překlady, tak moje překlady jsou strašně přesné a to u literárního překladu není žádoucí. Tam člověk musí mít ten odvaz, jo. Když jsem jezdívala na workshopy literárního překladu týdenní a dělali jsme ten samý text, třeba, nevím, 5-6 lidí, ten text u každého vypadal jinak a teď já jsem byla ten jeden extrém a kolega byl ten druhý extrém. On to přebásnil tak, že to nebylo poznat, co byl ten originál a to moje bylo naprosto přesný a nemělo to odvaz. Nemělo to ten švuňk.
1: Situace, kdy není pochyb o tom, o čem je řeč, jsem viděla na Facebooku. Název byl Perný den na srbsko-maďarské hranici. Na fotografii z roku 2021 je Ester Honti s premiérem Babišem a bývalým maďarským premiérem Orbánem u pohraničních plotů.
2: Já jsem je nestavila. Tenkrát Orbán pozval Babiše, aby mu ten plot ukázal. To bylo všechno. Takže se šlo k tomu plotu, tam jsme se procházeli a pak tam byla nějaká tisková konference, se šlo domů. A zbytek vám řekneme mimo mikrofon.
1: No a kdo vás pozval?
2: Orbán.
1: Vztah k těm rozhovorům, který mají politický kontext. Máte se pozorněji, ovlivňuje vás to?
2: Já jsem takových tlumočení až tak moc neměla, takže naštěstí jsem nemusela nikdy tlumočit nic tak, co by mi šlo úplně proti mysli. Ale tak ten tlumočník stejně vždycky jasný, že to nejsou jeho názory.
1: U vás já vidím takovou touhu a potřebu vyjádřit i té své myšlenky. A tak je řada věcí a oblasti, ve kterých se vyskytujete. Například hudba, výtvarné umění, dobrovolnictví, to jste vy.
2: To jsem já, to ano. Určitě jsem člověk kreativní, přišla jsem na to docela pozdě, ale nedělám nic nějak do hloubky, všechno dělám tak trošku mimochodem.
1: A měla jste zajímavou výstavu v roce 2025 v knihovně na Nuslích. Jde o koláže minimalistické. Název výstavy. Méně je více.
2: Já jsem docela minimalista. Mám ráda jednoduché formy, nepřeplácané věci. Takže i v architektuře samozřejmě miluju funkcionalismus.
1: A odkud koláže?
2: To vzniklo, že jsem kdysi byla měsíc ve stacionáři a tam jsme jednou měli úkol udělat koláž o tom, až nám bude dobře. A tenkrát mě to nějak chytlo a od té doby jsem pochopila, že to je moje médium. Takže vždycky, když vidím v nějakých časopisech něco, co je hezký motiv, tak to vystřihnu a schovám a pak někdy mám nějaký nápad a přesně vím, kam mám šahat. Kolikrát je to třeba jenom hra s formama, ale i ta hra s formama má v sobě nějakou myšlenku, protože to dělám já.
1: Od věcí, které děláme mimochodem, do výstavy je nějaká cesta?
2: První výstavu jsem si udělala já sama sobě ve svém budapeském bytě, poté, co ten byt byl zrekonstruovaný a prázdný. Já jsem tam vlastně ty svoje věci pověsila, pozvala jsem přátelé a bylo to moc příjemné. A mně to úplně stačilo, protože to je velká práce. Už jenom to rozmístit, pověsit, vymyslet, co kam, v jakém pořadí, aby to kurátorsky dávalo smysl. A potom mě jedna kamarádka pozvala do půlky synagogy v Dolních Kounicích. To se neodmítá. A pak mě oslovila Simona Michalcová z knihovny Jezerka, která tam vede úžasný výtvarný ateliér. To je přenádherný komunitní prostor, tak to se neodmítá. Mm-hmm. Já mám moc ráda věci, které mi chodí takhle do cesty.
1: Následující zájem Ester Honti nebyl daleko po cestě.

0: Já jsem věděla, že bych chtěla někde dobrovolničit. To je vlastně nejbližší domov důchodců k mému bytu, tak pro mě ta cílová skupina jsou asi spíš důchodci. Tak jsem se tam přihlásila s úplně jasnou představou. Řekla jsem, dobrý den, já jsem tady a hlásím se s tím, že chci hrát tady na housle. Ta tehdejší koordinátorka z toho byla taková překvapená a pak za nějaký čas řekla, no to je vlastně skvělý. Oni tam mají každé úterý zpívání od 2 do 3 s kytarou, většinou lidovky a já, když jsem v Praze, tak se tam přidám s houslemi.
1: A máte jaký pocit z toho?
0: Mám z toho výborný pocit. Ono to nebylo tak jednoduché ze začátku, také se hodně proměňuje to osazenstvo, ale oni si to hrozně užívají. Oni zpívají nadšeně, oni znají 150 slok všech těch lidovek, jo. A je to pro ně zážitek. Takže já jim pokaždé děkuju a je mi jasné, že to ne já jim něco dávám, ale i oni mě něco dávají.
1: Já se podívám teď na ohlášení akce Nad Mikulovem se jmenuje a Orchestr smyčcových kurzů v roce 2021. Co jste dělala tam?
0: Tak to je pravidelný hudební kurz, který se uskutečňuje každý týden v Miroslavi. Týden se tam nacvičuje nějaký repertoár a pak jsou 2 koncerty. Jeden koncert je v evangelickém kostele v Miroslavi a ten druhý koncert právě je v Mikulově.
1: A vy tam hrajete na housle?
0: Já tam hraju na housle, ale mě tam moc to nejde. Trošku se tam schovávám potichu, ale jezdím tam, protože to je důležité.
2: My a oni.
1: Jaké kompetence tlumočník a překladatel potřebuje, aby obstál v době AI?
0: Určitě je AI dobrý nástroj, stejně jako oheň. Určitě nám pomáhá v tom, že dřív bychom dohledávali některé výrazy strašně dlouho, ale musíme AI hodně kontrolovat, protože halucinuje. Ale určitě jsou některé překlady, myslím teď na právní překlady, třeba díky AI kvalitnější. Já se vždycky musím dostat do nějakého oboru a to AI v tom může pomáhat.
1: Je to naše budoucnost?
0: Tak v něčem určitě je to naše budoucnost, ale zároveň se toho v něčem i bojím, protože jsou lidi z toho úplně nadšený a vlastně neví přesně, co to je. Já najednou si myslím, že lidi nejsou zapotřebí. A to si myslím, že to není pravda. Ta profese i díky tomu trošku může upadat. A teď informace úplně strašná. V létě ohlásili, že se ruší ústav translatologie po 63 letech. To je strašná zpráva. To je destrukce šílená a není pravda, že nejsou zapotřebí lidi a není pravda, že není zapotřebí translatologie.
1: Tak to vidí odbornice Ester Honti, která se překládáním a tlumočnictvím zabývá dlouhá léta. Mezitím Filozofická fakulta Univerzity Karlovy přehodnotila svůj záměr zrušit ústav translatologie. Pani Ester, děkuji za věnovaný čas a za zajímavé detaily z její profese, kterým nám trochu přiblížila svět translatologie. Na příští pořad mi a oni se těší Goran Kaloljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: V dukovanské elektrárně odstavili dva bloky. Hasiči v Chorvatsku dostali pod kontrolu požáry. Zítra bude postupně se zatahovat, objeví se přeháňky s deštěm a teploty do 37 stupňů. Dobrý večer u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Jaderná elektrárna Dukovany prochází nejnáročnější údržbou za poslední roky. Na souběžné odstávce třetího a čtvrtého bloku se podílejí 3000 lidí. Podle vedení ČEZu jde i o zaměstnance dodavatelských firem.
2: Do nejstřeženějších prostor elektrárny vstoupí denně 600 lidí. To je dvakrát víc než loni. Pracovníci musí provést tisíce různých úkolů. Kromě běžné údržby jsou nutné i různé kontroly nebo modernizace zařízení. V Dukovanech obvykle energetici bloky odstavují po 14 měsících provozu a odstávka pak trvá vždy déle než měsíc. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Centrum Jablonného v Podještědí propojí se Studánkou svaté Zdislavy nová stezka pro pěší. Městskoví začalo budovat podél pravého břehu potoka v parku Tyršova. Neoficiální cesta tam vede už teď, ale je ve špatném stavu. Navíc končí u mostu v Tovární ulici, uvedl nezávislý starosta Jablonného Jiří Rýdl.
3: Tady bychom měli tenhle ten úsek podél parku Tyršova od mostu k mostu udělat novou cestu, takže bychom měli dojít až tam k té továrně. Tam je takový klín mokřadů a tam je taková pěšina jako tady, tak bychom to chtěli dotáhnout až do Markvartic a pak už jsme u rybníka Markvartického a tam už se pohodlně dojde až ke Studánce a na Lemberg.
0: Hasiči v Chorvatsku dostali pod kontrolu požáry na dalmátském pobřeží. Pomohl jim hlavně slabší vítr. Požáry zasáhly především letomisko Omiš. Přišel tam o život jeden člověk a několik zraněných zůstává s popáleninami v ohrožení života. Evakuace se tam v noci nad včerejšek dotkla i 300 českých turistů.
4: Obětí požáru je pravděpodobně pohřešovaná žena ze sousední Bosny a Hercegoviny. K potvrzení její totožnosti ale bude potřeba provést testy DNA. Podle chorvatského ministerstva turismu se situace v Omiši vrátila k normálnímu stavu. Turistům, kteří přišli o ubytování, se podařilo zajistit 200 náhradních pokojů. Evakuační centra už dnes ráno opustili také poslední Češi.
5: Dořešujeme některé věci, samozřejmě někteří občané během té evakuace, která byla dost často za dramatických okolností, ztratili doklady, utopili v moři například peněženky nebo tak, takže my jsme schopni na počkání vydat cestovní doklad.
4: Říká český konzul působící ve Splitu Štěpán Šantrůček. Lidem, kteří do Chorvatska teprve míří, doporučuje sledovat zprávy chorvatských médií nebo chorvatských záchranářů a v případě nouze dodržovat jejich pokyny. Ondřej Himer, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, postupně oblačno, později až zataženo. Popoledně bude velká oblačnost také na Moravě ve Slezsku. Večer se začnou na severozápadě území místy, jinde jen ojediněle vyskytovat přehánky, občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37, v severozápadní polovině Čech 27 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor, dejte v Praze v tunelu Blanka na trase Stroj na Břevnov mezi Trojským mostem a Letnou jelo auto v protisměru. Na D1 směrem z Brna do Prahy narůstá zdržení za Divišovem. Kolony se rozjíždějí pomalu. Kousek za sjezdem na 40. kilometru zdržení je v tuto chvíli přes 40 minut. I tak vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy, po nich už začíná zámecké léto.
1: Zámecké léto.
6: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegrů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i z tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku. A on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, jak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškeré informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejblíž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenováni v Praze i sady?
3: Ano, zbyly, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to letletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále, stál v čele. Nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A, no a takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garriguovi Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na Vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme v pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů, našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, českém sněmu nebo ve Vídni, ale taky na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl, nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby, tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má,

Máš závoj z oblaků. Bílých jak sníh. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta v okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba, na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala taková ta situace trošku z té, o té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
2: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem, a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým. Ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti 14 let.
3: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
2: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi, když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několika stránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, které musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, a měl to rád prostě.
3: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
2: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až do konce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně. Jako máme toho plnou kroniku. A ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
3: Ten titul barona byl dědičný?
2: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
3: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
2: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj byl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily, a jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51, s tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaký ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Letech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes?

stěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všecko se dá vyřešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudým abyste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme dvě schodiště a různé chodby a rozhodně kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel po tmě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí.
2: No tak my jsme trošinku cestovali po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju. Já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života. Takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím. Takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: Napřed živé bytosti, samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.

0: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
1: Asi 55 a 50 minut.
0: Máte kázeň, jo, časovou?
1: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
0: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
1: Já i mluvím. Já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více než 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klenby jsou renesanční zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klenbami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero, ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to někdy...
3: Sáno OI.
2: Je to někdy složitý tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. No. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
2: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom dvě.
3: Možná, že z ní Rieger pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní vzlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla. No a prostě napsala mu libreta k jeho dvěma slavným operám, Dimitri a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husitský hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde ve spod. Že jo. Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebují tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebují jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi dvě minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad. A to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Riegerů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 21 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
2: Hlavní runway letiště Václava Havla v Praze je po 4 měsících opět v provozu. Hasiči dnes po celém Česku zasahovali u zhruba 90 požárů. Zítra se bude postupně zatahovat, objeví se přehánky nebo dešť a teploty do 37 stupňů. Dobrý večer, zpráv přeje Jaroslav Mareš. Hlavní runway letiště Václava Havla v Praze znovu využívají letadla. Dělníci po zhruba 4 měsících dokončili opravy okolí dráhy. Kvůli uzavírce letaly stroje přes hustě zalidněné oblasti Prahy a Středočeského kraje, říká mluvčí letiště Praha Denisa Hejtmánková.
4: Letiště Praha udělilo mimořádný dar těmto zasaženým obcím ve výši přesahující 13 milionů korun. Jednalo se o městské části Praha 4, Praha Řepy, na druhé straně potom například Kladno. Tyto obce a městské části využili tento dar například pro výstavbu dětských hřišť.
2: Hasiči během soboty v Česku likvidovali asi 90 požárů, zhruba polovina z nich byla v přírodě. Asi nejhorší situace byla v Brně Obřanech, kde od požáru trávy v chatové oblasti schořelo několik chatek. Plocha požáru byla přes 2 hektary. Zdravotníci tam ošetřili jednoho člověka a převezli ho do nemocnice se středně těžkými popáleninami.
5: Požár v chatové oblasti v Brně Obřanech způsobil škodu v řádech milionů korun a zaměstnal 14 jednotek hasičů. Pokračuje za generální ředitelství hasičského záchranného sboru. Kristýna Posekaná.
6: V Brně v Obřanech hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Oheň se jednotkám podařilo dostat pod kontrolu asi po 2 hodinách. Na místě pomáhal taky policejní vrtulník s bambivakem a zhořelo tam v té rekreační oblasti 6 chatek.
5: Hasiči zasahovali taky v bytovém domě v Karviné, odkud museli evakuovat 16 lidí a jednu zraněnou ženu. A na dálnici D1 odpoledne hořela cisterna a na 34. kilometru kvůli tomu byla dálnice asi hodinu a půl uzavřená. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Spojené arabské emiráty obvinili Irán z pátečního útoku na plavidlo své ropné společnosti ADNOC. Loď se stala terčem útoku v Hormuzském průlivu. Podle firmy se to obešlo bez zranění a situace je pod kontrolou. Ministerstvo zahraničí v Abu Zabí vyzvalo Irán, aby takové útoky ukončil a Hormuzský průliv zcela otevřel. Teherán na to zatím nereagoval.
3: Počasí.
2: Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, ráno bude na západě, dopoledne postupně i jinde v Čechách oblačno, později až zataženo, popolední bude velká oblačnost také na Moravě a ve Slezsku. Večer se začnou na severozápadě území místy, jinde jen ojediněle vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37, v severozápadní polovině Čech 27 až 31 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 směrem do Prahy stále skoro hodina zdržení mezi sjezdy na Divišov a Sázavu. Na 34. kilometru se kolem havarované cisterny projíždí jen jedním pruhem. Kolona z kilometru 1,40 je asi na 60 minut. Osobním autem se dá sjíždět na Divišov a dál potom po silnici 113. Na Pražském okruhu se rozjíždí kolona, která mi teďka spadla. Přeji vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Po zprávách už Hobby magazín.
3: Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme nejčastější závady motorových zahradních pomocníků. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na řízkování skalniček. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: magazín. Všude sucho. Dívám se na zahrádku a je to velice smutný pohled. Vysoké teploty letošního léta i dlouhodobé sucho sužuje také vzrostlé stromy i keře. Má smysl je zalévat? Tak přesně o tom bude následující reportáž naší hobbyredaktorky Jarky Vykoupilové.
1: Sedíme v malém parčíku u Mendelovy univerzity v Brně a já se dendrologa Boleslava Jelínka ptám, jestli můžeme pomoci v téhle chvíli třeba stromům v parku nebo keřům tím, že bychom je šli zalévat?
2: No, pokud to bude něco malého, čerstvě vysazeného, řekněme z loňska nebo z letoška, tak jim to pomůže, ale vzrostlým stromům tolik vody k ním nikdy nikdo nenaléje, aby to mělo nějaký efekt prostě. Jo, když se podíváme tady kolem nás, tak tu máme vzrostlejší lípy, jasno, svítí slunko tak jako dneska, tak ten strom za den bez problému vypaří 300 litrů vody.
1: Každopádně máme-li ten strom vzrostlý jehličnan nebo jelisnáč na své zahradě, jsme mu blízko, tak při zalévání například trávníku a podobně ho asi nebudeme míjet.
2: Zkuste si někdy, když zalejete třeba i záhon, pak vzít lopatičku, udělat si řez a vidíte, do jaký hloubky se to dostane ta voda. A když vezmete, že ta hlavní část těch jemných kořenů je zhruba do 20-30 cm hloubky, tak zase ta voda se tam prostě nedostane. Něco málo mu to pomůže u toho povrchu těsně, ale pro ty velký stromy prostě nemáme šanci to uzalívat.
1: Dá se i říct v rámci různých druhů stromů, který je na tu péči méně náročný, pokud by lidé přemýšleli o tom, že si nějaký nový vysadí.
2: Tak pokud se bavíme z hlediska toho sucha, tak samozřejmě jsou druhy, které přirozeně rostou v těchto podmínkách. Třeba oblíbená tady po Brně je borovice černá, tak ta snáší sucho, řekněme, dobře. Borovice Heldreichova ještě o něco lépe, nebo když to zobecníme, tak borovice jsou adaptované povětšinou na sucho. Z těch listnáčů už to bude horší, tak když se lidi podívají třeba na pálavu, to, co tam roste na těch vápencích, tak je přizpůsobeno tomu suchu, takže dub pířitý třeba, nebo mahalepka, takový typický dřeviny, které opravdu snesou hodně.
1: Pojďme se ještě podívat i na keře. I ty mají svoje specifika, jsou v té potřebě vody třeba méně náročné?
2: Čím menší listy, čím je jich méně, tak samozřejmě tím ty ztráty vody jsou menší. Pokud to má velké listy, ztrácí to vody víc.
1: Dívám se na tu výsadbu kolem nás a vidím tady i jakýsi živý plot.
2: U těch listnáčů, že pokud to opadá na zimu, tak už to tu funkci tolik neplní, takže zase by musel volit nějakou třeba stále zelenou dřevinu. Těch druhů, které snesou sestřih, je poměrně dost. To, co vidíme tady my, tak většinou jsou tisové ploty. Jsou tu třeba z ptačího zobu okrouhlolistého, ten je stále zelený na rozdíl od toho našeho domácího obecného.
1: Vy jste před naším setkáním nastříhal tady větvičky, budete je používat k výuce pro studenty, k čemu přesně?
2: Tak tohle to konkrétně bude na herbářové položky, to znamená jednak přímo pro výuku, když oni se učí poznávat ty dřeviny, aby měli vzorky. No a potom samozřejmě je část těch položek, které se použijí na zkoušení, jak to zvládají. Je sezóna, tak musíme doplnit, ono to moc dlouho nevydrží, když se to používá v podstatě každý semestr pro výuku.
0: Tak to byly tipy na výsadbu stromů, které nepříznivému suchu lépe odolají, a to přímo od odborníka, který učí nastupující generaci budoucích expertů na péči o krajinu. Pokud se vám reportáž líbila, můžete si ji znovu poslechnout na našem webu rozhlas.cz/hobby. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Jak dobře sušit jitrocel, aby nesčernal? A nebo u divízny je lepší sběr udělat před navštěvou včelek a čmelaku nebo po navštěvě? Teď nám jde jenom o výživu té bylinky.
0: Tak na to odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová, kterou oslovila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. No a začneme samozřejmě sušením jitrocele.
2: No, za tenhle dotaz děkuji. S jitrocelem je totiž potíž. On se fakt suší velmi špatně, černá. Takže je to jedna z mála bylinek, která se doporučuje sušit na sluníčku, nebo aspoň teda předsušit na sluníčku a pak dosušit. Musím říct, že ani v sušičce se mě ho nepovedlo nějak kvalitně usušit, takže spíš pokud už ho zpracovávám, tak volím jiné metody, jakože dělám právě třeba ten oxymel, nebo do medu, různé medu. Sirupy s cukrem, ale jako to sušení je problematické. No. Nejlepší je si vždycky utrhnout ten čerstvý lístek na nějakou tu bolístku, no a na ten kašel bych doporučila spíš právě tu formu oxymelu.
3: Další dotaz se týká divizny. Jestli je lepší sklízet před čmeláky nebo po? Tady asi paní myslí před opylením nebo po.
2: Asi. No, tam je spíš podstatné, aby ty květy byly pěkné a sklízet je ve správnou denní dobu, což je ráno nebo dopoledne, protože oni už se pak začnou postupně zavírat a odpadávají, takže pak už ten sběr není ideální, ale myslím si, že to opylení roli nehraje, protože někteří sbírají třeba i květy, které už třeba odpadnou a jsou ještě pořád pěkné a čisté a kvalitní, jo, takže to opylení, to by mě nevadilo, ale spíš je dobré dodržet tu dobu sběru.
3: Vidím ji teďka nějak častěji než jindy?
2: Že jo, já taky říkám, že letos máme rok divizny a musím říct, že u nás na chaloupce jí byla letos plná zahrada. Já jsem z toho byla naprosto nadšená, protože všude zářily takové ty světelné svíce a musím říct, že mě to dalo zabrat, než jsem to tam vždycky ráno oběhla a pozbírala. Takže pokud mají posluchačky a posluchači možnost, tak určitě doporučuji si nazbírat, ale pozor, s tím sušením se to má podobně jako s jitrocelem. Tohle jsou dvě takové typické bylinky, které se suší na sluníčku nebo aspoň předsuší, protože i ta divizna by potom byla špatně usušená, mohla by stmavnout.
3: A na co to je dobré, hlavně divizna?
2: Tak, nasušit, přidávat do směsí na dýchací cesty a ona ta divizna v sobě obsahuje zase takové ty slizovité látky, takže z tohohle pohledu není ideální to nějak dlouho vařit, prostě ta horká voda slizovitým látkám nedělá dobře, takže skoro by bylo lepší udělat si z toho macerát, ale ne vždycky je to praktické, takže zase bych volila třeba tu formu oxymelu anebo naložení do medu a máme vynikající lék na dýchací cesty v zimě. A co se ještě z té divizny dá taky udělat, je olej. To je vlastně tedy olejový macerát, kdy ty kvítky mírně zavadlé naložíme do oleje a to se potom používá zevně a kape se to do oušek třeba dětem, které trpí na záněty oušek.
0: A máme tady další dotaz.
4: Letos jsem si poprvé koupila roubovaná rajčata, ale nikde nemůžu najít a ani to zahradnictví návod neposlalo, jak se vyštipujou nebo co s nima. No, mám je zasazený, rostou hezky, ale nevím, jak dál.
0: Rajčata teď mají zelenou, dozrávají a všechny informace o jejich pěstování mají u nás přednost. Takže my jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: To, že rajče roubované, tak v podstatě nikterak nemění to, co byste s tím rajčetem standardně dělala. Keříčkové odrůdy nebo odrůdy, které jsou určené k pěstování někde na poli a jsou určené na nějaké zpracování typu, nevím, kečup a další věci, tak ty nevyštipujeme. Pokud jsou to rajčata tyčková, ty samozřejmě vyštipujeme. Už jenom podle toho, jaké tam má to rajče, tak byste vlastně měla vědět, zda vyštipovat či nikoliv. A ta podnož, která tam je, to zná to, na čem je to rajče naroubované, slouží k tomu, aby byla odolnější, aby třeba lépe rostla, aby lépe prosperovala v nějakém prostředí, ale s tím samotným vyštipováním to společného nemá vůbec nic. Takže keříkový nevyštipujeme, pokud teda nejsme nějaký fanatičtí blázni a nadšenci, teďko to myslím trošku s nadsázkou. Tyčkový rajčátka samozřejmě vyštipujeme, měli bychom vyštipovat takové ty zálistky a v okamžiku, kdy nám ta rostlina už ty plody nalila, je vidět, že ty plody by dozrávaly, tak odstraňujeme i spodní části listů. Prosím vás, ty listy neodstraňujeme zbytečně brzo, protože ten list je v principu elektrárna, která to rajče vyživuje, krmí i ten plod. A pokud budete nadšeně štípat všechny listy, v okamžiku, když tam objeví nějaké malé rajčátko, no tak té rostlině berete v podstatě to, čím ten plod má vyživit. Takže vyštipování ano, u tyčkových rajčat, vylamování listů také ano, ale v okamžiku, kdy ty rajčata už jsou v tom stavu, že se blíží to jejich zrání, tak tehdy můžete ty listy odstranit. Takhle by vám to mělo fungovat. A to, že jsou roubovaný, tak to je jenom výhoda, která vede k tomu, že to rajče je odolnější, lépe roste, více plodí a tak dál, ale na to vyštipování samotné, to, že je to rajče roubované, nemá žádný vliv.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Člověk je tvor zvídavý, tedy samozřejmě jak kdo. O mně moje hubatá manželka říká, že jsem občas trošku natvrdlý, než mi to dojde. Takže i když jste chytří, dokonalí, myslíte si to o sobě, přesto v přírodě pořád zůstávají určitá kouzla a ta je například život včel. Víme o nich toho spoustu, ale spousta věcí je pořád tajemstvím. Například jak si včely předávají informaci o zdroji potravy. Když je úl v zahradě, nebo na kraji pole s kvetoucí řepkou, tak je to jasné, ale co když je zdroj potravy mnohem dál, třeba 4 kilometry daleko? Jak najdou cestu? Kdo jim ukáže mapu? Naší hobby redaktorce Slávce Brádlové o tom více řekl dlouholetý včelař Petr Caba.
2: To je zajímavá věc. Míní se, že včelky v takzvanými tanečky, které provádějí na česnech, říkají, kam má kolegyně letět, kde je teda zdroj nějaké potravy. Je to dost neprobádané ještě, protože samozřejmě včelka veliký mozek nemá. GPSku, kterou máme dneska všichni v mobilech, nemá taky, ale včely to prostě dokáží.
3: To je pro mě jedno z těch kouzel. Dalším kouzlem je to, co dokáže matka. Té prý stačí jeden svatební let a potom už celý život klade oplozená vajíčka a stará se tak o rozvoj včelstva. Je to pravda nebo je to nějaký blud?
2: Pravda to je. Samozřejmě matka, když se vylíhne, nějakou dobu teda ještě v úle vychovávána, ale když vyletí na svatební let, tak se potká s tupcem, který ji oplodní a matka pak doopravdy už potom plodí jenom vajíčka oplozená, klade jich denně 1500 až 2000.
3: Teď jste mě vzal úplně dech. A je to všechno na základě toho, že dostává tu takzvanou mateří kašičku. Je to opravdu takový zázrak? Takovou sílu to má?
2: Nevím, jestli to způsobuje mateří kašička, ale samozřejmě pravda to je. A matka jako členka rodu, nebo respektive představitelka toho včelstva, je krmená tou nejlepší stravou, kterou jí dokážou včelky připravit. A potom teda, pokud je zdravá a oplozená, tak takhle plodná je. Samozřejmě vydrží to maximálně 2-3 roky, potom se musí vyměnit.
3: Já jsem si myslela, že prostě včela je včela, včela medonosná. Tak jsou nějaké druhy nebo rasy nebo plemena, nebo jak bych to řekla. Je fakt, že můj tchán se chlubil tím, že má včely hodné, protože jsou to kraňky.
2: Včel je spousta druhů. U nás v České republice máme povolené k chovu pouze včelu kraňskou. Český svaz včelařů je i šlechtitelem této včely. A v podstatě tato včela je v tomto našem středoevropském prostoru nejlepší a i svými vlastnostmi, to znamená takovým tím klidem, v podstatě všem včelařům vyhovuje.
3: Co vás osobně na těch včelách fascinuje? Možná ten med, možná mateří kašička, možná propolis, o kterém jsme dnes vlastně neřekli vůbec nic?
2: Asi všechno. Asi všechno, samozřejmě je u toho i to, že člověk, když se posadí k úlu a vidí ten cvrkot, ten šrumec, který teda je, pokud je hezky, je zdroj někde, včelky lítají, tak je to neskutečný relax.
1: A z vlastní zkušenosti mohu říci, že chviličku toho relaxu si každý včelař zaslouží, protože práce kolem včel je dost a dost. A právě teď je období, kdy včelaři připravují včely na zimu a zakrmují je a zúžují, a o tom zase někdy příště. My se v dnešním hobby magazínu po písničce zaměříme na takové obvyklé opravy zahradních motorových pomocníků.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zahradní pomocníci šetří spoustu času a námahy. Když ale začnou zlobit, je dobré zjistit, proč trucují. Tak třeba, že je máte řadu let, součástky stárnou a servis nikdy neviděli. Servisní technik Michal Zbráš má v Plzni na Roudné rozbitými sekačkami, vyžínači, pilami a další technikou doslova zaplavený celý dvůr i dílnu. Jak prozradil našemu hobbyredaktorovi Jirkovi Šobrovi, za zbytečné opravy si mohou většinou majitelé sami. No a začali u spalovacích motorů na benzín.
2: Lidé používají palivo Natural 95 do těchto strojů a tam palivo degraduje prakticky už po měsíci.
3: Jde do těch zahradních pomocníků se spalovacími motory natankovat něco lepšího, nebo pomohou nějaké přísady, aditiva?
2: Ano, lze nahradit 98-oktanovými nebo 100-oktanovými palivy, ale ty taky degradují, protože tam máme 5% ekopřísad. Nejlépe je do toho používat aditiva. Aditiva ovšem, které jsou na trhu, jsou různých kvalit. My vlastně máme teď jenom jedno aditivum, které nám tak nějak funguje. Tam je psáno, že vydrží palivu do těch 10%, kde máme tyhle ty aditiva, až 12 měsíců, ale vyzkoušeno 6 měsíců, že to vydrží.
3: Co všechno udělá benzín právě v těch motorech?
2: Rozpouští některé palivové hadičky, korodují karburátory uvnitř a degradují membrány.
3: Teď už to není o tom koupit si 20-litrový kanistr benzínu na zahradu a mít ho na sezónu, ale spíš ho vozit po částech.
2: No jenom přesně v tom, co spotřebujeme. Ano, u těch lidí, co pracují doma, tak maximálně 2 litry stačí úplně bohatě.
3: Co se stane, když sekáme nějaké větší množství vyrostlé trávy anebo dřeviny? Uženeme tu sekačku anebo zničíme nůž?
2: Ta sekačka je přetěžovaná, tam vlastně nemáme spojky zpravidla, že tam dochází přehrátí motoru a zadření pístů ve válci, řadu dalších věcí.
3: Když posekáme trávník, potřebuje většinou začistit v místech, kam se sekačkou nedostaneme. Používáme nejrůznější vyžínače. U těch elektrických je dokonce stanovena doba, kdy je můžeme používat třeba 20 nebo 30 minut a pak nechat vychladnout. Proč?
2: To je tím, že tam máme ložiska nahrazený ložiskovým pouzdry, tam dochází k přehřívání.
3: A jak je to s řetězovými motorovými pilami? Tam bude problém benzín a další?
2: Je to benzín, no a hlavně, že používáme řetězy, které jsou už tupé, když řežu, a už mi to nedává hoblinky nebo nějaký ty větší piliny, ale už mi to dělá ten prach, ten řetěz vyměnit, protože když tam máme prach, tak ten se dostává do vzduchového filtru a vzduchový filtr se ucpává, motor je přetěžován a dochází k těm velkým problémům. A navíc, když řežeme tím řetězem, který už je hodně tupý, už vlastně neřežeme, prakticky to dřevo vlastně hladíme.
3: Možná brousíme. A co lišty v pilách?
2: Lišty jsou různých kvalit. Samozřejmě jsou lišty, které nám vydrží spotřebu 10 řetězů, ale zpravidla jsou tak ty 3-4, pokud máme ty klasické řetězy, je nutno vyměnit. Některé lišty jsou tak špatné, že nevydrží ani jeden řetěz.
3: I od značkových výrobců?
2: U značkových výrobců ne.
3: A co olej? Můžeme používat ekologický, ale také obyčejný.
2: Minerální olej nám vydrží několik let, zatímco tyhle ty ekologický oleje, tak dochází k tomu, že po otevření té nádoby po měsíci začínají degradovat, začínají nám lepit a tak nějak medovatět a už jsou vlastně nepoužitelný, protože ničí celou mazací soupravu, včetně čerpadel.
1: A na závěr tu mám ještě jednu radu od servisního technika Michala Zbráše z Plzně. Pokud používáte ekologické oleje na mazání řetězu a lišty pily a nebudete měsíc pilu používat, vyplatí se ekologický olej vyjet nebo odsát. Mazací soustavu zakonzervujte olejem minerálním a po jeho nalití ještě chvíli řezejte, aby se olej dostal všude. Pokud odsajete nebo vyjedete i benzín, ušetříte si spoustu možných dalších starostí. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, že právě teď je čas na řízkování skalniček.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: A někam si do kalendáře poznamenejte, že nás čeká od 24. do 30. srpna takzvaný Bartolomějský týden. A říká se o něm, že bouřky v Bartolomějském týdnu přinášejí přívaly, kroupy a vichřice, které mohou uškodit velice. A nebo se také říká, že svatý Bartoloměj pase berany, tedy bouřkové mraky. Co je ale pro nás důležité? Třeba to, že po 20. srpnu se mají vysévat, řízkovat a rozdělovat trsy skalniček. Také je dobrý čas na řízkování pelargonií. Řízky se třemi listy, to radí odborníci, zapíchněte do malých květináčů a postavte do stínu. Srpen je ovšem měsíc, kdy se rychle množí nejrůznější škůdci. Zejména mšice si vybírají výhony, lichořeřišnice, první poupata jiřin i druhé kvetení růží. Procházka zahradou a pečlivé prohlížení rostlin se vám vyplatí, protože proti mšicím a také houbovým chorobám na listech zasáhnete včas a použijete lokální postřik, který zabrání jejich šíření. No a je také čas na vysazování tysů nebo jedlovců do velkých zahrad, kde chcete vytvořit stále zelené místečko pro odpočinek. A kdo má rád narcisy, tak konec srpna to je právě ideální čas pro vysázení jejich cibulí. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak chovat žížaly a jak využívat jejich schopnosti na výrobu výtečného hnojiva. Vypravíme se mezi sokolníky a zaměříme se na chov a výcvik raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
1: Počet lidí v exekucích v Česku mírně klesá. Zahraniční návštěvníci ničili skály u Pravčické brány v Národním parku České Švýcarsko. Zítra se bude postupně zatahovat, objeví se přehánky nebo déšť, teploty do 37 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Počet lidí v exekuci v Česku dál mírně klesá. Na konci prvního pololetí bylo lidí s exekucemi necelých 590 tisíc. Meziročně jich je asi o 17 tisíc méně. Vyplývá to z aktuálních dat mapy zadlužení, kterou vytvořili Institut prevence a řešení předlužení a agentura PEC Research. Průměrná vymáhaná částka je přes 900 tisíc korun. Nejhorší situace s exekucemi se týká jen několika regionů. Popisuje Pavla Ašermanová, předsedkyně konzorcia dluhových poraden.
2: Karlovarsko nebo Ústecko a částečně Moravskoslezský kraj, tam ten počet lidí v exekuci je daleko vyšší. Především tedy v Ústecku a v Karlovarském kraji. Tam jsou v některých obcích, tam je třeba 40% lidí zadlužených. To bych řekla, že je zásadní problém i pro ten samotný kraj, pro tu samotnou oblast, protože tím samozřejmě chudne celý kraj.
1: Ke snížení počtu řízení i zadlužených přispělo v minulých letech několik oddlužovacích kol takzvaného milostivého léta. Dalším důvodem je zastavování exekucí kvůli malým částkám. Strážci Národního parku České Švýcarsko zadrželi návštěvníky, kteří ničili skálu u Pravčické brány ve Hřensku na Děčínsku. Na to, že rodina včetně dětí ryje do skály obrazce, upozornili strážce jiní turisté. Strážci parku na místě vandaly zadrželi a udělili jim maximální výši pokuty, říká za Národní park Miroslav Rybář.
3: Přišlo nám do Národního parku videa návštěvníků, jak na přírodní památce Pravčická brána rejou něco do skály, takže já jsem s kolegou ty lidičky cestou na Pravčickou objevil, oni se k tomu přiznali a byla jim udělena pokuta 10 000 korun.
1: Marocké složky zadržely 111 migrantů, kteří se pokusili překročit hranici do španělské Seuty. Bezpečnostní jednotky na obou stranách hranice byly posílené kvůli očekávanému masovému pokusu o ilegální překročení hranic. Ten se podle agentury Reuters organizoval na sociálních sítích. Poslední taková situace nastala před 2 týdny, kdy do španělské exklávy na severu Afriky proniklo 72 tisíc lidí.
0: Počasí.
1: Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, ráno bude na západě, dopoledne postupně i jinde v Čechách oblačno, později až zataženo. Popoledně bude velká oblačnost také na Moravě a ve Slezsku. Večer se začnou na severozápadě území místy, jinde jen ojediněle vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37, v severozápadní polovině Čech 27 až 31 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy je stále ještě komplikace za sjezdem na Divišov a Sázavu na 34. kilometru odklízí cisternu po dopoledním požáru. Policisté teď provoz na pár minut zcela zastavili. Kolona z 41. kilometru a dá se objet na sjezdem na Divišov, potom po silnici 113 a vrátit se u Chocerad. Na silnici 3 z Českých Budějovic směrem do Prahy na průjezdu Miličínem na kruhovém objezdu u čerpací stanice je hlášená nehoda. Na místo jedou záchranáři. Kolona směrem na Prahu je delší a to je asi tak na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly zprávy. Teď už začíná pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
4: Milujete dobré jídlo? Také břitký humor Vladimíra Menšíka. Ctíte silné přátelství a máte radost, když se lidé smějí? Pak máte hodně společného s dnešní osobností české zábavy. O té, o které si budeme vyprávět. Vybírat filmové, televizní i rozhlasové ukázky pro vás bude Patrik Rozehnal. Komik, jehož jméno zkuste uhodnout, se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Tak se za ním vydáme, ne?
5: Posaďte se.
4: Děkuju. My bychom vás rádi pozvali do našeho pořadu.
5: Nepovídejte.
4: Našel jsem s vámi totiž docela dost ukázek. U nás v archívu, v rozhlase i v televizi.
5: Ano, sundejte brýle.
4: Proč?
5: Ano, vy jste se nám překoukal na televizi, to je jasný.
4: Tak to jsem si spíš vykroutil krk.
5: Jak to? Vy máte televizor tak vysoko?
4: No to ne, ale jak furt člověk kroutí hlavou nad tím, co tam vlastně vysílají.
5: No podívejte se, tak co pak je vám?
4: Mně? Nic. Ale rádi bychom si o vás něco pověděli. Vy přece umíte lidi pobavit.
5: Já už to mám.
4: No sláva.
5: Vy nejste vy.
4: Ale už toho nechte. Já jsem já. Moderátor Českého rozhlasu.
5: Všecko znáte?
4: Všechno, ne.
5: Ovšem, najednou vám někdo položí záludnou otázku. Co je to, Žašíre? Je to zaháněč vrabců z minulého století, anebo člověk oblečený v konfekci?
4: Já myslím, že to bude Lubomír Kostelka, převlečený za dědu Kostelku v kouzelné školce. Co?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Lubomír Kostelka se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Jeho maminka byla nadšená ochotnice, ale její syn hercem být nechtěl. Studoval na obchodní akademii v Přerově a když Němci během druhé světové války školy zavřeli, začal se učit elektrikářem a už v té době pomáhal i v Přerově jednomu staršímu kolegovi, který zajišťoval nejrůznější kulturní akce ve městě. Když pak pokračoval v Brně na průmyslovce, tak už dokonce hrával v komparzech, v opeře, operetě nebo činohře. Úspěch měl i s anekdotami, tak jako třeba později i v Československém rozhlase, když vyprávěl jednu z anekdot v roce 1974.
2: Do kosmetického salonu vejde pán s výraznou pleší. Opravdu je léčba, kterou inzerujete, tak účinná, ptá se. Víc než účinná, věřte. Jeden zákazník, který podstoupil, byl úplně holohlavý. Po třech týdnech, když měl platit účet, už si rval vlasy.
1: Když Lubomíra Kostelku, co by mladého studenta, hecovali známí, aby se přihlásil na jemu, tak to zkusil. Jenže na zkoušky se vůbec nepřipravoval. Nebral to prostě vážně. Kamarád ho dokonce upozornil, že by se raději měl připravit a drtit se monology. Když ale pak přišel na zkoušku, požádal komisi, aby mu někdo napovídal. Komise byla tehdy perplex. Lubomír Kostelka měl ale to štěstí, že téměř všechny znal z doby svého ochotničení. No a byl tam také jeho velký kamarád Láďa Menšík. Řekli si, že jsou vlastně ze stejné školy, tak proč by si nepomohli? Menšík napovídal s takovou vehemencí, že se celá komise smála. Nakonec vzali Laďu i Lubomíra Kostelku. A začalo přátelství na život a na smrt. Setkali se spolu mnohokrát, třeba i v roce 1969, když Zdeněk Podskalský natáčel hudební férii Ach ta vojna, což byl vlastně 13. díl historicko-zábavné férie Bejvávalo.
3: Když jsme

milovala, zapomněla, že přijde jaro, po jaru léto, po létě zas ten smutný čas. Čtyři muzikanti hráli, jedli, pili, hodovali a přitom se uradili, jak ji dostanou.

0: kašlu a že byl hrad, tak dostal.
1: Na natáčení této inscenace o starých vojenských písničkách z doby bitvy u Hradce Králové v roce 1866 pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského vzpomínal Lubomír Kostelka i v jednom z pořadů Marie Rotrové Čin Čin. Ten tehdy režíroval Zdeněk Havlíček.
2: To byl film, který se dělal v čase takovým zvláštním.
3: Jak přišli ti hoši, ti bratři, jak nás přišli osvobodit toho 21. srpna, tak 28. srpna my jsme ten film začínali točit. Tak 27. srpna večer jsme se s Láďou Menšíkem vypravili jeho autem do Písku, kde se to mělo točit. Jak byly ty směrovky všechny vyvráceny a některé otočeny jinak, tak jsme vyjeli z Prahy a za chvilku jsme zase byli v Praze. My jsme vám asi čtyřikrát takhle vyjeli z Prahy do Písku a zase jsme se objevili v Praze. Asi po 8 hodinách jsme přijeli vážně do toho Písku a teď samozřejmě spoustu kolegů už na místě. A všichni nás vítali s takovým nadšením a s takovou láskou, že jsme tomu totálně podlehli a tomu podlehli úplně všichni. Proto ten film se dělal s takovou radostí, s takovým nadšením, s takovým bratrstvím se dá říct.
4: No tak, počkej, abyste vás já přesně, já si to pamatuju, když jste to točili, totiž to byla taková, jako, že chtěli všechno rychle, protože měli za zadkem velkou armádu, a že někdo tam má tanky a tohle, no tak...
2: No ano,
5: že
2: ano,
5: se to točí,
2: ano. Radku, to nás spojilo.
4: To jsem řekl slušně, že jste měli za
2: nás to spojilo.
6: Láska k těm vojskům, nebo co?
2: Ne, láska k nám, jednoho kolegu druhému. Ta láska nás tak spojila, že opravdu jsem tam nějaký to děťátko z toho taky vznikl.
4: Ale no tak.
2: Pán Cemšek a nějaký synáček z toho vznikl. A ten film jsme začínali točit druhý den, toho 28. v Putimi na statku. Ten film začíná tím, že na tom dvoře statku jako vybuchne granát, otevřou se dveře takové venkovské latriny, na tom visí jeden voják, to měl být Láďa Menšík, a druhý po tom výbuchu padá do žumpy, to jsem byl já. Bylo dohodnuto, jakože s tou vojenskou mocí ruskou bylo dohodnuto, že vůbec žádný zbraně, žádný výstřely, žádný ohně, že nic nebudeme používat. Takže režisér Podkalský, který to ten film režíroval, tak řekl tomu pyrotechnikovi, poslyš, něco tady musí být.
4: Malinký
2: oheň, takový jenom pšouk, takový něco, jako, pane režisér, samozřejmě, to jenom tak lehce pšouk, ne, můžete se úplně spolehnout. Protože se to nedalo opakovat, tak jsme se všichni dali, no, poslali na svá místa, Ladinek do té latriny, já jsem byl za dveřma, rozumíte, při výbuchu, jakože Ladinek se na těch dveřích objeví a já v té žumpě. Děti, co vám budu povídat? To byla taková šloha, ale tak strašná rána, on tam dal takový množství prostě té třaskavý. Já naštěstí jsem malinko se zpozdil, takže jsem nedostal ty necky, pod kterýma to bylo umístěny do hlavy, protože ty necky ty opravdu plavaly vzduchem jako holubice míru. A Ladinek, ten se neobjevil na dveřích, ten s tou latrinou upad. To prostě byla to hrůza. Za 10 minut jsme byli obklíčeni opravdu sovětskou armádou, děla tanky, rozumíte, teď z toho vyběhli takový ti, jak se jim to říká?
6: Aziati.
2: Ne, no Aziati, samozřejmě, ti samopálníci, rozumíte, jakože to bude úplná katastrofa a vážně. Oni jakože objevili sídlo kontrarevoluce a že teda nás zlikvidují. Zdeněk Podskalský, který znal výtečně rusky, dlouho musel s něma mluvit, rozumíte, dlouho dokazovat, že jsme film, že nemáme zbraně, že nemáme nic. Trvalo to opravdu dlouho, ale tohle, toto nás všechno tak spojilo, že ten biograf se dělal potom v úžasný pohodě a v takový náladě, že ta nálada samozřejmě, ta z toho trší, ta z toho opravdu je rozpoznatelná.
1: O dva roky později natočil Lubomír Lipský se stejným režisérem, tedy Zdeňkem Podskalským, i televizní seriál Fantom operety. Pětidílnou operetní komedii, kde se hlavně Lubomír Lipský představil jako spisovatel detektivek a také Fantom. Kostelka si tu zahrál tajemníka divadla a do kanceláře přichází v okamžiku, kdy jeho ředitel nachází na stole i dopis od Fantoma a jeden telegram. Jenže Fantom telegram četl dřív, proto text zamění za opačný. Místo toho, že se ansámbl vrací z ciziny domů, píše, že to nepůjde.
7: Ne,
5: teď my jsme úplný nudisti. Nemáme ani niť. Premiéra se musí odložit.
7: Blbost!
5: Přece se z toho nezblázníme. Podívej, Franta Špacír udělá výpravu, Tintěra postaví kulisy, býval přeci architektem, že jo?
8: Ale Zahradník, z toho může být nejveč funusan a ne premiéra, prosím tě. Co pak je Tintěra bobr?
5: Ta sakra, musí se snažit.
8: No, ale znáš ho, ne?
4: Tady něco nekvapí. To vypadá, jako by ten fantom tušil, co v tom telegramu bude. A je zůstává rozum stát.
5: Hele, pánové, musíme na to od lesa. Pokusíme se fantoma uplatit.
4: To by to musel nejdřív najít.
5: No pošleme mu prachy přes Studenýho.
8: Já jsem to hned říkal, že v tom máš Studený prsty.
5: Podívej, jsou nějaký prachy?
4: Jsou, no rozpočet jsme stejně překročili, takže...
5: Podívej, když vezme Studený peníze, tak je to konec fantoma, jasný?
4: No jo, ale chtěl by to pořádný balík. 100 tisíc?
5: 80, úplně stačí. Hele, já mám plán. A provede ho Franta Špacír.
8: A proč zrovna já?
5: Protože seš důvěryhodnej.
4: A já ne.
5: Hele, ty mlč, ty v tom nemůžeš vůbec figurovat. Podívej, Frantiku. Za divadlem parku bude čekat taxi. Řekneš heslo divadlo.
8: Heslo divadlo.
5: Nasedneš do něj, udáš Studenýho adresu, zajdeš tam a předáš Studenýmu peníze. A potom... No, co potom? No, potom půjdeš domů pěšky, že ano? Protože někde a na něčím ušetřit musíme.
4: To je dobrý plán.
8: To jo, no tak to vyšlo.
5: Podívej, Franta, ještě něco. Nikdo se nesmí dovědět, že Kamenný divadlo vyjednává se Studeným.
7: Jasně, to by byl malér, kamaráde, to by byl malér.
8: Buď klidnej na mě, spolehne.
5: A jo, fajn. A fantoma máme lepší.
1: Lubomír Kostelka chtěl jít po škole do Brna, k Mrštíkům, jenže kádrově nevyhovoval. Takže nastoupil v Českotěšínském divadle a teprve po roce se vrátil do jihomoravské metropole. Jedna z jeho prvních rolí byla hlavní úloha doktora Galéna v Čapkově bílé nemoci. V Praze se na něj byla podívat dokonce i Čapkova manželka Olga Scheinpflugová, která mu osobně poblahopřála. Do Brna se ve stejné době jako Kostelka vrátil i Menšík a Lubomíra přemlouval, ať přijede do Prahy. Nakonec ho zlomil a Kostelka v roce 1957 do vlaku ve směru na Prahu nastoupil. Udělal dobře. I díky tomu dostal v roce 1974 jednu z rolí od režiséra Václava Vorlíčka. Bylo to v připravované komedii Jak utopit doktora Mráčka a neb konec vodníků v Čechách podle scénáře Petra Markova a Miloše Macourka. Pracoval ve vodnické směnárně na jednom vodnickém kongresu, když vyměňoval hrníčky z duší za perly.
5: Vteřinku, prosím, jen se obslužím. A budu prosit kontrolu.
9: Prosím.
1: V téhle chvíli předvádí Miloš Kopecký přeměnu z vodníka na kapra a zpátky.
5: Děkuji, to stačí. To víte, předpisy jsou předpisy. Tak to máme 15 duší, což znamená 15 pera. Přejete si bílé nebo šedé?
7: Jednu, krásně bílou, do něčeho zasazenou, prostě šperk, rozumíte? Je to dárek pro dívku, prosím.
10: A dárek pro dceruško, suvenýr z Hamburku. To jsme na tom stejně.
7: Myslíte, že všechny dívky jsou jen dcery?
10: Já vám rozumím. Nepochybně krasavice.
7: No, to bych vám říkal, divoch, tornádo, uragan, vážně.
5: Něco takového.
10: To je krása. Nebyl by ještě jeden? To já bych ho vzal pro dceru.
1: A čeká nás titulní písnička z komedie Jak utopit doktora Mráčka a neb konec vodníků v Čechách, tedy Helena Vondráčková a Vašek Neckář.
11: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Doufám, že jste dobře naladěni nejen kvůli písničce, ale taky díky našemu vzpomínání na herce Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přijel do Prahy, hostoval na různých divadelních scénách. Vybíral si, která bude ta domovská. Chtěl k Janu Verichovi do ABC. Menšík mu tehdy dokonce zprostředkoval schůzku, ale když na ní mělo dojít, dostal Lubomír nějakou neurózu. Tak tam nešel. Tohle se opakovalo celkem 4x. Uplynuly 4 týdny a šel kolem divadla ABC. Řekl si, že tam zkusí zajít sám. Sekretářka mu pak prozradila, že Jan Verich toho ohlašovacího šílence chce vidět. O přestávce během představení. Dotáhla Lubomíra Kostelku do šatny, kde byl přímo Verich. A nejen on. I Mirek Horníček, Miloš Kopecký, Rudolf Dale a také Karel Bláha. Pro mladého Kostelku to byl šok. Verich tehdy řekl, co si račte přát, pane.
2: Já jsu nějaké Kostelka z Brna a rád bych k vám do angažmá.
0: Spustil tehdy po brněnsku.
2: Já, tož vy jste z Brna, tož to jste přijaté,
0: odpověděl mu Verich stejným nářečím. Po představení na něj měl počkat v klubu. Napili se, plácli si a Lubomír Kostelka rovnou nastoupil do hry Cézar. I díky tomu se zařadil po bok takových herců, kteří dostávali příležitosti i v televizi. Třeba v různých silvestrovských estrádách, kde s Vladimírem Menšíkem dostali šanci zahrát i revizi na vysokou, jednu mysliveckou scénku. Tak vzpomínejte a bavte se.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajný má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinných. Ale já skoro to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft nebo co? Víte? Ne, pane Adlesky, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vlez na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky bušta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No, no, no. Já vím, prosím. No to nás poděš bambu. Jaká revize? K nám do lesa na vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný 2 jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, to přijde čeště. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, no buznár. No tak se. Poslíš, kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
4: No.
3: Fafejta.
4: Co pak?
3: Podívej se. Přijde komise a bude malér. Máme vedený 2 jeleny. A Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporáplej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky bezinky obtěžovat?
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa je...
4: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Královeho?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Víš, kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od 2, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám krůček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle proč jednok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivokrátě?
4: Jenomže, tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a straší dělá velice dobře.
3: No a co?
4: No co?
3: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde, ty mě taky pozná.
3: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: Já budu dělat Jelena v dálce.
3: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
4: Ne, zkusí to po mě nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
3: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Aby, no. Abych nespolk, plže.
3: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Jak co to? Když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
3: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
4: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
3: Kamaráde, já mám všechno promyšlený. Podívej se, co je to?
4: Kaviár.
3: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
4: Na mou duši. No. Jsou to jelení bobky a praví.
3: Hlava, hlava, kamaráde. Nesvali, tady to musíš být. No, to
4: stavíme. Lojzo. A kde tolika ti množství přišel, prosím?
3: Já jsem tolik boků nazbíral,
4: no, kamaráde, nazbíral?
3: Včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný, budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni, plácneme si.
4: No počkej, na jedno si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
3: To si myslíš, papejta?
0: Nevím, jestli myslivecká tématika byla obou pánům blízká, ale na myslivce si zahráli ještě několikrát. Zábavné pořady měl v Československé televizi na starosti mimo jiné Zdeněk Podskalský a tak dal oběma pánům tuhle šanci. Jmenovala se Myslivecká Sklatov a jejich úkolem bylo provázet lidušku, tamní mysliveckou dechovou muziku. Na závěr si spolu dokonce i zaspívali.

0: Já vám řeknu, že myslivci mají nádherný život.
1: Proč to myslíte?
0: Sám jste to slyšel. To samý hájíček, milá, měsíček svítí. A do toho kukačka kuká, kuku, kuku.
1: Co říkáte?
0: Kuku.
1: No ovšem, ano, kuku. To s váma souhlasím. To s váma souhlasím, pane. Ti mládenci si zkrátka uměli svoje povolání dobře vybrat.
0: Uměli.
1: Ne jako my dva, mladí ležáci, staří tohleto. No, ovšem, zase na druhé straně, tak jednoduché to taky nemají. Jen si to představte, každodenní, časné vstávání, téměř zakuropění. No zkuste to, vstaňte ha, a jděte do lesa brouzdat se v rose. Pane, to by se vám brzo zajídalo. Moment.
0: Co pak?
1: Já přemýšlím, podívejte se, vy si myslíte, že myslivci každý den časně ráno vstávají kvůli brouzdání se v rose? Nenapadlo vás něco, pane?
0: Ne.
1: Co když za tím brouzdáním se a za tím lesem vězí nějaká ženská? Chodí tam po lese, zimou se tam třese, na každýho fošta, zbrt myslivce a hajnýho se usmívá. Pane, no je za tím ženská, protože za vším na světě je ženská. Některé ženy jsou totiž všechny stejný. Já vám tady něco povídám a co vy zase děláte?
0: Stojím a poslouchám.
1: Ale já koukám, vy sedíte a míříte zase na našeho oblíbeného jelena támhle.
0: Pardon, sedím a poslouchám.
1: Tak to, pane, nedělejte. Dejte sem tu flintu. Nebo skončíte špatně, jako Nimrod Fafejta.
0: A jak skončil Nimrod Fafejta?
1: Pane, ten se znemožnil před celým revírem. Víte jak? Tak jako vy si jednou vzal flintu a takhle tradá do lesa. Pane, na kňoury. A jde tak tiše, obezřetně, skoro se plíží a kouká, kde je nějaký kňour a v tom se za ním rozhrne křoví. A tam kňour, malý jako kanec. A povídá, Fafejta, kam pak? S tou flintou, ale jdu na ryby, jdu na ryby. Já jsem taková veselá kopa. Vy mě zase neposloucháte, co to znamená tohle, co děláte?
0: Troubím na vábničku.
1: Na vábničku, a koho vábíte?
0: Lidušku.
1: Kdo to je Liduška?
0: No přece dechovka z Klatov.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Ajdem.

0: Lubomír Kostelka a Vladimír Menšík spolu dospívali písničku a my tím pádem můžeme pokračovat dál ve vyprávění životního příběhu herce Lubomíra Kostelky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po ABC hostoval i v Laterně Magice a začal taky účinkovat pilně v televizi. Byl tehdy takzvaně na volné noze, tedy bez stálého angažmá. K tomu ho ale taky přemluvil Vladimír Menšík. Říkal tehdy, hele Luby, za dvě televize máme 6 papírů, to by ti mělo na život stačit. No, stačilo. Když k tomu přidal i rozhlasové Silvestry, byly z toho docela dobré peníze. Jedna anekdota za všechny, v Hanáckém kroji.

0: No to byl dobrý fór, ten jsem si zapamatoval. A když jsem byl podruhý v Holomoucu, v té samé hospodě, chtěl jsem také rybo. Ale měli jen hovězí guláš. Dojedl jsem ho a zavolal k výčepo. Hospodo, jedno pivo! Vol chce pít!
1: Lubomír Kostelka patří k hereckým rekordmanům. Má za sebou několik set filmových a hlavně televizních rolí. Začal být obsazován už po svém příchodu do Prahy. Poprvé se objevil jako detektiv ve snímku Kasaři v roce 1958. Zahrál si ale prakticky ve všech žánrech. V drtivé většině ale šlo o malé role. Výjimkou byla postava Gullivera v Juráčkově snímku Případ pro začínajícího kata v roce 1969. V dětském dobrodružném příběhu Páni kluci představoval Pajdáka, v dobrodružném příběhu Z dob zlaté horečky na Aljašce Klejm na hluchém potoku stvárnil Zlatokopa, v pohádce Třetí princ Kupce, v seriálu Bylo nás šest se objevil jako policajt, v Životu na zámku jako hospodský kletečka, v Ranči u zelené sedmi jako děda Jeřábek a ve Zlaté svatbě po boku Jiřiny Šejbalové v roce 1972 v režii Jaroslava Macha jako jeden ze synů, který na tu zlatou svatbu právě přijíždí.
2: Tonda přijel.
3: Tonda zase někde ukrad, co?
2: Ahoj. Šetři a budeš mít zatři.
3: Já to bych musel být řeznictví jako ty. Já nemůžu na traktorce říct, milost paní, může toho být o 4 deka víc nebo my?
2: Jenem nech být. Každý cigán podle své planety hádá.
4: Hlavně, že se vám dobře daří, děti.
5: Nazdar. Ahoj, mami. Zítra ušetříte za taxík. Nevěstu se ženichem, vezu já.
4: Jenem, aby jsme neušpinili.
5: Možno, otevři kufr. No, moc jsme vám toho nepřivezli, to víte. Auták, stál fůru, peněz.
4: A
5: stavil jsem se cestou na přehradě.
6: Ukaž, Maře.
4: Pane Lusiu.
5: To je.
4: Co s tím budeme dělat? Vždyť u nás ryby nikdo nejí.
6: Kusí, co? Jedu. Já.
2: Aspoň tu štiku si mohl nechat vedoucímu mototechniku. I tak by bylo dost.
5: To znáš, Mařu.
4: Ona já.
5: Tu máš ode mě. Aby nevěděla. Schoj to před babi.
4: Já, babi. Toj. Tam vidím, milý synku, přes
2: tři
4: dži.
2: Kolik? Tři? Tři. Neboj, dědo. Zůstane to mezi nama. Ať máme taky jakési to rodinné tajemství.
3: To je roba. Správná roba.
4: Škoda, že nepřijedu vše ty vnuci. A to je tak. Jedni jsou na vojně, druzí na studiách. Tak se to všecko po tom světě rozutíkalo. A pojď, že ti z Prahy přijedu.
7: Tak, Robi.
3: Čím se, Robečky, napijeme? Lučíme se svobodu.
7: Vejdi do života a neškoď.
4: Jdeš na svobodu ní, ale otravit chrobaka.
2: Tondo, přivez si to na svatbu.
3: A co? Zarobí se, kupí se. Slevač ještě nikdy očizně neumřel.
4: Jen mi ho neopí. Jemu včera stačí šlapnout na špunt.
2: Ukažte to, chlapi, já to schovám.
4: Tak, a máš to.
7: To jsme se s tu svobodu rozlučili.
2: Gizdi, na to jich už je.
4: A když by to ani chlapi nebyli. S nima musí mít člověk trpělivost.
1: S Vladimírem Menšíkem si Lubomír Kostelka užil docela dost. Díky honorářům za účinkování v televizi, rozhlase a ve filmech zajistili oba rodinu a zbytek probendili. Byly to prý veselé roky a Lubomír Kostelka se přiznal, že někdy došlo ke skutečně pekelným flámům. K večírkům tehdy docházelo spontánně, bez plánu. Co se mělo stát, to se stalo. Na jeden takový, plánovaně neplánovaný, vzpomíná Lubomír Kostelka v jednom z rozhlasových pořadů.
8: Ládiček jednoho dne mě zavolal a povídal, Lubí, mně se bude ženit bratranec a chce, abych mu přišel na svatbu, že ty rodiny jsou velice nesourodý. Šel by si se mnou a se říkal, to víš, že jo, Ládi. Přišla sobota, kdy se ta svatba měla konat, Ládiček mě volá a říká, Lubí, katastrofa. Já tam nemůžu jít, protože mě přehodili představení a odpoledne hraju. Je to ve 2 hodiny na Staromáku, prosím tě, jdi tam sám, omluv mě a řekni, že tě tam posílám, že pojedeš s něma a já, že přijdu. No tak, já jsem říkal, dobře, ale jak tu svatbu poznám, teď já, on říká, jo, bude tam hrát kapela. On je prostě jako nějaký milovník muziky a v tom podniku, kde dělá, prostě hraje kapela, ta tam bude hrát. No já přicházím.

0: k tomu staromáku a slyším jim hrát kapelu, tak jsem přidal do kroku a v tu chvíli vycházel opravdu svadební pár a prostě celá ta společnost vychází ven. Počkal jsem, až se vyfotografovali, pak jsem šel, dal jsem pusu nevěstě a k tomu ženichovi a říkám, hele, mě posílá Láďa, mám jet s váma, on potom přijde, až bude mít po odpoledním představu. On říká, jo, to je dobrý, dobrý, normálně. Tak jsem nasedl s něma, odjeli jsme k fotografovi, pak jsme jeli k ním domů. No tak já tam jsem rozhlížel se po té společnosti, opravdu byla taková nesourodá, jsem si říkal, safra, jak je rozpumpovat. Říkám, no, jedině pitím. Nechal jsem nalit do vinných sklenic, jsem nechal nalit alkohol a říkal jsem, u nás nahaný vážení se napřed, ještě než se začne jíst, tak se připíjí takzvaný kravský hled na štěstí novomanželu. No tak jsme si všichni přiťukli a říkám, to se pije na ex, tak to do sebe šoupli, poobědvali jsme a hned potom říkám, víte co, ještě si dáme jeden kravský hlteček na týkačku. No tak se nalil zase ten alkohol, dali jsme si na týkačku, už to bylo rozšouplutý, rozumíte. A opravdu se to krásně rozjelo, ta svatba. Najednou já jsem říkal, dostal jsem nápad, jsem říkal, víte co, změníme to, půjdeme zase na výkačku, to bylo předčasný. Nechal jsem nalit kravský hlteček, no svatba jako řemen. A já jdu k tomu ženichovi, k tomu bratranci a povídám, to bude Láďa koukat, co až přijde. A říká, jaký Láďa? Já říkám, no Láďa menšík. On říká, jaký menšík, já žádného menšíka neznám. Říkal, ježišmarja, tak to já jsem asi na jiný svatbě. On říkal, nejseš, jsi tady velice dobře, zůstaň si skvělej, normálně. Jenže já jsem se dostal k telefonu, volám Ladimu a povídám, ty Ladinku, já jsem na jiný svatbě. On říká, no to vím, protože mě volal bratran, že jsi se tam nedostavil, úplná katastrofa. Říkám, Ládi, přijeď prosím tě pěkně pro mě a pojedeme tam. Tak jsme tam přijeli a tam teda byla z téhle rozjařený svatby. Jsem přišel do úplného ticha. Protože tam sedělo 40 lidí úplně zařezaných. I vyskočil, jeho bratrán zapovídá, to je fajn, jsou tady komici, tak udělejte nějakou legraci, pak se najíme a napijeme. A se říkal, ne, my se napřed napijeme, pak se najíme a pak, jestli zbyde čas, uděláme nějakou legraci. A začal se zase, u nás nahaný, rozumíte, si připijeme kravským hltečkem, no co vám budu povídat. Svatba se rozjela opravdu a byla jako řemen.
1: Tak máme za sebou jednu svatební sérii. A před námi ještě jednu svatební písničku. A pak opět o životě Lubomíra Kostelky. Ve vysílání Českého rozhlasu s Patrikem Rozehnalem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: stále posloucháte na vlnách Českého rozhlasu pořad, který vzpomíná na Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jeho profesní život ovlivnilo 40-leté intenzivní přátelství s Vladimírem Menšíkem. Navzájem se oslovovali Ládínek a Lubinek. Kostelka si často i vybíral malé role ve filmech, kde hrál jeho přítel. Sešli se tak v úspěšných komediích Jak utopit doktora Mráčka, Což takhle dát si špenát a také v rozhlasových a televizních estrádách. V jednom z těch černobílých silvestrů televizních se objevuje scénka s Jiřinou Bohdalovou nazvaná U soudu. Tak povstaňte.
2: Stojíte? Po zjištění totožnosti žalobkyně i odpůrce zahajují jednání. Prosím, posaďte se. Žalující strana podává proti odpůrci žalobu o uznání otcovství a žádá přitom o částku 400 korun jako výživné na své dítě. Je to, prosím, tak? Souhlasí?
3: Ano, souhlasí.
2: Prosím.
3: Odpůrce má totiž 1800 korun měsíčně.
4: Já pro tebe nejsem žádnej odpůrce, ale jeňa.
3: Vy jste pro mě odpůrce, když někdo nechce platit jeňa. Na svoje vlastní dítě.
2: Já vás prosím pěkně, abyste odpovídali pokud možno na mé otázky, důsledně a po pořádku.
3: Maminka s tatínkem vždycky chodí ve čtvrtek do biografu.
2: Rodiče, prosím, pěkně žijí?
3: Ano.
2: Rodiče žijí?
3: Protože chodí do biografu.
2: No ano, to jste mi říkala.
3: Ano. A mě nevzali sebou a já jsem se nudila, tak jsem si hrála karty. Na gauči.
2: Proč na gauči?
3: Já se tam vždycky hraju.
2: A vás odvíkali karty na gauči?
3: Najednou někdo zazvonil. Tak jsem šla otevřít a on vyšel odpůrce.
4: Jo, to jsem byl tenkrát ještě jeňa.
2: Proč jste nevolala o pomoc?
3: Mně se nezdálo, že bych měla volat o pomoc.
2: No, to je ta první chyba. Vy si napište, že žalující strana se v té chvíli nedomývala, že by měla volat o pomoc. Místo toho šla zpět ke gauči, ano?
3: Ano.
2: A dál.
3: Protože odpůrce řekl, že bychom mohli hrát černýho Pedra.
2: Nabádal žalující stranu ke Karbanu.
3: Ano.
4: Ke Karbanu?
2: Ano, ke Karbanu.
3: Ano, a potom ještě chtěla, aby jsme hráli o jeho srdce, ale pane doktor, to já už jsem nechtěla.
2: Vy jste odmítla hrát o jeho srdce?
3: Ano.
2: A zároveň vás ještě jeho předmětná sázka vůbec nezajímala, to zapište.
3: Nevyhovovala.
2: Nevyhovovala vám dokonce. Ano.
3: Pak já jsem chtěla dát karty na stůl. A on mě povídá, ne, odpůrce jako, my si budeme hrát na gauči.
2: To znamená, že se dá říct, že žalovaný úskokem a jemu vlastní lstí, to je v obličeji, to jste měla tušit, prosím, děkuji. Vylákal oběť, tedy stranu žalující, do prostředí jemu lépe vyhovujícího, k jeho fíglům a záměrům. To znamená, že on už asi přišel se zlým úmyslem, ano? Prosím, pokračujte.
3: No tak, my jsme hráli.
2: Pedra?
3: Já jsem vyhrávala, páč od Švindlova.
4: Já že Švindlova?
2: No to nejde dohromady, prosím, když někdo švinduje, jako by čeně vyhrává, on prohrával, protože...
3: Já bych chtěl prohrát, poděláč mi s radostným úsměvem, že jsem vyhrála jeho srdce.
2: A jak to bylo dál?
3: Já...
2: No to skáčeme, jak to bylo potom dál?
3: Já se stydím.
4: Ona šeptala,
2: To znamená, že jste musel být se sakramensko blízko. Se sakramensky blízku. Blízky. V žalující straně.
4: Ano, byl.
2: Čili obžalovaný při výslechu doznává, že se odvážil tak blízko, no, že slyšel žalující šeptat až skoro špitat. Jeňo. Proč jste to udělal?
4: A jak byste to dělal vy, pane Hrado, kdyby vám šeptala jeňo?
2: Já bych se velmi divil, pane, já se jmenuji Alfred.
4: No, já si divit nemusel, protože já jsem Honza.
2: A pane, podívejte se na mě.
4: Prosím.
2: Jak jste se s tímto tím člověkem mohla takhle tohleto? Podívejte se na mě, pane.
4: Ano, prosím.
2: Čili vy jste se k ní přiblížil, slyšeli její špítání jeňo?
3: On se ke mně přiblížil.
2: Ano, přitom se jmenujete Honza a ke všemu jste se stal otcem. A vy se jmenujete jak?
3: Kadlecková.
2: A teď řekněte upřímně. Nebylo by bývalo lepší, kdybyste šla se svými sesnulými rodiči do biografu?
3: Jsem chtěla jít.
2: Chtěla jste jít. A proč jste to neudělala? Podívejte se, jak se vám směje, cynik.
3: Když on ten film byl mládeži nepřístupný. Aha.
0: Vzpomínky na Vladimíra Menšíka zaznamenal Kostelka i v knize Nejen v kuchyni s Vladimírem Menšíkem, kterou proložil zkušenostmi ze svého kulinářského umění. Toho kdysi využili i v roce 1987 v brněnském studiu Československé televize, když si ho pozvali do pořadu Přijďte k nám na večeři, který režíroval Rudolf Tesáček. Než si pustíme ukázku, jedno malé upozornění. Lubomír Kostelka uměl opravdu dobře vařit. V pořadu předvedl jeden recept.
5: Je, abych nezapomněla, k té štice se hodí nějaký moučník, myslím po ní.
6: Ano, já bych doporučil sapčí hřbet po moravsku. To je moučník bez mouky. Je to jenom vajec, cukru, čokolády, másla, strouhanky a rumu.
7: Ty to umíš?
6: Ano, umím. Tento recept jsem dokonce poskytl jednomu časopisu a přišli na to opravdu zajímavé odpovědi. Jednu z nich vám teď ocituji. Tak. Oči mé paní zazářily a spočinuji na straně 136, na které je recept od Lubomíra Kostelky sapčí hřbet po moravsku. Téměř vykřikla. To je ono, to je to překvapení, které právě přišlo v ten pravý okamžik. To je, čím překvapím všechny gratulanty, sousedky i známé. Pak přišla ta pravá vzrušující chvíle. Vážení, měření, míchání a nakonec po této pečlivé přípravě k naplnění do dobře vymaštěné formy. Po naplnění jsme tento zázrak dali stuhnout do chladničky, jak předpisuje recept. Již při samém dokončení této náplně se mně ani mé paní nepozdávala hustota té hmoty. Ale co naplat? Předpis je předpis. A tak jsme doufali, že to stuhne. Tím větší bylo naše zklamání, že to nestuhlo. A překvapení, nejen naše, ale všech spočívalo nakonec v tom, že se sapčí hřbet po moravsku podával v originální plechové pocinované formě a konzumoval pomocí lžiček. Vše nakonec skončilo humorem, protože namísto zákusku jsme to vlastně pili. Ptám se jenom, kde je chyba. Ta chyba byla velmi jednoduchá. Já jsem zapomněl říct, že se to upeče. Takže všechno skončilo humorem, já jsem odpověděl a tak jsem to dal všechno do pořádku.
0: Lubomír Kostelka měl za sebou dvě manželství. S první ženou se seznámil ještě na JAMU a prožil po jejím boku několik spokojených let. Po hercově odchodu do Prahy ho ale partnerka odmítla následovat a manželství dlouhodobé odloučení nevydrželo. Z druhého manželství má Kostelka syna, který vystudoval i medicínu. I když tenhle vztah vydržel 30 let, sám herec tohle manželství považoval za velmi nešťastné, protože na něm spočívala starost o syna i domácnost. A tak pozdější čas strávil hlavně na svých chalupách v Kamberku u Mladé Ložice a v Lutči. K jeho koníčkům prostě patřilo chalupaření. Užíval si ho téměř až do roku 2018. Tehdy 26. listopadu po náhlé srdeční příhodě skončil ve vážném stavu ve fakultní nemocnici v Motole. Zemřel po dvou dnech, když se jeho stav zhoršil. Měl totiž zápal plic. Pohřben je pak v rodinném hrobě v Lůči. A tak končí dnešní příběh s příslibem ale toho, že jeho kousky budeme oceňovat i po další léta, když si je budeme pouštět. Tak úsměv na tváři vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, posloucháte Český rozhlas, regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Zdraví vás Honza Macoun, dnes vás nezdravím z naší historické karlínské budovy Českého rozhlasu v Praze, ale hlas z jihu Čech přeje příjemnou dobrou noc. Dnes to bude vážné. Může se člověk opravdu změnit? Mimochodem na technické pracoviště do Prahy Petr Kubala. Děkuji a dobrý večer všem.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Řeknete si, že písnička Nic jí neschází Hany Zagorové je taková přece. No, teď to je ta z toho filmu. No, ale poslechněte si schválně obsah. Ten text, myslím si, že budete překvapeni, jak to sedí, jak sedinka na hrnec k tomu dnešnímu tématu.

0: Sobotní noční linka. Může se člověk opravdu změnit? Je změna v chování člověka vůbec možná? Dokázal se někdo změnit kvůli vám? Změnili jste se vy sami? Přestal někdo pít? Přestal někdo lhát nebo ubližovat? Dali jste někomu druhou šanci? Je možné geny přelstít? A nebo s tím geny nemají nic společného? A vrátit se někomu nějak? Jak? Když přece řekne, že se změní, tak se snad změní. A nebo se dokáže změnit jen na chvilku. A nebo to je jako v těch reality show. Sledují vás kamery, všichni si dávají pozor na to, co dělají, co říkají. No a po 2-3 dnech, to je jako v té výměně manželek, to už člověk i na ty kamery zapomene a stává se člověkem takovým, jakým je. Ale vůbec jde to navždy o té změně, životní změně, to bude dneska v noci a budu moc rád, když se připojíte do dnešní noční linky z jihu Čech.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Taky můžete psát, kdo nechce se mnou mluvit, tak možnosti tu jsou linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Může se člověk opravdu změnit? Psychologové se většinou shodují, že ano, ale ne ze dne na den. Osobnost člověka není neměnný kámen, během života ji ovlivňuje věk, zkušenosti, vztahy, nemoc, možná práce, ztráta, rodičovství, krize i prostředí, ve kterém žijeme. Člověk se může naučit lépe ovládat emoce, přestat opakovat staré chyby, změnit způsob komunikace nebo opustit návyky, které mu škodí. No ale podstatné ale je, že skutečná změna se nepozná podle slibu, pozná se podle opakovaného chování. Nestačí říct, už nikdy nebudu pít, lhát, ubližovat nebo utíkat před odpovědností. Rozhodující je, co se stane za měsíc, za půl roku, za několik let, ale hlavně ve chvíli, kdy přijde tlak, konflikt nebo pokušení vrátit se ke starému vzorci. Změna je možná, ale obvykle potřebuje čas, motivaci, podporu okolí a někdy i odbornou pomoc. Ne každý člověk se chce změnit, ne každý to vydrží a ne každý to myslí vážně. Stalo se vám, že jste se změnili a změnili navždy, nebo víte o někom, kde proběhla tato změna? Pak volejte, těším se na vás a můžu přivítat hned někoho z vás. A po telefonu dobrý večer.
2: Dobrý večer, já vás zdravím, Honzo.
0: Já vás taky, a kdo pak je na druhé straně? Ano, Dobromilo, dobrý večer, přeju, povězte s tou změnou. Myslí to ty, když to vezmu do těch vztahů, dokáže se ten chlap kvůli ženské změnit navždy, když náhodou té ženě něco nevyhovuje?
2: No, chlap, ale já jsem se změnila. Já žiju na Slovensku, mluvím po slovensky, žiju takovým tady životem, no a můj manžel bohužel odletěl do nebe s holubama, tak žiju sama.
0: No a ten váš manžel, než odlétl tam na ten nebeský obláček, musela jste si ho nějak dovychovat, převychovat, nebo rozumějte, jestli se jeho maminka a otec nedopustili nějakých formálních chyb v jeho výchově?
2: No, všeli, co bylo v životě. Bylo slunko, byla bouška, byl déšť, ale hlavně můj manžel byl velký chovatel poštových holubů, měl s tím úspěchy a proto jsme šli bývat na Slovensko. A on změnil mě, že jsem mu pomáhala v chovatelství. Naučila jsem se všeličo i očkovat holuby, když měli úraz i roztrhlou hlavu zašit. Takže na něco se změnil on a na něco já.
0: No, ale to slyším velmi rád, protože já se domnívám, že se člověk nemění. A ve vztazích, pokud jednou člověk selže, tak opravit se ten vztah možná dá právě slovy ano, dobrý, ale ve mně by to stejně hlodalo. I když zase možná, aby to nebyla záměna za důvěru, protože to by bylo zase možná o něčem jiném. A nebo to možná taky s tím souvisí, těžko říct. Každopádně vy jste se změnila kvůli němu. Dá se říct, že nadívaná hloubátka byste si kýdlu nedala.
2: On se změnil. Honzo, měli jsme dva syny a aby člověk žil v pohodě, manželství s dětima, s manželem, někdy spolkl i tu hořkou pirulku a manžel ten se snažil, aby se polepšil.
0: Tak přece jenom tam něco málo bylo, ale
2: bylo
0: dobré.
2: A tam ještě, co mladí mají, to byl společný sex a láska, to je moc.
0: No to dělá divy, to je jasné, to je jasné, s tím nelze jinak, než souhlasit.
2: Tak to víte, ne?
0: No jistě, jistě, člověk si tím prochází. Já třeba ve svém životním období určitém jsem měl velmi velké srdce, možná větší, než si myslíte, ale to není o mně, je to o vás. Já vám děkuju, Dobromilo, dobrou noc, ať se daří, pěkné sny.
2: Děkuju, já všechny zdravím po dlouhé době. Dvě operace mám za sebou.

0: Dneska se ptáme, jestli se člověk může opravdu změnit. Nejenom na chvíli, nejen kvůli slibu, nejen proto, že mu teče do bot, ale takové to opravdu změnit. Přestat dělat věci, kterými třeba ubližoval sobě nebo druhým, začal mluvit jinak, žít jinak, chovat se jinak. Někdy jde o alkohol, případně o dluhy, nevěru, taky výbuchy vzteku, lenost, sobectví, lhaní. Jindy o člověka, který byl celý život pesimista, uzavřený samotář, věčný útěkář nebo někdo, kdo nikdy neuměl říct promiň. No jo, ale pak to přijde. Něco jako nějaký kouzelný proutek a okolí se ptá. A to je skutečně nebo další taková líbivá řeč? Může se člověk opravdu změnit? O tom to dnes v Noční lince je. Samozřejmě budu rád, když zavoláte 731 800 900 nebo napíšete linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Já jsem si tady už našel jeden příspěvek od Bohumila z Jeseníků. Zdravím. Můj bratr pil skoro celý život. Nebyl to člověk, který by ležel snad každý den pod stolem, ale jakmile začal, ztratil míru, rozum i stud. A pak přišly ty omluvy. Mamince, ženě, dětem, později i vnukovi. Největší změna přišla až ve chvíli, kdy mu dcera řekla, že opilý svého vnuka neuvidí, ne jako trest, ale jako ochranu dítěte. No to s ním otřáslo. Nastoupil léčbu a dnes nepije 11 let. Neříkám, že je z něj jiný člověk. Pořád je tvrdohlavý a občas protivný, ale alkohol z jeho života zmizel. No a to je změna, kterou bych kdysi nepovažovala za možnou. Bohumila, z Jeseníku, žena, ne muž. Bohumilo, děkuju moc. To je hezké. Má to hezký závěr. Nějaký ten důvod, silný důvod být musí, ale teď je otázkou, jestli v tom člověku zůstává taky to, aby to opravdu dodržel a nechoval se jako pitomec. Tak halo. Český rozhlas, kdo nám volá? Kdo se připojuje do našeho vysílání?
1: Jako pitomec, ale nejsem pitomec, zvykujte dobrý večer všem posluchačům samozřejmě.
0: Ano, a kdo pak je tam na druhé straně ještě, ať víme?
1: U telefonu je Jirka z Brodku Přerova.
0: Zdravím. Jirko, kdybyste slyšel tak nějak ode mě nějaké bouchání něčeho, štěkání, vítí.
1: To vám buší srdce určitě.
0: Ne, no to, tak to samozřejmě teda taky, ale myslím si, že ten mikrofon je dneska tak extrémně citlivý, že i ten komár by byl slyšet. A ty cikády, jako to bylo ve slunce seno, řvou jako krávy. Ale teď pojďme k tématu. Dá se člověk tak změnit, anebo ne?
1: Já nejdříve řeknu jednu věc. Já jsem byl kuřákem od svých 9 let. Když jsme jako malí kluci chodili, sbírali jsme vajíčky po refížích, starší kamarádi z toho balili cigárka, my jsme pokuřovali a tak dále. A během svého života jsem se pokusil 3x přestat kouřit. Se tam ještě, prosím, slyšíme se.
0: Já, jak mrede od cigarety, já jsem jedno velké ucho.
1: Já jsem si stlumil rádio, aby to nerušilo. Poprvé jsem to vydržel rok. Po roce nekouření ještě s kamarádem jsme vyhráli každý polité rumu. Otevřili jsme si to, začali jsme holit znovu.
0: Ano.
1: Po druhý způsob nekouření jsem vydržel 4 roky. A potom přišla období vanilkových doutníčků. Vyzkoušet doutníček, to se nenaučí kouřit.
0: Ano, a to se do kouření nepočítá taky.
1: Naučil jsem se znovu holit. Až poslední 3. pokus, který jsem měl, to už je tak 17 let, ne, no spíš tak 17 let, po operaci štítné žlázy jsem měl plnou karton cigaret sebou v nemocnici, když budu chtít a pojedu do práce, tak to budu mít sebou nachystaný. A já přestanu kouřit. A já jsem se rozhodl, Honzíku, a od té doby jsem se nezapálil ani jednu cigaretku, ani jsem si nepotáhl z ty cigarety a slyšel jsem soba svýho tchána, až po 20 letech se z tebe stane nekuřák. Do dneška nekouřím, je to 17. rok 2009, to bylo 13. května, o půlnoci jsem si zapálil poslední. A druhý den jsem šel na tu operaci, na tu zvýšitnou žláze. A od té doby jsem to vyžil a dneska si říkám, jak já jsem frajer. Já jsem to nedokázal předtím, i když jsem to dokázal na nějakou dobu, ale teď jsem to dokázal poprvé. Takže jsem se změnil nějakým způsobem. Jo, myslím si tím nekouřením, že jsem vydržel bez jakéhokoliv. Nechodil jsem do Bražáku, nechodil jsem do střinky s kokinama, že bych baštěl kokina, nepřežíral jsem se. To, že jsem malinko stoustl, tak to prostě přibylo tím, že mi dneska třeba 70, jo. No, takže prostě přibírám pomalinku, chodím, zajdu si na pivko, jo, a mám rád dobré jídlo, zaplať pávo, mi to můj důchod dovoluje, že si to můžu dovolit, nějaký takový náhodky nějaký, ale jinak, jako to, takže to byla ta moje změna. A ještě se chci vrátit k té druhé změně, jestli dovolíte. Já jsem začínal jako mladý klučina, jako mladý voják z povolání. Celou dobu jsem byl takový aktivní, co se týkalo mi pracovní náplně. Jo? A furt jsem se byl, snažil jsem se být takový, ne, že byl vojenský aktivní, my jsme měli své speciální povolání, o tom nechci mluvit. Ale byl jsem furt jeden z těch dobrých, kteří tam byli takový ti vedoucí, takový ti lepší. A je to pravda, že jsem postupoval nahoru, až jsem skončil, jak jsem skončil. No a potom jsem šel do duchu. A potom si říkám, hele, už nemáš si za čím honit. Jo, šel jsem ve 56 letech do duchodu. Nemáš si za čím honit. A tak jsem se změnil. Začal jsem se věnovat králičkům, setičkám, zahrádce. Takže že jako to pracovní, ne že bych nebyl, už dneska ne, protože jsem nevědomý teda, jo. Takže ne, že bych dneska už se nesnažil něco pomáhat, ale jak jsem odešel do důchodu, říkám, tak je to zpomal, už jsem byl dědeček v té době, zpomal to všechno, tak jsem se změnil a spokojil jsem se, ne se za něčím honit nebo nějakým způsobem, a teď budu odpočívat.
0: No jo, ale ne každý tohle to umí, zvládne a ještě navíc je důsledný dostatečně na to, aby to zvládl na 100%. To si zase přiznejme.
1: Člověk to musí chtít. Já jsem byl strašně rád, když jsme si odchovali kuřátka, když jsme začali sepičky kvočet, nasadili jsme vajíčka, oplodněný samozřejmě, potom jsme byli svýho, máme do dneška svýho kohoutka, tak jsme, a já jsem měl radost, a paní už řekla, pojďte se podívat, pan Pospíšil jméno mé, to není vůbec tajný. Jo, pojďte se, on tam má kuřátka, děti ze školky chodili a poprvé v životě viděli volně běhající kuřátka se slepičkou po zahrádce, přestože my byli na vesnici už teď před měsíce. Jo, takže to bylo pro mě takhle příjemné. A já si teď, dneska si užívám důchodu, no užívám si ho tak, jak můžu, jak mi to dovolí můj zdravotní stav samozřejmě. Jo. A jsem rád, mám 6 vnoučat a všechny 5 vnoučat a jsme s babulkou tak nějak odchovali. A dneska jsem spokojený. Už žádná honička, že bych musel něco, jako že bych sem chtěl něčeho dosáhnout. Dneska už to mám, kolik, 73, 27 do stovky, no tak to už musím tak nějak v klidu přežít a už se na to těším, na tu stovku honíku. Už
0: děkuju. Děkuju. Stovka bude. Mimochodem tohle je gong, to já vždycky Petra poprosil.
1: Ano.
0: Vždycky, jakmile přesáhneme nějaký čas, a vím i já, protože to povídání leckdy zajímavé víc než dost, ale všechno by mělo mít nějaký svůj řád. Tak moc děkuju a hlavně k těm cigaretám. Tam, kde jsme začínali, ještě bych navrhoval, že kdyby člověk se k těm cigaretám zase ještě vrátil, nedej bože před tou stovkou, jo? Ne oslavenecká stovková, tak by tady byl ještě jeden způsob, jak se zbavit právě závislosti na kouření a myslím si, že moc hezky o tom mluví dvojice Bohdalová Dvořák. Tak děkuju a dobrou noc.
1: Děkuji, ještě jednu věc si dovolím říct. Dědeček 94, pradědeček 96, já je prostě musím ty kluky přeskočit, prostě to myslím takhle vážně. Hezký večer všem posluchačům i vám. Buďte moc zdraví, naschle.
2: A co vidíte?
3: No, Spartu.
2: Ne, ne, vy vidíte bestii, ekologického nepřítele, přízrak smrti. No, jo, jo. A teď se dívejte, co já s ní udělám. Já tě nenávidím, ty zmije, já tě nesnáším, já tě rozdupu na prach, ty flundro jedna kuklohorská.
0: No to je sympatie přece, ne? Je takhle Bohdalovo do každé kuřácké domácnosti. To je jasný signál.

0: Noční linku pro vás vysílá Český rozhlas každou noc, to znamená 7x týdně, vždy od 23 do 1 hodiny, 2 hodiny povídání na dané téma většinou, které si vybíráte vy, a to je i v tomto případě, jestli se člověk dokáže změnit nejen řečením této věty, ale i vlastně tím, co říká, tím obsahem, jestli se to skutečně stane. Tak ať už nás poslouchá někdo pravidelně v rámci tahle dvouhodinovky, nebo jen takzvaným náhodným kolem jdoucím, anebo i kolem jedoucím, tak vítejte na našich vlnách u nás s úsměvem, tedy pokud to jenom trochu jde. Nepotřebujeme úplně zabíhat do těžkých podrobností, ale pokud někdo má třeba s tím dnešním tématem co dočinění, zavolejte. Jo, ne, to se nebojte, já nekoušu, navíc jsem stejně daleko určitě od vás, takže zas tak dlouhý dokus nemám, ale budu moc rád, když se osmělíte a využijete možnosti zavolat hned teď Petrovi do studia.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Někdy člověka nezmění dobrá nálada, ale až tvrdý náraz, vážná nemoc, rozchod, ztráta blízkého, nehoda, trest, vyhoření nebo chvíle, kdy se mu rozpadne něco velmi důležitého. A právě krize často oddalí, co člověk dlouho přehlížel. Že pije víc, než si přiznával. Že chová k druhým takzvané nevhodné chování, to znamená, že třeba se může stát, že je i tyranem, to taky může být. A nejen fyzickým, ale i psychickým. Neumí říct pravdu, pořád utíká před odpovědností, nebo že žil tak rychle, až přestal vnímat vlastní rodinu. Zpravodajsky řečeno, změna bývá nejpravděpodobnější ve chvíli, kdy starý způsob života přestane fungovat. To ale neznamená, že každá krize automaticky člověka napraví. Ptám se i někoho dalšího u telefonu, dokáže se člověk ale doopravdy změnit? Nejenom, že to tak plácne.
2: Dobrý večer.
0: Ano, dobrý.
2: Dáma od Losík. Ano, dokáže. Já jsem měla kamarádku úplně světici, nevzala si manžela, ožadalec první třídy, ale jak se oženil, byste se divil, udělal si maturu, velice se k ní vehezky chová, má dva chlapce, oba už nežijí, ale kluk to byl pohledání, že jeho kdekdo záviděl, ať říkali, že ožadalec, že si takového ožadalce, jakého si vzala, že si ho měla vzít.
0: A čemu to přisuzujete? Čím to může být? Byla to ta láska, ta slepá zamilovanost?
2: Já myslím, že to byla ta láska zamilování.
0: Protože totiž...
2: Ale byl jednička.
0: To ta láska dokáže dost. Já tomu rozumím, bo láska to je nebezpečná věc, to zpívá taky Petr Muk, no a on toho zpívá teda víc s tou láskou a myslím si, že za chviličku i dokonce jedna od něj přijde, přichází s láskou. Každopádně, když nad tím tak přemýšlím, to se vlastně těm současným partnerským dvojicím, ať už mládežnickým nebo už vyzrálejším, tak povětšinou, co tak vnímám ze svého okolí, tak ta největší zamilovanost je prý nějaké 2 roky, jo, od toho zaláskování a pak už se to přemění v něco jiného. Takže pak už by to byla těžká převýchova, co?
2: To nebyla spíš ani převýchova, to vám neřeknu. On k ní byl velice inteligentní, vím se, až v Ostravě mě dal packu, že si nic nejdo dovolil, ale on mě doopravdy rád, jak byl takovej ožadalec, tak vám řeknu, že byl úplná jednička, že se změnil, super kluk.
0: No, jak ty ženský mají v sobě ten trumf, co?
2: Ano.
0: No, děkuji pěkně,
2: Leda, jaká by to nedokázala. Mějte se hezky,
0: nashledanou, dobrou noc.

0: A s čím přichází další volající do vysílání? Tady je Honza, pěkný večer.
1: Ano, dobrý.
0: Ano,
1: dobrý
0: to jste
1: večer,
0: vy?
1: Dobrý večer, dobrý noc. Honzičku Macone.
0: Ano, zdravím.
1: Tady Iveta.
0: No Iveto, jaké to s těma změnama?
1: Ještě jednou se téma znovu.
0: Téma je, jestli se člověk doopravdy dokáže změnit. Když někdo řekne, já se změním.
1: Jo, ano, takže ano, zdravím. Všechny lidičky, co mě poslouchají, jo, to je Ivetka Olomouc, takže já vám povím něco. Mám tři psy doma a ano, tomu tématu. Ano, je možné, že opravdu se člověk může změnit. Jo?
0: Mm-hmm.
1: Jakože...
0: No jaké máte pro to důkazy? Jak to probíhalo u vás?
1: Ano, mám k tomu důkazy. Jakože jsem prožívala ten život, jak šel ten život, jak se to táhlo tím životem, jo? Takže ano, člověk se může změnit. Ano. Protože
0: dobře.
1: Ho k tomu donutí okolnosti.
0: No to je fakt, ale teď jde o to, jde mi o tu okolnost právě, jestli jste se musela změnit vy nějak zásadně, což si člověk musí přece jenom sám přiznat vůbec, aby se dokázal
1: ano.
0: změnit, nejenom tím, že
1: ano.
0: mu to někdo říká, a nebo je tam ta drahá polovička, která třeba v tom případě vašem nemusí mít ráda psy a hele, najednou láska k ním.
1: Hele, já vám něco povím. Můžete se prostě změnit. Prostě. Okolnosti vás tomu donutí. Já nevím, jak to mám říct lidem, kteří mě poslouchají, jo. Tu Aničku, Roberta, jo, já miluji ty lidi. Ale poslouchejte. Já jsem milovala jednoho muže a on mě v podstatě opustil. A do dneška se ke mně vrací, protože já jsem tady sama, na samotě u lesa, mám tři pejsky a on mě opustil jako, já nevím proč mě opustil, já jsem ho milovala, on se ke mně vrací, protože já tady sama u lesa, teď lidem řeknu, tahám dřevo, sbírám já. Mám tady sudici, jo, takže sbírám vodu, jo, tahám vodu, dřevo, jsem sama, bolí mě páteř a tak dále. A já jsem toho člověka milovala a on se na mě jakože v vozovkách vyprdl, jo, a on do dneška sem chodí a chodí sem, jo, a pomáhá mi tím dřevem s tou vodou, jo, takže já jsem tady jakože sama u lesa se třema psema.
0: Dobře, to už jsme slyšeli třikrát dneska. Ten váš výsledek, to zásadní z toho sdělení, ano, člověk se dokáže změnit, ale pochopil-li jsem to správně, tak ten váš člověk, kterého jste milovala, tak ten se vlastně nezměnil, protože asi kdyby se změnil, tak žijete spolu.

0: Ano.
1: Dokáže se člověk opravdu změnit, když se stane nějaký ten problém v partnerství, v zaměstnání nebo v sousedských vztazích, jestli když je nějaký průšvih, anebo ani vlastně to nemusí být průšvih, může to být zkrátka taková povaha, no a povaha člověka, dá se změnit, nedá se změnit. Já v tom mám víceméně jasno, že nedá, protože stejně za čas se to povolí a vrátí se to tam, kde to bylo a je jedno, kde to je. Halo, halo, Český rozhlas, pěknou halo, noc, kdo nám volá?
2: Honziku, tady Vlastina z Krnova.
1: Ano, Vlastino, prosím pěkně k tématu. Dokáže se člověk změnit?
2: Ano, dokáže se a moc.
1: No, tak nějaký důkaz, ano.
2: Já jsem silná kuřačka. A ve 40 letech se mě narodila vnučka a ve 3 měsících mě umřela na srdíčko. A já tenkrát jsem říkala, že budu babkou a nebudu přece kouřit. Jo?
1: No.
2: Já jsem přestala kouřit, i když se holčička zemřela, tak já od 40 roku nekouřím a je mi 84.
1: No ale v tom případě já teda tleskám, protože tohle jsou zásadní životní zvraty. To je úplně jedno. Ano.
2: Ani nevíte jak.
1: No to vlastně ani nechci vědět jak. No ale to je v tom případě unikát. Teda to je, jste dobrá. Vlastně jste dobrá. Děkuji vám. Dobrou noc, děkuji taky, dáme písničku a za chvíli zase někdo další z vás.

0: Inka, může se člověk opravdu změnit? No, máte-li nějaké vztahy, ať už jsou v manželství, anebo v partnerství, je úplně jedno, když jsou dlouhodobé, dlouholeté, dá se to počítat na dekády, tak už kolikrát si vlastně člověk může říct po třeba 30 letech, ale tak my už to spolu nějak jako doklepeme, ale přitom tady jde o zdravý rozum, tady jde o duševní psychiku. A kde se potom, a tady je odpověď logicky, berou takové ty odpovědi v těch policejních spisech. Já jsem ho jenom bodla 16krát.
1: Večer lítá po chodbách ve spodním prádle, plývá z okna a ve čtvrtek s prominutím močil na velký záhon. Každé ráno ve 4 hodiny hraje na píšťalu schválně u ústředního topení, aby ty jeho pazvuky běžely po rourách až do mého pokoje. Když jsem ho napomenula, strčil mi prst do polévky a řekl mi fluntro.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Honza Macon, přeje pěkný večer. Kdo nám volá jako další?
3: Dobrý večer, to je Ruzmila z Prahy. A Honziku, já bych vám chtěla říct takový můj příběh. Já jsem teda křtěná Vltavou, jak se říká. Seznámila jsem se s mužem, který byl na vesnici. Já jsem se musela podřídit, musela jsem jet za ním. Tam jsme dostali byt od JTD tenkrát, že jo. No a já jsem se musela, musela jsem se naučit zatápět, sekat trávu, králíky jsme měli, prase jsme měli. Takže já jsem se změnila dost a manžel jsem se změnil, že prostě přestal kouřit. Už nekouřil dlouho, sice on už je 5,5 roku tam nahoře. Já jsem vdova, ale říkám, spolu jsme vychovali 2 děti, ale musela jsem z Prahy, musela jsem jít na Prahu západ, Krasice, Sokolova tam okolí, no, takže...
0: No, ale já vás poslouchám velmi bedlivě a zatím za ten krátký čas, co povídáte, tak slyším nesčetněkrát, ani jsem to nečárkoval, slovo musela. A víte, jaký je rozdíl mezi chtěla a musela?
3: No tak jsem chtěla, no.
0: No, ne, tak já, než bych byl nedopich, ale vlastně to bylo, já to přikládám, ale k té lásce. Vy jste prostě
3: ano,
0: chtěla.
3: Ano, já jsem chtěla. Za prvý vlastně jsme odjeli na tu Boblavu, to byla Boblava. To vlastně bylo pohraničí, že jo, dostávali jsme tenkrát 5 000, to asi vy neznáte.
0: Ne, to byly asi nějaký ty přistěhovalecký příplatky, předpokládám.
3: No, vychovali jsme teda ty 2 děti, no a žili jsme si dobře.
0: No tak a jsem rád, že teda slyším, že někdo chtěl, ne že musel, ale že chtěl, protože když někdo něco musí, tak to ve mně teda evokuje jako takové, jako že to úplně, no, tak já to jako teda jako na just tady jako udělám, musím. A nemusíš vůbec nic. Ale zvládla jste to, tak začínáte mě přesvědčovat o tom, že člověk se dá i změnit, když chce.
3: Jo,
0: no děkuju. Děkuju moc. Pěknou noc.
3: Vám taky dobrou.

0: Za 9 minut bude půlnoc, sobotní noční linka. Může se člověk opravdu změnit? A to už se ptám asi do Jirkova, jestli mám správnou informaci.
1: Ano, ano. Tady posluchačka.
0: Kdo pak tam?
1: Jirkova, zdravím.
0: Ano, Jani, tak jak to je teda s tou hlavou ženskou, mužskou? Dá se změnit povaha člověka nebo ne?
1: No, tak za mě povaha, myslím, že ne. Určitě takové, jakoby, vlastnosti nebo nešvary by se změnit daly, ale jako povaha jako celková, bohužel teda ne. Já jsem si to hodně dlouho myslela, že by to šlo, ale...
0: Že bych ho přepracovala.
1: No, ale ten život mi ukázal, že asi fakt ne, no, že určitý jako a musí hlavně chtít ten člověk sám, no.
0: No jo, ale když na to sám nepřijde třeba, jo, protože na to musí přijít, že jo, to, že mu to někdo říká, ještě neznamená.
1: No, já bych třeba použila... Za to jsem na sebe docela pyšná teda, tak je to příběh mého kamaráda, který měl problémy s losy, s loterií, byl to jeho takový velký nešvar a já jsem mu to pomáhala vlastně se toho zbavit a šlo toho hodně složitě teda. Používala jsem k tomu i občas takové jakoby donucovací praktiky, jako je křik, no, což to vůbec tak, nelíbilo.
0: Chápu.
1: Ale teda jako musím říct, že asi to bylo k něčemu dobrý, no, že se opravdu chytnul za nos a už jako s ním přestal, no, ale šlo to opravdu...
0: No, jestli náhodou se nechytnul potají za korunu a nešel stírat za vašimi zády.
1: Tak jako stávalo se to, ale on byl takovej, že mě to aspoň řekl, no, tak jsem byla za to ráda, no.
0: Takže ta důslednost nebo ta, jak se to říká, trpělivost, tak to nebylo úplně na 100%. Jak dlouho to trvalo vlastně?
1: No, dlouho to trvalo. Bylo to hlavně takový jakoby v etapách, jo? Že on měl takový jako prostě světlejší chvilky a ty horší chvilky, no, že chvilky, kdy si s tím uměl poradit sám, ale i takový chvilky, kdy ne, kdy vlastně no, jste... žádal i o pomoc a já jsem mu s tím ráda pomáhala takhle na dálku. A
0: víte, že se, já to zmiňuji, promiňte, že přerušu, ale jestli si dobře rozumíme, tak mluvíme česky, tak vy nebudete ale matka Tereza. Jestli
1: jo,
0: nerozumíte.
1: Tak říkají to o mě, no.
0: A jo, takže jste... No ne, já jsem si právě uvědomil, že nejsem matka Tereza, protože měl jsem takový pocit, že celoživotně potřebuju někomu pomáhat nějak, něco. A nešlo ani o to, aby to člověk, někdo, nějaké publikum, obecenstvo, aby to vidělo, slyšel. Ale jednoho dne, nevím, něco mě praštilo do hlavy a asi české písničky, které hrajeme, a to už žertuju, ale najednou z ničeho nic, říkám, ne Honzo, nejde to. Ne, prostě nejsi matka Tereza, nezachráníš celý svět a tam vlastně se dostáváme na to rozdvojení do toho jiného směru. Musí člověk chtít, protože když člověk to dělá jenom jednostranně, tak to nejde vlastně.
1: Ano, no, to je to nejdůležitější, to, abych se mohla snažit, jak bych chtěla, kdyby opravdu on sám nedospěl k tomu, že to chce, aby to překonal, tak bych k tomu nikdy nedošel, no.
0: Takže dvakrát se stalo to, že se sešlo dvakrát chce, jo, vy chcete, on chce, a ne, že musí, chce.
1: No, tak, abych ještě použila z mé stránky, tak tam se stávala s tím, že lidé po mně chtěli taky, abych se hodně měnila. Ale já jsem se neměnila, protože oni po mně chtěli, abych měnila ty moje takové kladné vlastnosti, abych se vlastně já přizpůsobovala tady té době, což teda se mě nechtělo a říkala jsem teda, že se měnit nebudu, no. Že sice to budu mít hodně těžký, ale...
0: No, trošičku taková, tím, jako no. Zadupala si a stejně se nezměnila. Ale děkuju moc za další telefon, za další pohled na věc, jestli se člověk dokáže změnit. Sem s další vysílací hodinou. Peťo, kopni tam písničku. Děkuju do Jirkova, dobrou noc.
1: Naslyšenou, dobrou noc.

0: Milá dvojice, Pavel Bobek, Karel Zich, přeji vám pěknou noc, no a jak se sluší a patří, pojďme přivítat nový den.
1: Noční linka.
0: Je půlnoc. Vítejte, kdo jste se k nám připojili až teď, posloucháte společné regionální vysílání anebo stanici Český rozhlas Pohoda. Dnes ne ze studia z Prahy, ale z jihu Čech, zdraví Honza Macoun. Přeji vám příjemný poslech. No a něco k zamyšlení taky posílám. Ano, máme tady další téma. V rámci noční linky probíráme, zdali se dokáže člověk změnit. Asi povaha člověka, jestli v tom máte někdo prsty, anebo jestli dokážete si někdo zamést před vlastním prahem a říct, jo, změnil jsem se, nebo změnila, tak jsem s vámi. Dáme si písničku a potom to všechno bude zase o vás. Máme na to ještě dost času, takže příjemný poslech i nadále a jinak koukám do kalendáře. Vítáme neděli 16. srpna 2026. Svátek slaví Jáchymové. Já znám jenom toho od stroje, to asi vy taky. No a podle příjmenáře slaví Mackovi, takže asi možná i částečně sobě a našemu rodu, protože Macounovi se v příjmenáři nenachází. Zkrátka vám všem zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohodu, posílám úsměv, ať vás nic nebolí.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Řeknu vám, to dnešní datum je taky zapeklité, ještě i v dalších ohledech, koukám na takové ty svátky, mezinárodní dny a podobně. Takže prosím vás, dnes 16. se slaví taky Národní den horské dráhy, Národní den rumu, Mezinárodní den geocachingu, máme Světový den klobásy a pozor, máme i Světový den včel. Jo, takže milé včelaře, teď zdravím, kdo nás poslouchá, ať už takové ty profesionální nebo amatérské, ať máte v těch vašich úlech jen ten správný bzukot a hodně včelek máj. No, zní to divně, ale ještě divnější bude ta japonská, která stvrdí tento světový den.

0: Vás. My známe Včelku Máju od Karla Gotta. A jako byste ho slyšeli, ale jen v japonské verzi.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Noční linka. Může se člověk opravdu změnit? Opravdu, ale jako opravdu, že opravdu. Má k tomu... kdo něco říct, co konkrétního, tak jsem s vámi. Peťo, kdo nám volá? Halo, halo, kdo je tam?
2: Dobrý večer, tady Marcela z Polabí.
0: Ano, zdravím, Polabí, krásné. Vy jste to odnesli letos teda s tím sluníčkem a těma teplotama.
2: No, růza, to nebudeme, ale o tom nebudeme radši mluvit.
0: Dobře. No, ono totiž, ale jestli člověk se lze předělat nebo nedá, jestli se dá změnit nebo nedá, tak to teda, to je taky dost těžký teda.
2: Já vám to teda řeknu. Když mi bylo 80, tak jsem, protože celá rodina mě brala jako, protože jsem odchovala 3 vnučky, dceru předtím, že jo, 3 vnučky a prostě furt babička všechno zvládá, všechno umí. A já jsem si řekla, že už teda toho mám dost. A trvalo mi chvíli, než jsem řekla, helejte, nezlobte se, protože to bylo vždycky, babi, a máš polívku, a máš tohle, a, jo, a jsou doma, a mají doma děti 3, a já, už moje pravnoučata, teda, že od vnuček, že jo, moje pravnoučata, a já říkám, já budu furt dělat toho blbce, teď já ani nemůžu si třeba zajet za kamarádkou nebo to, protože furt mám nějaké povinnosti. Tak jsem si řekla, tak holka zlatá, už seš dost velká, no tak jsem se musela naučit říkat ne.
0: No ježišmarja, to tleskám, protože to jsme měli tady taky téma právě v rámci nočního vysílání, jestli umíte říct důsledné ne. Jestli to vůbec umíte i vyslovit vlastně, tam ani nejde o tu důslednost, ale říct to, tak vy to
2: prostě
0: umíte.
2: Prostě jsem si jeden den řekla, nebuď srab, dojdi nahoru do patra a prostě jim to řekni. Prostě jim to řekni. No, takže teda jako to respektujou, to nemůžu říct. Občas přijdou, aby, prosím tě, tadyhle si něco třeba nějaké, něco udělali na nějakým oblečení děti, tak třeba nemohla bys mi to zašit nebo něco, dobře, tak to jsou takové.
0: No, ale to už se stanovily, ale ty hranice, a to je přesně asi to nejlepší.
2: No to jo, ale víte co, ono mi to občas zase chybí a já si říkám, kurňa, a jako, tak oni už mě asi nepotřebujou ani, jo.
0: No počkejte, tady si to musíme ujasnit. Tady si to musíme ujasnit, jestli z jejich strany to byla vychčuranost, anebo jestli to brali jako samozřejmost. To je ale rozdíl zase.
2: Brali to jako samozřejmost, protože to furt fungovalo, že jo.
0: Ano.
2: A já už jsem si řekla teda ne, takže teď teda přijdou třeba a řeknou, prosím tě, babi, nemohla bys, nebo tohle. No jo, ale pak jsou dny, kdy nepřijdou celý týden, tam děti sem zaběhnou, že jo, se na mě podívat, ale jo, a já se říkám, Hrgot, no, udělala jsem správně, ale musím si vždycky vynadat, jo, musím si říct,
0: ano.
2: Nebo doba. Už je po půlnoci, už to můžu říkat, jak...
0: Klidně.
2: A říkám si, ne, prostě ne, já nebudeš je zvykat na to, že zase, to by bylo rychle, to by si rychle zvykli. A říkám si, prostě ne.
0: Ono to ale si dřív to fungovalo prostě tak, že člověk opravdu viděl, že babička to dělá a vlastně... Spíš si myslím, že to bylo z jejich strany ne ta vyčuranost. Asi opravdu to bylo
2: o tom,
0: že tím samozřejmost. Ale, že to je samozřejmost, že to babičky dělají.
2: Samozřejmost.
0: Ale babičky potřebují taky žít, fungovat, dobíjet
2: tak
0: baterky.
2: Babička se rozhodla, že... No takže já teďka si občas vemu auto, protože ještě řídím. Nejezdím už dálky, to už jako v tom provozu. No
0: to je jedno, i kdybyste jela pro...
2: ale jedu prostě a je, babi, ty nejseš, telefon, babi, ty nejseš doma, já jsem potřebovala, já povídám, no to máš smůlu, já nejsem doma. Už si nedovolej ani říct, a kde seš? Jo, to jsem jo. Naučila.
0: No tak ono to... už samo o sobě, že tam doma nejste, je takové zvláštní, že vám volají, že doma nejste.
2: No, ale...
0: Ale ne, chválím.
2: Je to, furt musím být ve střehu. Jo. Furt musím být ve střehu, protože to by se zhouplo velice rychle. Nejde
0: no, sil taky člověku jako není no, dostatek, ubývá, takže chápu.
2: Samozřejmě,
0: jak si urovnat, anebo zachovat rovnováhu duševního zdraví a nezbláznit se z toho, že někdo něco chce?
2: No. Ne, už musí, když tak musí s předstihem a zeptat se mě, jestli můžu, nemůžu, ale už to není samozřejmost.
0: Děkuju, bylo to milé povídání. Jako... Děkuju. Děkuju, bylo to milé. Tak to jste mi zvedla i trochu náladu.
2: No, přeju dobrou noc a mějte se krásně všichni, co slyší.
0: Vy taky. Tak milá paní posluchačka, která umí říkat ne. Dobrou noc.

0: taková něžnost Zuzany Norisové. Tak jsem si říkal, že to dnešní noční vysílání bude takové milé, pro vás třeba zvukově pestřejší, když uslyšíte i z otevřených oken tady místní jihočeské cikády, ale teď před chviličkou tady prosvištěla i sekačka na trávu. Vůbec tomu nerozumím, to jsou dneska novoty. Pojďme dál, pojďme k dalšímu volajícímu volající. Kdo nám volá? Kdo je na druhé straně? Haló?
1: Dobrý večer, tady je posluchačka z Brna. Dneska ano. Máte dobré téma, jestli se člověk může zlepšit povahově.
0: No ano, zlepšit, počkejte, to je změnit, to je lepší. Zlepšit může se i zhoršit.
1: A jo, ano, změnit určitě, tak budeme říkat změnit.
0: Ano, změna.
1: Můj život opravdu zažil velkou změnu. Jako, když je člověk mladý, tak to je jasný, že dělá hlouposti, nedobrý věci. A když potom přichází trošku do let, třeba takových 40, tak si řekne, bože, jakým životem já to žiju. No tak člověk se musí zamyslet, místo takových nepěkných věcí, třeba jenom stačí říct nepěkný slova takový a sousedama se trošku poškorpit nebo něco takového. No. Ale se stalo, že jsem potkala lidi, kteří mě naučili dělat dobro, zapomenout na ty moje chyby za všechny a skutečně se jako dostávat k lepšímu životu. A můžu vám říct, že od té doby jsem velice spokojená. Klid v rodině, nehádáme se, všechno je v pořádku. Lásku všem lidem, ať je to kdokoliv, cizí lidé, když se s nima potkám, třeba jdu k lékaři, sedím, čekám, promluvím s lidma a na hezké téma. A to se mně úplně strašně líbí, že nacházet lásku mezi všema lidma, nejenom v rodině třeba, je úplně nádherné.
0: Já mám takový pocit, že omlouvám se, že vás přerušu, jako kdybyste mluvila o nějaké církvi. Nevím,
1: mě
0: to tak jako vytan.
1: Máte pravdu, já jsem si přečetla jednu knihu, která opravdu mě přivedla na to být jako slušný člověk a milovat bližního svého. Opravdu jste to trefil, jste šikovnej.
0: Ne, já jsem jenom tak hledal opatrnou větu, kterou říct v mysli. No je fakt, že ale k tomu člověk musí dospět nebo poznat ty v uvozovkách správné lidi, kteří toho člověka nedokáží změnit, ale ukáží tomu člověku jiný směr, něco jiného, zajímavějšího, vzhlédne se v tom jako...
1: Ano, nejsou to ti lidé, co mě změnili, ale je to to, že mi dali knížku, což je Bible, a z té jsem se naučila vlastně získávat lásku ke všem bližním.
0: Řekněte mi, jak jste dlouho četla Bibli, jak vám to dlouho trvalo?
1: No, já už jsem ji přečetla několikrát dokola.
0: No ale tenkrát poprvé.
1: No, na začátku to nebylo ani tak rychlý, no tak to chvilku trvalo. Tak ten rok jsem ji studovala, než jsem přišla jako ke všemu. A je dobrý začít jako od nového zákona, potom se dostat ke starému zákonu a ono to všechno jde a prostě najde v tom člověk zalíbení a je tam spousta v té Biblii takových příběhů, když byli lidé špatní, začali dělat dobro, anebo naopak, že jo. Jaký byl trest, když se zhoršili a dělali zlo a taky ta odměna, když je člověk dobrý, takže... Doporučuju každému do této knihy, je to stará kniha, ale i v dnešní době je velice, velice pořád aktuální.
0: A jestli někdo neví, o čem se bavíme teď konkrétně, no tak samozřejmě těch biblí a vydání je poměrně dost, tak nechci to zlehčovat, ale nepřeskakovat. Hold každý, ať se mu dělá cokoliv, co ho osloví, a nemusí to být zrovna jen něco nadpozemského, něco, co člověka změní, tak jsem s tím asi, ne? To je pro dobro člověka jako takového.
1: Ano, je tam třeba miluj bližního svého jako sám sebe. Že a když miluju sama sebe, tak si neudělám nic špatného, že jo? Snažím se, abych si dělala jenom dobro. No a když to oplácím i tomu bližnímu, no tak to je velká rada z té Bible.
0: Řeknu vám do Brna, to jste mě dostala na myšlenku, že bychom si mohli taky někdy v noční lince popovídat na téma Bible. To by šlo,
1: ano. No to by šlo.
0: No tak fajn, dáme na to ruku a těšíme se, a ten nahoře nám to stvrdil právě. Tak děkuju a dobrou noc.
1: A dobrou noc vám přeji.
2: Keby bylo něco,

0: Posloucháte Český rozhlas, tady noční vysílání, dnešní noční linka je na téma, jestli se člověk dá změnit, když to řeknu úplně tak jako přátelsky, když už jsme tady jako ta rodina, tak třeba i jestli ty geny jdou přečurat, jo, nebo počurat. No, pojďme k vám, je to o vašich příbězích, o vašich prožitcích a tady se mi jich seskupilo, nakupilo poměrně dost, tak já otvírám. Třeba Helena, ta napsala, myslím si, že ano, tělo se mění pořád, všechny buňky se obnovují nepřetržitě a aby člověk mohl změnit zažité nebo silné zvyky, návyky a tak dále, musí však mít nesmírně silnou touhu se změnit. No a problém je v sobě, protože tuhle velkou touhu najít, no věřím, to dá práci. Blanka, dobrý večer, moje sestra byla dvakrát na léčení a změnila ji až nemoc. To jí donutilo přestat pít. Můj manžel za svobodná pil údajně první ligu a přestal až kvůli mně. Já přestala kouřit, až když mi zjistili astma. Zdraví Blanka z Přeloučska. No Lukáš, myslím si, že opravdu se člověk změnit může. Každý někdy udělá chybu nebo se zachová špatně, ale důležité je, jestli si to dokáže přiznat a jestli dokáže být vlastně lepší. Změna není jednoduchá a většinou nepřijde hned, vyžaduje čas, trpělivost a hlavně vlastní rozhodnutí. Tak zdravím vaše kolegy do rozhlasu i do žurnálu Jirku Chuma s pozdravem Lukáš, zdravím též. Bedřich, dobrý večer. Kdyby se člověk změnil, tak to by byla opravdu velká náhoda. Jinak se člověk nemůže změnit. A František, dobrý večer. Já jsem nepodědil povahu po našem taťkovi, ten byl trochu prudší povahy, naše děcka ty podědili po nás, po každém něco, za to náš vnuk, ten už jde s dobou a motá se ve všem možným. Čemu já vůbec nerozumím, pohybuje se na tenkém ledě Františku, no, ten život, to je jedna velká neznámá. Nikdy nevíte, kam vás se zavede zítra. Asi zavřu jeho česká okna, protože mě začínají žrát komáři, takže se omlouvám, kdybyste slyšeli z citlivého mikrofonu také lehké podrbání se. Halo, halo, kdo nám volá? To je zvolání, kdyby náhodou někdo byl a rád by popovídal na tohle téma, tak 731 800 900. Kdo je tam?
1: Dobrý večer, tady je Soňa. Ano. Především vás zdravím všechny. Taky. A chtěla bych možná trochu obráceně, jestli se může člověk změnit, nemůže. Mně se to nepodařilo, já jsem se teda nezměnila, když jsem poznala mého druhého muže, tak já jsem bydlela v bytě na vesnici, on, pan velký podnikatel, samozřejmě dům jak hrad, jo, a po půl roce známosti prostě jsem se přestěhovala k němu. Tím, že on si myslel asi, že se nějak změním, že začnu, já nevím, nebyla jsem zvyklá chodit v nějakých lodičkách, sukinkách, šatičkách, prostě sportovní oblečení bylo pro mě daleko lepší než nějaké takové, to chtěla bych nosila klobouček a tam jsou takové šatičky a já prostě jsem si říkala, možná, že se přizpůsobím. Ale za skoro 20 let, co jsme spolu žili, nedokázala jsem se změnit, nezměnila jsem se, bylo mi to cizí, tady takový ten luxus a já nevím, zlaté šperky a takové. Když jsme šli někde nakupovat do nějakého drahého obchodu, necítila jsem se dobře a prostě za těch 20 roků jsem se nezměnila. Po 20 letech, když jsem se vrátila zpátky, tak jsem jako cítila, že jsou to zase já, že se nemusím takového něčemu přizpůsobovat, takže fakt nevím, jestli to jde se změnit nebo nejde. Mně se to nepodařilo.
0: No, ale teď je zase ta otázka, jestli No, já zase z toho cítím, a nevím, jestli i posluchači budou se mnou souhlasit, nebo vy, člověk má rád svoje jistoty, jo, a to, na co je zvyklý, a teď si vemte, že vám něco vemou, změní, udělají jinak, no tak buď to ta část lidí respektuje, pochopí, a ta další část vlastně ne, protože vlastně vy jste mi vzali to jistý, jako já to nechci měnit, když to tím pádem mi to jde tak jako k vám. Zase na druhou stranu je fajn, když člověk ví, co od vás má čekat.
1: No a to je právě to, že jako navenek, ano, se může člověk změnit, jo. I když já nevím, jsem si koupila nějaké drahé věci a to, ale opravdu jsem to necítila. Necítila jsem to, že jsou to já a že se až tak může člověk změnit, abych jako pak tady mezi rodinou a to dávala najevo, já teď žiju v luxusu, já jsem se teď změnila, já jsem teď jako úplně jinačí, nešlo mi to asi, takže takový mám já zkušenosti.
0: Vaše drahá polovička, ta to nesla jak, protože logicky očekávala změnu, když to říkala, že...
1: Očekávala.
0: No, ale jo, tak jestli vám to někdy jako nepředhodil před to ústa váš tehdejší drahý?
1: Nějak nepředložil, ale on si furt myslel, že postupem času
0: jo,
1: jako to
0: že vás
1: přijde.
0: Změní. Jo.
1: Ano, že mě změní a on jako vždycky tvrdil, že je rád, protože chtěl někého takového, kdo netouží po zlatě, netouží po takových těchto, takže mu to vyhovuje, ale to byly začátky, jako, jo, takové řečičky a to.
0: No to jsou přesně ta zamilovanost, o které já jsem mluvil, na začátku, kdy člověk přechází všechny věci, protože vidí jenom přes ty růžový brýle, který má nasazený, ale pak přijde to prozření.
1: Jo, pak to přišlo a najednou se to utlumovalo, a jak jsem byla ráda, že jsem se vrátila jako zpátky do svého, mezi svoje lidi, že jsem se nemusela kdesi nějak, protože to byly samé známosti, tam doktor, tam primář, tam právník, tam to, jo. A prostě myslel si, že ale jo, já jsem se uměla s nima pobavit, když jsme měli nějakou návštěvu a přišli, uměla jsem nachystat, jo, pro ně, ale uvnitř jsem cítila, že prostě ne, že takovou změnu nechci, že
0: to
1: se chci vrátit k tomu svojemu a nehrát si na nic, nebo a asi to má tak nějak člověk v sobě, že a někdo to umí se tak přetvářit a převrátit kapat, jak se říká.
0: Jak to mají ženský, jako zase si přiznejme, že je velká skupina žen, která má ráda kabelky a boty,
1: ano,
0: můžeme to říct jinak, dobře, ty Gucci boty byly za těch třeba 30 tisíc skvělý, ale nedalo mi to, co jsem
1: já tak mi to nedalo. Já jsem koukala po těch levnějších, nebo po těch normálnějších, jo, nebo parfémy, jo, takové parfémy, jako jo, já jsem s ním šla do toho, prošli jsme to, ale jako mě to neříkalo, já bych si radši koupila tamten a on mi navrhoval tamten, já nevím, za 5 000, jenom
0: jinými
1: tak.
0: Jinými slovy vás vlastně ve své podstatě, tak jak jste začínala to povídání, se snažil přetvořit, předělat, ale proč si vás teda vlastně vybral? Teď nad tím tak uvažuju, přemýšlím.
1: No tak jako to mi taky vrtalo s hlavou, proč to tak nějak tvrdil, že mu to nevadí, že je...
0: On si myslel, že si vás předělá. Tak už jsme to vlastně zmínili.
1: Že mě koupí nebo předělá, jo, protože co si budeme říkat, jsou takové ženské, ježiš, mám tady bohatého, teď toho využiju a všecko si tady pro sebe a budu si nakupovat a to, ale mi to prostě nešlo. Nešlo mi to, nezměnila jsem to, já byla jsem ráda, že jsem doma.
0: Takhle, můžete se aspoň podívat do toho zrcadla a možná třeba vám přibyla nějaká ta vrázka za těch 20 let, co jste spolu byli, ale jste to pořád vy.
1: Ale a jsem to já. Tak. Teď to bylo dobře řečeno. Jsem ráda,
0: děkuju
1: jsem
0: moc.
1: To já.
0: Děkuju moc, děkuju. Ať se daří.
1: Taky dobrou.
0: Dobrou noc, vážím si toho, že jste zavolala. A kdo zavolá další?
2: Kup mi den, kup mi noc.

0: Dneska se ptáme, jestli se člověk může opravdu změnit, a to nejen na chvíli, nejen kvůli slibu, nejen proto, že mu teče do bod. Opravdu změnit. Takhle u dalšího volajícího nevím, ale těším se na příběh. Dobrý večer.
1: Já vás zdravím, tady Zdeněk od Kolína.
0: Zdeňku od Kolína, tak jak to vypadá u vás? Dá se člověk předělat nebo ne?
1: Úplně jednoduše. Já když jsem chodil do učení, tak jsme byli takový 4 kusí parta, kde jsme chodili denně chlastat nahoru na Letnou. Tenkrát to byla hospoda na Valině, dneska je z toho kostel, jak jsem koukal.
0: Ano.
1: Jo, tam bylo do 10 hodin, pak tam byl takový stánek, tam to bylo do půlnoci, tak jsem to lezl do stánku. A tam zavíral o půlnoci, tak jsme přišli v silnici. Tam byla hospoda, teď už nevím, jak se to jmenovalo. Máte mlý do rána do 6.
0: Mm-hmm.
1: No, tam se chlastalo vlastně, takže celou noc se to prochlastalo ráno.
0: Ráno
1: z letní na Žižkov pěšky, no, tak si dokážete představit asi, jak to vypadalo. A dopadlo to tak, že když je bylo za 14 dní 18, tak teďka nic, kašlu na to, zahodím to. A od té doby, za 2 roky mě bude 70.
0: Hmm.
1: A od té doby jsem si nedal ani skleničku piva. Nic,
0: no počkejte, ale proč? Řekněte mi, proč jste si řekl to ne? Teď přece to nedává smysl. Teď ten alkohol a to noční pochodování s přáteli, teď to vám určitě dalo tolik do života.
1: Jo, to jo, ale já se říkám, že už je toho moc, toho chlastu, že jo, hlavně to, co už, když tenkrát stálo pivo 40 halírů, že jo. No, ale...
0: Takže morálně jste se jako nemohl podívat na sebe do zrcadla. A nebo vám to tak někdo říkal?
1: Ne.
0: Morálně, vy sám. Vy jste musel dělat hrozný věci.
1: To no, hrozný věci, no. Ukradli jsme tramvaj, že jo.
0: No jo, už je to venku. Takže by se z vás časem stal delikvent, jinými slovy.
1: No.
0: A no ne, hlavně, že jste to dodržel, to je důležité.
1: Tak se zkrátka odnaučí, že jo.
0: Hmm. Tady jste to udělal teda velmi brzo, takové sebepoznání, co je, co není dobré společnosti, přístupné, co je stravitelné, no. Tu tramvaj, jenom protože jsem šoto zalíbený člověk do tramvají, tak vám to odpouštím, ale děkuju pěkně. Dobrou noc, ať se vám daří. Děkuju za telefon.
1: Jo, taky. Přeju všem dobrou noc.
0: No, řekněme si zcela na rovinu, chlast je teda hrozná věc. Teda, ono je to líbivé pro účastníky, kteří rádi takto popíjejí, ale potom se z člověka stane... No ještě když si to jako uvědomí, no tak pak není co řešit, ale mít rozpitý mozek, hlavu od malička. No. Pojďme dál. Dá se člověk změnit nebo ne? Kdo nám volá teď?
2: Krásný dobrý večer, přeje Dana. Já vás moc zdravím, Antiku.
0: Taky a dobrý
2: je
0: večer.
2: Je teda fakt, že já jsem přesvědčená, že člověk se mění jak teda postupem času.
0: Mm-hmm.
2: A já teda poslouchám dneska od půlnoci, ale o to je to pro mě zajímavější, protože všechny ty příspěvky po půlnoci, já jsem tu měla návštěvy, a tak jako za sebe mohu říct, že já souzním hodně s paní, která volala, myslím, že tuším z Brna, která mluvila i o té Bible, jak vlastně... Mm-hmm. Já se stotožňuji s tím, že mít rád sám sebe je důležité.
0: To je podstatné, myslím, velmi podstatné.
2: A stejně tak blížní své, jo, ale odtud potud, to se mi taky líbil ten příspěvek předtím,
0: mm-hmm,
2: který vlastně mohu potvrdit, protože protože pravdou je, že člověk se opravdu mění okolnostmi a taky postupem života, že jo?

0: To v žádném případě, ale fakt je, že teda já bych si asi už nezvykla prostě být zahrnuta šíleným přepichem, když jsem zvyklá žít tak nějak úplně normálně. A pro mě normál je prostě mít střechu nad hlavou, mít svůj byt, mít kam jít, prostě kam se uchýlit, aby mě respektovali moji potomci. To je pro mě taky důležité velice, protože odtud až potud, že? To už jsem si taky nastavila hranici, tak před 10 lety. Opravdu striktně, no a že by mě teda někdo vyloženě zahrnoval nadměrným bohatstvím, na to nejsem zvyklá a prostě asi bych si nezvykla. Jo, to říkám na rovinu.
1: No je fakt, ale zase se shodneme na tom, že je to norma. Je to norma pro jednu stranu, co je normou pro jednoho, ano, není normou určitě pro druhého. Ale zase na druhou stranu, co tyhle ty kluci bohatý, který chtějí prostě holku, kterou budou milovat, a vy rovnou řeknete, že já se na to nezvyknu.
0: Ne, to já bych neřekla rovnou, já bych to třeba i zkusila, možná, ale velice rychle bych přišla na to, že to není můj šálek kávy, prostě.
1: No, jo, že ale prostě, teď je o to, že někdo to vydrží třeba 20 let, tak jako jsme měli paní posluchačku,
0: no,
1: tak
0: je 20 let. No, to jsem paní posluchačku, to jsem poslouchala velice pozorně. Byla jsem z toho úplně konsternovaná. A proto taky volám. Díky ale tomu to i volám. A spoustu přínosných příspěvků dneska bylo, který zazněly a který prostě mě absolutně šly až pod kůži.
1: Já teda, pro mě zatím to vysílání dnešní jako nezměnilo můj pohled na věc, buď se to vnímám jinak a blbě se vyjadřuju, anebo já stále mám pocit, že člověk se nedá změnit, nedá. Je tam nějaký program, který
0: já
1: se možná...
0: Já si myslím, že se dá měnit, ale nesmí to
1: na
0: být
1: chvíli.
0: Násilně. Ne, to bych neřekla. Musí to být... Musí to být trošku i rafinovaně asi.
1: Jak vytahuje ty ženské zbraně, no čo my se nedočkáme ještě před jednou hodinou. Musíte na to jít rafinovaně.
0: No, já bych řekla, že takovou svojí ženskou logikou, jsem ženská, to se asi poznal.
1: Ano.
0: Tak já bych to prostě brala tak, že prostě člověk by měl zkusit asi všelicos, ale... měl by zachovat svoji důstojnost a opravdu mít rád sám sebe není vůbec na škodu a mít rád blížní své taky ve.
1: A se nevylučuje.
0: Velice se přimlouvám i za to téma někdy budoucí, za tu Bibli, protože já jsem ji teda taky pročítala mnohokrát i zpětně, já mám ráda přísloví třeba, jo, protože to jsou taková moudra, jo, přísloví v Bibli. A nebudu to dál ventilovat.
1: Dobře, nechejme si to na příště.
0: Myslím, že se člověk změnit může, ale odtud až potud.
1: Ano, nastavili jsme si jasné hranice, jako slunce seno. No, ta nuda pláž, to bude jasné, a chlapi od pytlíku dolů, jo? Od pasu sem, takhle. No, děkuju, teď už jsem to hodně zlehčil, ale to téma Bible, mě tohle to zůstalo teď v hlavě, hned si to poznamenat, abych na to nezapomněl. Děkuju, dobrou noc.
0: Těším se a dobrou noc přeju všem posluchačům i vám.

0: tučný, abych tu žil. Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu. Máme tady noční linku, dneska téma, které se dotýká každého z nás a určitě každý k tomu něco má a budu rád, když se ještě někdo zapojí. Telefon do studia 731 800 900. Může se člověk opravdu změnit? Koukám do dalších příspěvků, třeba Kamila, ta napsala úplně teď naposled. Zdravím všechny posluchače. Můj muž vyhrál výběrové řízení a byl ředitelem firmy. A když nyní je už v penzi, tak od té doby už doma nic nechce dělat. Zlenivěl. No, Kamilo. Peťo, co nám to tam pouštíš? Takhle, já jsem chtěl ještě domluvit. Ještě Helena třeba píše... Nebo máme telefon, že by někdo volal, tak zkusíme, čekáme, znamení dostanu do ouška. Helena třeba ještě napsala, myslím, že ano, tělo se mění pořád, všechny buňky se obnoví nepřetržitě. S tím by člověk souhlasil, ale třeba jestli to nejsou nějaké vadné buňky třeba, jo? Ono se to množí, rozmnoží. Halo, halo, kdo nám volá jako poslední?
1: Dobrý večer, tady Zita.
0: Ano,
1: já
0: Zito.
1: Mám dva příklady na takový to, že se nemůže změnit a nebo se může změnit.
0: No tak počkejte, tak chci... jak? Musíme to rozlousknout, no, a s vámi uzavřít.
1: Dvě možnosti. Já jsem měla v příbuzenstvu člověka, který alkohol. Bylo na tom pikantní, že to byl řidič z povolání.
0: Oh.
1: Manželka mu dala nůž na krk, že se s ním rozvede, prosil, že přestane.
0: Ano.
1: No tak to vztáhla zpátky tu žádost o rozvod a on začal pít znova. Jo, a to se opakovalo furt, čili tohle nevedlo nikam. A pak mám druhý příklad. Člověk, právník, se kterým jsme museli s manželem jednat. No a on byl hrozný. On byl prostě takový jako Celadon, který si myslel, že všichni ho musí poslouchat, protože on má prachy a on má moc. Takže když byl u nás, tak pak začal vyhrožovat a pak si všiml, že máme kočku. On byl myslivec, tak povídal, vy máte kočku? No, já mám psa, ten má výcvik na škodnou, jako jsou kočky. No a na to můj manžel vstal a řekl, jestli se naší kočce něco stane, tak jste měl psa. Načež pán se sebral a odešel, že jo? A 20 let jsme spolu nepromluvili slovo. Dost jsem na něj slyšela ošklivý další listy. Já jsem říkala, ano, asi to tak je. A pak jsem jednou potkala, on byl vždycky takový štíhlej, nejenom jsem potkala kulatěučkýho pána, který dobrý den. Tak jsem být ustala, říkám, bože, kdo to je? No tak to odpověděla jsem, pak jsem přemýšlela, pak si říkám, ty oči, to je určitě ten. No byl, pak jsem za ním musela, on byl děsně přátelský, protože on měl za sebou, našli mu rakovinu.
0: A dost rakovinu.
1: Bylo to hodně blbý a on zřejmě přehodnotil veškerý svý hodnoty, svůj žebříček hodnot a najednou se změnil. A pak ho to postihlo ještě jednou. A to teda, to když jsem ho potkala, tak sušinka a to. A on je, ahoj, prosím tě, pojď na kafe. Hele, já tady mám něco dobrýho, pojď. A nebo na skleničku, pojď. No já jsem byla v šoku. Najednou my nejsme daleko od sebe věkem, ale najednou si budeme tykat. A dojalo mě, vy jako pejskař to pochopíte. On se najednou stará o psy, který by šli do útulku. Vždycky jednoho někde, když se to doví, tak si ho veme do jeho smrti a veme si pak dalšího.
0: Je to, no jo, je to úplně, ale jak je možné? Jak je možné, když já to nemůžu říct vlastně upřímně, ale takhle jako tak lidově, jak se to říká, trefnit. Rakovina je hnus. To se asi shodneme, ale vidím tam jako takovou odnož, protože se říká, že na všech špatných věcech si člověk má najít, i když se to těžce hledá, nějakou dobrou věc. A asi se shodneme i na tom, že ta rakovina má i dobrou věc, a to je to, že člověka probere. A nebo zabije.
1: Asi jo, ale prostě změnilo ho to. Změnilo ho to a najednou jako spíš pomáhá lidem, no a ty pejsky, to mě dojalo, když jsem tam přišla a tam prostě, já říkám, to je jiný pes než minule. No to panička mu umřela, tak já jsem si ho vzal.
0: No, jo, takže... to je taky určitě zajímavé téma na povídání. Rakovina, ale myslím si, že to je moc kruté.
1: Ale radši
0: třeba mi přesně. Ale nechci zase předtím zavírat oči, protože je jí všude hodně. Musíme se rozloučit. Omlouvám se.
1: Ano.
0: 0:53 nejvyšší čas. Děkuju. Nerozlouskla si této.
1: Dobrou noc.
0: Ať se vám daří. A pro vás, milí posluchači, písnička, která taky tematicky patří k tomu dnešnímu vysílání, a to zcela určitě. Pojďte společně, budeme poslouchat text.

moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci.

Mám takový pocit, že jsme to dneska vlastně vůbec nevyřešili. Je změna v chování člověka vůbec možná? Možná to každý z vás, kdo volal a nebo i třeba jen tak poslouchal, tak jsme třeba tím každý mysleli i nepatrně, odlišně vlastně nebo vnímali a sami si vysvětlili to téma trochu jinak. Ale to je přece moc fajn, kdyby jsme byli všichni stejní, tak budeme všichni stejně nudní, trapní. Tak díky za tu pestrost i v rámci dnešního vysílání. Z jihu Čech popřeje příjemný večer, pěknou dobrou noc. Do studia do Prahy děkuju Petrovi za technickou spolupráci a vám, kteří jste se zapojili nejen do dnešního povídání, a to ať už opravdu aktivně nebo pasivně při poslechu, vážím si toho, děkuji, nebýt vás, není noční link. A vy samozřejmě víte, že noční linka se vysílá každou noc, tak já už jdu lovit téma pro další vysílání noční linky, které bude už dneska hodinu před půlnocí. Kdo s vámi bude, tak ťukám, klikám. Dalšími vysílajícími kolegy bude kolegyně Jarka, noční linka ze Zlína. Když se řekne neděle, no hezký aktuální, když se řekne neděle, no tak těšíme se, můžete už teď syslit příspěvky klidně na linka@rozhlas.cz. Kdo by měl zájem napsat mě konkrétně, tak jan.macoun@rozhlas.cz. Společně se uslyšíme příští týden. Zase v sobotu hodinu před půlnocí. Ať se vám daří, z jihu Čech posílá velkou pusu všem, kdo o to stojí, Honza Macoun.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Dnes nás pobaví dáma, která se směje ráda. Dokonce i v noci, jak sama říká. A nepodstatné věci hází za hlavu. Už léta nosí své typické mikádo a pokaždé jí prozradí její charakteristický smích.

0: Tento smích patří Uršule Klukové a my si dnes spolu s ní připomeneme její herecký život. Tak Uršulo, jak vypadá náš dnešní program?
1: Tak ten vypadá takhle. Zpěv, hudba a...
0: A co?
1: No...
0: Ty si nemůžeš vzpomenout, co?
1: No jo, no.
0: Tak začneme písničkou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Písnička z pohádky o brokátové růži a slavíku z perleti v podání Uršuly Klukové, ale taky Jany Paulové, Hany Maciuchové a Jitky Molavcové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Příběhy v našem pořadu začínají vždy konkrétním datem. Datem narození. To dnešní je 17. srpna roku 1941. Tehdy za druhé světové války se v Neurode, na území dnešního Polska, narodila Uršula Kluková. Bylo to v ulici Mlýnský vrch číslo 6. Tehdy žili u své kmotry. Později se přestěhovali do Broumova.
2: Já jsem se narodila za války, teda za druhý světový války. A tam jsme se přistěhovali v 46., když jsme zjistili, že jsme Češi. A vlastně tam pobýváme až doteď. V Broumově. A Broumov teda, nechci to nějak vychvalovat, ale je to čarokrásný, nádherný město a hlavně tam se dějou věci, které se jen tak někde nedějou. Například, jednoho krásného dne, protože my bydlíme na náměstí, koukám z okna a vidím v 7 ráno, jak přes náměstí jde medvěd. Normální medvěd, teď tam stála paní Duheková, která se chystala, že půjde na nákup a vidí toho medvěda, jak jde přes náš, my máme v prostředku náměstí takový trávníček a ten medvěd si to šinul rovnou přes ten trávníček a teď ta paní Duheková se tak naštvala, ona měla zrovna u sebe deštník, protože předtím pršelo a normálně toho medvěda natáhla tím deštníkem a říká mu, jdeš odsud, ty to tady všechno rozšlapeš. Ona si totiž myslela, že je to pes, víte. Protože takový medvěd, to si všichni myslíme, že medvědi chodí po dvou nohách, po zadních, ale ten medvěd, ten chodí po čtyřech samozřejmě, takže on běže. Teď ale už se to rozkřiklo, že tam je medvěd, že běží přes náměstí hasiči a policie, všichni všechno to houkalo, všichni honili toho medvěda, že jo, a ten medvěd, protože se lek paní Duhekovi, tak utek normálně do Polska. No a to ještě, no ano, a to není všechno, prosím. Protože my jednou takhle naši ožrali ve 3 ráno, šli taky z hospody a zrovna na tom trávničku se pásl jelen. Takže ty se tak lekli, víte, že zase zaběhli do té hospody, protože si mysleli, že mají nějaký vidiny a on tam opravdu ten jelen byl. On se tam pás, jenomže zase to mělo háček, protože ten jelen normálně byl steklej, jelikož se to ukázalo tím, že on skočil z hladomorny a zabil se. A pak přišli veterináři a začali ho zkoumat a zjistili, že měl steklinu. Takže to proto tam teda šel na to náměstí a tam se pás. A to ještě zase není všechno, protože když k nám přijedete do Broumova, já vás všechny zvu, teda ke mně nechoďte, já nemám ráda návštěvy, ale když budete 6 nebo kolem 6:30, kolem našeho městského úřadu, tak tam vám Liška dá dobrou noc, protože u nás dává Liška dobrou noc. Tak.
3: Já jsem slyšel o Uršule v Broumově, jak Uršula tam přijela v zimě venku strašný marast a Uršula koupila šampaňský, koupila bomboniéru a šla navštívit kamarádku. No a jak blbě vidí, nevím, jak říkal vždycky Šimek, proč Uršula se stydí za to, že nosí brejle. Neměla brejle, tak prostě přišla k té kamarádce, zazvonila, tam byla rohoška, Uršula si opucovala ty zasviněné boty a povídá, ahoj, tak jsem přijela, ta kamarádka, ježiš Uršulo, co jsi to udělala? Ta její kamarádka upekla normálně brusinkovej koláč.
2: Ne, to byl borůvkovej.
3: Borůvkovej koláč. A dala ho normálně před dveře, aby vychlad. A Uršula, jak hovno vidí, tak prostě myslela, že to je rohoška. A tak si o ten koláč borůvkovej opucoval. No tak to je taková, to je z Broumova.
0: Své dětství Uršula Kluková prožila hlavně s maminkou. Ta byla v domácnosti. Vyučila se švadlenou stejně jako její dvě sestry. Tak rozhodl dědeček, který je poslal do učení. Učili se šít a hrát na mandolínu. svého tatínka. Dlouhá léta Uršula neviděla. Než se vrátil z ruského zajetí, trvalo to nějaký čas. A když už se vrátil, tak ho zase zavřeli u nás. 2 roky byl v pracovním lágru v Plzni. Maminka Uršuly Klukové tam za ním jezdila, aby ho viděla, aspoň na chvíli. Poprvé svého tátu Uršula viděla, když jí bylo 8 let. Do té doby byla na Uršulu maminka úplně sama. Byla to neskutečná hrdinka. Nikdy si nestěžovala, o ničem nepochybovala. No a pak tatínka ty události všechny vzali. Přesto Uršula Kluková prožila, jak sama říká, nádherné dětství. A možná ji to i formovalo a udělalo z ní silnou ženskou, s krásným smyslem pro humor a povahou, kterou by kdekdo mohl závidět. Možná, že už tehdy divadlo pomáhalo utéct do jiného světa. Trochu odstínit ty těžké životní události, pobavit se, získat kamarády a taky možná obdiv, potlesk a smích od obecenstva, který je obrovským lékem. To vám potvrdí každý herec.
4: V závěrečném 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín ze Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
5: No, tak.
4: Uklidněte si šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa... Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. No tak, co je vám? No tak, rozuměl jste otázce?
5: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říct si počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti?
4: Co na to, porota?
6: Ano.
5: Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
4: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská...
5: Ano, jsem rozuměl.
4: Tak odkud tedy ne?
5: Já nevím, odkud ne. Já vidím, tamhle v zákulisí stojí přichystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmarja, oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne hory mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
4: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
5: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci, odpust mi starý dobrý jezevče, odpuste mi zvířátka, tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
4: No tak uklidněte se přece. Ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
5: Ano.
4: Které pařízky sbíráme na řízky?
5: Jedlé.
4: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
5: Ano, prosím, jedlé.
4: Co na to, porota?
7: My, porota, si myslíme, že se s panem Hulínem
6: Budeme muset rozloučit.
4: Moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
5: To jsou rány bičem, tohle.
4: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
5: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
4: Milý Pepíku, píší děti.
5: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
4: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní 9leté školy ve Lhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludu pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
5: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pestík, 5 tyčinek, šiška borová, 13 lupínek, pestík.
4: No tak naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, co to vidím, tamhle u vchodu vidím ruku. Ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde. Ano, vážení přátelé, a je to opět Josef

0: Veselé historky, známé scénky a záznamy z divadel a estrád vám pouštíme v souvislosti s Uršulou Klukovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejího života, když ještě žila v Broumově, to nevypadalo, že zamíří na prkna, která znamenají svět. Stala se totiž díky škole zdravotní sestřičkou a nějaký čas se tomuto povolání taky věnovala. Pak ale do Broumova přišel Pavel Fiala, který psal hry a hrál divadlo v rámci amatérského souboru Kladivadlo a zeptal se Uršuly, jestli se nechce přidat. A tak, když neměla službu v nemocnici, šla hrát. Našla si skvělou partu, se kterou jí to bavilo. Ale zdaleka to nevypadalo pořád, že by herectví dělala na plný úvazek. Dokonce i od toho i vlastní maminka trochu zrazovala. Za divadlem dokonce odešla i do severních Čech. A taky za svou první láskou. Pavlem Fialou, který se stal jejím prvním manželem. Jinak to byl režisér a scénárista úspěšného divadla, které později přesídlilo i do Ústí nad Labem. A když už jsme u těch vztahů, Uršuly Klukové, tak tu máme jednu svatbu na spadnutí. Z pořadu Šestý den je sobota z roku 1983, kde si zahrála po boku Laďky Kozderkové a Vlastimila Bedrny.
2: To jsem ráda, že jsme se konečně poznali.
3: Myslím, že nebylo možno déle čekat. Svatba s prominutím na spadnutí. A rodiče snoubenců se ještě neviděli. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Myslím si, že naše Carmen bude vašemu Jožovi dobrou ženou. Teď jde ovšem hlavně o to, aby váš Joža byl naší Carmen dobrým mužem. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: V tom buďte naprosto klidná, paní Hurikánová.
3: My jsme naší Carmen dali všechno. Abych tak řekla, vzdělání, vzhled, že? I s porožírou. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi dali první poslední, tedy paní Hurikánová, náš chlapec má.
3: Naše Carmen je vybavena do života tak, jak to žádá doba. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi také radili, protože přeci jenom je to pořád chlapec, který má...
4: Ano.
3: Náš vztah ke Carmen je spíš vztahem starších kamarádů než rodičů. Řekni k tomu něco, Ronalde.
4: Ano, má drahá. V našich rozhovorech s Carmen se zabýváme individuální stránkou zbližování dvou lidí opačného s prominutím pohlaví. Zatímco etických, sociálních nebo snad mravních problémů sexuálního chování jsme se dotkli jen letmo.
2: Sexuálního chování jste se dotkli jen letmo?
3: Ano, jen tak letmo. Máme chatu, auto, vysavač.
2: Ano.
3: Ano.
4: Ano. Ano.
3: Proto jistě pochopíte, že jsme byli nesmírně zvědaví, s jakou rodinou budeme, abych tak řekla, v příbuzenském poměru. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Naše Carmen je nesmírně křehká, emotivní bytost. To, že studuje Vysokou Báňskou, to je otázka přechodná. A je to opravdu jenom otázka času?
4: Je půl šesté, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Kdy prorazí, ano, mohu to tak říct, kdy prorazí svojí hrou na piano? Doufám, že vám váš Joža řekl, že naše Carmen hraje na piano.
2: Ano, to řekl, ale promiňte, paní Hurikánová, jde především o to.
3: Především nás nesmírně mrzí, že si váš manžel neudělal čas.
4: Je půl šesté a 12 minut, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Abychom se poznali kompletně, all gets, jak říkají Angličané. Mluvím pravdu, Ronaldo?
4: Ano, má dráha.
2: Ale to ne, můj manžel přijde hned, on chodí totiž každý večer na procházku, má trochu pocuchané nervy.
3: Neurastenik. Slyším dobře? Upřímně řečeno, to bych slyšela velmi nerada, velmi nerada. Naše Carmen totiž potřebuje kolem sebe klidné a pevné, velmi pevné zázemí. No, co tomu říkáš, Ronalde?
4: Jsou tady moly, má dráha.
2: To je pravda, ale neurastenik to on ne, to on není, to v žádném případě. Je jen trochu přepracovaný, já vždycky říkám...
3: Řekni na to něco ty, Ronalde.
4: Neurastenie je dráždivá slabost. Zjevná přecitlivělost, doprovázená předčasnou vyčerpaností. V oblasti interorecepce jsou orgánové děje, jejich za normální okolnosti zůstávají podprahové, vnímány a uvědomovány zpravidla nepříjemně. Psychické zpracování těchto nelíbých pocitů, může vést od neurčitých představ o zdraví až ke vzniku tvrdošivých dominujících představ.
2: Poslyšte, to musí být ale strašně nelíbé pocity. Ale tvrdošivý to on není, to ne, to... Znáte to, starosti v práci, ustaviční schon, pořád je něco...
3: Ano, jistě. To jsou ovšem takové všeobecné úvahy, že... Pro nás jako pro rodiče je ovšem nesmírně důležité, aby se v rodinném životě naší Carmen objevovali lidé solidní a vyvážení, že... Uznáte sama, že bych nerada a nemohla nakonec dát dceru chlapci, svou jedinou dceru, chlapci, jehož rodiče na tom nejsou nervově zrovna dobře, že? Mějete věru?
2: Co máme dělat?
3: Studium hry na piano vyžaduje prostor, čas.
4: Půl taky. Tak.
3: Ano, můj drahý. A hlavně klid. Mluvím pravdu, Ronalde.
4: Ano,
2: to buďte bez starosti, paní Hurikánová. My sami s manželem si především potrpíme na klid a na solidnost. To bude on, už je tady. Jdu mu otevřít. No.
5: Tak tady jsem, Andulko.
0: Při své cestě životem a za divadlem nezůstala Uršula Kluková ani v Broumově, ani v Ústí nad Labem, kam se divadlo později přestěhovalo. Nejspíš v tom hrálo velkou roli i zrušení divadla cenzurou na počátku 70. let. I když strávila pár let v Ústeckém činoherním studiu, její další cesty vedly do Prahy. Šla vlastně za svými kamarády. Mezitím tam totiž odešel třeba Josef Dvořák. A potkala se tam také se svým, řekněme, úhlavním životním kamarádem Jiřím Krampolem. Ten jí pomohl dostat se do divadla a taky před filmovou kameru.
6: No, Jirka u mě bydlel, já jsem ho potkala tady na Barandově a on tak byl takový smutný. Já říkám, Jirko, co se děje, dokonce i plakal trošku.
7: Ne.
6: Jo, plakal. A říkám, představ si, Uršo, on mě říká celou dobu, Uršo, mě vyhodili z domova.
7: Ne z domova, vůbec mě vyhodili.
6: Jo, vyhodili, no ale z domova tě vyhodili. No. On byl ženatý s jinou zas, že jo, ještě.
8: Jo, ta tě vyrazila.
6: No, a ta ho vyrazila. No tak já říkám, to jsem, nebyl nějak pán Bůh doma, tak jsem řekla, tak pojď bydlet ke mně.
7: Počkej, pán Bůh nebyl doma, jako jo.
6: Ne, protože ne. Po tom, co následovalo, že jo. Tak nejdřív jsem to řekla, teď jsem se cítila jako taková, jako důležitá, že jo, že u mě bude Jirka bydlet. Těšila jsem se jenom asi 5 minut a potom... Potom on se přistěhoval, opravdu tak byl rád, že jo, teď ty věci všechny a ty obleky, 60 obleku, teďko já jsem měla malou almárku, pak jsem měla jenom pár hadříků, tak jsme to tam museli všechno rozvěsit, teď Jirka začal vařit, hned bylo, já jsem ti sehnal nový brambory, teď to vařili s hlínou, takže nadělal všude. No prostě to byla hrůza, jo, já jsem potom naštěstí byly prázdniny. No, ale přesto jsem si jako dělala naději, že jo?
7: Paž Jirku,
6: ne, že vypadne, že jsi tam zůstaneš.
8: Tak jo? Na furt,
6: no, na furt, že si zvyknu a budu mít Jirku, že jo?
8: Já myslím,
6: no,
8: že se
6: tak jsem se těšila trošku. A, no a ty... Jenže pak byly prázdniny, já jsem odjela teda do Broumova na prázdniny, Jirka tam zůstal sám, no a když jsem se vrátila, tak už tam měl nastěhovanou další ženskou, že jo? A byl tam takový bordel, chudák maminka Jirky tam uklízela a říká, Uršulko, ten Jirka, víte, podívejte, co tady nadělali. A Jirka už byl odstěhovaný, teda jako částečně odstěhovaný, do nového bytu.
8: A slečnu tam nechal?
6: Ne, ne. Tu si vzal s sebou, mě tam nechal naopak. No a tady s Luďkem jsem bydlela taky.
8: To bylo lepší, o to znání. No.
7: Tak je někdo, s kým si nebydlel.
6: Tak je... Těch je.
8: Už tady manželky sedějí obě opatrně.
9: No jo, tak ne, tam to, taky, to moje žena o tom taky ví, no, Uršula tam skutečně nějakou dobu u mě bydlela.
6: Jenže on mě dal postel pod hodiny, víte. Já jsem se s tím nemohla smířit, protože jsem si říkala, ještě ty hodiny buď to na mě spadnou, anebo nějaký kolečko, budu mi o kolečko víc. Tak jsem se zas odstěhovala. Je to
9: aha,
6: pravda?
9: To já nevím, že kvůli hodinám, ale hlavně, že jsi se odstěhovala. No.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Krásně nás baví, zpívá a úsměv na naší tváři tím vytváří Uršula Kluková. Moc jí za to děkujeme. Jak už jsme řekli, prvním manželem Uršuly Klukové byl režisér Pavel Fiala. Spolu splodili syna Jakuba. I když se po 9 letech rozvedli, tak se přátelili až do Fialovy smrti. Druhým manželem Uršuly Klukové byl muž, který pracoval jako zvukař. I tenhle vztah skončil rozchodem. Také s ním vycházela vždycky velmi dobře. Dokonce i s jeho novou manželkou a jejich dětmi. Po příchodu do Prahy pracovala Uršula Kluková v divadle Ateliér. Později se dostala i na prkna Semaforu, kde hrála ve hrách Josefa Dvořáka. Pak se ale u jedné hry nepohodli a v tu chvíli jakoby osud nahrál nabídku od Miloslava Šimka jiné pracovní skupiny tehdejšího divadla Semafor. I když nebyl zvyklý příliš na herečky, sám dal Uršule Klukové nabídku a jak se říká lano. Ta po něm i hned skočila a stala se součástí tohoto souboru na dlouhá léta. Psala třeba i Sally, ale to už bylo v dobách, kdy kavárna u Uršuly fungovala v divadle Jiřího Grossmana po tom, co skupina Miloslava Šimka po listopadových událostech 89 opustila klasické místo v Semaforu a našli si nové místo na Václavském náměstí.
2: Milá Sally!
3: Co řvete, prosím vás? Tady vás slyší a Sally vás stejně neuslyší. Ty musíte napsat.
2: Jo. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažér přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě babo nechytíš. Naštěstí mě záhy objevili příslušníci policie a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i docela hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si veliké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano, protože mi student orientálních jazyků při hádce v tramvaji na přední plošině procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi také udělal do nosní přepážky, ale tu zatím k ničemu nepotřebuji, neboť mezi pankáče nechodím. Za to se mi velice dobře odfukuje do schodu. Takže, když to tak všechno suma sumárum sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občanka. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník hromadné přepravy si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksaky na druhé ouško? Ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká cvičenka, která doučovala za jízdy v tramvaji svoji kamarádku základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jak ohořelé Františky, to tedy žádná tragédie nebyla. Spíš veliká radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi totiž daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělal o kousek delší. Ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. A nakonec, můj chrup má také své výhody. Tak, otvírák na limonády vůbec nepotřebuju. A do džusu, jo, dělám dvě dírky současně. Jenom mě mrzí, že kluci z vozovny ve Vokovicích mi přezdívají Bílý tesák. A že mi koupili k Ježíšku obojek s nápisem Trej. Ale teď teď ti tedy napíšu o svém delikátním problému. V památný den vzniku Československé republiky 28. října, tedy v den, který se později slavil též jako den znárodnění, mi bude přes své vyslovené mládí už nepochopitelných 58 let. Takže jsem nejen starší než znárodněný majetek, ale i než mlynářová lípa. A to jsem, prosím, dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem totiž dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám. Protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky tenkrát znárodnili.
3: To je vlastně pravda. Mohla jste si užít a teď při velký privatizaci by vám ho možná vrátili.
2: No jo, ale při mý smůle bez dotace. Ovšem, pozor, na druhou stranu ne, že bych neměla nabídky, to tedy zase ne. Ale fakt je, že za moc nestojí. Ku příkladu tady ten brejlatej.
3: Prosím vás, nedělejte drby, ještě to vemou diváci vážně. Já jsem si vás nikdy nevšiml ani.
2: No, neříkejte, že jste si mě nevšiml.
3: No, nevšiml.
2: To přece není možný, jste kolem mě běhal a kroužil.
3: Ale prosím.
2: Nabídky.
3: No, myslíte tenkrát? No, tenkrát. No, to byla jiná situace, jo. To jsem lovil bobříka od váhy.
2: No, to určitě.
3: O tom nebude mluvit.
2: Vy jste si mě namlouval.
3: Ale málo, kolečko se mi polámalo.
2: To kolečko? Vypadalo to jinak.
3: Dejte, držte se textu. Jo.
2: Tak kolečko, no. Tak. Onehda mě ovšem na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou plnou prázdných lahví.
3: No vidíte, o Krampolovi mluvte. Co já s kolečkem tady?
2: Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho toto vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a okamžitě usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem tuto nabídku a šla jsem po svých. Ovšem zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu. Haló, děláš chybu, spočítej si flašky. A byl pryč. Možná, že je chyba ve mně, že jsem dosud sama. Žádný nápadník není pro mě dost dobrý. Stále totiž vzpomínám na svoji první lásku, se kterou jsem se seznámila před 30 lety na 3týdenní rekreaci na Picundě. Byl to sympatický marxista, leninista Kolja Dvořáček. Během tance na večírku družby jsme si o sobě řekli všechno. Byly to krásné večery, nad námi jen hvězdy a měsíc. Kolja mě chytil za odznak a přitáhl si mě k sobě. Cítila jsem, že jeho srdce bude.

to vlastně naše zásnuby. Prstýnky jsme si sice nevyměnili, ale Kolia mi daroval odznáček Lenina. A já jemu igelitový pytlík s hoblíkem Klementa Gottwalda. Bohužel, naše láska skončila tragicky. Kolia neudělal zkoušky na Vumlu a vzal si hoblíkem život. A tak, když dneska přijdu domů, čekají mě jen 4 holé stěny. Tíží mě samota. Kdyby mi občas nějaký pokutovaný černý pasažér zemsty nenakreslil na dveře nemravný obrázek, snad by u mě ani nikdo nezazvonil. Sally, je nějaké řešení pro ženu z 3+1, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě funkci revizorky? Na odpověď nedočkavě čeká tvoje Uršula.

0: Než si pustíme další písničku, ještě dva krátké vtipy od Uršuly Klukové od nás z rozhlasu.
1: U řezníka přijde slyšna k řezníkovi a prosila bych kilo žebírek. A pan řezník povídá, samozřejmě slečno, a mám vám zpřerážet kosti. To je taky dobrý vtip takový, jo. To sedí chlápek a teď už pije asi hodinu jedno pivo a najednou koukne do toho půl litru a vidí, jak tam sedí pavouk sekáč s těma nohama roztaženýma přes celý půl litr, tak se na něj koukne a povídá, tak kamaráde, svakni a jedem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Uršula Kluková byla vždycky báječným člověkem. Dokázala se smát, bavit lidi, miluje zvířata, stejně jako přírodu, naši zemi, rostliny, dokonce i pavouky. Po své mamince podědila zájem o okultní vědy a vykládání karet. A má i své rázné způsoby, jak se k životu postavit.
2: Jak ušetřit? Je to, prosím vás, můj vynález. Jo? Tak je to strašně jednoduchý. Koupím si

0: notýsek a tušku, jo? A nosím to pořád sebou. Teď je najednou předvároční schon, jo? Už všichni nakupujou a dárky a jídlo. No a já jdu a teď vidím kapra. Kolikže to stojí? 400 korun. Ha, ha! Vydržím to bez kapra a zapíšu si 400 korun, jo? No, no, jdu dál a teď vidím další. Jo, kluk chtěl tohle auto, ten můj vnuk, on by taky chtěl všechno, že jo? Teď chtěl tohleto, no jo, to je na dálkový oblak, kolik to jsou? 2000? No co pak, jsem blázen, já mu dám auto. Ho, ani ještě nevyluxoval, nic, zapíšu si 2000. A takhle, víte, chodím a zapisuju, samozřejmě něco koupit musím, že jo? Ale ne všechno. A nakonec zjistím, že jsem ušetřila 10 000. Sice je nemám, ale ušetřila. Tak prosím vás, mějte na paměti.
1: Uršula Kluková s příchodem do Prahy vstoupila i na filmové plátno. Poprvé hrála ve filmu Tam, kde hnízdí čápy v roce 1975. Později si zahrála i vedlejší role ženy v Kravíně v Prodavači humoru nebo učitelky ve snímku o zapomnětlivém černokněžníkovi. Vidět jsme ji mohli i ve filmech Když rozvod, tak rozvod, Velká filmová loupež, Arabela se vrací a Neprumburak králem říše pohádek, v seriálech Hospoda, Modrý kód nebo třeba Doktoři z počátku. Zahrála si dokonce i jednu scénku ve Zlatém říži pod vedením Jiřího Adamce v roce 2003 na obrazovkách televize Nova. Po boku Otakara Brouska a Petra Martináka. Ta scénka se jmenuje Dědictví.
2: Pardon, promiňte, smím si přisednout?
3: Já jsem dědil.
4: To je zajímavé. Vy jste dědil.
2: Ano. A vy jste?
4: No, já neděděla, já jsem vyděděná.
2: Ale to jde krásně dohromady. Já jsem dědil, vy jste vyděděná, no, že?
4: To jde krásně dohromady, co pak o to? Že jsem tak směla. Kolik?
2: Kolik je hodin?
4: Ne. Kolik, nebo co jste dědil?
2: Já jsem dědil? Tak já už jsem konečně dědil. No to je dobrá zpráva. A jak to víte?
4: Jste to sám říkal. Před chvilkou, když jste přišel, tak jste říkal, že jste dědil.
2: Karel dědil.
4: Takže ne vy, ale Karel dědil. Kde je Karel?
2: No kde by byl? Tady, před vámi.
4: No, tady přede mnou nikdo neseděl. Já tu byla první. Když jsem si na tu lavičku sedla, tak byla ještě studena. Počkejte moment, teď mě to došlo. Takže vy jste Karel dědil a nic jste nedědil.
2: To víte, jak jste to řekla, tak já myslel, že můj velmi bohatý strýček už umřel a je, že já budu dědit. Totiž jeho jmění se počítá na stovky milionů.
4: A je ten strýček aspoň starý?
2: Starý a nemocný.
4: A nešlo by mu nějak pomoct, aby to bylo dřív?
2: Ne, to nejde. O něj se starají doktoři, aby to bylo co nejpozději.
4: Víte, že se s vámi docela hezky povídá?
2: Ano, s vámi taky.
4: Co děláte dneska večer?
2: Ale nakládám houby pro strejdu, musím je letecky poslat a říkal jsem si, že zajdu na satany.
4: Vy kašlete se na satany, přijďte večer ke mně, já vás naložím do vany a budu vaší mochomůrkou, červenou, zelenou, modrou, jakou budete chtít. Moje rezidence je pro vás připravená, zimní zahrada, sauna, 2 vyhřejvaný bazény s umělým.
2: Cože?
4: I osvětlením. Aha. Vlnobytím.
2: Ano, ano.
4: To všechno je vám k dispozici.
2: A ve vaší ložnici místečko by nebylo?
4: Mé ložnici by samozřejmě pro vás bylo místa dost.
2: Ano.
4: Ale až pořádné svatby.
2: Ale tak to je v pořádku. Já si vás vezmu hned, mě to problém nedělá.
4: Mě to taky problém nedělá.
2: Dokonce mám i prstýnek.
4: Ale podívejme, to je náhoda. Já mám 2.
2: A podívejte, tamhle jde farář, otče.
5: Rychle spěchám na far. Vyměňte si tedy svatební prstýnky.
2: Ještě.
4: Nějak se mi nechce dolů.
2: Ale to ne, já počkám. Takže šupi to.
5: A stvrďte svůj sňatek prvním manželským politikem. A jste svojí. Blažková dědil, známá dvojka.
4: Tak on už opravdu dědil, strejček už naták bačkory.
5: Dědil. Tebe jsem oddával už pětkrát. A tebe, Blažková, jenom letos třikrát. Pokaždé, když jsem vám požehnal, musel jsem se měsíc modlit, aby mi to pán Bůh odpustil. Kolik lidí jste udělali nešťastných, ale teď máte oba dva to, co si zasloužíte.
4: To jak zasloužíme? Až strýček umře, tak se budeme mít královsky.
5: Ale milá dcero, jeho strýček je už 5 let mrtvý a zbyly po něm jenom dluhy.
6: Ale v tom vašem baráčku s umělým osvětlením to už nějak přežijeme.
5: Ale synu, myslíš tu její chatrč na Sázavě, co jí velká voda loni odnesla do Drážďan?
6: No Marto?
4: No Karle?
6: To je podvod!
5: Žádný podvod, ta svatba platí, protože co Bůh jednou spojil, rozdělí jen smrt.
1: Uršula Kluková za celý svůj život potkala mnoho známých a slavných osobností, které byly jejími kamarády. Připomeňme Pavla Fialu, ale i Josefa Dvořáka, Jiřího Cízlera, Jiřího Krampola, Luďka Sobotu, Josefa Fouska nebo Františka Ringočecha. V jejím životě ji potkalo mnoho profesních kotrmelců, ale vždycky to ustála a brala to s humorem. Jak se říká, má pro strach uděláno.
7: Já se strašně bojím zubaře, víte? A proto chodím k jednomu, ne že by byl výborný, ale protože on ví, že se bojím. A já jsem klidná, že on ví, že já se bojím. A že nezasáhne tak zprutka. Jo, takže když si tam sednu a on vrtá, tak já dělám aby věděl, že se furt bojím, že to nepřešlo. A on přitom říká, jedu jenom po kraji. Pak vždycky zajede a zařvu, jo. A jednou jsem tam takhle, zrovna mě čistili kanálek a já jsem tam přišla nějak dřív a on říká, je, paní Kluková, vy jste přišla dřív, já tady mám nějakou paní rozdělanou a víte, jak je to dneska u zubaře, tam se nesedí, tam se leží, že jo. Ta paní tam chudák ležela vypláznutá a teď on říká, dáme před ní takhle, vy si tady sednete, dali takovou plentičku před ní, dali mě kafíčko. Já jsem byla šťastná, že nejdu na řadu, že jo, cizí neštěstí potěší vždycky. Sednu si, piju kávu a teď slyším, jak paní dělá, och, och. A pan doktor, ale paní klid, za chvíli to bude, och, och, pan doktor, mám přestat, Chvíli se nic nedělo a zase, och, och, pan doktor, já přestanu, najednou výkřik, a pan doktor povídá, no vidíte, a už je venku. A paní povídá, Ježíš, ten byl malinký. A pan doktor, ale že se nazlobil.
1: Ať se Uršule Klukové daří, zdraví je pevné, mysl čistá a úmysly jen dobré. Prostě hodně humoru a štěstí do toho života, který tu má. To jí přeje Patrik Rozehnal.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. 6. rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.